Skončilo druhé jednání opery Artaxerxes od Leonarda Vinciho. Třetí dějství začíná ve vězení, kde Arbáče naříká nad svým krutým osudem. Vstupuje Artaxerxes, který pochybuje o Arbáčeho vině a tajně ho propouští. Arbáče je vděčný, přeje mu vše nejlepší a odchází a Artaxerxes věří, že propuštěním Arbáčeho udělal správnou věc. Artabáno dorazí do vězení s Megabisem a s ostatními spiklenci, ale Arbáče už uprchl. Artabáno si myslí, že Arbáče již byl popraven a Megabise mu slibuje, že mu pomůže s pomstou a otráví posvátný pohár. Artabáno, zdrcen zdánlivou smrtí svého syna, přísahá, že Artaxerxe zabije. Mezitím je Mandana zmítána svými city k Arbáčemu. Vchází Semira a přináší zprávu o zjevné popravě Arbáčeho a pak obviní Mandanu z bezcitnosti. Ale i ona je zdrcena a obvinuje Semiru, že nechápe její bolest. Semira si uvědomuje, že jí urážka Mandany neulevila. Mezitím se Arbáče vplíží do paláce, aby vyhledal Mandanu. Ta je ráda, že stále žije, ale zároveň mu nedokáže odpustit, že zabil jejího otce. Artaxerxes je korunován a přísahá, že bude dodržovat právo, zákony a zvyky svých poddaných a chystá se to stvrdit napitím z posvátného poháru. Ale Artabáno ho otrávil. Pak ale přichází zpráva, že Megabise a jeho spolubojovníci se dostali ke vchodu do paláce, ale Arbáče zrádce zabil a tím Artaxerxe zachránil. Tento akt potvrzuje Arbáčeho nevinu, ale když je žádán, aby vysvětlil okolnosti, opět raději mlčí. Artaxerxes ho přiměje, aby přísahal na svou nevinu napitím z posvátného poháru. Artabáno, rozpolcen,

se na poslední chvíli přizná, že pohár otrávil s úmyslem zabít Artaxerxe a také se přizná, že zavraždil Xerxe. Pak tasí meč a chystá se Artaxerxe zabít, ale Arbáče uchopí otrávený posvátný pohár a vyhrožuje, že se napije, pokud Artabáno neustane. Artabáno odhodí meč a je zadržen strážemi. Artaxerxes chce zpočátku Artabáno popravit za velezradu, ale Arbáče ho prosí o milost a Artaxerxes z lásky k Semíře a z vděčnosti k Arbáčemu souhlasí, že ušetří život viníka, ale odsoudí ho k věčnému vyhnanství. Poté Arbáče dostane svou mandanu, Artaxerxes Semiru a všichni, včetně zabitého Megabise, se shromáždí na jevišti k závěrečnému refrénu chvály krále, jeho spravedlnosti a milosrdenství.

0: 2014 v komorním hudebním sále Německého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem. O rok později vyšla na CD u EMI Records v licenci Virgin Classics. Osoby a obsazení Vinciho opery Artaxerxe bylo Artaxerxes, perský princ, později král, přítel Arbáčeho, zamilovaný do Semiry, zpíval Filip Jarusky, kontratenor. Mandana, sestra Artaxerxova, zamilovaná do Arbáčeho, tu zpíval Max Emanuel Cenčič. Artabano, prefekt královské gardy, otec Arbáčeho a Semiry, to byl Daniel Béle, tenor. Arbáče, syn Artabána, bratr Semiry a přítel Artaxerxe, zamilovaný do Mandany, zpíval ho Franco Fagioli, kontratenor. Semira, sestra Arbáčeho, zamilovaná do prince Artaxerxe, to byl Valer Barna Sabadus, kontratenor. Megabise, prefekt královské gardy, zamilovaný do Semiry, zpíval Yuri Miněnko, kontratenor. Dále zpíval sbor švýcarského rozhlasu a televize, hrál soubor Concerto Köln, řídil Diego Fasolis. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A ve zbývajícím čase uvádíme ještě malý recital violistky Kristýny Fialové. První skladbou bude Introdukce a Allegro opus 44 Miklóše Róži.

To byla skladba Mikloše Róži, introdukce a allegro, jeho opus 44. Na violu hrála Kristýna Fialová. A dále bude hrát elegii od Igora Stravinského.

To byla elegie od Igora Stravinského. Hrála Kristýna Fialová na solovou violu a dále bude hrát skladbu Giamore od Sylvie Bodorové.

Violistka Kristýna Fialová hrála skladbu Giamore od Sylvie Bodorové a její recital uzavře sonáta Píseň od Arama Chačaturiana.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážení posluchači, nejste už z těch pojmů tak trochu unavení? Já tedy ano. Pojďte, zapomeneme na chvíli na hudební vědu, na všechny augmentace, diminuce a hledejme klid a útěchu v laskavé, teplé náruči přírody.

Dovedete si představit, jaké věci se museli během bouřky honit hlavou našim dávným předkům, kteří si tento meteorologický jev nedokázali racionálně vysvětlit? Nakonec bouře přestala být nebezpečná až poměrně nedávno, totiž v roce 1754, když Prokop Diviš vynalezl bleskosvod. Mimochodem, tento muž byl také hudebním teoretikem a sestrojil prý jakýsi podivuhodný hudební nástroj, který disponoval 14 klaviaturami. Vzhledem k tomu, že většina hráčů má jen dvě ruce a nohy, jeví se nám dnes jeho objev hromosvodu přece jen o něco užitečnější. Ale i po Divišově vynálezu zůstal bouřce kus její tajemnosti. Například stále ještě nic nevíme o kulovém blesku. A jeden kolega z vojny, zdatný horolezec, mi líčil, jak prožil bouři v rumunských horách. Něco tak šíleného prý vůbec nelze popsat. Je to prostě hluboko v nás. Mohou nám tisíckrát říkat, že jde jen o vyrovnání rozdílných elektrických potenciálů mezi dvěma mračny typu cumulonimbus, ale při bouřce je nám málo kdy do smíchu. Má to však i svou pozitivní stránku. Bouře je totiž velmi inspirativní. Do nejednoho spisovatele, básníka, malíře a skladatele sjel při bouřce blesk invence a vzniklo silné umělecké dílo. Antonio Vivaldi byl jedním z nich.

Ano, ani Vivaldi, když psal část Léto pro svůj cyklus čtveroročních dob, nepropásl příležitost vylíčit řádění hromů a blesků. Využil k tomu všech dostupných hudebních prostředků své doby, to jest hromového tremola v hlubokých smyčcích a bleskových, téměř glissandových pasáží v houslích.

Barokní umělci i výtvarní si uměli skvěle pohrávat s iluzí. Vždyť v nejednom barokním zámku můžeme vidět strop rovný jak prkno, ale pomalovaný tak, že si připadáte jak pod mohutnou kupolí. A při nejedné barokní kompozici si zase můžete připadat jako uprostřed běsnící přírody a přitom sedíte v dobře zastřešeném Rudolfínu. V Bachově Matoušových paších je číslo, v němž se proklíná zrádce Jidáš a hned dva sbory najednou posílají na jeho hlavu hromy a blesky. Už jsem vám tu pasáž několikrát v Rakápu pouštěl, ale ona stojí třeba za 100 dalších poslechů. Tahle Bachova bouře je na rozdíl od té Vivaldiho skutečně zlá.

jak odplynulo baroko a nastoupil klasicismus, přestali skladatelé naturalisticky popisovat přírodní děje. V textu Haydnovy kantátky Bouře se mluví o blízkající obloze, ale hudba zůstává klasicky odměřená a střízlivá.

Beethoven už tak uměřený nebyl. Jeho 6. pastorální symfonie by byla snad až příliš lyrická, kdyby v ní nebyla ona věta líšící bouři. Přináší to, co máme na Beethovenovi nejraději. Dramatický výraz, jen tak držený na úzdě pevnou klasickou formou. Je to vlastně samostatné sonátové provedení, bez expozice a reprízy.

Beethovenovy sonáty jsou, jak známo, označovány pořadovými a opusovými čísly a některé z nich i takovými podivnými přídomky, jako třeba Jitřenka, Měsíční svit nebo sonáta Patetická, na níž jsou patetické na nejvýš ty první čtyři takty. Tyto dodatečné názvy samozřejmě nevymyslel Beethoven, ale různí kritici, významní obdivovatelé nebo z čistě marketingových důvodů obchodníci s notami. Tak si jedna z Beethovenových sonát vysloužila titulek Bouře, zřejmě kvůli neustále vybuchující a zase utichající první větě.

0: Beethoven sám však mluvil o bouři v souvislosti s jinou sonátou. Když se ho ptali po smyslu jeho apasionáty, odpovídal: přečtěte si Shakespeareovu bouři. Celé drama si asi teď přečíst nestihneme, ale kousek jeho rozhlasového zpracování máme k dispozici.
1: Dolů se stěžněm, rychle! Níž, níž! Zkusme dolní ránovou! Rozpříštíme se Oskary stát!
2: Čelají ti chlapi!
3: Rom do těch panikářů! Přehulákají bouřku a člověk neslyší vlastního slova!
2: Hormazi!
4: Tak co je chlapi?
3: Páni, už jste tu zas? Nemůžete se dočkat, až vás budou ryby žrát?
2: Rom, aby ti to chstánu, ty uštěkaný nekřesťanský rohaný pse!
3: Tak si dělej sám! Tady není nic platný, že jsi králův bratr.
2: Pověz si tělo cehubatá. Máme s utopení míň nahnáno než ty.
5: Ten se neutopí, i kdyby ta loď byla lehčí než ořechová skořápka. Za to ručím.
0: Toto Shakespeareovo drama zasáhlo celou řadu hudebníků. Čajkovský podle něho napsal symfonickou fantazii.

Fibich se však k Shakespeareově bouři ještě jednou vrátil a napsal na ni celou operu. Super složitý děj, v němž neprobíhá bouře jen na moři, nýbrž i v lidských srdcích, si však nechal nejprve přepracovat od Jaroslava Vrchlického.

Existuje ale ještě jedno drama s názvem Bouře. Napsal ho ruský realista Alexandr Nikolajevič Ostrovský. Název hry je však již čistě symbolický. Bouře zuří jen v duších jednajících postav. K Ostrovského Bouři napsal předehru také Čajkovský, ale pro nás asi důležitější je to, že drama se stalo předlohou k Janáčkově Kátě Kabanové.

0: Borisi Grigorici.
1: Ale vraťme se k bouřce jakožto k meteorologickému jevu. Hromy a blesky jsou vděčným tématem i pro klavírní zpracování. Je to zase jedna příležitost, jak předvést klavírní techniku. Pro takového mistra klavíru, jakým byl Liszt, musela být takováto bouřtička z cyklu Léta putování jen bezvýznamnou atmosférickou poruchou.

Běda, Dakápo se blíží k závěru a temná bouřková oblačnost se stále ještě neprotrhává. Máme tu třeba jeden uragán od Britna. Jeho orchestrální mezihru z opery Peter Grimes jsem pouštěl člověku, který zažil bouři na západním břehu Anglie. Ta podoba je prý naprosto neuvěřitelná. Britnova mezihra je navíc psána ve formě přísné fugy. Celé té parády je dosaženo pomocí obyčejného, skvěle instrumentovaného trojhlasu.

Je zajímavé, že skladatelé líčící svou hudbou bouřku se vždy snaží nějakým způsobem spoutat svou fantazii, nejčastěji pevně danou formou. Beethoven zvolil sonátové provedení, Britten fugu. Haydn se ve své kantátě vzdal jakýchkoliv instrumentačních efektů. Potvrzuje to pravdivost mých úvodních slov, že máme z bouřky strach. Někdo podvědomý, někdo zcela otevřený. Naštěstí většina bouří má rychlý průběh. Vítr se stiší a vyjde slunce. Tak je tomu i v závěru kantáty Vítězslava Nováka, vzniklé na báseň Svatopluka Čecha. Novákova bouře je asi nejmonumentálnějším z hudebních děl, která se pokoušejí pohlédnout do jednou laskavě kruté, po druhé krutě laskavé tváře matky přírody.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Jean-Baptiste Lully, předehra ke komedii Měšťák šlechticem, hraje London Oboy Band, čili je to úprava pro hoboje. Řídí Paul Goodwin.

ze sešitu 4 písní beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho nám zahraje Walter Gieseking, píseň beze slov číslo 2.

Béla Bartók, koncert pro orchestr a jeho čtvrtá věta Intermezzo interrotto. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Così fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, druhá část z Fantastické symfonie, na plese, orchestr revoluční a romantický, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cis-moll, zvaná Měsíční svit, první věta, hraje Vladimír Horowitz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Poslední z lyrických tragédií, které velký Jean-Baptiste Lully složil se svým dlouholetým spolupracovníkem, libretistou Kinoltem, je Armida. Pánové nesmírně úspěšně spolupracovali 14 let. V roce 1686 odešel libretista na odpočinek, Lily napsal ještě dvě opery a následující rok zemřel. A to jako největší a nejmocnější skladatel Francie, který udával tón snad ve všech oborech. Jehož opery byly pro francouzské autory vzorem ještě půl století po jeho smrti. V Armidě je zpracován oblíbený námět Tasova Osvobozeného Jeruzaléma, v němž

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Robustní postava, vynikající kompoziční mistrovství, úžasný smysl pro humor. Mimo jiné to byl Georg Friedrich Händel. Bez obav si vypůjčoval zajímavé hudební motivy jiných skladatelů, ale sám byl schopen vytvořit díla ohromující krásy, nad nimiž žasneme ještě dnes, stejně jako Händlovi současníci v 18. století. Nehovoříme jen o anglických oratoriích či italských operách, také o množství instrumentální hudby pro nejrozmanitější obsazení. Slavná jsou pak Händlova koncerta Grossa, jejich části se často dávaly jako mezihry v oratoriích i v operách. Teď si poslechněme, jak se otevírá koncerto Grosso B-dur opus 3. Jehož první část, svěží Allegro, zahraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí.
0: V roce 1935 složil Bohuslav Martinů na objednávku Československého rozhlasu, přesně řečeno tehdejšího ředitele hudebního vysílání Karla Boleslava Jiráka, jednoaktovou operu Veselohra na mostě. Libreto si podle Klitzperovy komedie napsal sám, tehdy ve Francii žijící 45-letý skladatel. Československý rozhlas pak Veselohru premiéroval o 2 roky později na studování Otokara Jeremiáše. Opera se rychle rozšířila do celého světa a dodnes ji mají ve zvláštní oblibě posluchači hudebních vysokých škol. Možná i díky tomu je to nejhranější Martinů opera vůbec. Tady je malá svita z opery Veselohra na mostě, již napsal Martinů v roce kompozice samotné 1935. Komorní filharmonii Pardubice řídí Douglas Bostock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl, tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu vstoupí v pondělí 22. června do výstražné stávky, která omezí vysílání. Na summitu Evropské 27. v Bruselu bude Česko prosazovat mírnější podmínky pro získávání emisních povolenek. Desítky hudebníků a kapel, kromě toho taky divadlo, literatura nebo věda. V Opavě začíná festival Slunovrat. A čekejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 25 až 30 stupňů. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásily stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
3: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
4: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
3: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
5: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
3: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v unii skončit v roce 2034.
6: Česko není jedinou zemí, která se snaží ulehčit situaci provozům, jako jsou například menší podniky v papírenském nebo dřevozpracujícím průmyslu a keramičky. O úpravu podmínek pro získávání povolenek pro ně se snaží i Belgie, Itálie, Polsko nebo Rakousko. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se před summitem sejde s představiteli zemí podporujících politiku soudržnosti, ze které má v příštích letech Česko stále získávat peníze pro méně rozvinuté regiony. Odehraje se také první schůzka Visegrádské skupiny s novým maďarským premiérem Maďárem. Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Dělníci začnou v červenci opravovat komplex budov Prágrovy kostky u Karlova náměstí v Praze. Sídlí tam Centrum architektury a městského plánování, které se přesune do bývalé opravny lodí v Karlíně. Rekonstrukce potrvá 3 roky a bude stát 1 miliardu a 400 milionů korun, jak říká architekt Benedikt Markela.
7: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současné technické normy.
2: Rekonstrukce je vůbec první takto rozsáhlou opravou od vzniku celého komplexu, tedy od roku 1975. Vypsaná fixa Lenka Dusilová, Mňága až Djorp, ale taky divadelní soubor Vostopět nebo literatura a věda s Leošem Kyšou. Opava přivítá festival Slunovrat. Ode dneška do soboty na něm vystoupí desítky hudebníků a součástí jsou i podcasty nebo debaty.
8: Kapela Vypsaná fixa je jedním z největších hudebních lákadel festivalu. Dále vystoupí třeba Michal Horák. Program nabízí i Český rozhlas Plus a celou jednu stage má pro sebe pořad Jadrná věda, který uvádí spisovatel a novinář Leoš Kyša. Ten také představí svou novou knihu Poslední výstřel, na které spolupracoval s polským autorem Jakubem Čivěkem.
9: Česká a polská fantastika se jako nebojí prostě jít trošku proti srsti. My tak jako se spojujeme s těmi Poláky, s polskými spisovateli, abychom Čechům ukázali polskou literaturu. Poláci zase chtějí Polákům ukázat tu českou literaturu.
8: Říká Kyša o vztahu české a polské fantastiky. Opava bude Slunovratem žít od čtvrtečního odpoledne až do sobotní noci. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
10: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
11: Hana Zagorová 80.
10: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
11: Marty Jandové,
10: Evy Burešové,
11: Kateřiny Marie Tiché,
10: Terezy Maškové,
11: Veroniky Kekubazové,
10: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
11: 24. listopadu v pražské Lucerně.
10: Více na www.zagorova80.cz.
12: Radioservis představuje
13: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré čtvrteční ráno. Velké romány, slavné filmy, ale třeba i obyčejné předměty každodenního života mají jedno společné. Nesou v sobě příběhy, které dokážou přežít desetiletí. Některé se znovu rodí na divadelních prknech, jiné potom zase ožijí za sklem muzejních vitrín. Co nás tedy čeká v následujících minutách? Je to už 20 let, kdy režisér Jiří Menzel převedl na filmové plátno Hrabalův román Obsluhoval jsem anglického krále, a že se tohle rozsáhlé vyprávění dá převyprávět i na jevišti jenom ve třech hercích, tak to chce teď dokázat nové nastudování ve Vršovickém divadle Mana. Zamíříme tam. A stejně tak se vydáme do Duchcova na Teplicku. Tamní nová expozice totiž představuje 170 let výroby porcelánu v tamní továrně. Tak budeme rádi, když se dnes ráno na cestu vydáte s námi.
2: A když budete poslouchat taky zajímavý hudební výběr, kde je Štěpán Drak, nebo Josef Haydn a taky Emmett Cohen. Začneme Francem Schubertem, hrají nám Julia Fischer a Martin Helmchen. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: první část sonáty pro housle a klavír číslo 3 Franze Schuberta v 6 hodin a téměř 12 minut.
1: Od včerejška můžete rozhodovat o tom, který z mimořádných projektů péče o kulturní dědictví získá ocenění Památky děkují. Ve veřejném hlasování cen Národního památkového ústavu můžete vybírat svého favorita z 36 projektů, které dokazují, že památky mají smysl i pro dnešní společnost.
0: Mezi nominovanými projekty jsou příklady citlivé obnovy historických staveb, náročných restaurátorských prací nebo významných archeologických objevů a nápaditých způsobů, jak památky představit veřejnosti.
1: Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro jsou označované také jako památkářské Oscary a oceňují výjimečné počiny právě v oblasti péče o kulturní dědictví.
0: Vedle odborných ocenění, udělovaných porotou, představuje kategorie Památky děkují jedinečnou možnost, jak se do rozhodování zapojit jako veřejnost.

0: Štěpán Rak a jeho skladba v autorské interpretaci na Vlnách Vltavy těsně před 7:15.
1: A pojďte se podívat na Teplicko, výroba porcelánu v Duchcově. Tak ta už je minulostí, jenomže sošky a další díla naštěstí pořád zůstávají.
0: Zájemci si je prohlédnou v nové expozici v historickém domě na Duchcovském náměstí poblíž tamního zámku.
1: A výstavu už navštívili dokonce i někteří bývalí zaměstnanci manufaktury.
2: Nejznámější je asi plecháček porcelánový. Nejdřív jsem pracoval jako sádrař, pak modelář, pak i modelér, takže jsem měl možnost vyrobit nějaký autorský kusy.
3: Miroslav Mráček strávil v Duchcovské porcelánce téměř 50 let a jeho autorský plecháček z porcelánu je tady taky vystavený.
2: Šel jsem do důchodu akorát v tu dobu, když pak šla do důchodu i továrna, bohužel.
3: Duchcovská porcelánka, založená v roce 1853, skončila v roce 2023. Část výroby se přestěhovala do hlavního sídla českého porcelánu v Dubí.
2: A je mi to líto, že fabrika skončila, že to je vlastně můj celý život. A hlavně ty práce lidí, výtvarníků, modelářů, retušérek, sádrzek, celého toho ansáblu, bohužel, že už se to nikdy nevrátí. To mě jako mrzí.
4: A co říkáte tady té expozici?
2: Moc hezky udělaný. Jsem za to rád, že to tady je, že v Duchcově po té porcelánce zbyde aspoň tady ta stálá expozice, která bude lidem připomínat ty šikovné ruce a ty machry, který tady kdysi pracovali. Je to dobrý počin a mám z toho radost.
3: To je taky záměr Duchcovského muzea, připomenout slavnou historii manufaktury zaměřené na figurální a ozdobný porcelán a předvést sortiment vyráběný v různých etapách. Třeba v meziválečném období se inspirací pro výtvarníky stal filmový průmysl. Ukazuje sošky ve vitríně poblíž vchodu muzejní historik Jiří Bureš.
5: Poukázat můžeme například zde v této vitríně na figuru nazvanou Shake, kterou navrhla meziválečná modelérka Eli Štrobach-Koenigová. A ta zachycuje vlastně scénu z amerického filmu Shake z roku 1921. Stejně když se podíváme na meziválečný katalog, vidíme tady dámu v podvazcích, tak to je zase film Modrý anděl v hlavní roli s Marlene Dietrich.
4: Ano. Budete nějak doplňovat dál tu expozici a kde jste získali ty exponáty?
5: Exponáty byly v drtivé většině případů získané sbírkotvornou činností, konkrétně nákupem, menší množství z darů obyvatel města Duchcova, velmi často bývalých zaměstnanců Duchcovské porcelánky. Malá část předmětů je pak přímo zapůjčena českým porcelánem z bývalého provozu tady v Duchcově.
3: Jiří Bureš připomíná taky jeden aprílový žert, spojený s porcelánovým modelem Mahatma Gandhiho.
5: 1. dubna 1932 otiskl Duchcer Zeitung, místní tisk, článek o tom, že Duchcovská porcelánka vyrábí novou sochu Mahatma Gandhiho a že Gandhi sám Duchcov osobně navštívil, aby si ten svůj portrét prohlédl. No a o řadu desítek let později novináři našli tenhle článek. Opakovaně byl publikován v tisku s tím, že byl považován za reálnou zprávu. Byl to takový podařený aprílový žert, který fungoval ještě o více než 70 let později.
3: Pece Duchcovské manufaktury vyhasly, křehká krása porcelánu, která putovala do celého světa, ale naštěstí zůstala. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.

0: Bazilejský komorní orchestr s Vivien Šasotovou v koncertu číslo 11 v úpravě pro akordeon od Josefa Haydna.
1: Blížíme se k 6:30, za chvilku nabídneme aktuální zprávy, ale ještě předtím musíme říct, že pořád není jasné, jestli se vrátí pomník maršála Radeckého na Malostranské náměstí v Praze. Včera o tom jednal výbor pro kulturu pražského magistrátu, ale nepřijal žádné usnesení.
0: Rakouský maršál Josef Václav Radecký z Radče byl český šlechtic a považován za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století.
1: Pomník stál na náměstí mezi lety 1858 až 1919 a náklady na jeho navrácení se odhadují až na 30 milionů korun.

0: Emmett Cohen, jeden z nejvýraznějších jazzových pianistů své generace, narodil se roku 1990 a jak o něm píší znalci, s obdivuhodnou lehkostí navazuje na odkaz starých mistrů, ale zároveň se mu daří oslovovat i novou generaci posluchačů. Snad jeho skladba Spillin' the Tea oslovila i vás. Je 6:30, hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Do funkce ombudsmana dnes nastoupí Eva Kostolanská, která doteď pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů, zatímco její protikandidátku Kláru Šimáčkovou-Laurenčníkovou volilo 58 poslanců. Nemocnice a ambulantní specialisté zatím nevědí, kolik peněz v příštím roce dostanou. S pojišťovnami je dnes v poledne čeká úplně poslední pokus o dohodu. Pokud zkrachuje, určí finální platby za péči přímo ministerstvo zdravotnictví. Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu, na ukrajinské hlavní město. V tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotní letouny potom ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinérii. Server Kyiv Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly také železniční most v severní části okupovaného Krymu. Dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. Sedm vojáků se tehdy několik hodin bránilo stonásobné přesile jenom s pistolemi a nevzdali se. Nacistickým vojákům nakonec podlehli a jeden z nich zemřel v boji a ostatních šest nakonec obrátilo zbraň proti sobě. Čekejte skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Pochopitelně u nás nesmí chybět ani kulturní tipy, přehlídku po uličního umění hostí Centrum Olomouce. Na třídenním festivalu se představí 200 muzikantů, tanečníků i novodobých cirkusáků.
2: Více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána je k vidění v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Italský kazatel a františkán, který město v 15. století několikrát navštívil, je jedním z patronů Brna.
1: Zajímavou novou výstavu mají v Blanenském muzeu. Odhalují tam detaily dlouholetého zkoumání stříbrných mincí z přelomu 11. a 12. století.
2: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě uvádí baletní inscenaci Slovanské tance.
1: Hned dvě výstavy o pohybu krajinou představuje dílo Jana Pražana a Erika Sikory a výstavy najdete v Galerii moderního umění Hradce Králové.
2: Ještě tip z památníku Terezín, ten zahájí výstavu karikatury a představí výběr děl významných českých karikaturistů od období první republiky až po léta poválečná.

0: kvarteto Martinů ve druhé části smyčcového kvartetu číslo 2 od Františka Škroupa.
1: Obsluhoval jsem anglického krále. Tak to je román, který patří k vrcholům tvorby Bohumila Hrabala. S jedinečnou lehkostí propojuje humor, tragiku, ale i velké dějiny 20. století.
0: Příběh Čišníka Jana Dítěte je zároveň dobrodružnou cestou za bohatstvím, satirou na lidskou touhu po úspěchu, ale i hlubokou úvahou o vině, samotě a smyslu života.
1: A už je to 20 let, kdy režisér Jiří Menzel natočil román Obsluhoval jsem anglického krále. No a teď přichází s adaptací této knihy Vršovické divadlo Mana.
0: Verze pouze pro 3 herce představuje Hrabala jako duchovního autora.
2: Na 12. pořád čekají na polévku. Ten pán u okna bude chtít guláš.
3: Vychází to z takové představy, že to je vlastně v chalupě nebo v domě, který opustili pohraničí Němci i Češi, je vybydlený.
4: A z toho, co v něm zbylo, z věcí, které nikdo nepotřeboval, se sestává minimalistická scéna, která otevírá dveře divákově fantazii. Hlavní roli Jana Dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
2: Nestoj tu s tím tácem. Ti hosté na to pivo čekají.
3: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života, jo. A strašně mu to vadilo a byl z toho celý nervózní a ublížený a tak, ale nakonec pochopil, že na tom nezáleží, že záleží opravdu na tom vztáhnout se k nějakým jiným hodnotám, než jsou ty hodnoty materiální.
4: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
5: Páni! To je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
6: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladická přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
4: Antonín Holub říká, že Jan Dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
6: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
5: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
4: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
6: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
4: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: šaty dělaj člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká.
1: Šaty dělaj člověka v podání Jana Verecha a filmového tanečního orchestru z alba Tmavomodrý svět.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
3: Má být horko, alespoň to předpovídají meteorologové. František za okamžik přinese další aktuální zprávy. A jestli vám bude opravdu vedro, tak poslouchejte na večer Vltavu pěkně v klidu, protože my pro vás máme četbu na pokračování a tentokrát otevíráme nový román Uranova.
1: Začíná v létě roku 1968, kdy mladý londýnský učitel Henry Robotham se obává pustit svou přítelkyni do Československa. Ta sice odletí, ale do Londýna už se nikdy nevrátí.
3: Autorka, tuzemská spisovatelka Lenka Elbe, si v románu pohrává s nesmrtelností a zavede nás na Jáchymovsko 90. let.
4: Zazvonil telefon. Henry na to řinčení už čekal. Říkal jí, ať nešetří peníze, hlavně ať se mu ozve. Neměl ani potuchu, že tam nejde o peníze, ale o to vůbec se k nějakému telefonu dostat. A po splnění této podmínky mohl nastat problém, jestli se do Londýna skrze ústřednu nějak protelefonuje. Henry zvedl sluchátko. Byla to samozřejmě Angela. Nejsou doma, brečela. Co? Kde jsi? Henry byl vyděšený. Na druhé straně tekly slzy a ne málo. Už jsem v tom Jáchymově. Šla jsem takový kus od autobusu. Oni mě u něj měli čekat. Nakonec jsem ten dům našla. Čekala jsem tam 3 hodiny. Nikdo nepřišel. Ptala jsem se sousedů, ale nerozuměli mi. Ani se na mě nepodívali. Nic mi neřekli. Ani německy. To je hrozná díra.
3: Číst nám bude Marie Štípková, možná se dozvíme, co všechno odhalí taková zelenkavá záře uranového skla.
1: Četba na pokračování z románu Uranova začíná v 18.30.
3: A ještě pozvánka, po 8. hodině vám tady v ranní mozaice nabídneme rozhovor právě se spisovatelkou Lenkou Elbe.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Chicago Opera Theatre Orchestra, předehra k opeře Dobrý voják Švejk Roberta Kurky.
1: Před pár dny v Poslanecké sněmovně otevřeli výstavu, která představuje všechny soutěžní návrhy na nové grafické zpracování ústavy. A tahle expozice je skvělá ukázka špičkového grafického designu. Ale více už řekne bohemista Martin Bedřich.
2: V roce 2024 zasáhl Českou televizi, knihkupectví, výstavní prostory a posléze i kina multižánrový projekt Identita, příběh českého grafického designu. Formou dokumentárního seriálu, výpravné knihy, mimořádně navštívené výstavy a nakonec i filmu představoval z mnoha stran český grafický design, jeho mimořádné kvality a rozmanitost. Jedním z artefaktů, který se zde představil, bylo i slavnostní provedení Československé ústavy. Ústava je dokument, o němž se často mluví a jímž se hojně argumentuje, ale který asi málo kdo skutečně četl a ještě méně lidí ví, jak vypadá. Na to, o jak zásadní text se jedná, že je to vlastně základní návod na řízení státu, to není nejlepší vizitka. Neméně překvapující je ovšem příběh jeho výtvarného a grafického zpracování. Zatímco ta první, prvorepubliková ústava, se skutečně prezentuje i svým provedením jako pilíř, ba svorník nové demokratické republiky, všechny ostatní už jen snižují pomyslnou laťku. Slavnostní provedení Československé ústavy, navržené po únorovém převratu v roce 1948, se ještě aspoň nějak snaží stvárnit epochální změnu v českých dějinách. Ústava ze 60. let už ale vypadala jako kniha přání a stížností a polistopadová ústava České republiky z prosince 1992 podle odborníků připomíná spíš stanovy SVJ. Téměř nikomu to víc než 30 let nevadilo, byť na ni postupně přísahali 4 prezidenti. Při vědomí toho, jak hluboká symbolika a estetika v minulosti provázela státotvorné úkony, ať jde o korunovace, sňatky, smlouvy či pohřby, je liknavost a laxnost vůči podobě slavnostního provedení ústavy dosti výmluvná. Proto bylo více než potěšující, že v loňském roce konečně proběhla soutěž na nové stvárnění slavnostního provedení ústavy a vítězný návrh dokonce získal prestižní ocenění Czech Grand Design. Finální podobu ústavy oficiálně představila v březnu tohoto roku kancelář Poslanecké sněmovny a na začátku června byla v prostorách Poslanecké sněmovny veřejnosti otevřena výstava představující všechny soutěžní návrhy. A právě rozličné přístupy ke stvárnění tohoto klíčového dokumentu státu, spíše než analýza a hodnocení toho vítězného, rozdmíchávají energii, jež je nesmírně inspirativní a cenná. Cíleně tedy nebudu mluvit o autorech jednotlivých návrhů, ale právě jen o způsobech, jak se k úkolu vztáhli. Protože v tom tkví asi princip demokratické společnosti, že se řídí jasnými pravidly, která přesto dávají velký prostor pro kreativitu, pružnost, nová řešení aktuálních otázek. Představené návrhy ústavy jsou skutečně různorodé. Najdeme zde téměř variaci na středověký relikviářový kodex, technicky mistrovsky zpracovanou kovovou schránu na knihu, určenou pro ceremoniální nošení v průvodu. Stejně tak je tu ale představen koncept ústavy napsané na speciálním psacím stroji, který má symbolizovat, stejně jako samotný proces ručního opsání textu, hodnotu svobody, kterou v minulých obdobích totalit reprezentovalo právě tajné opisování jinak zakázaných děl na psacích strojích. Setkáme se se zpracováním ústavy, které se skutečně blíží formální dokonalosti v určité tradici přístupu k takovému typu dokumentů. Proti němu ale stojí koncept, který a priori odmítá fetišizaci ústavy jako posvátného a elitního díla a snaží se jí nabídnout všem lidem v cíleně civilní až lidové podobě. Některé návrhy jsou prošpikované historickými symboly, odkazy, citacemi. Jiné navrhují, aby každý paragraf napsal rukou jistým způsobem vybraný občan, aby tak ústava byla opravdu dílem reprezentujícím průřezově všechny obyvatele České republiky. Rozmanitost přístupů nečekaným způsobem vtahuje do přemýšlení o tom, jak významově nabité jsou takovéto symboly moderního státu a jak je škoda, že s nimi neumíme lépe pracovat. Výstava v Poslanecké sněmovně je nejen skvělou přehlídkou špičkového domácího grafického designu a s ním spojených řemesel, ale je osvěžující a inspirativní příležitostí zamyslet se nad tím, čím vším můžeme posílit a oživit svou přináležitost k hodnotám naší země. I když ze soutěže vzešel jeden konečný vítěz, v životě většinou jedinou definitivní odpověď nenacházíme. A stejně tak ve svobodném demokratickém státu musíme obvykle odpovědi neustále znovu a znovu hledat, ale také obhajovat.
1: Stát tedy netvoří jenom zákony a instituce, ale taky symboly. A někdy dokáže jediná knížka prozradit víc o našem vztahu k demokracii než stovky politických projevů. I tohle se myslí bohemista Martin Bedřich.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Dobré ráno, je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku. O její existenci se ale lidé nemají prakticky jak dozvědět. Americko-íránské memorandum o porozumění podepsali prezidenti obou zemí. V Mariánských Lázních dnes zahájí čtyřdenní festival knižní lázně. A čekejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 25 až 30 stupňů Celsia. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo letos spolku Dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani Ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel.
3: Opravdu to PR se snažíme jako dělat. Není to tak, že bych tu linku schovával, jestli jako není vidět tolik, tak to mě mrzí.
2: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl. Spojené státy a Írán podepsali mírové memorandum, stvrdili jej prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů, mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení.
4: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Íránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Írán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice, nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Galerie Zdeňka Sklenáře v Litomyšli přibližuje tvorbu Václava Boštíka, rodáka z Horního Újezdu a bývalého studenta litomyšlského gymnázia. Umělce, který je s městem spojený nejenom prací na obnově z grafit renesančního zámku, ale hlavně svým dílem. Jak Boštíkovy obrazy vnímat a číst, vysvětluje galerista Zdeněk Sklenář.
5: Když předstoupíte před dílo Václava Boštíka, je možné, že vás zasáhne na poprvé nádhernými barvami, ale ti, které nezasáhne, tak po chvilce začnou vnímat jakési zvláštní chvění, ve kterém si uvědomíte, že to, co se v lidském životě nazývá čistotou, řádem, pořádkem, je obsaženo v jeho obrazech.
2: V Mariánských Lázních dnes začínají knižní lázně. Čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře. Návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, kvír minulosti lázní i česko-německým vztahům.
6: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
7: Říká zakladatelka festivalu Klara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Till nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
6: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a Terezu Boučkovou, spisovatelku, aby nám přiblížili přímo probíhající teďkon průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
7: Knižní festival v Mariánských Lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, jsou příběhy, které se propíší do knih, jiné se propisují do architektury a další zase do hudby nebo tance. No a právě takové stopy minulosti i současnosti pro vás pravidelně každé všední ráno sledujeme. Za chviličku se podíváme třeba na nový svazek monumentálních velkých dějin zemí koruny české, tentokrát věnovaný přelomovému roku 1968. Zamíříme ale i k ikonickým Pragerovým kostkám na pražském Novém Městě, které čeká první velká obnova od jejich vzniku. No a pozveme vás i do Státní opery na premiéru baletu Who Cares. Potkává se v něm hudba Johannesa Brahmse a George Gershwina. A to bude už za pár minut.
2: Za pár minut taky nabídneme Lucy Redlovou, potom třeba se Serge Chaminade nebo Charlesa Mingase ještě před 7:30. Teď Johann Sebastian Bach, část sonáty pro housle a čembalo číslo 3.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Frey Raného kapisu na část sonáty Johanna Sebastiana Bacha.
1: Nové taneční dílo baletu Národního divadla nabídne choreografie George Balanchina. Premiéra bude už dnes večer, a to na scéně Státní opery.
0: Program tvoří dvě významná díla, Brahms, Schönberg, kvartet a Who Cares. Nové nastudování navazuje na dlouholetou tradici uvádění Balanchinových děl v Národním divadle.
1: A také připomíná mimořádný význam tohoto autora, ale více už v reportáži naší redaktorky Veroniky Joškové-Štefanové.
2: Choreografie Brahms Schönberg Quartet vznikla v roce 1966 pro New York City Ballet na orchestrální úpravu Brahmsova klavírního kvartetu číslo 1 G-moll opus 25, kterou v roce 1937 vytvořil Arnold Schönberg. Ve čtyřech kontrastních částech Balanchin rozvíjí bohatou škálu tanečních nálad a obrazů, které vychází z hudební formy skladby. Dílo tak dokládá Balanchinovu schopnost převádět hudební strukturu do choreografického jazyka. Pokračuje Kristián Tvořianský, který pro balet Národního divadla choreografii nastudoval.
3: Balanchina hudba nesmírně inspirovala. Sám rád říkal, musíte vidět hudbu a slyšet tanec. Choreografie pro Brahms Schönberg kvartet se skládá ze čtyř vět. První tři jsou podle mě spíše romantické, s lehkými splývavými kostýmy. Výtvarná podoba vychází z pařížského nastudování z roku 2016, pro které navrhl scénu a kostýmy Karl Lagerfeld. Ve čtvrté větě se pak objevují výraznější prvky charakterového tance, inspirované maďarskou a slovanskou tradicí.
2: A jak spolu čtyři jednotlivé taneční části souvisí? Otázka pro Nilase Martince, který s baletem Národního divadla na nastudování choreografie George Balanchina také pracoval.
4: Na Balanchinově choreografii je zajímavé, že lidé v ní často hledají souvislosti mezi jednotlivými částmi. Mají pocit, že všechno musí být nějak propojené, což je vlastně docela přirozené. Jenže u Balanchina mnohdy žádná souvislost neexistovala. Byly to prostě čtyři hudební skladby, které miloval a ke kterým vytvořil nádhernou choreografii.
2: Choreografii Who Cares vytvořil Balanchin v roce 1970 pro New York City Ballet na hudbu George Gershwina. Podle Nilase Martince patří k nejcharakterističtějším dílům Balanchinovy americké tvorby. Choreograf zde neprezentuje nostalgickou vzpomínku na jazzový věk, ale Gershwinovu hudbu proměňuje v taneční architekturu. Klasická technika tak získává novou lehkost a rytmus.
4: Balanchina fascinovala Amerika. Miloval její lesk, Hollywood, Broadway, filmy i filmové hvězdy. A právě v baletu Who Cares je to dobře vidět. U tří hlavních balerín máte skoro pocit, že jim prostřednictvím této choreografie vzdává hold. Je to vlastně podsta hollywoodským filmovým hvězdám. Zajímavý je i příběh George Gershwina. Ten se s Balanchinem osobně setkal a někdy kolem roku 1937 ho přizval ke spolupráci. Bohužel ještě téhož roku zemřel. O mnoho let později, možná po 25 nebo 30 letech, se Balanchin rozhodl vzít téměř 20 Gershwinových písní a vytvořit z nich balet. A pravděpodobně tím zároveň vzdal poctu i Gershwinově hudbě.
2: Podle Kristiana Tvořianského Who Cares posouvá hranice klasické taneční formy mnohem dál, než bývá zvykem.
3: V klasickém baletu například běžně nevidíte tak výrazné vysouvání boků dopředu. Ve Who Cares se s tím setkáte poměrně často. Objevují se také více uzavřené pozice nohou, výraznější jazzové prvky a pohyb připomínající kočku. Třeba v tom, jak tanečníci přicházejí ze strany na stranu. A znovu musím říct, že choreografie vychází především z hudby. Máte tu Gershwinovu jazzově laděnou hudbu a Balanchin na ní reaguje nádhernou choreografií, která přesně odpovídá tomu, co mu hudba nabízí.
1: Teď už tedy víme, že dnešní taneční večer s názvem Who Cares je složený z děl amerického choreografa George Balanchina. Premiéru má tedy v podání Národního divadla na scéně Státní opery.
0: Pražský magistrát opraví takzvané Pragerovy kostky a bude to vůbec poprvé od jejich vzniku v roce 1975. Reportáž nabídneme za chvíli.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saënse, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: skladatelka Cecil Chaminade, Johan Planchard. V 7 hodin 23 minut na Vltavě ve čtvrtek 18. června.
1: A tohle téma se, myslím, Františkovi bude líbit. Nedávno se stěhoval, tak to by tě mohlo zajímat. Pražské centrum architektury a městského plánování se dočasně přesune do Karlína. Komplex budov známý jako Pragerovy kostky na Novém Městě, kde sídlo bylo doposud, totiž dělníci teď budou 3 následující roky opravovat.
0: Odhadované náklady jsou 1 miliarda a 400 milionů korun. Naposledy budou moci lidé tuto brutalistní stavbu navštívit 25. června.
2: Líbí se mi, že je tady takový prostředí, ve kterém má člověk pocit, že se lidi chtějí něco dozvědět, něco se učí, něco dělají, něco je žene někam k něčemu.
3: Klára Limpartová navštívila Pražské centrum architektury a plánování, zkráceně KEMP, poprvé. Naopak třeba studentka Veronika sem chodí poměrně často.
4: 2-3x měsíčně, když má právě setkání s kamarádkou, něco takového. I na studium, že jsme se tady potkávali během jako státnic a tak. A měli jsme možnost prostě tady mít místo, kde si vytáhneme věci a můžeme tady být dlouhodobě.
3: Na konci června se ale centrum dočasně uzavře kvůli rekonstrukci. Jedná se o první rozsáhlou přestavbu od vzniku celého komplexu, tedy od roku 1975, popisuje architekt Benedikt Markel.
5: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současný technický normy.
3: KEMP zůstane otevřený do 25. června. Centrum se poté začne přesouvat do nových prostor, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
6: KEMP otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A. Je to prostoru takové bývalé průmyslové haly. Ta budova souvisela s loděnicemi a s loděřským průmyslem. Můžeme tam převést vlastně většinu našich aktivit, to znamená výstavy, akce, vzdělávací program a tak dále.
3: Institut plánování a rozvoje hlavního města, který dosud také sídl v Pragerových kostkách, bude mít kanceláře v Holešovicích. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.

0: Charles Mingus, jeden z největších jazzových muzikantů minulého století, brilantní kontrabasista, skladatel a taky kapelník, který do jazzu vznesl obrovskou energii, tak snad jsme ji poslali i k vám. Je 7:30, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Na střeše Lvovské nemocnice svatého Lukáše na Ukrajině pomohli Češi postavit novou solární elektrárnu. Akci zorganizoval brněnský spolek Nese hnutím v projektu Slunce pro Ukrajinu. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 tisíc korun. Na okraji dvoudenního samitu unijních prezidentů a premiérů se dnes v Bruselu setkají lídři zemí Visegrádské čtyřky. Schůzku inicioval nový maďarský premiér Petr Maďar, pro kterého je to první unijní summit ve funkci. Na jednání do Bruselu dorazí i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jeho země tento týden zahájila se 27. přístupová jednání. Brandýs nad Orlicí dokončuje obnovu pamětní síně Jana Amose Komenského. Slavný pedagog tam v letech 1622 až 25 pobýval a napsal své nejznámější dílo Labirint světa a Raj srdce. Stálá expozice věnovaná jeho životu a odkazu už byla zastaralá. Město ji proto s podporou Pardubického kraje nechalo zmodernizovat. Rekonstrukce vyšla na zhruba 1 milion 250 tisíc korun a návštěvníkům se otevře by ještě během léta. A čekejte skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Ráno se ještě ojediněle vyskytnou mlhy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přidáváme také kulturní tipy, už jsme o tom ostatně mluvili, novou adaptaci románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále uvede Vršovické divadlo Mana v Praze.
2: V Mariánských lázních začínají knižní lázně, čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení nebo diskuze.
1: Vypsaná fixa, Lenka Dusilová, Mňága až Džorb a taky divadelní Vostopětka nebo Literatura a věda s Leošem Kyšou. Dnes začíná v Opavě multižánrový festival Slunovrat, tak se tam zastavte.
2: Pokračuje také festival Smetanova Litomyšl, dnes třeba koncertem Komorního orchestru České filharmonie pod taktovkou britského dirigenta Nikolase Kremra.
1: A pozvánka za krásným baletem do Státní opery v Praze. Odehraje se tam premiéra dvou baletů gruzínsko-amerického choreografa George Balanchina v nastudování Pražského národního divadla.

0: Benevicovo kvartetu a část smyčcového kvartetu G-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Ani jsem se tě nezeptala, co máš rozečteno.
0: Já mám teďka rozečtený takový životopis nebo biografii Alexeje Navalného. To mi půjčil tchán, musí mu to vrátit, takže čtu.
1: Čtu Jáchyma Topola, Peklo neexistuje, zatím mě to baví. Prostě čas letních dovolených se blíží, tak jestli už sebou na dovolenou máte připravené nějaké knížky, které si potom vezmete k vodě, pokud ne, no tak právě pro vás je tady teď publicista Jan Nejedlý a jeho 3 knižní tipy.
2: 19. svazkem pokračuje ediční řada Velké dějiny zemí koruny české, která je tentokrát věnována jedinému roku, avšak nadmíru exponovanému, a sice roku 1968. Historik Jiří Hop se zaměřil na vylíčení událostí takzvaného Pražského jara, které definuje jako tuzemský pokus o zásadní reformu státního socialismu sovětského typu. V úvodu publikace nalezneme slavnou fotku Alexandra Dubčeka, která skáče na koupališti šipku do vody. Šlo o novou image politika, který nechtěl být jen škrobeným funkcionářem. Ke střemhlavému skoku z vysoké plovárenské věže však historik přirovnává celý příběh Pražského jara. Den po dni sledujeme zákulisní stranické boje a intriky i skutečnou snahu o demokratizaci společnosti, jejímž nejdůležitějším výsledkem se stalo zrušení cenzury. Toto úsilí, v němž hráli nezanedbatelnou roli spisovatelé, vzali občané za své. Na 1. máje neodcházeli jako jindy hned po povinném proslovu, ale spontánně manifestovali a diskutovali, což Brežněvova garnitura v Moskvě hodnotila jako krajně podezřelé. Vystrašení soudruzi v Praze se snažili na poslední chvíli demokratizační proces v zemi brzdit, ale už bylo pozdě. Brežněv se rozhodl v uvozovkách přijít Čechoslovákům na pomoc. Zatímco naše vojsko bedlivě střežilo západní hranici, z východu k nám vtrhlo na 6 tisíc tanků a 400 tisíc okupantů. Dubčeka vyvedli z kanceláře se samopalem v zátylku a z politického spojence se během pár chvil stal Brežněvovým vězněm. Historickou studii, která se čte jako román, vydalo nakladatelství Paseka. Sport, média a politika – tak zní název monografie z pera Jana Děkanovského, Jana Jiráka a dalších odborníků na mediální studia, politologii a historii. Autoři nahlížejí na sport nikoli jako na privátní volnočasovou aktivitu, ale jako na klíčový sociokulturní fenomén, který slouží k reprezentaci národní identity, k diplomatickému tlaku i k ideologické propagandě. Jeden z příspěvků se vrací k olympijským hrám v Mnichově roku 1972, respektive k mediálnímu ohlasu této události v tehdejším československém tisku. Bezprecedentní masakr izraelské výpravy palestinským komandem využila tuzemská propaganda ke kritice západního Německa, jeho revanšismu, antikomunismu a dokonce anarchismu. A když o 3 roky později požádala česká tenistka Martina Navrátilová v USA o politický azyl, reagovala naše média strategií vytěsnění a ignorace, což při fenomenálních sportovních úspěších této hráčky naráželo na velké překážky. Knihu vydalo nakladatelství Toga ve spolupráci s Pražskou metropolitní univerzitou. Nakonec jsem si nechal útlou novelu Odvoz amerického spisovatele Jacka Ketchuma, mistra realistického hororu a thrilleru. V tomto příběhu jedné noci sledujeme mladou advokátku, jež tápe při obhajobě domnělého pachatele vraždy, tápe v milostném vztahu s kolegou a do toho jí uprostřed noci na cestě domů vypoví službu auto, zrovna když nemá k dispozici mobil. Sama uprostřed pustiny čeká na někoho, kdo by jí poskytl odvoz. Když jí zastaví auto, které řídí její bývalá spolužačka ze střední školy, je nadšená. Netuší však, co se v kamarádce skrývá za staré křivdy a že se na cestě setká se skutečnými pachateli zločinů, které vyšetřuje. Knihu přeložil Milan Žáček, vydalo nakladatelství Karkosa.
1: Politika, média, sport i napětí, tohle všechno vás může těšit o prázdninách třeba někde u vody. S knižními tipy přišel jako vždy ve čtvrtek publicista Jan Nejedlý.
0: A v 7 hodin a téměř 42 minut bude zpívat Kétano Velozo. Přejeme dobrý poslech.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou i ve čtvrtek 18. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: V nejbližších dnech se bude opravovat Mariánský sloup na Znojemském Masarykově náměstí. Město už podepsalo smlouvu s vítězným sdružením, a to za 8 milionů korun. Práce by měly být hotové tak za 3 až 4 roky.
0: Nicméně kvůli opatrnosti a zkušenostem s rekonstrukcí radniční věže mají restaurátoři na obnovu podle smlouvy celých 5 let.
2: A sloup z konce 17. století, který předci postavili jako poděkování za odvrácení morové epidemie, se naposledy opravoval v polovině 90. let minulého století. Teď tedy potřebuje zásah znovu.

0: Giuseppe Valentini, část koncertu pro čtvrté housle a další nástroje a koncerto Kalna.
1: Vizitka.
2: Do studia tentokrát přijde hudebnice Nikola Muchová alias Mucha, protože po 6 letech vydala její stejnojmenná kapela nové album.
0: Jmenuje se ADHD a i o něm bude řeč ve vizitce po 10. dopoledne.

0: Náš dramaturg Jan Kincel vybral Frederika Chopina, mazurky pro klavír v podání pianisty Marka Kozáka.
1: Čím dál víc mě zajímá, jaký je básník člověk, ne jaký je člověk básník, řekl před časem básník Ladislav Puršl pro časopis Tvar. No tak nás zajímá, co dnes vybere pro naše básnění.
2: Básnění.
3: V 17. století žil tibetský mistr Tarten. Ty Tarteni jsou takový objevitelé pokladů a nauk a starých textů jménem Mingyur Dorje. A tento mladý chlapec byl vychováván svým poručníkem, opatrovníkem a zároveň učitelem Karma Chagmem. A Karma Chagme zaznamenal životopis tohoto mistra Mingyur Dorjeho. A já bych rád k tomu řekl takovou drobnost, kterou Karma Chagme uvádí, ten životopis. Tvrdit, že jste viděli něco, co jste neviděli, je mimořádná lež. Pokud já, Karma Chagme, říkám takové věci, mohu přijít o své mnišské sliby. Když pošpiníte někoho, kdo je chválihodný a chválíte jiného, kdo si zaslouží být zostuzen, je to tatáž chyba. Obávám se, že kvůli takovému selhání by v mém příštím životě mohlo 500 párů volů orat na mém jazyce. Nicméně básníci nejsou omezováni a mohou říkat o kryse, že je to slon, nebo syn Vajšravány, boha hojnosti a bohatství. Učenci akceptují, že z poetického vychvalování žádné chyby neplynou. Avšak poetické chvalořečení někoho, kdo chválihodný není, to jsou pouhé jalové klepy, jedno z 10 nectnostných jednání a příčina k příštímu zrození v podobě zvířete. A proto se tím nebudu dál zabývat. V této knize, v tomto životopisu mistra Namče Mingyur Dorjeho se nachází jeden poetický text, který nepochází ani ze sanskrtu, nepochází ani z tibetštiny, ale byl zřejmě napsán v jazyce Odiány, dávno ztracené zemi, a dostal se k nám vlastně jenom přes ten překlad v tibetštině z toho 17. století, jinak se mi ho už nepodařilo vystopovat. Je to krásná oslavná píseň, která se týká Tibetu. Ta píseň je nazvaná píseň Dákiny. V té západní zemi Odiána mnoho dákyní, včetně tajných dákyní moudrosti, zpívalo proroctví, které měly podobu písní. Na severu východní země Vajrasány leží místo zvané Tibet, kde pohoří jsou jako nebeské pilíře, dna jezer jsou jako tyrkysové mandaly, bílé sněžné hory jako křišťálové stůpy, žluté pastviny jako zlaté mandaly, vůně jako lotosová kadidla a barevné krajinné scenérie jako zlatavé květy. Během léta rozkvétají nádherné tyrkysové polní květiny. Sláva Avalokiteshvarovi, ochránci země sněhu. Tam leží tvá čistá říše, v té zemi jsou bytosti, které máš krotit a vést. Sláva Avalokiteshvarovi, ochránci země sněhu. Země s tisíci horami nádherného lotosového tvaru. Během zimních měsíců na sebe bere bílou barvu krystalu, na jaře je pruhovaná jako kámen dzi. Po celé léto se obléká do tyrkysovy modré a na podzim nabývá zlatavého odstínu. Vynikající znamení a symboly zdobí dokonale zbarvené hory. Sláva Avalokiteshvarovi, ochránci země sněhu. Tam leží tvá čistá říše, v té zemi jsou bytosti, které máš krotit a vést. Rozličné plody dozrávají na polích, příznivé znamení narůstajících skladů. Lesy poskytují různé druhy dřevin, příznivé znamení pro stavbu mnoha znamenitých domů. Ačkoliv nemají rozlohu oceánu, vodní plochy jsou velké se spoustou vodopádů. Taková zásoba vody udržuje lid v bezpečí. Sláva Avalokiteshvarovi, ochránci země sněhu. Tam leží tvá čistá říše, v té zemi jsou bytosti, které máš krotit a vést. Na východě slunce vychází zpoza vrcholku hory Meru. Díky tomu je snadné rozeznat správně další 3 směry. Slunce vycházející v pravý čas zesiluje nárůst soustředění. Vzhledem k tomu, že nevychází pozdě, jeho paprsky přinášejí zrání, tělo se uvolní a zažívá štěstí. Vznešení muži nestárnou rychle, takže jejich sláva a úspěchy v životě narůstají. Moudré ženy stárnou pomalu, takže završují svou práci. Sláva Avalokiteshvarovi, ochránci země sněhu, tam leží tvá čistá říše. V té zemi jsou bytosti, které máš krotit a vést.
1: Až do Tibetu nás zavedl dnešní text, který nám představil básník Ladislav Puršl.
0: Novou adaptaci románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále uvádí Vršovické divadlo Mana v Praze. Víc o tom ve zprávách za pár minut.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. Prezidenti Francie a USA si při večeři na zámku ve Versailles připomněli 250 let od vyhlášení americké nezávislosti. Hrabalovo dílo obsluhoval jsem anglického krále, uvádí nově ve Veršovickém divadle Mana. A čekejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 25 až 30. Do funkce ombudsmanky dnes nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Kostolanská řekla, že jednou z jejich priority je i oblast duševního zdraví. Zároveň zkritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva.
3: Jsem připravená po složení slibu požádat o schůzku jednak zmocněnkyni vlády, paní pro lidská práva, paní Taťánu Malou, ale případně i pana premiéra a dále se pobavit a nastavit funkčnost celého tohoto systému těch lidských práv agent, tak aby nám fungovaly, aby zajištěna ta nadrezortnost.
2: Kostolanská dostala ve druhém kole volby 93 hlasů. Její protikandidátku byla Klára Šimáčková-Laurenčníková, kterou volilo 58 poslanců. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
4: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
5: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
4: Senátor Michal Canov z klubu starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
6: Všechny řeči o tom, jestli to může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
4: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Prezidenti Francie a Spojených států si na zámku ve Versailles připomněli 250. výročí americké nezávislosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu 7 největších ekonomik světa.
7: Osmitunová limuzína s americkým prezidentem Donaldem Trumpem projela pod Zlatou bránou přímo na nádvoří zámku ve Versailles, kde ho přivítali francouzský prezident Emmanuel Macron a manželka Brigitte. Trump označil Versailles za nejkrásnější palác na světě. Následně ho čekala prohlídka zámku, včetně prestižního zrcadlového sálu, koncert a večeře s 30 hosty. Macron pozval Trumpa do Versailles, aby zabránili ho dřívějšímu odjezdu ze summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti. Macron už několikrát využil Versailles jako diplomatický nástroj. V roce 2023 na zámku hostil britského krále Karla III. Z nádvoří zámku ve Versailles Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Novou adaptaci románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále uvádí Veršovické divadlo Mana v Praze. Režisér Petr Svojitka do ní obsadil pouze 3 herce.
8: Na 12 pořád čekají na polev.
9: Hlavní roli Jana dítěte ve zralém věku stvárňuje Jan Vlasák.
10: Ponižování zažíval vlastně během celého toho svého života.
9: Román zachycuje běh velkých dějin očima malého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
11: A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
9: Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojitky jen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Hezké ráno. A kdybychom to měli vzít jazykem hudby, tak si myslím, že za každým silným příběhem stojí rytmus. Ať už ten muzikální, filmový, anebo literární. Ale v následujících minutách budeme naslouchat hned všem třem. Do studia přijde dlouholetý vedoucí skupiny bicích nástrojů Symfonického orchestru Českého rozhlasu Tibor Adamský. Potom taky dorazí filmová kritička Jana Podskalská a s ní se podíváme na novou minisérii Muniová. No ale nejdřív ze všeho vás pozveme k poslechu naší četby na pokračování z románu Uranova autorky Lenky Elbe. Právě dnes tedy vychází jako četba na pokračování na Vltavě a podrobnosti Lenka Elbe přidá za chvilku.
1: Nick Cave se připojí za pár minut, k tomu taky Henry Purcell, Leopold Mozart nebo Radúza se Zuzanou Navarovou v nahrávce z roku 2001. Teď Francis Poulenc hraje nám London Philharmonic Orchestra.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Francis Poulenc v podání London Philharmonic Orchestra, 10 minut po 8 ráno.
1: Uranova, tak to je debutový román spisovatelky Lenky Elbe. Vydala ho před 6 lety a chtěla prohloubit povědomí o ponurém osudu dnes chátrajícího města Jáchymov.
0: Ve svém vyprávění mísí prvky humoru, fantazy, detektivky i hororu a od dneška můžete tuhle knihu poslouchat jako naše četbu na pokračování.
1: Čím se autorka inspirovala? Redaktorka Šárka Jančíková se zeptala přímo Lenky Elbe.
2: Můj román Uranova je takové zvláštní dílo na pomezí žánrů, možná nějaký magický realismus s prvky černého humoru, trochu hororu. A hlavní roli tam hraje město Jáchymov, město stříbra a uranu, v němž se snoubí kontrast vzestupu a pádu. No a ta kniha snoubí kulisy reálného Jáchymova s jakýmsi fantastickým světem, přízrakem, který vzniká z takového guláše toho zla a těch událostí, které všechny se tam staly a ovlivňují život jednoho člověka, což je hlavní hrdina, je to Angličan, který tam přijíždí si vyřešit svoje psychické problémy, neb se mu tam ztratila v 68. jeho partnerka.
3: Zazvonil telefon. Henry na to řinčení už čekal. Říkal jí, ať nešetří peníze, hlavně ať se mu ozve. Neměl ani potuchu, že tam nejde o peníze, ale o to vůbec se k nějakému telefonu dostat. A po splnění této podmínky mohl nastat problém, jestli se do Londýna skrze ústřednu nějak protelefonuje. Henry zvedl sluchátko. Byla to samozřejmě Angela. Nejsou doma, brečela. Co? Kde jsi? Henry byl vyděšený. Na druhé straně tekly slzy a ne málo. Už jsem v tom Jáchymově. Šla jsem takový kus od autobusu. Oni mě u něj měli čekat. Nakonec jsem ten dům našla. Čekala jsem tam 3 hodiny. Nikdo nepřišel.
2: A on je ten, který vlastně to město začne objevovat úplně od nuly, protože je to cizinec, co on ví přece o naší historii. A najednou jeho osobní příběh, nějaký vztahový, začne být obklopovaný tím strašákem toho města.
4: A kdy a jak poprvé vás napadlo napsat román právě o Jáchymově?
2: Já jsem se zajímala hrozně vždycky o tu problematiku těch 50. let. Mám tam osobní vazbu, můj děda byl v Jáchymově zavřený jako politický vězeň, naštěstí ne nijak zvlášť dlouho přežil. Vyprávěl mi celé moje dětství o té době a tak v té hlavě se mi to pospojovalo, jako ta moje osobní vazba s tím trochu rozčílením, že je ta kapitola taková neuzavřená, že to je takové celé pořád v mlze. A když jsem dělala rešerše v Jáchymově, tak tam na mě padla taková tíseň, že mi bylo jasný, že nebudu psát příběh podle reálných nějakých událostí, ale že vezmu ty kulisy toho města, všechno, co se tam stalo, spojím to s jakýmsi fantastickým světem, s takovou hororovou trochu nadsázkou a vytvořím příběh, který to zlo jako zobecní.
4: Ta perspektiva toho vypravěče nabízí i humorný odstup.
2: Humor u mě věci vždycky jako znásobuje. Na nějaké humorné situaci může hrůzostrašná věc mnohem víc člověka zasáhnout. Jo? A hlavně kontrast, protože najednou v tom kontrastu nějakých těch glos humorných, když se to srazí s tou realitou toho města a té historie, a najednou to člověka práskne, jak strašně je to brutální. Že jsou věci kolem nás tak strašně děsivý a že si to ani neuvědomujeme.
4: Hlavní linie příběhu se odehrává na konci 90. let. Proč jste se rozhodla to zasadit do téhle doby a ne třeba do úplné současnosti?
2: To, že ten příběh zůstává v těch 90. letech, přestože na konci, právě umožňuje se ještě dostat do doby, kdy nebylo tak snadné se dostat k informacím. A to pro toho mýho hrdinu, toho Henryho, to je důležité. A je tam taková sestra, která má jméno, jako je moje pen name. A to bylo takový trošku moje alter ego a jí bylo v tom roce 99-21 jako mě a to bylo pro mě důležitý, aby mě tam jako kdyby bylo 21. A samozřejmě ta 90. léta jsou důležitá v tom, že všechno ještě se nezačalo renovovat. Že těch 10 let po revoluci bylo strašně málo, abychom se zpamatovali z těch 40 let toho komunismu.
4: Proč se ten román jmenuje přesně takhle, jak se jmenuje Uranova?
2: Je to vymyšlené slovo, podstatné jméno a vychází samozřejmě z Uranu, který byl tou ničivou sílou toho města. Graficky jsme to znázornili, protože ve slově Uran, když to rozdělíte, tak jsou to značky dvou už těch prvků, Uran jako takový a rádium. Takže jsme to takhle rozdělili, samozřejmě no a va už nic neznačí, to už je jenom tak jako k tomu domyšlené. To slovo neologismus má značit to, že tohle je příběh, který je o ničivý síle, ale je univerzální příběh. Jestli znáte slovo bossa nova, můžeme si to odkázat k tomu, je to paralela. Nová vlna v překladu, je to velmi jako nadsázka. No.
1: Román Uranová Lenky LB jako četbu na pokračování můžete poslouchat u nás na Vltavě. První díl poprvé dnes, tedy v 6:30 večer.
0: Projekt Moniová vznikl s cílem převést na obrazovky příběh zavražděné spisovatelky Simony Moniové. Jak se povedl? Na to se budeme ptát filmové kritičky Jany Podskalské.

0: Nick Cave a další spolupracovníci v nahrávce, kterou nabízíme v 8 hodin a 20 minut ve čtvrteční ranní mozaice na Vltavě.
1: Původní série Moniová, ta je teď k vidění na platformě OnePlay. Je to jeden ze zásadních letošních projektů televize Nova. Autorky seriálu v čele s režisérkou Zuzanou Kerchnerovou se v něm vrací ke kauze spisovatelky Simony Moniové. Tu zavraždil roku 2011 její manžel.
0: Série získala cenu na loňském festivalu Serial Killer a pro nás ji teď zhodnotí filmová kritička Jana Podskalská. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Já začnu, Jano, trošku jinak. Po kauze s Bormistr jsou mnozí tvůrci příběhů podle těch reálných osudů opatrnější. Jakým způsobem autorky společně s režisérkou k případu Moniové přistoupily? Je to spíš detektivka nebo je to psychologické drama?
2: No, klonila bych se spíš k tomu druhému, jenom ještě připomenu, že tady vlastně byly od začátku scénáře, které vlastně první části otázky konzultovány právě s pozůstalými Simony Moniové, včetně tedy jejich tří synů. A bylo vlastně domluveno s hlavním tedy šéfem TV Nova Michalem Reitlerem, že pokud někdy nastane nějaká námitka vůči tomu, tak se buď ten seriál úplně stopne, nebo se nějaké věci prostě v tom scénáři opraví, takže všechno to probíhalo vlastně ve spolupráci s tou rodinou, což je určitě dobrá zpráva. A další dobrou zprávou je, že tedy ta rodina byla velmi vstřícná, takže se podařilo natočit ten seriál, myslím si, poměrně otevřeným způsobem. Nezamlčuje nic zásadního, jak tedy z jejího života, tak z toho tragického konce. Je to taková jako zajímavý způsob vlastně vyprávění, že je tyto šest dílů, každý z nich vlastně má název jedné z knihy spisovatelky. A je vyprávěný tedy lineárně, chronologicky, ale vždycky na konci každého toho dílu se trochu nakousne ten tragický samotný případ a vždycky se postoupí o nějaký krok dál, takže se dostaneme samozřejmě až k tomu smutnému závěru, včetně tedy pohřbu. A musím říct, že se podařilo, já tam jenom ještě zmíním, kromě režisérky Zuzany Kirchnerové, se na tom podílela třeba kreativní producentka Klára Folová, to byla jedna z těch vlastně původních autorek, které to rozdělili ten projekt, a také autorka námětu a spoluautorka scénáře Barbora Námětu. Marta Fenclová a tedy už zmíněná režisérka paní Kirchnerová. A podařilo se jim, myslím si, jako

0: to měl si žádné špatně odvedené roli a je velmi pečlivá a poctivá o téhle roli. Vlastně sama se vyjádřila, že to byla nejtěžší role v jejím zatím hereckém životě a chápu tedy proč, protože nemuselo to být těžké některé ty scény hrát. Jak jsem říkala, jsou otevřené, byť je to tedy decentně všechno zrežírováno a někdy tak jako lehce rozostřený obraz, tak přesto to podstatné, co vlastně člověk o ní potřebuje vědět, bohužel i to násilí je tam tedy akcentováno. A zajímavostí je, a to bez pochyby také zahrálo svoji roli, že s Igorem Orozovičem, který hraje tohoto jejího, tedy druhého muže, který ji zabil, měli kdysi spolu vztah, takže ta jistá chemie mezi nimi docela hezky v sérii funguje. Líbí se mi jako pára, myslím si, že to dobře graduje, včetně tedy bohužel toho, kdy už potom tedy hraje Orozovič toho násilníka.
1: Kreativní producentky a autorky si kromě jiného dali taky za cíl varovat před domácím násilím a jeho méně nápadnými projevy. Podařilo se to, Jano?
0: Za mě určitě, myslím si, že docela šťastný nápad byl i, máme jenom malinko času, že vlastně s kameramanem Lukášem Hicksou se režisérka dohodla, že bude ten vizuál trošku připomínat vlastně svět knížek Simony Moniové, takže ty první díly, které možná jediné mají takový jako pomalejší rozjezd pro mě, ale nicméně líbil se mi ten vizuál, že jsou takové jakoby prosvětlené takovými pastelovými barvami, je to takové všechno hodně jako odlehčené a postupně to temní k těm závěrečným dílům, kdy tady je jasné, co se stane a kdy už tedy se v tom trošku hrdinka potácela, takže i tohle se mi líbilo a já si myslím, že to může mít dopad na divačky, protože to memento tam evidentně je a je důležité, že tam vlastně jsou akcentované takové zdánlivě všední epizody z toho domácího soužití, které můžou působit vlastně hrozně nenápadně, ale jsou to ty podstatné signály, kterých je potřeba si vlastně všímat a nic nepodcenit. A poslední věc, tvůrci seriálu se vlastně spojili i s organizací, která pomáhá ženám v těchto situacích s násilím a to se vlastně objevuje na konci každého dílu kontakt na tu organizaci, to považuji taky za dobrý nápad, který není úplně obvyklý u televizních seriálů.
2: Hodnocení série Moniová, kterou najdete na OnePlay, přinesl do ranní mozaiky kritička Jana Podskalská. Děkujeme za návštěvu.
0: Já díky za pozvání a krásný den.

0: Henry Purcell, jmenuje to Hornpipe a Bure. V ranní mozaice na Vltavě pár vteřin před 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Někdejší zpěvák kapely Talking Heads včera v Praze odehrál koncert, který byl ale úplně jiný než všechny ostatní, jak píše Daniel Konrád na serveru Seznam zprávy. Držitel Grammy na pódiu prý neměl nic, co tam bývá běžně. A v prosinci roku 1968 posádka letu Apollo 8 vyfotila, jak nad měsíčním horizontem vychází Země. Pohled na křehkou modrou planetu, obklopenou nehostinným vesmírem a taky lemovanou mrtvolnými šedými krátery, pomohl nakonec nastartovat environmentální hnutí a taky přinesl změnu perspektivy.
0: Konrád píše, že hudebně byl večer pestrý, písně z Burnovy solové kariéry prokládaly klasiky od Talking Heads, z prvky nové vlny rocku, R&B nebo polorytmy z africké i latinskoamerické hudby, až třeba po náznak country v jedné z písní.
2: Více 74-letý David Byrne celé 2 hodiny nezastavil a neprojevil ani náznak únavy, možná přece jenom ve vyšším věku po pandemii a taky v době několika válek. To silněji vnímá, nakolik je to všechno křehké. Třeba jako ti astronauti, když jsem o nich mluvila, když pozorovali východ Země. Celou recenzi Dana Konráda najdete na Seznam zprávy.

0: Torontský komorní orchestr ve čtvrté části symfonie G-dur Leopolda Mozarta.
1: A společně celý tento týden procházíme svatovíckou katedrálou na Pražském hradě, kde byly v pondělí požehnány nové varhany Gerharda Grenzinga. To ale není jediný nástroj, který se tam pro hudební provoz používá.
0: Ve Volmutově kruchtě najdete další nástroj varhanáře Josefa Melcera z roku 1930. Právě k němu zamířila i reportérka Alena Maršíková-Michálková.
1: A nebyla sama. Společně s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou.

0: S Ondřejem Valentou jsme nyní na současném hlavním kůru katedrály svatého Víta, kde se nacházejí Melcovy varhany. Ondřej, jaká je jejich historie?
1: Tyto varhany jsou tady vlastně od dostavby katedrály do dnešní podoby, takže od konce 20. let 20. století. Ta historie byla tehdy taková, řekněme, nepřímo naplánovaná, protože když se dokončila velká katedrála, tak byl plán to tady postavit velké varhany. Na to se tehdy nedostaly finanční prostředky, tak vznikl plán na postavení nástrojů jednotlivých postupně, tím, že by se nakonec měly spojit do jednoho velkého nástroje. Na to nikdy nedošlo, takže se v první fázi postavil dvoumanuálový nástroj na to místo, kde teď právě jsme. Ale my jsme tady teď u tří manuálového nástroje, a to proto, že se samozřejmě celkem rychle zjistilo, že dva manuály jsou málo, takže ještě vlastně v průběhu té stavby, jestli se nepletu, tak to hned rozšířili o třetí manuál, aby přece jenom tady byl relativně dostatečně velký nástroj, který tedy těch skoro 100 let měl ozvučovat celou katedrálu, doprovázet sbor, orchestr a tak podobně.
0: Jaké ty Melcovy varhany jsou? Jsou dostatečné pro tento prostor?
1: Jsou dostatečné pro příčnou loď katedrály, tam vlastně znějí výborně. Na to, v jakém jsou tady chudinky z prostředí. My jsme totiž v prostředním patře renesanční kruchty, takže ty varhany nemají moc místa kolem sebe. Hlavně ze zhora jsou zakryté klenbou druhého patra, takže jsou takové stísněné, což varhana většinou nesvědčí. Jejich zvuk se celkem dobře šíří směrem dopředu, to je ke zlaté bráně, ale směrem k oltáři nebo ke vstupu západnímu už tak dobře ten zvuk nedojde. Takže bohužel třeba si je tady spousta hezkých barev, ale které nemá smysl používat samostatné, protože by je nikdo neslyšel.
0: Když tady sedíš u varhan, tak po tvé pravé ruce, tak je velká skříň, na které jsou čísla, která jsou od jedničky až do 113. Co to je za zařízení? Vypadá to jako nějaký počítač.
1: Je to přesně tak, takový analogový počítač, nebo jak bys to řeklo. Je to paměťový systém, předchůdce toho, co dneska máme u moderních varhan v počítačích, kde máme celkem neomezené možnosti, 10 000 kombinací si tam můžeme uložit, aby to nemusel varhaník při koncertě nebo při liturgii přehazovat jeden čudlík po druhém. Tak tady máme těchto kombinací 5 a jsou udělané tak, že vlastně v té skříni, kterou mám vedle sebe, každý rejstřík, který je na hracím stole, tak vedle mě v té skříni je ještě znova 5x, aby jsme mohli je různě sestavovat a potom stisknutím jednoho tlačítka přehazovat mezi těmi kombinacemi.
0: My teď právě slyšíme jeden velmi zajímavý rejstřík, který je v těchto varhanách, totiž zvonky. Je to obvyklé? Setkáme se s tím ve varhanách této doby často nebo ne?
1: V době vzniku těch varhan se to občas objevovalo, a to totiž hlavně ve varhanách, které sloužily v kinech a v divadlech na doprovod představení. V kostelích to obvykle v téhle době nebylo. Známe to ze starších varhan třeba, že se takové zvukové hrátky objevovaly. Potom už do doby romantismu, do 20. století, do první půlky 20. století už tolik ne. A i ty naše zvonky sem byly dodány až při generální rekonstrukci nástroje, která byla kolem roku 2000.

0: Na Melcerově varhany ve Volmutově kruchtě v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha nám zahrál katedrální varhaník Ondřej Valenta. Zítra vám představíme poslední nástroj, který se nachází ve zkušebně katedrálních hudebníků.
1: A za chviličku bude stále ještě řeč o hudbě 100 let tradice a k tomu zvuk, který znáte z koncertních sálů i našeho rozhlasového vysílání. Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví stovku a my vám podrobně představujeme jeho osobnosti, a to každý týden, každý čtvrtek u nás v raní mozaice. Za chviličku za námi do studia přijde vedoucí skupiny bicích nástrojů Tibor Adamský. Sama jsem zvědavá, jestli si bicí přiveze sebou.

0: Matmos. Legendy industriální elektroniky.
1: Hravé disco a avantgardní aranže kombinují se zvukem ždímající pračky, chirurgických nástrojů nebo s pískotem prchající krysy.
0: Do pražské Archy Plus přivezou celý depozitář kovových objektů a nástrojů, které ovlivnily jejich život.
1: Portrét hudební dvojice Matmos v sedmém nebi s Pavlem Klusákem.
0: Ve čtvrtek 18. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Manuel de Falla, španělský tanec číslo 2, Katě a Mariela Labekovi, minutu po 8:45.
1: Jeho snem v mládí bylo hrát na bicí v opravdu dobré kapele. A tohle se Tiboru Adamskému povedlo, protože je skoro 25 let vedoucím skupiny bicích nástrojů v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. A kromě toho prošel skupinami Shanty anebo Jeff Biograph a hrál i v orchestru Václava Hybše.
0: Má také vlastní školu hry na bicí a Tibor Adamský už je s námi ve studiu. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, zdravím posluchače rozhlasu.
1: My jsme se, Tibore, společně viděli v pražských Rígrových sadech před 14 dny, kde byla velká open air oslava ke stoletům Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vy jste hrál, když už jsme u těch stých narozenin. Co byste Sočru popřál?
2: Tak tady ta odpověď ze mě musí vystřelit dalších 100 let.
0: My jsme se o vás dočetli, dozvěděli, že rád jezdíte na motorce, že byste chtěl Masarykův okruh v Brně zjet pod 20. Už se vám to povedlo?
2: Nepovedlo. To je jenom taková meta. Ta motorka je pro mě relax, že jo, jiný svět, jiný použití mozku, těla. Ale to nevím, jestli teďka je téma.
1: No nevím, Tibore, jestli neriskujete, jestli vám v Sočru neříkají, abyste byl opatrný, protože motorky to přináší i různé pády, úrazy. Jak se tohle řeší?
2: Určitě, no tak já samozřejmě jsem rád, že mě v tomto nikdo neomezuje. Musím teda se přiznat, že jsem, 4 týdny nazpět jsem si byl potrénovat v Mostě na poligonu. Říkal jsem si, no tak za 14 dní hraješ pražský jaro, tak by bylo vtipný se tady vymáznout.
1: Mají za vás, Tibore, v Sočru náhradu, kdyby se přece jenom něco přihodilo a před sebou máte tak prestižní a významnou akci, jako je zahajovací koncert na pražském jaru?
2: Tak určitě by to bylo řešitelné, no.
0: Když jste chodil na pražskou konzervatoř, tak jste se už jako student připravoval na dráhu hudebníka, který bude stát ve velkém symfonickém orchestru. Je to už součástí studia to, že se musíte rozhodnout, jakou cestou se vydáte, nebo ne?
2: Tohle to asi úplně ne, protože já když jsem začal hrát na bicí, tak samozřejmě pro mě byla nějaká vize nebo touha hrát v kapele. Poslouchal jsem třeba Pink Floydy, Yes, Zeppelin, jak jsem říkal, to by bylo super hrát nějaký kapele. A samozřejmě ten život člověka někam posune. Díky studiu na konzervatoři jsem samozřejmě poznal spoustu profesorů, aktivních bubeníků, kteří mě vlastně jednak nasměrovali a jednak hrozně pomohli v tom vlastně začít provozovat tu hudbu tímto způsobem.
1: Působíte nejenom v Sočru, ale my už jsme v úvodu říkali, že spolupracujete s mnoha kapelami. Třeba s orchestrem Václava Hybše, hrajete swing, pop i klasiku. Nejdou tyhle rozmanité žánry tak trochu proti sobě?
2: Určitě ne. Já si myslím, že to je krása hudby, že je velmi rozmanitá a vlastně je fajn, že se dají ty věci spojovat a použít. Třeba při hraní na tympány často mi pomáhá, že hraju i na bicí soupravu, ať je to věc techniky nebo prostě nějakého tomu přístupu k té hře. Takže ta pestrost žánrová je určitě za mě fajn v hudbě.
0: Do Symfonického orchestru Českého rozhlasu jste nastupoval v roce 2002, zažil jste Vladimíra Válka, Ondře Lenárda, Alexandra Liebreicha, teď Petra Popelku, čeká vás taky spolupráce se šéf-dirigentem Eliasem Grandym, který nastupuje. Jaká byla atmosféra za ty roky, jak vás posunulo vedení těch dirigentů, které jste potkal?
2: Tak já jsem naskočil, jak jste správně řekl, za pana Válka, tak to byl takový křest ohněm. Vzpomínám na to rád, protože si myslím, že jsme měli takový respektující vztah vzájemně. Nicméně byla to přísná škola, možná někteří kolegové na to nebudou vzpomínat tak rádi. Nicméně bylo to fajn, no a pak přišel pan dirigent Lenárd, tak tam jsem vnímal, jak se ten orchestr nadechnul, že už tam nebyl takový tlak lidský nebo přísný, jak bych to řekl, tak to bylo taky moc fajn. Pan Liebreich, ten asi měl smůlu v tom, že zažil tu covidovou dobu, kdy se spoustu akcí rušilo, zájezdy se rušily.
1: A Petr Popelka?
2: Petr Popelka, no tak to, to teďka máme všichni v živé paměti, to je paráda, protože tam je tak obrovský kus muzikantství a lidského přístupu, že to prostě je paráda.
1: Tibore, my jsme byli zvědaví, co si sem do studia sebou přinesete, protože vaši kolegové, které jsme tu měli v uplynulých týdnech, přivezli harfu, nosili si housle, violy, violončela, nosili si flétny, příčné, klarinety. A tak jsme se s Františkem těšili a trošku jsme typovali, co donesete vy. My jsme se těšili na tympány, ale vy jste přinesl něco úplně jiného.
2: Kdybych to věděl, že tady byla harfa, tak samozřejmě zorganizuju, přivezu sem dva tympány.
1: Co jste přinesl, co to máte před sebou? To jsou dva, nevím, jestli se tomu dá říct,
2: hudební nástroje. Přinesl jsem takové drobné nástroje. Říkal jsem si, no tak mám si něco malýho, tak vemu triangle, tamburínu, jenom, že to zná každé malé dítě.
1: Takže nemáte nic z toho, ale vydržíte v ruce takovou dřevěnou
2: neobvyklý,
1: trubku.
2: Neobvyklejší nástroje, tady držím takovou dřevěnou trubku, říká se tomu gyro a možná to někdo tomu může říct žába, protože to vydává.
1: A ten druhý hudební nástroj?
2: Druhý nástroj, ten se používá ne tak často.
1: Má takové měchy, vypadá to jako
2: ale
1: krabice.
2: Vždycky, když se použije, tak mi to strašně zlepší náladu.
1: Tak pojďte, zlepšete nám. Kukačka.
2: Kukačka, přesně tak. Jak vypadá? To nezdá, ale ono se to použije kromě nějaké lidové hudby, tak třeba i v klasice, v šestém Beethovenovi, no i v druhé větě taky motiv kukačky
1: použité. Jak jsou použité. To frekventované nástroje, takže slyšíme, že kukačka v šesté větě, nějaké Beethovenovy symfonie.
2: No, pak nějaký Johann Strauss. Jo, není toho
1: občas
2: moc.
1: Občas to vyndáte.
2: Vyndáme to občas, přesně.
0: Jak je, Tibore, široký ten symfonický repertoár, ve kterém dostávají solové pasáže bicí nástroje?
2: Poměrně hodně, i když ty sóla bývají spíš kratší. Když bych měl mluvit o nějakým delším solo, teďka nedávno hrál náš kolega Láďa Bilan krásný koncert solový na marimbu v Betlémské kapli. Nebo existuje od autora, myslím, Schwartner se jmenuje, má krásný koncert pro bicí, kde je všecko vibrafon, perkuse, tympány. Takže to jsou vyloženě ty solové kusy, kde ten bicista má, já nevím, půl hodiny prostor se předvést. No a v orchestru spíš nás čekají v kratší pasáže, ale jsou to úplně stejné nervy.
0: No, důležité je dobře počítat.
2: Dobře počítat a hlavně je tam taky nepříjemný, třeba můžu zmínit Šehrezádu Korsakova, kde je krásný part malého bubnu, takový soulový a začíná ve třetí větě, takže vy tam sedíte, 20 minut kolegové hrají, jsou rozehrátí, vy tam sedíte, potí se vám ruce a jak se to začne blížit, tak vy jste nejradši opustili pódium.
1: Pořád je nějaká trošku tréma, nervozita, respekt?
2: Určitě, tak to k tomu patří a vlastně to člověka udržuje v té správné koncentraci. Jo. Když prostě to pustí, řekne si, tady se nemůže nic stát, tak okamžitě tam vlítne.
0: Vedoucí skupiny bicích nástrojů Symfonického orchestru Českého rozhlasu Tibor Adamský dnes přišel do studia. My jsme za to moc rádi a ještě připomínáme, že kdybyste chtěli Socher vidět třeba na Smetanově Litomyšli, tak můžete v 5. července. Bude to velké finále, italská filmová noc. Tibore, moc děkujeme, že jste si k nám udělal cestu, ať se daří.
2: Není vůbec zač, děkuju moc za pozvání.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda Andreje Babiše z ANO zrušila už dříve schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornila to zpravodajský server i rozhlas, který jinak na veřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, které argumentuje státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělal současnému i tehdejšímu premiérovi Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmů. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla. Schoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví. Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotní letouny potom ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinérii. Server Kyiv Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly také železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě. Muzeum a galerie Orlických hor na jeden den představí vzácné dílo světově uznávaného malíře Františka Kupky. Obraz Čáry plochy hloubka 2 z roku 1913 bude k vidění pouze během vernisáže Sacra Familia v pátek 26. června v Kolovratském zámku. A ještě počasí, bude jasno až polojasno, během dne čekáme přechodně až oblačno, zejména na horách ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty potom 25 až 30 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den, teď máme 9:59, dnes je čtvrtek, 18. června a v pondělí se vůbec poprvé v katedrále svatého Víta na Pražském hradě rozezněly nové varhany. A zítra už se tam odehraje speciální slavnostní koncert. Zahájí ho skladba, kterou jste vybírali vy, posluchači, hlasováním na webu Vltavy. Co všechno se s novými varhanami v katedrále změnilo a jaké možnosti se tím otevírají pro svatovítský chrám? I na to všechno se budeme za okamžik ptát přímo tady ve studiu místopředsedy správní rady nadačního fondu svatovítské varhany Jakuba Skřejpka. No a protože je čtvrtek, tak v 9:30 nebude u nás na Vltavě chybět pochopitelně filmová muzika. Mimochodem v neděli jeden otců a právě proto Tomáš Pilát vybral v 9:30 nebo po 9:30 hudbu z filmu, ve kterých hrají právě klíčovou roli tátové. Tak si na to počkejte, za celý tým dnešního ranního vysílání přejeme příjemný poslech.
1: A příjemný poslech taky hudebního výběru, třeba Bastrio, Jan Václav z Tichpunto nebo Paul Anka. Tady je nahrávka z roku 2007. Přejeme dobrý poslech a hezké dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: even in my dreams.
1: Polanka na vlnách Vltavy, 6 minut po 9 dopoledne.
2: Už to od nás dávno víte, po více než 100 letech čekání získala katedrála svatého Víta na Pražském hradě nový hlas. V pondělí se v chrámu poprvé rozezněly nové svatovítské varhany. Nástroj se skoro 6000 píšťalami vznikal celou řadu let.
1: Na jeho pořízení přispěli tisíce dárců z Česka i zahraničí. Jaké byly první okamžiky, kdy se zvuk nových varhan rozezněl pod klenbami nejvýznamnějšího českého chrámu? I na to se zeptáme místopředsedy správní rady na Dačního fondu svatovítské varhany Jakuba Skřejpka. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ve svatovítském chrámu se teď odehrává varhanní oktáv. Vy jste pochopitelně nechyběl žádný večer, když se na varhany hrálo. Tak jaký byl ten první moment, kdy se varhany oficiálně v pondělí rozezněly? Běhal mráz po zádech?
3: No, nejenom po zádech, ale tekly mi slzy. Já to prožívám samozřejmě velmi osobně, protože u toho projektu jsem 12 let. Teď jsem někdy říkal, že je to starší příběh než s mými dětmi a skoro stejně starý příběh jako s mojí ženou, tak to provází vlastně celý můj nějaký dospělý život. A já jsem ty varhany poprvé slyšel tajně zahrát při pohřbu pana kardinála Duky a tam ta emoce byla ještě jako násobně větší, by ty varhany mohly hrát výrazně méně než teď to pondělí. Takže když zazněly v podání varhaníka z Sagrada Familia Juana de la Rubia na závěr toho volání na ně, tak to nebyl asi jenom ráz, který běhal po zádech, ale úplně se chvěly kameny té svatovické katedrály a srdce nás všech, co jsme tam mohli být.
1: Když se ohlednete zpátky za těmi 12 lety, vím, že jste tu otázku určitě už dostal, ale které chvíle byly na té cestě nejnáročnější?
3: Na začátku jsme si mysleli, že to bude vybrat toho správného varhanáře. Pak jsme si mysleli, že to bude vybrat peníze na to, abychom to mohli zaplatit. A nakonec jsme zjistili, že jsou to papíry samozřejmě, protože až v průběhu času jsme zjistili, co znamená postavit varhany do katedrály svatého Víta a splnit všechny směrnice Evropské unie, jiné technické normy, a tak nemáme v katedrále hudební nástroj, jak by to mohlo jako zdánlivě připadat, ale strojní zařízení. Takže všechny certifikace na barvy, elektrikářská zařízení a tak podobně. Ale nakonec ten výsledek se počítá a jsou to varhany.
2: Zmínil jste sbírku, kolik se v ní nakonec na varhany podařilo vybrat, protože přispělo víc než 12 000 dárců.
3: Je to pravda a podařilo se vybrat asi 150 milionů. To asi říkám, protože stále je možné do konce června si svatovítskou píšťalku adoptovat. Myslím, že někoho to může potěšit a nám to ještě na konci pomůže. Myslím, že každý dostavil, tak ví, jak to je, že i když se nastěhuje, tak to pořád nekončí, tak my do konce června budeme uzavírat to účetnictví. Dokonce máme jednoho významného mecenáše, který je připravený dotáhnout to, co chybí. Ale nejkrásnější je příběh těch 12 000 lidí, protože jsou mezi nimi opravdu ty naši největší filantropové, stejně jako, a teď to nemyslím zle, babičky, drobní dárci, školy se skládaly, různá společenství, takže těch příběhů je nepřeberné množství.
1: Jak už zaznělo, ty varhany mají téměř 6 000 píšťal, 121 rejstříků, nový nástroj postavil španělský mistr Gerhard Grenzing. Čím jsou právě ty jeho varhany výjimečné?
3: Děkuju za tu otázku. No vlastně jako ničím. Oni nemají žádné jako světové nej, kromě toho, že jsou nejlepší pro katedrálu svatého Víta. Samozřejmě tam je velké množství technických vymožeností, vychytávek, které třeba jinde na světě nejsou. Souvisí to s tím, jak ty varhany vypadají, protože aby zněly dobře, museli jsme je zvednout, takže jsme se museli popasovat s tou krásnou kyselovou rozetou, což kladlo velký nárok na to, jak budou vypadat, že normálně varhany mají uprostřed vysokou varhanní skříň a my je máme naopak uprostřed nejnižší, aby obklopovali tu rozetu, a ty píšťaly prospektové tak jako zdánlivě levitují v prostoru. A myslím, že každý, kdo zná varhany, tak ví, že jsou v nich píšťaly a do každé píšťaly potřeba fouknout, aby pískala. A ty varhanní píšťaly, do nich se přivádí vzduch ze spodu. Ale u levitující píštěly tam nemůžete přivést žádný vzduch ze spodu. Čili Gerhard Grenzing vyvinul úplně unikátní, na světě jedinečný způsob přivádění vzduchu do píštěly ze zadu, nikoli ze předu. Tak tím jsou třeba výjimečné. A žádné jiné varhany na světě nemají křišťál.
2: Jsou skleněné, přesně tak. Jak tam ty křišťálové díly zapadají? Zkuste nám to popsat, Jakube.
3: To byla, skoro bych řekl, odysea, velká věda, protože nápad na začátku je vždycky, jako bych skoro řekl, to nejjednodušší. ale dopátrat se toho, aby to opravdu se stalo, jsme zase zpátky u těch papírů. No bylo to strašně komplikované a myslím, že jenom díky tomu, že jsme všichni, včetně pana Grenzinga a celého designerského týmu, chtěli, aby to tak bylo, tak se to podařilo, protože museli vyvinout samozřejmě způsob uchycení tak, aby to neovlivnilo zvukovou stránku toho nástroje, aby se ten zvuk krásně šířil, zároveň, aby to pořád ještě svítilo, vypadalo, odráželo se v tomto slunce. No a byla to docela výzva.
1: Říká Jakub Skřejpek, místopředseda správní rady nadačního fondu svatovítské varhany, se kterým budeme za chvíli mluvit i o chystaném zítřejším koncertu z katedrály svatého Víta Václava a Vojtěcha, který taky budeme živě vysílat na Vltavě.

0: Marc-Antoine Charpentier, Mlezár Florisa na část biblické tragédie o pěti dějstvích a prologu. My jsme slyšeli předehru z Davida a Jonatána ve 9:45.
1: O půlnoci na webu Českého rozhlasu Vltava, vltavarozhlas.cz skončila soutěž, ve které jste mohli hlasovat pro skladbu, která nakonec zítra zazní v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha. Hlasovalo přibližně 10 000 z vás. A co zazní?
0: Už zítra se v katedrále koná slavnostní koncert, který zahájí vítězná skladba Iva Bartoše Fantazie na chorál svatý Václave.
1: S námi ve studiu je stále místopředseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany Jakub Skřejpek. Jakube, hlasoval jste?
2: Hlasoval.
1: A prozradíte pro koho?
2: Jo, jsem šťastný, hlasoval jsem pro vítěznou skladbu.
1: Tak skvěle, Ivo Bartoš.
0: Do soutěže se přihlásilo téměř 50 autorů, pro které hlasovalo tedy opravdu, nebo pro které hlasovali tisíce lidí. Co říkáte na ta čísla, na to zapojení, na ten zájem o svatovítské varhany?
2: Nás to nesmírně těší a jsem hlavně hrozně rád, že ten nápad, který měl Jiří Dohnal na začátku, se takhle podařilo a jednak zrealizovat, jinak, že ten zájem svědčí o tom, že opravdu ta katedrála táhne nejenom věřící, ale lidi z celé společnosti. A to, jak velký zájem byl o to hlasování, myslím, že překvapilo teda mě osobně a myslím si, že všechny nás, protože to znamenalo si vyslechnout ty tři skladby, což dohromady bylo docela hodně času a docela náročné muziky teda.
1: Ráno jsem si s Jiřím Dohnalem psala a psal, že je to sen o dokončení monumentálního torza tohoto gotického nádherného chrámu. Jak důležité podle vás, Jakube, je, aby právě pro varhany vznikala současná hudba?
2: Je to podle mě to zásadně důležité. A myslím si, že to je zásadně důležité nejenom pro varhany, obecně pro klasickou, někdo říká vážnou, artificiální hudbu, protože a ještě je důležité, aby se hrála totiž, protože to, že ji někdo napíše, ještě neznamená, že se bude hrát. A myslím, že pro ty autory, a troufám si, že i z rozhovoru s nimi nějak jako nejsem vedle, je důležité, aby to slyšeli zahrát, aby slyšeli to publikum, pro které to píšou, protože bez toho je to, nevím, no, takové domácí cvičení.
0: Vedle vítězné varhaní skladby zazní zítra monumentální symfonie číslo 3 C-moll varhaní Camille Saint-Saense, výběr z biblických písní Antonína Dvořáka v podání basisty Jana Martiníka a symfonický orchestr Českého rozhlasu bude řídit Elias Grandi. Nebudete chybět, opět předpokládám, jako v celém tom týdnu, kdy se koná řada koncertů.
2: Já mám nesmírné štěstí, že tam musím být, ale kdybych nemusel, tak bych tam nemohl chybět, že zítra budu samozřejmě taky.
1: Hned po požehnání začal svatovítský varhaní oktáv. Jaké možnosti se teď otevírají třeba pro hudební život katedrály?
2: No, to je právě ta otázka. Varhany máme. Myslím si neskromně, že se nesmírně povedly. Mnoho varhaníků říká, že jsou nejlepší v Evropě, někdo na světě, někdo má jiné superlativy, tak já to tak posoudit úplně neumím, ale minimálně to znamená, že se to opravdu povedlo. A já bych si moc přál, aby ty varhany přinesly do katedrály další hudební život, protože otevírají nové možnosti, které ty současné varhany prostě nemohly nabídnout. A myslím si, že to je cesta, jak lidem tu katedrálu otevřít. Máme za sebou dva koncerty a jedno žehnání a v tom chrámu jsou lidé, kteří do kostela normálně nechodí a jich tam opravdu hodně. A cítíte, že se jich ten prostor a to místo dotýká absolutně hluboko. A teď já neříkám, že třeba najdou cestu k Pánu Bohu, ale třeba jo. Ale ta katedrála je naše, jak říkal pan kardinál Duka. A tím myslel, že to není katedrála nás jako katolíků, ale nás jako českého národa. A myslím si, že se nám těmi varhany podařilo jít tomu národu tak nějak jako nabídnout, vrátit a ty lidi tam chodí a připadají si, že to je jako jejich katedrála a najednou se nebojí jít se podívat do kaple svatého Václava, podívat se za provaz, sáhnout si na ten kámen, to se snad smí říct, ale jsou ve svém symbolu svojí vlasti. Je to, možná to zní jako pateticky takhle po 9 ráno, ale ještě jsem toho ze včerejška úplně plný.
0: Vy završujete svoji dlouholetou práci s nadačním fondem svatovítské varhany, jak jste říkal, ještě se dá přispívat, adoptovat si ty píšťaly. Kam povedou vaše další kroky? Činnost fondu.
2: Děkuju pěkně za tu otázku, no tak začnu zase pracovat. Kde jsem pracoval do té doby, to znamená v podpoře kultury, to mě celkem asi neopustí nikdy. Nadační fond svůj úkol naplnil a splnil, tak to myslím, že je dobrá zpráva. A když bude zájem a chuť, tak samozřejmě budu varhanám pomáhat i do budoucna nesmírně rád.
1: Ať se vám daří. Naším milým hostem byl místopředseda správní rady nadačního fondu Svatovícké varhany Jakub Skřejpek. Jenom připomínám, že zítra pro vás chystáme tady na Vltavě živý přenos koncertu přímo z katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Můžete vyslechnout vítěznou skladbu Iva Bartoše Fantazie na chorál svatý Václave. Jakube, mějte se moc hezky, budeme se třeba někdy příště těšit u nás zase ve studiu.
2: Děkuju za pozvání a všechny zvu do katedrály na Varhany.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou minutu a půl před půl desátou. Máme čtvrtek, je 18. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Půl desátá, téměř za minutu a čtvrtek, no tak to je jasné znamení, že je čas pro filmovou hudbu. Ono se často mluví o tom, že děti potřebují jak matku, tak i otce. A pokud jde o otce na svém místě, tak je naprosto vyhráno a těm správným tátům bude věnovaný letošní Den otců.
0: Připadne na neděli a tak se v dnešní Malé klapce s redaktorem Tomášem Pilátem zaměříme na hudbu z filmů, ve kterých hrají důležitou roli právě otcové. Tomáši, hezké dopoledne.
3: Hezký den.
2: S otci je to jako s matkami. Jsou dobří, ale samozřejmě jsou i takoví, kteří v téhle roli příliš nevynikají. Tomáši, vznikají filmy o obou těchto kategoriích tátů?
3: Vznikají. V naší i světové kinematografii najdeme díla o otcích, jak vzorných, tak i takových, jejichž snažení se více nebo méně míjí účinkem, a o tátech obou druhů bude dneska řeč.
0: A my začínáme v Americe, je to tak?
3: Ano, a v roce 2006, kdy měl premiéru film Štěstí na dosah, Will Smith v něm hraje tátu, který se svým synem náhle ocitne na ulici a i v těžkých podmínkách se svému klukovi snaží zajistit pokud možno příjemné dětství, chrání ho před vším zlým a bojuje o jeho lepší budoucnost. Citlivý soundtrack snímku je dílem italského skladatele Andrej Guerry.

0: Slyšíme ukázku ze soundtracku ke snímku Štěstí na dosah. Tomáš Pilát stále s námi ve studiu. Mluvíme o filmech, ve kterých hrají hlavní roli tátové. I v naší kinematografii se pochopitelně snímky o otcích najdou, ať už jsou jacíkoliv, třeba když se jejich snažení vymyká jakékoliv logice, Tomáši.
1: Přesně takovým je třeba Zdeněk Svěrák, tedy jeho postava ve filmu Vratné lahve. Téma vztahu otce a jeho dcery v tomhletom filmu není tím úplně hlavním, nicméně je důležité. Svěrákova postava nezapře svůj učitelský původ. To se Svěrákovi určitě hrálo dobře, protože Zdeněk Svěrák taky začínal jako učitel. A poněkud více než je zdrávo radí své dceři ve výběru partnera, snaží se jich v uvozovkách nastřelit svého kolegu z toho výběru lahví. No a hudbu k tomuhle filmu napsal Ondřej Soukup.

0: hudba k filmu Vratné lahve. S námi ve studiu stále Tomáš Pilát. My se vydáme hodně do kinematografické historie a připomeneme si jednu dávnou klasiku.
1: Ano, klasiku od klasika Charlieho Chaplina. Jeho tulák se ve filmu The Kid z roku 1921 ujme nalezence a je mu víc než jen otcem, je mu i matkou, ochráncem, přítelem, vlastně úplně vším. Charlie Chaplin do scénáře filmu vetknul i některé své neradostné zážitky a vzpomínky ze svého dětství v Londýně. Je to opravdu dojemný snímek, ke kterému si Charlie Chaplin napsal i hudbu.

0: A pokydovi zpátky do českých luhů a hájů a zase k dojemnému příběhu. V roce 1986 natočil Karel Kacheňa film Smrt krásných srnců, všichni ho dobře známe, a to podle předlohy Oty Pavla. Tenhle snímek mimo jiné ukazuje, jak mocní ničí rodiny. V tomto případě válka rozdrtila rodinu pana Popra. Hudba k filmu je dílem Luboše Fischera. Otce do začátku války velmi šťastné rodiny, lásky plné, hraje Karel Hřmánek a scéna, ve které přemlouvá sousedova psa Holana ke spolupráci k ulovení jelena, jehož masem chce nakrmit své syny před odchodem do transportu, patří podle mě k nejsilnějším otcovským scénám světového filmu vůbec. Vyjde o monolog, synové v té scéně nejsou, je tam ovšem ten pes.
1: Pojď, pojď, pojď sem, Holane, no pojď, pojď sem, Holane. Tak, já potřebuji, aby si šel se mnou, víš? Ty si přece pamatuješ na to, jak jsem ti nosil ty buřci. Tak pojď, kamaráde, pojď. Pojď. Holane. Holane. Pojď sem. No. Já potřebuji, aby si šel se mnou. Holane, prosím tě. Prosím, prosím, pojď. Slyšíš? Tak sakra pojď. Ha? Oh. Holane. Já jsem teďka Jude. Žid. Žádný buřci nemám, sám bych nějaký potřeboval. Jsem prašivej žid a potřebuju pro svý báječný kluky maso. A ty mi ho musíš opatřit, slyšíš? Tak ty nepůjdeš. Dobře, tak půjdu já.

0: Společně s Tomášem Pilátem vám pouštíme hudbu z filmu. Tentokrát to byla muzika Luboše Fischera k filmu Smrt krásných srnců. Tomáši, ještě dvě tradiční otázky. Jaké je téma Velké klapky, tedy pořadu, který nabízí filmovou muziku u nás na Vltavě tuto neděli? A co nám přineseš za týden sem do ranní mozaiky?
1: Protagonistou té nedělní Velké klapky Kristýny Šrámkové bude skladatel Jan A.P. Kačmarek, polský komponista, který dobil i Hollywood. Řeč bude o jeho spolupráci s Agněškou Holland, o Oscarové hudbě pro film Hledání země na země a taky o spolupráci s Petrem Zelenkou na úžasném filmu Karamazovi. A za týden se v Malé klapce vydáme na moře, řeky, rybníky a jezera a zahrajeme si hudbu z filmu o námořnících a jiných loděvodech. Ti totiž mají právě ve čtvrtek svůj světový den.
2: Slibuje Tomáš Pilát, který nám dnes hrál hudbu z filmu věnovaných otcům. Těšíme se příště na slyšenou.
1: Na slyšenou taky se těším.
0: Na začátku června byla v Poslanecké sněmovně otevřená výstava, která představuje všechny soutěžní návrhy na nové grafické zpracování ústavy. Tahle expozice je skvělou ukázkou špičkového grafického designu, ale podrobnosti už nám řekne bohemista Martin Bedřich.
3: V roce 2024 zasáhl Českou televizi, knihkupectví, výstavní prostory a posléze i kina multižánrový projekt Identita – příběh českého grafického designu. Formou dokumentárního seriálu, výpravné knihy, mimořádně navštívené výstavy a nakonec i filmu představoval z mnoha stran český grafický design, jeho mimořádné kvality a rozmanitost. Jedním z artefaktů, který se zde představil, bylo i slavnostní provedení Československé ústavy. Ústava je dokument, o němž se často mluví a jímž se hojně argumentuje, ale který asi málo kdo skutečně četl a ještě méně lidí ví, jak vypadá. Na to, o jak zásadní text se jedná, že je to vlastně základní návod na řízení státu, to není nejlepší vizitka. Neméně překvapující je ovšem příběh jeho výtvarného a grafického zpracování. Zatímco ta první, prvorepubliková ústava, se skutečně prezentuje i svým provedením jako pilíř, ba svorník nové demokratické republiky, všechny ostatní už jen snižují pomyslnou laťku. Slavnostní provedení Československé ústavy, navržené po únorovém převratu v roce 1948, se ještě aspoň nějak snaží stvárnit epochální změnu v českých dějinách. Ústava ze 60. let už ale vypadala jako kniha přání a stížností a polistopadová ústava České republiky z prosince 1992 podle odborníků připomíná spíš stanovy SVJ. Téměř nikomu to víc než 30 let nevadilo, byť na ní postupně přísahali čtyři prezidenti. Při vědomí toho, jak hluboká symbolika a estetika v minulosti provázela státotvorné úkony, ať jde o korunovace, sňatky, smlouvy či pohřby, je liknavost a laxnost vůči podobě slavnostního provedení ústavy dosti výmluvná. Proto bylo více než potěšující, že v loňském roce konečně proběhla soutěž na nové stvárnění slavnostního provedení ústavy a vítězný návrh dokonce získal prestižní ocenění Czech Grand Design. Finální podobu ústavy oficiálně představila v březnu tohoto roku kancelář Poslanecké sněmovny a na začátku června byla v prostorách Poslanecké sněmovny veřejnosti otevřena výstava představující všechny soutěžní návrhy. A právě rozličné přístupy ke stvárnění tohoto klíčového dokumentu státu, spíše než analýza a hodnocení toho vítězného, rozdmíchávají energii, jež je nesmírně inspirativní a cenná. Cíleně tedy nebudu mluvit o autorech jednotlivých návrhů, ale právě jen o způsobech, jak se k úkolu vstáhli. Protože v tom tkví asi princip demokratické společnosti, že se řídí jasnými pravidly, která přesto dávají velký prostor pro kreativitu, pružnost, nová řešení aktuálních otázek. Představené návrhy ústavy jsou skutečně různorodé. Najdeme zde téměř variaci na středověký relikviářový kodex, technicky mistrovsky zpracovanou kovovou schránu na knihu, určenou pro ceremoniální nošení v průvodu. Stejně tak je tu ale představen koncept ústavy napsané na speciálním psacím stroji, který má symbolizovat, stejně jako samotný proces ručního opsání textu, hodnotu svobody, kterou v minulých obdobích totalit reprezentovalo právě tajné opisování jinak zakázaných děl na psacích strojích. Setkáme se se zpracováním ústavy, které se skutečně blíží formální dokonalosti v určité tradici přístupu k takovému typu dokumentů. Proti němu ale stojí koncept, který a priori odmítá fetišizaci ústavy jako posvátného a elitního díla a snaží se ji nabídnout všem lidem v cíleně civilní až lidové podobě. Některé návrhy jsou prošpikované historickými symboly, odkazy, citacemi. Jiné navrhují, aby každý paragraf napsal rukou jistým způsobem vybraný občan, aby tak ústava byla opravdu dílem reprezentujícím průřezově všechny obyvatele České republiky. Rozmanitost přístupů nečekaným způsobem vtahuje do přemýšlení o tom, jak významově nabité jsou takovéto symboly moderního státu a jak je škoda, že s nimi neumíme lépe pracovat. Výstava v Poslanecké sněmovně je nejen skvělou přehlídkou špičkového domácího grafického designu a s ním spojených řemesel, ale je osvěžující a inspirativní příležitostí zamyslet se nad tím, čím vším můžeme posílit a oživit svou přináležitost k hodnotám naší země. I když ze soutěže vzešel jeden konečný vítěz, v životě většinou jedinou definitivní odpověď nenacházíme. A stejně tak ve svobodném demokratickém státu musíme obvykle odpovědi neustále znovu a znovu hledat, ale také obhajovat.
0: Martin Bedřich se inspiroval českou ústavou a zamyslel se nad tím, čím vším můžeme posílit a taky oživit svou přináležitost nebo sounáležitost s hodnotami naší země.
2: Je 9.48, na Vltavě zazní skladba Vadima Petrova, Tarantela. Je to skladba pro symfonický orchestr.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku těsně před 10. dopoledne.
1: ADHD to není jenom zdravotní neduch, ale je to taky nová deska. Po 6 letech ji vydala stejnojmenná kapela, nebo respektive kapela Mucha, jejíž frontmankou je hudebnice Nikola Muchová alias Mucha. A právě ji si pozval do dnešní vizitky Ondřej Cihlář. Ondro, vítej u nás. O čem tedy bude řeč?
2: No, dobrý den, dobré dopoledne. Tak řeč bude o té desce ADHD, jak si řekla, že to je zdravotní neduch. Ale v tomto případě je to hudební duch, takže o tom se budeme bavit.
1: Tak ať se to povede, jsme na to zvědaví. Měj se.
2: Děkuji.
0: Na Spielbergovo dílo se zaměří dnešní akcent. 11. června totiž do kin vstoupil nový film Stevena Spielberga Den odhalení a v prosinci oslaví americký režisér, producent a scénárista 80. narozeniny.
1: A ještě jedním výročím tě trumfnu 50 let. To bylo v loňském roce, kdy uplynulo od premiéry snímku Čelisti, taky od Stevena Spielberga. A je to tedy ideální příležitost na to podívat se zblízka nejen na Spielbergovo dílo, to starší i to aktuální.
0: Akcent to je v 16:30. Krásný čtvrtek vám ze studia Vltavy přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Čest, spravedlnost, farizejské nařčení.
1: Aktuální témata rozezní na festivalu Smetanova Litomyšl Händlovo oratorium Suzanna.
0: V přímém přenosu ze zámeckého nádvoří v Litomyšli provedou domácí i světoví solisté a ansámbl Collegium 1704 v čele s Václavem Luxem.
1: V koncertu Klasika v neděli 21. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Vláda odstoupila od plánů na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal server i rozhlas. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá oplatnosti a účinnosti dokumentu informace. Vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. Ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech, a zavést šetrnější zdroje tepla. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů dnes ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele správy Krkonošského národního parku. Do března ho vedl Robin Beneš. Toho ale ministr odvolal. Původně rezort očekával, že se nový ředitel ujme funkce začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Do nejužšího výběru nakonec postoupili tři finalisté. Jméno vítěze ale rezort neprozradila. Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán. Rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, která má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Upozornil na to zpravodajský server i rozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat. Návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušila. Na Technické univerzitě v Liberci začala soutěž semestrálních prací studentů umění a architektury, nazvaná Ještět v kleci. Akce se koná každý půl rok, tentokrát po 36. Lidé můžou výstavu děl navštívit do pátku v prvním patře budovy F Technické univerzity. Večer se můžou zúčastnit diskuze s porotci. Vyhlášení potom bude zítra večer. A čekejte jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: O vztazích píšu víc než kdy dřív. Dokonce mám pocit, že jsou ty texty čím dál depresivnější, říká hudebnice Nikola Mucha, náš dnešní host. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Od mikrofonu se s vámi vítá také Ondřej Cihlář, posloucháte dnešní vizitku a my se vracíme tady k tomuto textu, který o Nikole Muše říká. Mateřství jí podle jejich vlastních slov nadělalo slušnou paseku v hlavě. Hudbu označuje za nelogickou bažinu a o sobě mluví jako o podprůměrné kytaristce. Dnes patří k nejvýraznějším autorským hlasům české hudební scény. Punková hudebnice původem z Kyjova začala hrát a vystupovat v 15 letech. Publikum si získala svůj přímočarostí, humorem i schopností bez okolku zpívat o vztazích, rodičovství i vlastních pochybnostech, často za použitím vulgarit. A po 6 letech vydala s kapelou Mucha nové v pořadí už 6. album ADHD, které vzniklo mezi koncerty, covidem, stěhováním se na venkov a mateřskou dovolenou. A mě by zajímalo, jestli tvá mateřská dovolená už skončila nebo stále ještě trvá.
2: No tak oficiálně skončila už v červenci 2025. Loni. Ale mám pocit, že za celou mou mateřskou kariéru teď trávím rekordně nejméně času se svými dětmi. A
1: jak se to povedlo?
2: No, tak rozešli jsme se s manželem jednak, druhak mám, tak tím pádem mám teďka jak kdyby, celkem bych si troufla říct, asi 3 adresy nějakého doma a mám taky docela dost práce, ale...
1: No ale znamená to, že děti jsou tedy deponovány u svého otce?
2: Jsou teďka, než samozřejmě začnou prázdniny, tak musí dochodit ústavy a v létě uvidíme, jak to bude, ale rozhodně mají obě dvě mají výborný ústav. Jedna Julie má výbornou lesní školku, Kalužníček, zdravím. A Dorota chodí do malotřídky v Brumově. Prostě všechno to tam tady po téhle stránce funguje. Akorát já jsem si na tom venkově nějak nezvyknout. Takže jsem si zařídila takový jako přespávací kancel v Brně. Jezdím tam a dost mému svědomí pomohlo říct si, že z jednoho okraje Londýna na druhej se jede i třeba hodinu a půl, možná 2 hodiny. A takhle jsem si jako, takhle jsem si vlastně v hlavě uspořádala jako ty naše oddělené bydliště. Takhle jsem si jako vizualizovala.
1: Takže jsi vlastně vytvořila mezi Brnem a tímto venkovským domovem, takhle, vlastně jsi tam vystavila Londýn.
2: Vystavila jsem si Londýn, ano.
1: Který přejíždíš vlastně.
2: Sednu na kolo, dojedu do Králova pole na nádraží, tam si přejedu do Tišnova a pak ještě kousek na kole a jako vlastně úplně v pohodě.
1: No dobře.
2: Musíme si hledat takovýhle berličky prostě.
1: Tak to je dobře, že to funguje, to jsem moc rád.
2: Zatím jo.
1: Ty jsi přišla tady v nádherné zácloně, je škoda, že to posluchači
2: nevidí. Já nemám kam nosit, tohle na tom venkově se úplně nechytlo.
1: Tohle se úplně neunosí. No, v tom rozhlase to nemá úplně ten efekt, protože to není vidět, tak se to snažím aspoň popsat.
2: Já se cítím docela dobře. Sice mám pocit, že IQ bodu ubývá v hezkých šatech, ale...
1: Proč myslíš, že IQ ženy ubývá v hezkých šatech?
2: Ne, přijdu si jaká vygumovaná. Trošku dneska, my jsme včera měli velký koncert, tak jsou z toho... A to jsem ani nechlastala teda.
1: Ano. Měli jste krásný velký koncert v Rýgrových sadech.
2: Ano.
1: A to?
2: Nejsvětější trojici. Trvíči.
1: Ano. To znamená se svými parťáky?
2: S Xavierem Baumaxou a se Závišem.
1: Jaká byla atmosféra tady tohoto v podstatě letního podujatí?
2: Teda budu pohybovat jako v rovině jako upřímnosti teda, ale jako kulantní. A já to prostě vůbec nechápu. Tam přišlo zase 1000 lidí a já si vždycky říkám, že to není možný, že jsme přece jenom 3 lidi s kytarou dneska už jako si myslím, že to je skoro jako vzácný, jo? Že ta éra už přece jenom dneska už je to samý Jo, já mám tady ty jako elektronický občas choutky, ale já jsem příliš líná a nedisciplinovaná na to, abych ovládla nějaký program nebo software, nebo i ten looper, který používám, mi dává dost zabrat.
1: Hodně prostoru na sociálních sítích v současné době opanovaly ohlasy na koncert Evy Farné na stadionu Pražské Slávie, která teda tam vytvořila údajně jednu z největších českých hudebních show po vzoru svých svých různých zahraničních vzorů s několika desítkama různých tanečníků a tanečnic. Zajímá tě něco takového, že by si dovedla představit něco takového vlastně dát dohromady?
2: Já už vlastně nevím, kdo s tím nápadem přišel teď ještě k té nejsvětější trojici, že budeme jako my tři písničkáři na pódiu a já jsem ta podle mě jako největší kreativec v té partě a přemýšlela jsem, jak se toho jako chopit a třeba jako taneční show se Závišem a s Xavierem jako představa mě dost jako nadchla, ale jako ta realizace to už je, jako to už prostě značně pokulhává. Taky jsem si představila, že si tam dám pole dance stage nebo bazének, nebo ne, prostě ne. Je to jako, tohle to bylo suchý prostě kytarový výkon plný teda jako emocí rozhodně. Ale já teda k té Evě, my jsme na to teda chtěli navázat PR kampaní, že ona měla ty tři Edeny a hned, ale ten další den, ten čtvrtý den jsme my v těch hrygráčích.
1: Takže teda, třikrát Eden a čtvrtý den.
2: Ano. A pak to, hlavně já jí strašně obdivuju Evu Farnou, ona to jako, ona je to šikovný děvče.
1: Jako, no to celá nepochybně, ale já teď se spíš snažím dobrat k tomu, že ty stojíš na opačném pólu vlastně těch vyjadřovacích prostředků, přesně jsi to řekla před chvílí, jste tam v této sestavě pouzí tři lidé s kytarou, kteří prostě jako dokážou zaujmout tímto minimalismem a vlastně nechci říct, že to stačí, ale já dokonce chci říct, že i to je dost vlastně, že to je skvělý, že samozřejmě je perfektní, když někdo se cvičí obrovskou show na fotbalovém stadionu, ale vlastně tady je otázka, k čemu je to potřeba?
2: No to je, já si myslím, že to hlavní bohatství, nebo ten asi kapitál, kterým jako my vládnem, zase ráda používám toto slovo, vládnem.
1: No, kterým tak disponujete?
2: Tak jsou ty písničky samotný a myslím si, že to udržuje jakousi rovnováhu a chtěla bych skoro říct si spravedlnost nebo jako jakousi, takhle to má být ty písničky, jako dobrá píseň sama o sobě už je pro mě prostě jako zázrak skoro, jo. Myslím, že se tím Záviš teda ten trpí jako přemírou, ten jako chrlí jeden text za druhým, ale svěřil se mi, že taky jako hudebních nápadů, jako to hudební nápady tomu nestačí, tomu množství těch textů, jak on vydává i sbírky, píše knížky, jo. Xavi ten v podstatě stejně jako já jako trpí nedostatkem nějakého klidného času na tu tvorbu, ale přece jenom když se povede jako dobrá písnička, tak je to jako je to můj nejvíc oblíbený pocit vlastně. Jo.
1: Nedávno jsem viděl skvělý koncert Gregoryho Portera v Praze, který tady byl na svém turné a to mě fascinovalo právě tou úplnou strohostí. To bylo prostě
2: to
1: asi 8 chlapů v kapele, který byli prostě na jevišti, neměli snad ani projekci. A byl to tak silný zážitek, že jsem z toho byl
2: tam hraje Ondra Pivec, ne?
1: Fascinován.
2: Jo. No. A ten má taky zrovna, tak když se řekne Gregory Porter, tak mi naskočí 1960 what, 1960 who. A to je třeba příklad, to si člověk zapamatuje, to je dobrá písnička. A já furt věřím právě na tady tu písňovost. Roman Holý řekl, já s ním vlastně částečně souhlasím, že jako muzika, něco ve smyslu, že muzika skončila, nerada bych ho citovala špatně, ale jako muzika skončila v 80. letech, kdy podle mě se všechny ty melodie opravdu dobrý, jako vymlátili v podstatě, jo. Jako ty osmdesátky byly hodně bohatý na jako velký hity a jako za mě je hudba jako vyčerpatelná záležitost, tak trošku občas propadám jako chmurám a vlastně říkám si, že je to přece jenom matematika, je to několik tónů, půl tónů, který se různě obměňují v různých délkách a variacích, samozřejmě máme několik různých nástrojů, ale já si prostě furt myslím, že být originální dneska že i usilovat o to je vlastně trapný, no.
1: Jako usilovat o to být originální je trapné.
2: Jo, je trapný.
1: To je podle mě skvělý slogan. Nicméně teď se můžeme potvrdit, jak moc se ti to daří být originální v písni Špína, která zazní z tvé dílničky.
2: To zrovna třeba vůbec originální.
1: Moc není.
2: Ne, jako ještě jsem chtěla k tomu právě dodat, že jediný, v čem se člověk právě může ještě trošku jako snažit, tak jsou ty texty, jo, ale jinak tady konkrétně píseň Špína, tam je prostě akordický harmonický postup jako z jedné písně od YouTube. Nebyl to záměr, ale pak to člověku dojde a je z toho trošku
1: pak to člověk objeví.
2: Tak si to poslechněte.
1: Tak snad Bonovox se neozve s The Edgem a ty nám řekni k tomu textu ještě trochu něco.
2: Jo, já jsem chtěla udělat, já jsem měla takový motiv rozpracovaný už docela dlouho. A ten refrén byl o mamince mojí nejlepší kamarádky, která mě neměla ráda, protože jsem tykala prostě jejím prarodičům a byla jsem taková, jsem má prostě hrozný floutek. No a vymyslela si, že mě ve 13 letech, nebo ve 12 si vymyslela, že mě viděla čuchat to luen nad igelitkou. Oho. A na malom městě mají tady ty informace docela jako váhu. Mm-hmm. Takže se po mně ve 13 letech říkalo, že jsem jako světá. Toulenem.
1: No tak si to pojďme poslechnout. Každopádně jakýkoliv dotaz, který byste na Muchu měli, tak nám pošlete právě teď v průběhu celé této vizitky na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Tak malé město, co by se mohlo stát, jsme slyšeli. A teď si pojďme říci, co se stalo s deskou ADHD. To je novinka na našem knižním trhu. Už to máme na pultech knihkupců.
1: V pultech knihkupců, jo?
0: No, tak v Praze se CDčka a
1: prodávají v knihkupectví.
0: Se prodává v knihkupectví.
1: A tam je i naše deska, kdo ji tam dál?
0: 100% tam bude.
1: Jo,
0: no,
1: kdo ji tam přinese?
0: Například v Rekomandu určitě bude.
1: To asi, ale Rekomando, to je Pepa Jindrák,
0: to je, ne? No, to je knihkupectví a zároveň jako LPčkový bazár a CDčková prodejna.
1: To tam někdo musel odníst, já to nebyla.
0: No, každopádně, věřme tomu, že tam je, že už si objednal. Nicméně pojďme k té desce, protože oni prohlásila, že se takhle jmenuje pro jí nekonzistenci. To znamená, co to znamená? Že jsou to písničky, které dohromady nejdou?
1: Já jsem si vždycky přála udělat jako konceptuální album na nějaký téma, prostě vychrlit ty písničky. Mně se to furt líbí, jako albová forma. Je to jako dílo, dneska už se jako hraje na ty singly. Jako je to určitě dobrý v kontextu doby týhletý, prostě rychlý. Mm-hmm. Tak je to super, ale přece jenom to album má nějakou jako váhu. V tom jako celku prostě mi přijde, když to funguje dohromady, ty písničky, třeba pořadí písniček mi přijde, když se dobře zvolí. Když se dobře zvolí, tak to výborně funguje. A nevím, asi je to spíš taková výmluva, to ADHD, tak jako u všech v podstatě, že to nebylo dřív, nebo že to nebude, že to nebylo lepší. Asi. Mm-hmm. Lidi to dneska hodně říkají, jako já jsem o tom přesvědčená, že poruchu pozornosti mám, mají spousta lidí, mám jako, je to docela celkem jako i pochopitelný, proč máme všichni poruchu pozornosti. A ne teda každý, ale je teda pravda, že výjimka je ten, kdo to o sobě netvrdí dneska. Mm-hmm. Jo.
0: No a jak prosím z vlastní zkušeností s tím přistupuješ tady právě ke svým dětem, protože předpokládám, že aspoň jedno ze tří tvých dětí ADHD se blížit bude. Ale třeba se pletu.
1: Ale jo, asi jo, já prostě furt v tom nevidím nějakou jako... Já v tom nevidím jako poruchu, já v tom vidím spíš jako jinakost. A je to takový, jako občas jsou ty situace opravdu veselý. A jak se mi teď občas stane, že jako žiju sama, tak vidím celkem jasně ty činnosti různě rozdělaný. A jak se k ním vracím, takhle jako cyklicky to obejdu zase všechno. Tam jsem si utírala nohy, tam jsem něco rozepsala. A vidím to i u těch dětí, jo, že jsou taky prostě jako rozstřelený. Ale že by mi běhali po baráku, řvali a zhazovali nábytek, to zase úplně ne. Mm-hmm. To si myslím, že tady, tohle už si myslím, že jako je to hlavně teda u těch chlapečků, že jo, malejch, tak tady tuhle formu jsem nepoznala. To si myslím, že zas tak vážný nebude. Ale k té desce, no tak prostě ty písničky vznikaly v různých prostě etapách. Je to prostě pár se skládaných písniček na desku, žádná velká věda. Jako to není, no. Hmm. Není to prostě, jako kdybych to měla souhrně nazvat, tak jsou to prostě moje písničky, no.
0: Mohlo by se to jmenovat klidně moje písničky.
1: Moje písničky, no. Hlavně teda vtipný je, já jsem to ještě do éteru. Ještě jsme nevymysleli, jak to vtipně prostě oznámit světu, že se po nás Eva Farná opičí, protože to je předvčerem vyšla deska ADHD Pop. A, mm-hmm. a já jsem jí teda psala SMSku, ale došlo mi, že zrovna tam má těch asi 500 000 lidí v Edenu, že mi asi nemůže odepsat, ale řešila jsem si ji třeba aspoň nějak rituálně nevyměním, ale pak mi došlo, že jí to vlastně vůbec nezajímá, určitě nějaká mucha.
0: No, ale tak zase se nepodceňuji, určitě tvoje písničky taky zná, ale to, že se tady najednou dvě desky jmenujou stejně, tak to není
1: to mě,
0: běžné.
1: Jako, dal by se říct, že tak jako balancu na hraně nějakého nasrání a zároveň i potěšení, ale tak její ADHD album si poslechne asi víc lidí. Hmm. Ale...
0: Zároveň je to asi náhoda, že jo? Protože to vychází
1: na stejnou dobu. Je to asi náhoda,
0: dobu.
1: Ale jako, nebo spíš mě zajímala i její reakce, když jí to třeba někdo řekne. Hmm. No ale Evo tady už teďka vyšla před 3 měsíci. Spíš to svědčí o tom, že to neví a že jí to teoreticky vlastně asi ani vůbec
0: no tak
1: nezajímá.
0: Pojďme z toho zkusit udělat nějakou výzvu k nějaké vaší teda rituální výměně těchto CDček.
1: Já doufám, že mě Eva slyší. Ona mi kdysi pomohla s kampaní Donio, tak mi tam nahrála takový jako krátký vzkaz, jako mucha. Jo, to vím, co je, to je polský moucha. mi tam řekne, myslím si, že díky tomu jako minimálně dva přispěvatelé přispěli.
0: Navíc.
1: Navíc, ale jinak se osobně neznáme, máme stejnou učitelku zpěvu, ona podle mě už k ní nechodí a já teda také ne, ale...
0: Ale je to teda stejná, to pravděpodobně teda minulá učitelka
1: stejná
0: zpěvu.
1: Stejná minulá, jsme vlastně spolužačky.
0: Dobře, pojďme se teď přesunout k další písni, kterou jsme tady zařadili, a to v tomto případě Big Dreams. Emil and the Sniffers, pokud to čtu dobře. Tak, kde se vzala v tvém výběru?
1: On mě k ní totiž připodobnil Tom Nerad, zvukář z Brna.
0: A byl přitom asi Nerad?
1: Ač byť Nerad, tak mě připodobnil tady k té australské střele. Ona je teda jako úplně úžasná. Ona asi 45 kilo, je strašně užvaná. Jako nemá... Toto je třeba jedna z mála písní, kde opravdu zpívá. To je zrovna taková jako docela výjimka. Ale jinak ona teda běhá po tom pódiu, strašně jako deklaruje různý prostě, jako hodně se jako hlásí k politice a komentuje prostě věci, ale hrajou taky ve čtyřech, tři borci a ona jenom zpívá, teda jenom zpívá, jakože nehraje na kytaru. A jako ty koncerty jsou fakt jako určitě velký zážitek. Já na ní jela loni do Berlína. A
0: viděla?
1: Ona to ten den to kvůli průjmu zrušila.
0: Bez náhrady.
1: Už nevím, jak to bylo. Prostě neviděla jsem ji naživo.
0: A od té doby trpí průjmem dodnes.
1: A teď
0: si pustíme tedy ze záznamu.

0: S Nikolou Muchou si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář a povídáme si o písničkách z nového alba ADHD, ale teď bych se s dovolením přesunul k zajímavému tématu, které vyplývá z tvého prohlášení, že ženy to v hudbě těžší nemají, jsou ozdobou pódia, kdybych byla kluk, tolik lidí by na mou kapelu nechodilo. Volně cituji. A chci se zeptat, jestli seš o tomhle tom svém citátu pořád přesvědčena.
1: Jsem.
0: Jo?
1: Jo, včera jsme zrovna s produkční Bárou, která mě vezla z Rýgráčů domů, tak jsme na tohleto téma právě se o tom bavili a ona říká něco ve smyslu, že je ráda, že není žádná jako krasavice, že pak ji nikdo nemůže nařknout z toho, že se pro... tady jsou ty vulgarity zakázaný, prosouložila na nějakou jako pozici, což mi přišlo jako zajímavé nad tím takhle přemýšlet. Mm-hmm. A když se mě různě právě, když jsem si vzpomněla na to, jak se mě různě jako i ptali v rozhovorech, jestli mám zkušenost z mýtů, nebo jestli jsem byla jako někým obtěžována, nebo a já vždycky na to říkám, že nejsem jako dost atraktivní na to, aby mě někdo prostě ošahával a obtěžoval. Takže možná bych to tvrzení upravila, že by být ošklivým děvčetem je vlastně úplně nejlepší.
0: Což mi připomíná tady knížku, o které jsme se bavili, což je Teorie King Konga.
1: Teorie King Konga, no.
0: Ale dobře, tak pojďme z tohoto nadhledu, což je dobře, že ho přitom máš, se dostat ale k té podstatě, na kterou si celá řada zpěvaček stěžuje, a sice, že ten hudební showbiznis je hodně sexualizován, že vlastně častokrát cítí tlak, že by měli vypadat sexy, kroutit se u toho a tak dále. Jsou to všechno témata, kterýma ty se zabýváš, nebo to jde prostě mimo tebe? Je to určitě jedno z témat, tedy už chuderky zmíněné, které musí hrozně teďka houkat v uších, tedy Evy Farné, která vlastně také jedno z jejich témat těch koncertů a tedy tohodle toho velkého projektu
1: je
0: bylo
1: body shaming.
0: Ano, ukázat vlastně tady na tento body shaming, na to, že to s dětmi má těžší, když se chce věnovat té profesi naplno. Při předávání českých lvů jsme slyšeli tady také různé prostě nářky na to, že zkrátka ty produkce se nestarají, nedělají úplně dobré, dostatečné zázemí ženám, režisérkám, které prostě potřebují se i během své profese trochu starat o své děti, když jdou na mateřskou, vypadnou z toho, tak by mě zajímalo, že tady vlastně říkáš trošku opačný pocit, že máš pocit, že to ženy mají v hudbě lehčí. Tak to je najednou no, nový názor.
1: No tak já teda zaprvé nesnáším fňukání a naříkání. Myslím si, že se to dá, jako to sdělení, že se to dá pojmout jinak. Já jsem zpracovala téma mýtu jenom protože se mi to rýmovalo se spoustou dalších slov. Jenom prostě čistě, jenom jsem prostě na to poukázala, ale jak kdyby touhle cestou. Nebudu, ani nemůžu teďka citovat. Ale já si myslím, že i to tělo samotné, nebo ta ženskost je vlastně jakýsi artikl, který se dá taky jako... Dá se využít a dá se ho samozřejmě i zneužít, ale konkrétně u Evy si myslím... je právě fascinující to, že ona taky není prototyp, ona je teda krásná samozřejmě, jo, ale je jako malinko větší, strašně jí to jako sluší jednak. A druhak právě to, ta jinakost z ní dělá prostě, jo, že se s ní prostě stotožní daleko víc lidí, než kdyby tam běhala dokonalá kráska. Já si hlavně myslím, že ta dokonalost nudí, to je prostě, jako neznám nic norm kórovějšího, než třeba Taylor Swift. Mě to prostě už z principu prostě...
0: Nebaví.
1: Nebaví a nebaví mě ani, vlastně ani už ta krása už mě jako... Mám pocit, že už se to přejedlo. Že prostě, že to nemá, že tam se nedá dosáhnout nějakého vrcholu, že už to se to začíná tak jako deformovat, ten jako to pojetí ty, jako vlastně ty krásy. Já jsem si založila album v mobile, selfieček, jmenuje se to Uglies. Jsou to fotky, na kterých jsem, já až jich budu mít třeba 30, tak to jako vyhodím ven a jsou to fotky, kdy jsem opravdu jako, jako opravdu velmi ošklivá. Jsou
0: ale tam, k tomu, abys mohla vydat kalendářek, stačí 12?
1: To je pravda a to už možná...
0: To už bys
1: to
0: možná
1: už
0: mohla?
1: Možná mám, když to je výborný nápad s kalendářem.
0: Podívejme.
1: Ale to jsem chtěla říct, že se to dá prostě jako... uchopit různě a zároveň si myslím, že jako my holky se sami docela rádi jako kroutíme, že do toho nejdem s tím, že jako
0: to po nás
1: někdo že chce. Se to po nás chce. Stejně jako se hezky oblečeme, protože,
0: což potvrzuju,
1: protože se chceme sami sobě líbit a to, že to někoho prostě provokuje, je ještě furt, bohužel je to dost primitivní názor, co říkám, ale my jsme furt ještě půdový tvorové, díky bohu, takže když chlap uvidí prostě, jo, včera tam na nás holka nás fotila a ukazovala nám prdel u toho, zadek, nám u toho ukazovala. A
0: musíme se vrátit k zadku, pozor.
1: Jo, ukazovala nám zadek, protože si asi myslela, že... Jo, ona chtěla... Říkám, ale to na té fotce nebude. Ale já jsem chtěla přilákat vaši pozornost.
0: No,
1: jo, takže jako holky se rádi špulej, ať nejde pro boha pokrytecky netvrděj, že ne.
0: A ty, které ne... Tak se špulit nemusí.
1: Tak se špulit nemusí, no.
0: Dobře. No tak fajn. Pojďme ještě teďka k té desce, k ADHD. Kdyby si měla ty teďka pro nás, protože jsme v rozhlase, jsme v rádiu, z toho vybrat tu, která reprezentuje tohleto album. Je to možné vybrat tu jednu?
1: Jednu asi ne, ale jak se říká, vlajková loď.
0: Ano, dá se říct single?
1: To ne úplně single, ale jako moje nejoblíbenější píseň je ta první. Je to zdánlivě prostě veselá písnička Máma jela la la la, ale mý blízcí fanoušci, to jsou takový ti, co se rekrutují z průměrných fanoušků na ty, co opravdu poslouchají, co opravdu chodí pravidelně, co mě nechají i přespat třeba občas, tak jako si všimli, že je to teda fakt jako jedna z nejsmutnějších písní, který jsem udělala. Je to Máma jela la la la, Máma jela glo glo glo, je hláška, kterou naučil manžel naše děti, kdykoliv jsem odjížděla jako hrát. A včera jsme se o tom právě bavili s Exavím, že je to vlastně dost smutný, že se to furt děje, že si i bohužel někdy i ti nejbližší myslí, že ta naše profese jako je jenom o tom, že někde prostě chlastáme a jako chlastáme, jo, ale ten jako vlastně ten stres, ty stavy, jako ty hnačky jako před koncertem, nervy prostě, to už vlastně nevidí nikdo a nedá se to vlastně úplně přenést. A vidět jde vlastně jenom to, že si člověk dal prostě 2-3 piva a trošku tam něco jako plácá, ale...
0: Ale i na druhou stranu, i tato profese, tento způsob života je tvůj dobrovolný výběr. To znamená, že samozřejmě je potřeba to tak brát, že zkrátka i s těmi stresy je to něco, co děláš z důvodu z nějakého puzení a nucení,
1: jasně.
0: Protože je tě v tom dobře.
1: No jasně, a hlavně bez toho stresu a já mám ještě pořád trému a i takovou, kterou si nechci připouštět, ale jo, že se to projevuje právě i fyzicky, že prostě jo, protože 4x na záchod. Jako někdy mám nervy, už je to teda lepší trošku. Nejhorší jsou situace právě, kdy ještě, to už se jako neděje moc často, ale kdy jsem ještě jako řešila děti souběžně, děti a hraní, tak to myslím si, že to mi trošku taky porouchalo hlavu. Když jsem jako poskakovala po pódiu a věděla jsem, že Mimino jezdí v kočárku kolem klubu s nějakou paní, co tam cvakala lístky. Ale jsem teď ztratila trošku nic.
0: To že prostě... to je Máma je lalala, no. Máma je glogologlo, to nám krásně se oslým můstkem přemostuje a spojuje s další písní, kterou se vybral, a sice Your Mom od Vetlek. Něco nám k té písni řekni.
1: To je jedna z písní, vlastně to je zrovna případ Alba, je to první deska od té kapely, tu druhou jsem si prostě ještě furt nepustila, ta je prej taky dobrá, ale tady Mokrá noha mají velký právě talent pro písňovost, tam je, v těch písní se opakují vlastně víceméně furty stejný jako akordy, je to strašně jednoduchý a je to strašně dobrý a chytlavý ty písničky. To je fakt jako výborná parta, to jsou dvě holky obložený klukama, myslím, že je jich 5 dohromady.
0: Mohly jako by se jmenovat tady obložené holky?
1: Obložené holky, dobrovolně obložené holky. a strašně jim fandím, no.
0: Říká Mucha a vy můžete posílat dotazy právě k dnešní vizitce, k dílu, kde je naším hostem, na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Říká Janka Plotková, my potvrzujeme, Nikola Mucha je hostem Ondřeje Cihláře v té dnešní vizitce a pojďme ještě se pozastavit tuto mateřství, kdy jsi říkala, že to bylo pro tebe těžké, když jsi zpívala, křepčela na pódiu a věděla si, že tvé dítě v kočárku, paní, která tam bere a dává lístky z šatny, se o něj stará. Tak dokonce si prohlásila, že trojité mateřství mi nadělalo slušnou paseku v hlavě. Tak pojďme si to trochu vzít. Co bylo vlastně na tom to nejtěžší? Přeci jenom ty děti už trochu odrůstají, na druhou stranu to nejmladší asi ne, protože si říkala před chvílí, že ti vlastně mateřská skončila před rokem.
2: Jo, tak teďka bude mít 5 v červenci, Julie, takže už to vlastně, já vlastně docela veliká, by se dalo říct, ale jako už to není miminko, ale myslím si, že to byly právě tady ty chvíle, které jsem si teda naordinovala sama. On, manžel, jako dokud jezdil se mnou na koncerty a byl s těma dětma během prostě tý dvouhodinový jako směny v podstatě, tak jsem byla i jako docela klidná, jenomže ono to podle mě dřív nebo později každýho chlapa přestane bavit, jako doprovázet jako manželku na koncert, nebo ne, jako ne, myslím si, že se potřeboval realizovat jako jiným způsobem. Prostě jezdit se mnou přestal a já jsem to musela řešit jako různě alternativně. A tyhle situace, kdy na poslední chvíli jsem tam sehnala někoho jako místního, to jako se nedělo často, jo. Většinou jsem měla někoho domluvenýho, ale spíš si myslím, že ten mozek jak kdyby jak musel řešit dvě docela jak kdyby jako
1: jiný tvoje, řekněme, jako osobnosti?
2: No právě, jako dvě takové jako situace, kdy člověk musí být jako fakt jako přítomnej a nemůže být na dvou místech zaraz, tak si myslím, že mi tam něco prostě asi přeskočilo, nevím, blbě se to popisuje. Jo,
1: a už to přeskočilo zpátky?
2: Už to tak jako říkám, no, já jsem po 3 dětech zjistila, že nejsem mateřský typ. Stačily mi k tomu 3 děti a já jsem teda ráda, že je mám samozřejmě, že já je jako miluju a myslím si, že bych byla jiná a jinde a všechno by bylo jinak, kdybych neměla děti. Ale jak jsme se bavili během písně, myslím, že se u mě teď, jak mám všechno v tom životě trošku jinak rozdaný ty karty, přece jenom jako první dceru už jsem měla v 17. Tak mám pocit, že u mě teď dochází k procesu odhnízďování, přičemž moje
1: emancipace.
2: Ani ne,
1: emancipace od rodiny.
2: Asi no, jako moje spolužačky teď staví baráky a právě mají ty rodiny čerství a děti malí a já teď jak kdyby opravdu jako z toho konceptu odcházím a
1: no, jak to vysvětluješ dětem, že vlastně odcházíš z konceptu rodina?
2: Tak oni ví, že jedu la. Je fajn, když je vezmu občas sebou, aby to viděli. Nevím, jak to vlastně trošičku žárlej, teda ta nejmenší žárlí hodně na tu jako pozornost, trošku jí to jako štve. Ale teď jsem je zapřáhla, nechala jsem je prodávat CDčka, každá si vydělala 150 korun a hned to jako nabilo jinýho rozměru. Chtěla bych, aby u toho byli. Nechci jezdit jenom lalalat a glo a pak jim o tom jako vyprávět. Chci, aby u toho byli, ale zároveň vím, že už je to prostě jako nebaví. Jo. Proto je ideální právě letní sezóna, kdy se to spojí s nějakým výletem, konkrétně třeba ve Veselí nad Lužnicí, tam jsme hrozně rádi na pískovnách. A určitě je dobrý ty děcka sem tam vytáhnout, ale tahat je prostě v noci po klubech někde, já nevím, v Bratislavě, jako nesmysl. A nevím, já kdyby Kamil nebyl tak dobrý, jak je dobrý, tak by to bylo všechno prostě těžší. I ten rozchod jako proběhl dost jako v pohodě. Já mám pocit, že je to všechno nějaký takový jako až příliš idylický. Jo, jako já mám teda trošku, já jsem hroznej nervák a u třetího dítěte mi fakt už jako došla trpělivost na některé věci a trošku na to doplácím. Jo, třeba bolavýma zádama, kdy nejsem prostě dost trpělivá na to, abych čekala, než ona někam dojde, takže jí prostě popadnu, hodím si ji za krk a už teda 23 kilo, to už jako je pak citelný trošku. A myslím si, že jako co se týče trpělivosti a nějaký důslednosti, tak jako rodič dost jako selhávám, to jako si připouštím tohleto. Ale zase jsem ňuňací, prostě maminka, strašně jako řeším, až možná moc, co z nich vyroste a jestli to děláme dobře všecko a jestli je nemůže něco poznamenat, nebo přitom pak vždycky to nesnáší ta nejstarší dcera, teda Johanka, když jí dávám příklad somálských dětí. Aha. A somálský děti jsou na to mnohem hůř, úplně nenávidí, když jí prostě tohle samozřejmě, že to je jako blbost tady jako srovnávat nějaký jako extrémy, ale no.
1: Tak i tuto svou mateřskou a skoro babičkovskou polohu předvedla Nikola Mucha právě teďka v naší vizitce. Pojďme se zaobírat chvilku tvými zkušenostmi hereckými. Ty jsi v Dobré ráno Brno stvárnila postavu dost originální kostymérky. Teď jsi mi říkala, že taky jsi v procesu natáčení nového seriálu s Janem Hřebejkem. Tak jak se v tom cítíš vlastně? Je to pro tebe nějaký nový rozměr, který tě začíná třeba víc zajímat?
2: No tak já jsem hlavně furt jako v úžasu z toho, že mě vůbec jako takhle zavolají, jo. Jako, že ono se po mně ani žádný velký hraní naštěstí nechce, i když teda já bych si teda aspoň jednou chtěla bych si nějakou dramatickou roli.
1: Velkou roli.
2: No, já jsem chtěla, my jsme měli výbornou učitelku na základní škole, Zdeňku Krososkovou, jestli poslouchá, tak zdravím, předpokládám, že ne. A ta jediná nade mnou nelámala hůl, já jsem měla hrozný kázeňský problémy, já jsem měla, ve třetí třídě jsem měla 630 poznámek a trojku schování. A vyhrála jsem olympiádu v angličtině. Jsem si šla prostě před celou školou.
1: Congratulations.
2: Jsem si šla před celou školou pro medaily a pak jako na hambu. Mm-hmm. No to je jedno. A tady ta
1: z medailí paní rovnou na hambu.
2: No jo, a tady ta paní učitelka, ale ta na to šla jinak, ta na to šla přes lásku, ta mě prostě si získala moje city a kdykoliv jsem něco opravdu jako pokazila něco, tak mě trestala slovy, že je zklamaná.
1: Oh.
2: A tady ta paní učitelka vedla dramatický kroužek a měli jsme asi 2-3 představení nějaký, jako veliký, jako v Kulturáku v Kyjově. A já jsem strašně právě pod jejím vlivem zatoužila potom být jako herečka. Mm-hmm. Akorát máma tehdy přišla na představení, kde jsem měla trošku jako větší roli, no, to v 9. třídě. Buratina se to jmenovalo, nebo tak nějak. A řekla mi, pak ty jsi malinko styděla, co? A mně se takhle ten sen o tom herectví, v tu chvíli se mi tak jako, přitom jedna blbá věta, že? Takhle se mi to jako
1: A buráci má kytara teda a hudba tě podporuje natolik, že se nestydíš na stage?
2: Já se ani, no, jako, já si myslím, že tut asi nebyl ten problém, nebo já hlavně furt si myslím, že já jsem v tom hraní a na tom pódiu a v tom psaní těch písniček tak autentická, a hrát zase roli někoho jiného je zase jako něco úplně jiného, takže já si myslím, že ani nemůžu být herečka, protože všechno to, co dělám, stojí na nějaký, když píšu, tak píšu o sobě, když mluvím, tak mluvím o sobě, ale jo, jakože dost by mě to zajímalo, chtěla bych si to vyzkoušet, hrát opravdu někoho jiného, než jsem já, zatím dostávám role prostě šitý na míru, na podzim budu hrát, když se můžu pochlubit, tak zavolali z castingu. Milan Steindler bude točit podle knížky Pavla Tomeše Až na ten konec dobrý, tak bude točit v Brně film celovečerák. A vybrali si mě tam na základě jako popisu ty jako vedlejší, ty na mě nejlepší kamarádka, hlavní protagonistky, Klára, a že se jim tam prostě, že ještě neví, jestli to teda uhraju, tak jsem byla na castingu, tak jsem to asi nějak jako něco jsem tam uhrála, ale že si mě vybrali jenom na základě prostě toho asi, jak vypadám, jak jsem se jim tam jako hodila, no. A to stejný teďka u toho Hřebejka, tam hraju takovou jako ošklivou venkovanku, co nosí furt maskáče prostě a chlastá a
1: ale jo. S velkou chutí si to zahraješ.
2: Jasně, jo.
1: Kdo bude tvou důvěrnou kamarádkou v brněnském natáčení filmu Milana Steindlera?
2: Jako to hlavní role.
1: S kým vytvoříte toto duo?
2: Že ona se jmenuje Vanda. Vanda. Mladá.
1: Mladá Vanda. Netuším, koho myslíš, ale tak to se dozvíme v průběhu.
2: To se viděli jednou zatím, no.
1: My se teď dostáváme ovšem k další písni, a sice Hit My Head All Day, Dry Cleaning.
2: Wet Leg, Dry Cleaning.
1: No.
2: Tak to je teď asi moje úplně nejoblíbenější kapela. To je minimalismus a je to hlavně jak kdyby právě úplný výsměch ty jako melodičnosti Podle mě já teda anglicky, byť jsem vyhrávala olympiády, tak už jak kdyby to nemám zautomatizovaný, to porozumění textu. Takže si chci udělat někdy klid a fakt si ty její texty nastudovat. Myslím si, že to teda hrozný dada, ale ta Florence opravdu jako nespívá. Ona jako, no však si to poslechněte. Ona
1: však prostě si to poslechneme jako a vytahujeme si samozřejmě česko-anglický slovníček, aby jsme si okamžitě zjistili, o čem zpívá.

0: Tak a my se dostáváme k už poslednímu stopu s Muchou, naším vzácným hostem z Brna, která je teď ovšem na své pražské na svém pražském turné, protože jste včera odehráli koncert v Rýgrových sadech. Čeká tě tady ještě natáčení a mě by zajímalo, jaké tě čeká léto, protože ty jsi naznačila, že budeš jezdit taky po republice na různých akcích. A je to pro mě otázka, jestli je to vlastně pro tebe příjemně strávený čas, toto ježdění po těch festivalech, nebo je to zkrátka už náročný a už je toho moc?
1: Je to pro mě příjemně strávený čas, jinak strašně ráda někam jedu. Jako, jak říkám, svěrák, ráda na něj odkazuju. Jsem vítací typ, mm-hmm. A já jsem i loučící typ a vítací typ a prostě ten, to mezi tím, to mám vlastně nejradši, jako tu cestu. Takže ráda někam jedu, už je to právě, čím jsou děti starší, tak to méně to jako komplikovanější.
0: No a jezdí rádi s tebou, trávíte ten čas letní spolu?
1: Jo, jako, jsem, jako každý léto je jiný, ale to si myslím, že to bude hodně jiný, než to bylo doposavať. A jednak mám prostě novýho přítele, který funguje jako au pair a druhák, říkám, no, teďka ty tři adresy mi taky dost jako definujou čas teďka.
0: Chystáš se to redukovat?
1: Asi ani ne. Roce možná naopak rozšířovat. Ale já jsem teda místo nějaký dovolený letos právě jsem pojala moje stěhování do Garzonky v Brně, jsem pojala jako jednu takovou jako velkou, velkou celoroční dovolenou, mám tam smlouvu na rok, co bude dál, uvidím. Ale jestli se ptáš na léto, jestli se ptáš třeba na festivaly velký, tak ty už, přestali zajímat velký festival jako Colors of Ostrava, kde si člověk stejně, jako víceméně mám pocit, zahraje jednou, maximálně dvakrát. Na Rock for People nás taky nepozvali. Já ti řeknu, kam nás všude nepozvali.
0: Ne, řekni nám, kam nás pozvali, kde tě posluchači mohou vidět. Kam se mohou vypravit? Pojď našim posluchačům připravit léto.
1: Strávíme hodně času v jižních Čechách, budeme i v Chotěmicích, budeme i na Veselských pískovnách. Budu hrát solo třeba v Hlinsku na festivalu.
0: Viděl jsem tě v Banátu na jednom z tvých nejlepších koncertů.
1: Jo, ale letos mě tam neuvidíš.
0: Letos tě tam neuvidím. Ne. Já ani se tam nevydávám letos.
1: Já taky ne. A zase mě láká zas tentokrát letadlo. Říkám, a tak to by nebylo tak špatný. A pak 3 hodiny autem z Temešváru nebo z Kama. Z Temešváru.
0: Nevím, my jsme tam jeli vlakem a byla to dost teda krušná zkušenost.
1: Jako celý rok někde jezdíš, byť teda ráda jezdím, tak celý rok někde jezdíš, jako v uvozovkách, sorry, že to říkám za prachy, a pak jak jet někam, jako jak kdyby se sečetlo to moje celoroční ježdění, prostě ty kilometry. A ještě, jako výlet je to hezký, ale blokuje to akce. Já říkám to tomu Štěpánovi každý rok, ale myslím si, že příští rok asi vyměknu a pojedu. Si uděláme výlet. Na Parníku hraju se svým klukem v Brně, na Príglu. Chtěla bych to udělat trošku hogofogo, on je pianista, takže bychom to udělali prostě i s humrama a kaviárem a šampaňským. Ten Parník vyráží z přístaviště brněnského a u Hradu Veveří se otočí a jede zase zpátky. A celý to je tak jako 2 hodiny a je to vlastně docela příjemný zážitek. Na Trutnově budu na festivalu, kde jako budu moderovat, budu tam hrát a budu tam předcvičovat jogu. Jsem si loni udělala kurz lektora jogy, je jako ještě furt si jako nevěřím v tomhle moc, je potřeba cvičit, ale ne cviky a asány, ale já se musím naučit hovořit tichým, klidným hlasem. Rozdýchat se, ano, nechat energii proudit, jako to mi opravdu moc nejde. A na tom festivalu je to teda hodně zábavný, no.
0: Už nám tady pod námi snad proudí poslední písnička Oscara Jerama, Chanel Your Anger. Pojďme se rozloučit s touto písní, přeju ti krásné léto.
1: A vám taky všem tady.
0: A k této písni by si řekla větičku?
1: To je soundtrack k mému právě stěhování do Brna zpátky.
0: Tak ať se to podaří. Loučí se s náma Nikola Mucha, díky za tvou návštěvu.
1: Ahoj.
0: A loučí se také Ondřej Cihlář.
2: Я то лутуем.

0: Tak, máme tady opravu. Tato poslední píseň, kterou se loučíme, jsou Kvety.
1: Ne, Miaulau.
0: Miaulau, ale píseň se jmenuje Kvety.
1: Jo.
0: Teď už je to všechno, pardon. A teď už se loučíme.
1: To je omylu, to je zmatku.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Česká filharmonie zve na tradiční open-air koncert na Hradčanském náměstí. Pod taktovkou Alana Altinogliho zazní 24. června skladby Antonína Dvořáka, George Gershwina a Leonarda Bernsteina. Vstup je volný. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2034. Německo vysílá do Rudého moře dvě lodě v rámci přípravy na možnou vojenskou misi v Hormuzském průlivu. Uvedl to německý ministr obrany Boris Pistorius. Německo a Francie vedou iniciativu s cílem zprostředkovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války v regionu. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by Evropané mohli pomoct s odminováním a zajištěním svobodné plavby. Pistorius ale uvedl, že mise závisí na výsledku dalších jednání mezi Teheránem a Washingtonem. Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Béniše, kterého ministr odvolal z funkce letos v březnu. Nový ředitel se měl v původně funkce ujmout začátkem května. Výběrové řízení se ale prodloužilo. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše. První původní skladbou, která rozezní svatovítské varhany, bude Fantazie na chorál svatý Václave skladatele Iva Bartoše. Vybrali ji lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Hlasování skončilo o půlnoci. Skladbu na nový nástroj už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků zahraje varhanice Jiřina Marešová. Český rozhlas Vltava koncert z katedrály svatého Víta odvysílá v přímém přenosu. A počasí bude oblačno až polojasno, večer na celém území skoro jasno. Na horách ale čekáme výjimečně přehánky. Teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 25. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám ze studia Vltavy přeje Dagmar Kopečková. Je čtvrtek 18. června a začneme novinkou ze světa jazzové hudby. Americká saxofonistka Lakeisha Benjamin ohlašuje nové album. O ní a o jejím novém projektu přišel do studia hovořit muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je Lakeisha Benjamin na české hudební scéně známou či méně známou osobností?
2: Tak, jak se to vezme, já bych řekl, že trochu ano. Zaprvé má na kontě nějakých asi 6 alb, ale také už vystupovala přinejmenším tedy v Praze v loni, nebo možná to bylo předloni, ten čas letí, v pražském jazz klubu, asi to bylo předloni, když bylo víceméně aktuální její předposlední album Phoenix, které vlastně docela typické pro Lakeishu Benjamin, protože to je velmi dobrá jazzová saxofonistka, řekněme mainstreamová, s takovým hodně velkým drivem, ale zároveň vlastně míchá do své hudby, tak jako to dělá celá řada jejich vrstevníků nebo i hudebníků o něco mladších přicházejících na scénu, další různé vlivy hip-hopu, R&B, vlastně z populární hudby, řekněme, ale to, co vlastně nám předvedla v té Praze také, je ještě ta druhá její jakoby odvrácená stránka, tu si právě můžeme připomenout ukázkou z toho alba Phoenix, kde vlastně je taková, řekněme, trošku liričtější. Hraje s ní tady na té nahrávce Victor Gould na klávesy, E.J. Strickland na bicí a Ivan Taylor na basketelu Rebirth, čili znovu zrození.

0: Slyšeli jsme skladbu Rebirth z předchozí 3 roky staré desky saxofonistky Lakeisha Benjamin s titulem Phoenix. Povídáme si s Ondřejem Konrádem a teď už k jejímu novému albu. Jaké je?
1: Je to trošku jiné, byť v zásadě v podobném duchu, to znamená, že se tam zase střídají ty vysloveně jazzové momenty s takovými těmi, řekněme, crossoverovými. Deska se jmenuje We Dream, zatím z něj Lakeisha Benjamin pustila do prostoru jenom EP, čili 4 skladby. Já jsem z nich vybral právě 2, které se mi zdají typické pro ty, řekněme, 2 polohy základní. Jinak je tam jiná muzikantská sestava a důležité, řekl bych, je, že má ve té základní skupině dva hlasy na klávesové nástroje, čili Oscar Perez hraje na normální dřevěné piano a Miki Hayama na celou řadu elektrických klávesových nástrojů a syntezátory. To té kapele dává docela specifický zvuk. No jinak je ta první ukázka, kterou si z toho alba poslechneme, to je ta titulní We Dream. Tam se ozve jak mluvené slovo Lakeisha Benjamin, což je taková, jako není to rap, ale je tam to hodně ten spoken word, to ona často používá. No ale také je tam zpěvačka Tariona Tongbol, to znamená je zase jedna z těch, řekněme, hip-hopovo soulových nebo R&B umělkyn současnosti.

0: Titulní skladba z alba We Dream saxofonistky Lakeisha Benjamin. Na této desce se vyskytuje řada exkluzivních hostů, což je u Lakeisha Benjamin zvykem. Kteří jsou to tentokrát?
1: Někteří obvyklí, to znamená trumpetisté Terence Blanchard a Sean Jones, někteří novější, například bubeník Jeff Tane Watts, anebo dva, které uslyšíme v té poslední dnešní ukázce z toho alba, Flame Keeper se jmenuje, čili strážce plamen nebo udržovatel ohně, řekněme. A to je pianistka Hiromi, neboli Hiromi Uehara celým jménem, japonská, ale na americké scéně působící hudebnice. A k altsaxofonu Lakeisha Benjamin se ve velmi komplikovaném, hlavně na frázování tématu, přidá brilantní saxofonista Chris Potter, který teda na ještě jiné nahrávce se vyskytuje i jako solista, ale tady vlastně hraje v tom dvojhlasu s Lakeishou Benjamin a to pianové solo Hiromi je poměrně dost výrazné.
0: Dnes do studia zavítal muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Přinesl nám dnešní dávku jazzové hudby. Děkujeme.
1: Já taky děkuju. Naschle.

0: Americká saxofonistka Lakeisha Benjamin zahájila svou tvorbou čtvrteční polední Vltavu. Je aktuálně 11 hodin 23 minut. Hezký den a dobrý poslech.
1: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
2: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
1: Uranova.
2: Román současné české autorky Lenky Elbe.
1: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dane Shorter vás provází čtvrteční polední Vltavou s datem 18. června. Jsme rádi, že jste s námi.
1: Osudy.
0: A na programu je čtvrté pokračování rozhlasového vzpomínání překladatelky, fotografky a básnířky Věry Koubové. Pořad připravila Alena Zemančíková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem.

Celý život přecházím mezi překladem a fotografií. Natolik, že se mi muž směje, co si vyděláš překládáním, to probendíš focením. Jenže na ty malé částky, které si vydělá literární překladatel, je ztrátové samozřejmě obojí. Záleží na tom, v čem vidíme přínos či ztrátu. Mně skoro už od dětství připadalo neblahé devatero řemesel. Možná, že se mi už tehdy smáli a desátá bída. A dlouho jsem měla strach, že nastane-li v jednom krize, místo abych si ji vypila až do dna a takto ji překonala, uteču se do druhého média a ani jedno z nich nedostane své. Dnes už je ale vidět tolik devaterých řemesel, snad každý dělá a s čistým svědomím lecos naraz. K literárnímu překladu mi dopomohl listopad. Jednak v zemi, odkud se necestovalo, učil se jazykům jen málo kdo, teď však se otevřely možnosti. Jednak se mezi takovými možnostmi našla nejen současná, náhle povolená díla, nýbrž i velké množství mezer, které po sobě zanechal režim vinou všech svých zákazů. Najednou bylo třeba dohánět svět. To je překládat například Friedricha Nietzscheho. Já jsem si ovšem brousila zuby na poezii. Můj domácí filozof do mě hučel snad 2 roky, že teď je třeba něco jiného. Už nade mnou málem lámal hůl, když tu ho napadlo předhodit mi radostnou vědu, která začíná i končí mnoha stranami veršů. Dobrá, ponořila jsem se do ní a co jsem nezjistila? Krásnou literaturou bylo i to uprostřed. Nietzscheova filozofická próza. A pak už to šlo jedno dílo za druhým. Pavel mi je odborně redigoval, co jsem si mohla přát víc. A Nietzsche mi snad do každé své knížky pár veršů stejně vpašoval jako koření. Časem jsem si uvědomila, že Nietzscheovy básně by se daly vydat jako samostatný svazek. Nakladatelství Aurora proti tomu nic nemělo, Nietzsche se prodával neskutečně dobře i v dotiscích a reedicích. A přistoupili mi i na dvojjazyčné vydání. Kniha mi byla nad jiné důležitá a já se ji odhodlala použít jako vizitku ve svém dlouhodobém hledání. Koho? Pronásledovalo mě leta, že neznám svého pokrevního otce. Připadalo mi důležité se dozvědět, co jsem po něm zdědila za vlastnosti. Nedávalo mi to spát. Už když jsme se vrátili ze Švýcar v 70. letech, zašla jsem o prázdninách do staré vily s prasetem a kozami poptat se, kde bych otce našla. Přivítali mě oba jeho rodiče a ukázali mi současné fotografie s novou ženou Věrou. Máma je taky Věra. Samé Věry. Ale tohle byla slovenská Věra. A že žije ve Švýcarech. Odkud jsem se právě vrátila. Další stopa mě zastihla v podobě dopisu jeho bratra v 90. letech. Byl s ním rozkmotřený a adresu neznal. Otec prý měl autonehodu a je v nějakém švýcarském rehabilitačním ústavu. Spolužačka Heidi z Bazileje mi ten ústav jakožto lékařka vyhledala. Už jsem tedy adresu znala a jen jsem čekala, až vyjdou ty dityramby, abych se mu představila, jak se patří. Trvalo to několik týdnů, měsíc, 2 a balíček se mi vrátil. Otec ústav mezi tím opustil. Nakonec jsme se spatřili v Praze, kam se i se ženou přestěhoval na důchod. Nebyla to autonehoda. V autě jen seděl a stačil zastavit, než ho sklátila mozková mrtvice. Měl poškozené jazykové centrum a už jsme si nepopovídali.
na představení Nietzscheho Skryté tváře v Goethe-institutu mi poslal jenom kytici.

Jednoho krásného dne se ozval telefon, z něho redaktorka Kafkova nakladatelství a že prý má velkou prosbu, jestli bych jim nezredigovala překlad deníků France Kafky. Mám ve všem tak pomalý rozjezd. Tentokrát kvůli trpké zkušenosti. Právě jsem zredigovala Flusserovo Bezedno, jež přeložil jeden manželský pár z Odeonu. Byli u nás tehdy i na návštěvě, jak se tak všechno odehrávalo osobně, strojopisně na nejvýš státní poštou. A oba překladatelé se radovali, jakéže mám šikovné nápady. Nápady se psaly tehdy po straně strojopisu tuškou a mívaly spíš neblahý punc vměšování se redaktora do vlastního překladu. A že prý jen mažou a mažou. Když přišly první korektury, nevycházela jsem z údivu. Cokoliv jsem navrhla, bylo smazáno. Teď jsem tedy paní Masákovou z Kafkova nakladatelství požádala o den na rozmyšlenou. Sotva jsem položila sluchátko, už jsem si rvala vlasy. Kafka se prostě neodmítá, ať už v jakékoliv podobě. Problém spočíval v tom, že překladatel deníků paní Masákové nedůvěřoval. Nemluvila německy, jen se jí, češtinářce, nezdála česká podoba. Potřebovali někoho, komu by překladatel věřil. S panem Čermákem jsme se pak naštěstí na mnohem dohodli. Kafka má v oblibě velmi detailní popisy třeba lidských gest. A tak jsem na okraj strojopisu kreslila tuškou tentokrát náčrty, jak Kafkovy popisy vlastně vypadají fyzicky. Třeba nárt tlusté ženy narvaný do drobného střevíčku. Často čteme jen tak po povrchu. To si ale překladatel dovolit nemůže. Ten si věc musí představit. A teprve pak dokáže přeplout rybník z německého břehu na břeh češtiny. Pan Čermák tedy po 4 letech odevzdal první díl Kafkových deníků, kterým nakladatelství v 97. rozjelo souborné vydávání Kafkových děl. A protože byl zaneprázdněn přípravami kafkovské výstavy ve Španělsku, která nakonec po putování Evropou zakotvila v pražské Hergetově cihelně, vydávání už nezdržoval a překlad druhého dílu deníku připadl mně. Spolupráce s Milenou Masákovou byla tak pěkná. Dostat do ruky první korektury už krásně čistého textu býval svátek. A u deníků nezůstalo.

Jenže to pořád ještě nebyla poezie. Dál jsem zoufale hledala, kde by se pro mě nějaká poezie našla. Brzy jsem při různých příležitostech udělala zkušenost s poezií současnou. A na tomto poli jsem hledat přestala. Což o to, jako čtenářce se mi nejeden současný básník líbí. Akorát, že oni si už tak málo hrají s jazykem. Rým opouštějí definitivně, rytmus také vnímají jen po skrovnu, překladatel tu toho nemá dost na práci. S Nietzscheovými verši se dalo zápasit. Ernst Jandl se svými hříčkami, to je přímo lahůdka. Ovšem Rainer Maria Rilke, ten už byl tolikrát a třeba Jindřichem Pokorným tak skvěle přeložen, že jsem se opravdu nemohla pouštět do něho. Mého vedle Holana, básníka výsostného. Kde hledat? Kde najít? Požádala mě triáda, abych pomohla Míše Jakobsenové se zbytkem spousty básní z velikánské knihy německého novináře Serkeho Böhmische Dörfer Putování opuštěnou literární krajinou. Šlo v ní o něco podobného jako v naší obrazové knize Smrtelní nesmrtelní, poukázat na soužití více národností v historických Čechách, na dílo básníků píšících zde německy. Pročítala jsem tudíž, co na mě zbylo. Politického Sonnenscheina jsem ještě přepustila dál začínajícímu Petru Kitzlerovi a ve svých básních k překládání jsem narazila na jednu nádhernou, které jsem naprosto nerozuměla. Přímo pěla, byla tajuplná, šlo v ní o život a o smrt. Ale jak jí konkrétně porozumět? Trápila jsem jí každého rodilého mluvčího, na kterého jsem narazila. U autora stálo jen datum narození, hledala jsem tedy i jeho. A to i při kafkovské přednášce v salonu Marie Kratochvílové, kterou si přišel poslechnout i známý herec a spisovatel Ivan Vyskočil. Znala jsem ho už z Kafkovy společnosti a párkrát jsem v alternativní části Damu navštívila jeho dialogická jednání a autorská čtení. A při diskusi po přednášce jsem přepadla fórum otázkou, jestli někdo nezná France Wurma. Ivan Vyskočil. Vyskočil a povídá, ale František, to je přece můj kamarád. Vytáhl z kapsy notes a já už si jen obsala adresu ve Švýcarech. Celý můj svět se sjíždí do Švýcar. Bylo to nejvydatnější překládání mého života. Franz Wurm, původem z Čech, zachráněný v dětství rodiči před koncentrákem, uměl ještě z českého doučování a později z dvouletého pobytu v Praze, zrovna v letech, kdy já jsem s rodinou pobývala ve Švýcarech, uměl báječně česky. On mohl všechno, co jsem přeložila, zodpovědně přehlédnout. Autor. Ale neradil mi, byl sám toho přesvědčení, že báseň si po vydání žije svým životem. Tvrdil, že básnění je překlad ze skutečnosti do slov. A slova mi otvíral. Naznačoval mi v dopisech jejich další konotace. Mám doma dvě bedny naší korespondence. Dvakrát jsem ho byla ve švýcarské Askoně navštívit. Daroval mi fotoaparát. Posílal mé jméno do nějakého who is who. Po vydání každé knížky v češtině laškoval, kam se hrabe originál. A když jsme za jeho poezii dostali Humanovu cenu, odmítal mít na tom vinu. Letos nastane v březnu sté výročí jeho narození. Už mi ze švýcarnějací oslavovatelé napsali. Ale ovšem, nedivme se, že u nás ho nikdo nezná. Jeho poezie není snadná. Vždycky mě mrzelo, že čtenář se jim bez originálu nemůže prokousat dost hluboko. Je podobně hermetická jako poezie Paula Celana.
byli dokonce přátelé. A už básník Jakub Břehák vyslovil, že Wurm je v něčem silnější než Celan. A velmi si ho cení i básník Miloš Doležal. Ale, jak říkám, poezie je příliš z okraje světa. Zrovna v době mé kafkovské výstavy v Bernu, kde jsem zůstala 10 dní ještě i kvůli literárně hudebnímu čtení, mi před cestou tam v říjnu 2010 na narozeniny došlo psaní. Na obálce byla podepsána Wurmova žena. Oznamovala mi jeho úmrtí. Zemřel jako král, psala, a já jen koukla k polici, kde stojí jeho rozsáhlá poéma Král na střeše.

Už delší dobu jsem věděla, že Rainer Maria Rilke psal verše i ve francouzštině. Totiž nějaké 3-4 roky před smrtí. A kde? Inu, ve Švýcarech. A až před rokem jsem zjistila, že tolik veršů, aby to vydalo na sbírku pro řadu poezie v Dybuku. Pan Šavrdá je milovníkem Rilka. A můj návrh přijal i přesto, že u Dauphina se už také chystá překlad Rilkovy francouzské poezie. Ovšem dvojazyčně a souborný, zřejmě i s výkladem, nejen malý příruční výbor do kapsy. Zarazilo mě to, věděla jsem jen o prvorepublikových časopiseckých překladech od Holana. Později v našem století vyšly souborně, ale těm je už těžko rozumět. Holan se mohl dřív spolehnout na zdatné čtenáře poezie, kteří se vyznají i ve složitých inverzích a pochopí i starodávná slova. Překládat z francouzštiny je motivující, krásná práce. Ten jazyk je pro poezii přímo stvořen. Podobně jako italština pro operu. Rilke měl v té frankofonní horské krajině za sebou už své hlavní dílo, Elegie z Duina. A co dál? I stal se opět začátečníkem. Teď prozkoumával možnosti francouzského jazyka v krajině vinic a ovocných sadů a svých milovaných růží. Nečekaně se mi zároveň přihodilo, že sama od sebe ožila věc vzdaná už a odložená. Na vyvrcholení svého překládání Friedricha Nietzscheho jsem si už léta chystala překlad Zaratustry. Musela jsem ho ještě na několik let odložit kvůli vůli k moci. Tentokrát nejen můj domácí filozof, ale i jeden čtenář, který mi extra za tím účelem napsal, kdy už konečně přeložíte vůli k moci, byli toho názoru, že má přednost dílo, sice ničem nedokončené, avšak považované za základní, které dosud navíc přeloženo nebylo. Jaká to byla fuška. Kvůli konkordancím jsme tehdy s Pavlem jeli ke společné práci hlídat sestře chalupu a kočky někde u Slavonic. K překladu Zaratustry jsem se po vydání vůle k moci i hned vrátila, dokončila i ten, jenže stále nebyl čas ho zredigovat. A myslím, že jsme se tentokrát společné práce obávali oba. Já ten překlad pročítala stále znovu, snad 5x i s originálem, až jsme se nad ním po nějakých dalších 3 letech sesedli. Ovšem ouvej, tak pravil Zaratustra je nejen filozofické, ale i neskonale literární dílo. Rétorické, rytmizované, překypující hrou se slovy, aliteracemi, rýmy uvnitř celých kapitol a zároveň i verši. Můj důraz na tuto stránku nevyhovoval filozofovi, který samozřejmě potřeboval překlad co nejpřesnější, nepřekrývaný slovními hrami. Navíc znal z mládí kongeniální překlad Otokara Fischera, snad celé pasáže na spaměť. A i přes zjevné Fischerovy chyby a přílišný patos mu připadal patrně právem přesnější. A i když jsem to uznávala, nebyla jsem s to hru v té filozofické Bibli upozadit. A kniha zůstala v šuplíku.

Tou dobou jsme se zas jednou sešli se spisovatelem Ivanem Matouškem nad společným čtením Kafkova Procesu německy. A on mi u nás povídá nadšeně, že se mu přihodila úžasná věc. Do rukou se mu dostala knížečka tištěná Schwabachem. Považ, Schwabachem, jako by to tím tajuplným písmem psal přímo pro mě, totiž Nietzschův Zarathustra. A jestli bychom ji nemohli číst místo Procesu? Zůstal jsem paf. Pavel neměl námitek, už dřív se mi snažil za sebe vymyslet jiného redaktora. A tak jsme se do toho dali. Nejprve srovnáváním všech existujících překladů, protože zrovna nedávno se objevil na trhu nový překlad, byť jen první ze čtyř knih ze Zarathustry. Každá seance trvala dlouho, předlouho. Rozebírali jsme slovo za slovem. Zpočátku to byla jen taková hra. Já za ním jezdila do Úval, on k nám na Lhotku, až pak sám přišel s nápadem pracovat elektronicky. Sice jsem tím přestala být očitým svědkem jeho nadšení nad každou zajímavou větou, jak ten se umí do četby ponořit. Ale jsme teď u poslední knihy a máme už i vydavatele.

V 90. letech jsme jeli i s dětmi do německého Münsteru, kam získal Pavel dvouleté Humboldtovo stipendium. Tamní galeristka, časem dobrá známá, mi radila zkusit propojit fotografické zájmy s literárními. Tehdy jsem na ní nedala. Vlastně jsem se i sama před sebou styděla, že se nedokážu zaměřit na jeden žánr. Ale tu cestu jsem přece našla. Už od nového století se mi při fotografických procházkách začaly tam, kde obraz nebyl dost silný pro fotografii, vnucovat obrazy slovní. Když pak měl Viktor Karlík ohromný nápad s jednou větou, k jejímuž každodennímu zapisování zve lidi po dobu jednoho roku, zalíbilo se nám to s mou kamarádkou Mirkou natolik, že jsme jednu větu začali psát jedna druhé. Podobá se to deníku, ale omezením na jedinou větu to má docela jiný dosah. Člověku se otevřou oči pro všechno, co každý den probíhá v jeho okolí i nitru. Snaží se to formulovat a dává si záležet, aby to vyznělo nejen jako strohý záznam. Když jsem se už nevešla do jedné věty, kterou jsem různými vedlejšími větami, středníky a podobně natahovala, pustila jsem se do něčeho, co jsem nazvala klopotný týdeník. Tam už jsem shromažďovala nejen krátké postřehy, ale i skici povídek. A pak jsem už bez jakýchkoliv obezliček sepsala snad na 50 povídek samotných. A začala jsem vycházet i ze svých fotografií. Byla to jen zkratka, protože už v nich byl zachycen nějaký inspirující moment. V dalším kroku jsem začala psát triptychy, ve kterých se text, teď už ve verších, na jedné straně přímo odpichoval od fotografického záběru a na opačném konci přecházel do překladu. A to nejen jako nemoc z povolání. Byl to stavební prvek pro text v originále, protože obraz nabízený druhým jazykem v sobě někdy obsahoval zajímavější postřeh a originál mohl ještě někam posunout. Taky jsem se tím stala pozdním začátečníkem a nadšení nad každým veršem bylo dosud nepoznaným štěstím. Překlad mi redigovali spolužačky z Bazileje nebo učitelky němčiny z Prahy, někdy i francouzská kamarádka spisovatelka z Kanady. Často mě mrzelo, jak jsou pomalé, ale bavit se s nimi o tom, jak věc vylepšit, byla opět jedna velká slavnost. Básní si všiml jazzový hudební skladatel Martin Brunner, pár z nich zhudebnil na CDčko, také grafik Luboš Trtina mi je dvojjazyčně vytiskl ve své bibliofilské řadě a několik jich vyšlo i v Revolver Revue. Básník Petr Borkovec měl za covidu cyklus videí, ke kterým zval starší překladatelky. A pod titulem Průvodkyně mladých básníků je zpovídal, jak se překládá poezie. Bylo mi divné, že každá zavádí řeč na to, jestli sama píše, nebo spíš proč poezii nepíše. Až když jsem v tom pořadu vystupovala sama, spadla mi mha z očí. Borkovec se na to výslovně ptal. Otázka však ve videu samém nezazněla. Ale z odpovědí vyplynulo, že překladatelkám v uveřejňování vlastní poezie překáží jejich obdiv k autorům, které překládají. Ale není to pro ně zas až takový problém, protože vzniká-li psaní z vlastní potřeby, publikování se ocitá na vedlejší koleji. I když je radost z odezvy veliká, nikdy nepředčí tu, která člověka přepadá v momentech, kdy se mu před objektivem odehraje světelný příběh nebo z papíru zablesknou výmluvné verše.

0: Také čtvrtý díl Osudů překladatelky a fotografky Věry Koubové doprovázely úryvky jejich básní s hudebněných Martinem Brunerem. Zpívala Markéta Foukalová. Pořad připravila Alena Zemančíková v technické spolupráci s Ladislavem Rajchem. Všechny odvysílané epizody najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. A pátou, tedy závěrečnou část, vám nabídneme zítra v 11.30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rámec rozpočtu by měly být podle Senátu přísnější. Švýcarsko bude hostit začátek mírových jednání Spojených států a Íránu. Posluchači rozhodli, která skladba bude prvním původním dílem zahraným na nové svatovícké varhany. A bude oblačno až polojasno, teploty až 31 stupňů Celsia. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel. Chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
2: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace, naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, že to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
0: Novelu zákona tak bude muset znovu projednat Poslanecká sněmovna. Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po dnešní schůzce s vedením rezortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Změny mají platit od července. Na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Podle Chominové ale není jasné, kdo ji povede, ani kdy se k tomu vypíše výběrové řízení. Zaměstnanci přesun agendy kritizují. Obavy mají třeba z omezení služeb nebo odchodu odborníků. Podle vlády ale změny přinesou úspory a větší efektivitu. Ve Švýcarsku v pátek začnou rozhovory zástupců Spojených států, Íránu, Pákistánu a Kataru o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Původně se tam měl odehrát i slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. To už ale včera večer elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. Katarská televize Al Jazeera uvedla, že ve Švýcarsku se tak slavnostní podpis už konat nebude. Memorandum má vést k dohodě o ukončení války v regionu, kterou zahájily Spojené státy a Izrael v únoru útokem na Írán. Dohodu by strany měly podle memoranda uzavřít do 60 dnů. Na Moskvu dnes podle ruské státní agentury TASS útočilo nejvíc dronů za poslední dva roky. Protivzdušná obrana údajně sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Rusko hlásí po úderech 3 mrtvé. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podruhé v tomto týdnu zasáhly rafinerii v moskevské Kapotně.
3: Za desítkami dronů letěly podle ukrajinské televize Kanál 24 rakety s výbušnými hlavicemi, které proletěly zahlcenou ruskou protivzdušnou obranou. Nad městem se podle videí na sociálních sítích objevil hustý oblak kouře od rafinérie v Kapotně. Tu zasáhly ukrajinské drony i v úterý. Z bezpečnostních důvodů ráno přerušila provoz všechna moskevská letiště. Ruské drony a rakety naopak dopadaly na Kyjev a další ukrajinská města. Noční údery na město Sumy nepřežil nejméně jeden člověk. Poplachy ale zněly téměř na celém území Ukrajiny. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: V Mariánských lázních dnes začínají knižní lázně. Čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, kvír minulosti lázní i česko-německým vztahům.
4: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německé vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
5: Říká zakladatelka festivalu Klara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Till nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
4: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a teda s Boučkou, spisovatelkou, aby nám přiblížili přímo probíhající teď průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
5: Knižní festival v Mariánských Lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Fantazie na chorál Svatý Václave skladatele Iva Bartoše bude první původní skladbou, která rozezní svatovícké varhany. Na nový nástroj je už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků v katedrále zahraje varhanice Jiřina Marešová.
6: Jak ten název napovídá, jedná se o fantazii, to znamená, že skladatel tak má volnou ruku při práci s tím notovým a s tím hudebním materiálem.
7: Jak popisuje Alena Maršíková Michálková z hudební redakce Českého rozhlasu Vltava, skladatel Ivo Bartoš dílo rozdělil do několika kontrastních částí, tak, aby v něm vyniklo co nejvíce barev nástroje.
6: On tam má nějaký majestátní úvod, pak tam má část, kde cituje svatováclavský chorál a vrcholí monumentální fugou.
7: Soutěž vyhlásili hudební nakladatelství Českého rozhlasu a nadační fond svatovícké varhany už před 7 lety. Vítěze v anketě vybírali do půlnoci lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, zpočátku v Čechách a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky a na Šumavě ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 24 až 27 a v 1000 metrech na horách naměříme kolem 22 stupňů. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Otevíráme další hodinu našeho vysílání a zahájíme ji jak jinak než hudbou, konkrétně smyčcovým kvintetem Johannesa Brahmse. Hezký den a dobrý poslech vám přeje Dagmar Kopečková.

Pavel Haas Quartet a Pavel Nykl nám zahráli čtvrtou část smyčcového kvintetu číslo 2 G-dur Johannesa Brahmse. Milovníci tvorby českého malíře, grafika a ilustrátora Františka Kupky by si měli v kalendáři vyhradit příští pátek 26. června. Právě v tento jediný den budou mít totiž možnost zhlédnout jeho obraz nazvaný Čáry plochy hloubka 2 z roku 1913. Píše o tom server novinky.cz. Konkrétně se obraz objeví v galerii, v muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a odhalen bude při vernisáži reprezentativní výstavy Sacra Familia. Poté se dílo rodáka z nedalekého Opočna a průkopníka abstraktního umění vrátí zpět do soukromé sbírky. Obraz o rozměrech 72x66,5 cm bude nejvzácnějším exponátem výstavy, jež se jinak bude věnovat tvorbě členů uměleckých rodin Geislerových a Urbanových. Vzácné dílo pochází z proslulé sbírky největšího sběratele a podporovatele Františka Kupky, filantropa a mecenáše umění Jindřicha Valdése, a jeho vystavení zároveň připomene 150 let od narození a 85 let od Valdésova úmrtí. Více čtěte na serveru novinky.cz.

0: Johann Christian Bach, první část jeho symfonie číslo 2b dur nám zahrál Stuttgartský komorní orchestr. Může někoho zajímat nerudný stařík, který ve svém venkovském domě na severu Švédska nadává na pečovatelskou službu a povídá si se svým psem? V podání spisovatelky Lízy Ritzen dokonce natolik, že se její román Jeřáby táhnou na jih právě s takovým protagonistou stal bestsellerem a vyšel ve více než 30 zemích, včetně Česka. O její fascinaci nemluvnými muži a osobní inspiraci si s autorkou povídala Šárka Jančíková.
1: Vaše cesta k románu začala u strohých úředních záznamů o péči vašeho dědečka. Kdy jste mezi těmi řádky začala objevovat hlas svého protagonisty?
2: Stalo se to ve chvíli, kdy jsem ty poznámky vzala, že si je pročtu. Začalo mi být naprosto jasné, že musím napsat příběh z pohledu starého muže. O životě, o stárnutí, o vztazích, myslím, že i o umírání. Vždycky mě zajímaly muži. Témata týkající se mužů a maskulinity mě fascinují celý život. A připadalo mi tedy přirozené, že hlavní postavou bude muž. Ten příběh už byl vlastně napsaný od první kapitoly až do konce, už ve chvíli, kdy jsem ty poznámky četla. Bůh měl v mojí hlavě od začátku velmi jasné kontury.
1: Právě i ve své vědecké nebo akademické práci se zabýváte normami mužnosti na švédském severu. V čem je postava Bua typickým reprezentantem těchto norem, jako je třeba citová zdrženlivost nebo důraz na soběstačnost? A v jakých chvílích jste se rozhodla ho nechat ty bariéry záměrně bořit?
2: Sbírala jsem životní příběhy mužů, kteří žijí ve venkovských oblastech severního Švédska. Jak ve svém výzkumu, tak i ve své beletristické tvorbě chci stereotypy a stereotypní představy o mužích, emocích a způsobech bytí nějakým způsobem zpochybňovat. Někdo jako Bú, vzhledem k jeho generaci, byl běžně vychováván k tomu, aby byl emočně zdrženlivý. Abyste byli dobrým mužem, hodným chlapcem, nesměli jste dávat najevo zranitelnost anebo mluvit o určitých pocitech s jinými muži, nebo dokonce s ostatními lidmi obecně. A když se od velmi mladého věku učíte, že takový nesmíte být, že to nesmíte takhle cítit, nebo si tu zranitelnost ani sám sobě nepřiznáte jako něco, co můžete silně prožívat, pak je velmi těžké to prolomit.
3: Ucítím vůni polívky z lišek. Hans mi odsude židli a já se posadím. Vy jste na lišky chodívali s Turem, když jste byli u něho na chatě, ne? A vyprávím mu, jak jsme jednou z lesa přitáhli 25 kilo. Chci se ho zeptat, jestli se pamatuje, jak jako malý jezdil k Turemu na chatu. Z těch výletů mám pár nejkrásnějších vzpomínek vůbec. A místo toho se zeptám, jak to jde v práci.
2: Ale i když jste vychováváni k tomu, abyste před ostatními nedávali najevo své emoce, neznamená to, že je nezažíváte. To byl právě jeden z aspektů, které jsem opravdu chtěla skrze postavu Búa prozkoumat a ukázat. Proč jsem se rozhodla napsat ten příběh z jeho pohledu. Jeho myšlenky, jeho pocity a dokonce i fyzické vjemy. V některých scénách, například s jeho synem, chce v podstatě jen říct, že je na něj hrdý. Já nebo vy si v tu chvíli myslíme, tak to prostě řekni, ne? Jenže pro něj je to nesmírně těžké. Tím, že ten příběh píšu z jeho pohledu, dostáváte možnost prožít jeho vnitřní emocionální boj, jeho pocity a neschopnost je vložit do slov.
1: Mně se také líbilo, jak ukazujete tu proměnu toho světa, která se udála od doby Bůva mládí, přes to, když sám měl syna, do jeho současnosti. Tak bylo i tohle váš záměr zachytit tu proměnu těch mužských norem?
2: Ano, moje zkušenost z práce se staršími lidmi je taková, že stárnutí vytváří čas pro reflexy. Když jsem pracovala v pečovatelské službě, bylo docela běžné přijít k někomu staršímu domů a on se zrovna probudil na gauči a říkal, zdálo se mi o koních na naší farmě, když jsem byl kluk. Lidé v sobě nosí tolik věků a zážitků. Přišlo mi to fascinující a chtěla jsem, aby to bylo součástí i Buova příběhu. Není to jen nějaký starý mrzutý dědek v chatrči na severu Švédska. Je to také malý kluk, který se zrovna naučil jezdit na kole, nebo mladý muž, který se poprvé v životě zamiloval. Zdá se mi, že my, co jsme ještě mladí, snadno zapomínáme, že starší lidé v sobě všechny tyhle své mladší verze nosí.
3: Ta široká prkna a vlní si se kresbami připomenou moje začátky na pile. No, když mě otec jako 12letého kluka vzal poprvé sebou. Dochodil jsem v školu a byl jsem připravený začít doopravdy pracovat, tak jako otec. V břiše mě lechtalo a nohy mě svrběly.
2: Boo je v tomto smyslu velmi přemýšlivý a inteligentní člověk a rád uvažuje o životě. Ale je pro něj opravdu těžké pochopit, jak se svět a společnost změnily od doby, kdy byl kluk. Všechno, co ho učili o tom, jaký má člověk být, aby byl dobrým mužem, se změnilo. A v jistém smyslu je tento román příběhem o třech generacích mužnosti a o tom, jak se proměnila skrze Boa, jeho otce, Hanse i Elinor. Například, když dojde na rodičovskou dovolenou, tak to prostě nechápe. Proč to dělají takhle? Vždyť bylo úžasné být doma s mámou. Proč do toho tahají tyhle chlapy, tyhle zatracený chlapy? Což také otci a synovi stěžuje možnost se propojit a najít k sobě cestu. Být lidskou bytostí zkrátka není snadné.
0: Říká švédská spisovatelka Lisa Ritzen o svém románu Jeřáby táhnou na jih. Z něhož jste slyšeli také ukázky v podání Ladislava Freje v audioknize vydavatelství One Hot Book.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

Po zarostlém chodníčku, cyklus 10 skladeb Leoše Janáčka, my jsme slyšeli právě tu 10. s názvem Síček neodletěl, hrál Jan Bartoš. A u hudby dnes zůstaneme i v našem kulturním kvízu.

0: Polední Vltava.
1: Ptáme se, ve kterém městě vznikl jazz? Jazz vznikl na přelomu 19. a 20. století v americkém přístavním městě New Orleans ve státě Louisiana. Vyvinul se zde spojením afrických rytmů, gospelů, spirituálů a evropských hudebních tradic. Původ slova jazz, které bylo pro označení této hudby poprvé použito okolo roku 1915, je nejasný. Avšak pravděpodobně se jedná o zkomolenou zkratku jasmine v narážce na jasmínový parfém populární v New Orleans té doby. Město je označováno za kolébku jazzu a zřejmě nejznámějším jménem spojeným se zrodem jazzu je Louis Armstrong, narozený právě v New Orleans. Jeho neuvěřitelný talent, cítění pro rytmus a improvizaci i osobitý hlas ho katapultovali mezi legendy. A díky Armstrongovi se jazz dostal z ulic New Orleans do klubů Chicaga, Harlemu a nakonec do celého světa. Nechybí pochopitelně ani u nás ve vysílání Vltavy. Dnes si nenechte ujít tradiční jazzový podvečer. Václav Vraný vám nabídne záznam první části úvodního koncertu dua amerických jazzových hvězd Breda Meldaua a Christiana McBridea na letošním Jazzfestu Brno. Začínáme v 18 hodin.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Sukův komorní orchestr nám zahrál druhou část serenády pro smyčcový orchestr Esdur Josefa Suka. Je 12 hodin 38 minut. V letošní soutěži Magnesia Litera se v širších nominacích v kategorii naučné literatury ocitla kniha Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu. Jan Pezda působí na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a učí dějepis na základní škole v Bohumíně. Věnuje se právě dějinám turismu, ale i sportu a tělesné kultury v 19. a 20. století. Kniha, kterou vydalo nakladatelství Paseka, se stala základem četby, která se bude od neděle 21. června vysílat v programové řadě Radiokniha na stanici Český rozhlas Plus. V režii Jakuba Doubravy interpretuje Ondřej Jiráček a více nám řekne dramaturgyně Radioknihy Alena Blažejovská. Dobrý den.
1: Pěkné poledne.
0: Paní Blažejovská, proč jste tuto knihu vybrala pro četbu na pokračování? Hrála roli třeba i právě ta nominace na cenu Magnesia Litera?
1: Ta nominace mě skutečně potěšila, ale knihu jsem si už dlouho předtím vytipovala spolu s Viktorem Bezdíčkem, který taky připravil scénáře. Jedna z recenzentek na internetové databázi knih píše, že v knize našla informace, které dosud neznala. A to musím potvrdit i já. Není to přitom zdaleka první kniha o historii cestování, kterou jsem četla. Byla jsem překvapená, že je možné se o tématu dozvědět tolik nových věcí. No a navíc léto a cestování patří k sobě a tahle četba může posluchače příjemně cestovatelsky naladit.
0: A odkud Jan Pezda ty informace čerpal?
1: Čerpal je z množství písemných pramenů, především autentických zápisů samotných turistů, z korespondence, deníků anebo cestopisných knih. Z těch se ostatně v knize přímo cituje. Autor se přitom zabývá fenoménem turismu od konce 17. století, dokdy datuje jeho zrod.
0: Já předpokládám, že jde hlavně o cestování do přírody, třeba do hor nebo k moři, nebo to tak není?
1: Je to tak, ale nejenom. Je ale pravda, že útěky obyvatelů měst do přírody jsou základem cestování. Během 19. století se jezdilo hlavně do Alp, kde nešlo jen o odpočinek, ale taky adrenalinové zdolávání nebezpečí. Častým cílem romantických cest byly ruiny hradů a hledání mytických krajů. No a taky opravdu lázně a moře. V 19. století ještě lázeňská pravidla chránila měšťanskou mravopočestnost, ale na sklonku století už se tato pravidla rozvolňují. Objevují se pohlavně smíšené pláže, ženy odkládají korzet a dle Pezdy se rodí figurka čumila. K pobytu v lázních či u moře patřil už tehdy nejen relax, ale i sex. Voyeurismu či řekněme pozorovatelství se v německých světlovzdušných lázních Jungbor věnoval na počátku 20. století i Franz Kafka. Do deníku si pak psal nejen o buclatých nožkách žen, ale také o vytvarovaných a napjatých dlouhých nohách švédských chlapců.
0: Přece jen se ale bavíme o docela dávné době. Jak se tehdy turisté vlastně přepravovali na další vzdálenosti?
1: Původně to bylo díky jízdě na koni anebo pomocí dostavníků, ale od poloviny 19. století se už prosazuje železnice. S ní se samozřejmě turisté stávají mobilnější a za kratší čas zvládnou delší časové úseky. Ovšem čím rychleji se jede, tím hůř je turista schopný pozorovat cestou okolní krajinu. No a nakonec se zavedením metra a letecké dopravy do prázdninových destinací to známé heslo, že cesta je cíl, už úplně padá.
0: A jak bylo téma zpracováno, se aspoň částečně můžeme dozvědět z krátké ukázky.
2: Součástí koupelí je takzvaný koupací vůz. Vymoženost, která se vyskytuje už na pláži ve Scarborough roku 1735. Koupací vozy jsou pojízdné šatny, zbité z dřevěných fošen do podoby jakýchsi vachrlatých maringotek, opatřených dvěma či čtyřmi vysokými koly. Konstrukci vozíků doplňují nenápadná okénka a dvířka, od nichž vedou dolů nízké schůdky či sklápěcí žebřík, který může být ještě navíc kryt plachtou. Ženy i muži se tak klidně oddávají něčemu tak kuriozními, jako je koupání v moři, spořádaným a přístojným způsobem, který vyhovuje kritériím měšťanské morálky. Tyto pojízdné pomůcky během 19. století umožňují hlavně ženám při pobytu ve vodě udržovat společenský odstup a pomáhají clonit před slídivě pošilhávajícími muži obnažené kotníky, rozpuštěné vlasy i tělesné křivky, zviditelněné přilehnutím smočených koupacích šatů. Představa, že by se měšťanská, natož pak urozená rekreantka měla ve společensky nepatřičném koupacím oděvu brodit vodou desítky metrů, než dosáhne požadované hloubky, je tou dobou stále nepředstavitelná.
0: Tolik ukázka z nové četby na pokračování z knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu, kterou můžete poslouchat od neděle 21. června v programové řadě Radiokniha na stanici Český rozhlas Plus. A k jejímu poslechu nás pozvala dramaturgyně Alena Blažejovská. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

Píseň They Say It's Wonderful a Kurt Elling ve čtvrteční polední Vltavě s datem 18. června. Teď už míříme do světa knih s literární vědkyní, bohemistkou a hungaristkou Martou Patou.

0: Pol. Po studiích jsem se přestěhovala na jih Maďarska do Segedu. V roce 1999 nám tam nad hlavami přelétala bojová letadla NATO. Tímto zásahem se podařilo učinit přítrž dalšímu vraždění v rozpadající se Jugoslávii. Pro časopis Souvislosti jsme tehdy s Petrem Šrámkem připravili výběr z korespondence jugoslávských spisovatelů a redaktorů literárních časopisů menšinové maďarské národnosti. Ti na jedné straně fandili NATO a doufali v konec té strašné války, do níž byli jako občané Jugoslávie zavlečeni. Zároveň jim ovšem bomby padaly přímo před okny. Uvědomila jsem si nad těmi dopisy, které zachycovaly každodennost při bombardování strategických cílů, jak se tomu říkalo a stále říká, jakým útočištěm je četba, když je člověk zmatený, ohrožený a svět se rozpadá. Znovu na to myslím teď, kde je v takové situaci tolik lidí v zemích, které nám jsou tak blízké. Jako lektorka jsem v Segedu měla za úkol vybudovat knihovničku nově vznikajícího lektorátu češtiny na tamní univerzitě. Kolegové se dobře orientovali v české literatuře pražského jara, milovali prózy Hrabalovi, četli Kunderu. V Maďarsku byl v té době o česká studia zájem. A po několika letech lektorování byla v Segedu otevřena čeština i jako studijní obor. Knížky, které jsem objednala, jsou uložené v knihovně Segedské univerzity. Zajímalo by mě, kdo si v těch českých knihách nyní čte. Lektorát byl z rozhodnutí Českého ministerstva školství zrušen a čeština se v Segedu již bohužel neučí. Je to škoda. Jazyk jsem se v Maďarsku učila i četbou s dětmi. Maďaři mají výbornou dětskou literaturu, kterou není lehké překládat. Nádhernou poezii pro děti psal Sándor Vörös, který má v češtině sbírku Ze džbánu nekonečna. Laskavé básně Daniela Varroa překládá do češtiny Robert Svoboda. Sedmihlavou vílu Ervina Lázára přeložila Kateřina Šrubařová. Zvláštní je knížka Kristýny Tótové Dívka, která nemluvila. Autorka ji napsala na základě vlastní zkušenosti s adopcí. Je to příběh krásný sám o sobě, zároveň ale taky nabízí metafory pro pocity dětí, které se ptají na své biologické rodiče. Naše rodinná knihovna postupně prorostla v jazykovou smíšeninu. Třeba knihy Josefa Škvoreckého máme doma jenom v maďarštině. Móra Jókaiho naopak jenom v češtině. Řadu knížek Pietera Esterházyho jsem si pořídila ve slovenském překladu Renáty Deákové. Mnohé knížky máme tak ve dvou, někdy ve více exemplářích v různých jazycích. Nedávno jsme s manželem procházeli živé budapeštské antikvariáty. Zaujala mě jejich atmosféra, která mi připomněla staré časy v Sekalově antikvariátu. Obchody plné lačných čtenářů a přátelských antikvářů. Vedle mnoha klasických antikvariátů v okolí Filozofické fakulty v centru Budapešti najdete pojízdné antikvariáty i na sídlištích a nové knížky si můžete koupit i v automatech na tramvajových zastávkách. Na Andrášiho třídě stále prosperuje legendární knihkupectví Obchod spisovatelů. Tam vám zkušení knihkupci seženou každou kvalitní novinku. Pořádají se tam autorská čtení a odborné i popularizační literární besedy. Jsou to důležitá místa diskusí. Ostrovy svobody. Bez nich by občanská společnost neobstála. Když jdu v Praze Kaprovkou nebo Valentýnskou, často přemítám, proč tam ta dobrá knihkupectví už nejsou. Potřebovali bychom takových míst co nejvíc. Příruční knihovnu mám na starost i nyní. Svěřil mi pardubický kolega Ivo Říha. Společně se studenty historicko-literárních studií knížky katalogizujeme, přerovnáváme, prostor zvelebujeme, zřídili jsme dvě knihobudky, studenti objíždějí antikvariáty, pořádáme v knihovně burzu a literární čtení. Občas se nám do ruky dostane vzácnost, která v tomto školním nekomerčním prostředí přece jen překvapí. Tak jsme třeba v pozůstalosti pardubického historika Jaroslava Teplého objevili liberecké meziválečné německé vydání Tristana a Isoldy, ilustrované litoměřickým rodákem Alfrédem Kubínem. Aby knížka nezapadla, uložili jsme ji do hradecké vědárny. Je to teď jeden ze 4 exemplářů v republice dostupných.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu literární vědkyně, bohemistka a hungaristka Marta Pató. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na Jižní Moravě a je jedním z významných sponzorů motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany významně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie. Slovenský parlament začal projednávat vyslovení důvěry vládě. Poslanci by o tom měli hlasovat během dne. Slovenský ústavní soud včera rozhodl, že kabinet premiéra Roberta Fica musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Odkázal se přitom na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle opozice měla vláda o důvěru žádat už loni v listopadu, kdy v této záležitosti skončila dvouletá výjimka. Fico hlasování považuje za formalitu. Jeho vláda má v parlamentu těsnou většinu. Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčníci vyzvednou už 14. září. První 3 dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotů od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí také korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma. A počasí bude oblačno až polojasno, zpočátku v Čechách, večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 22. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Ano, jak už zaznělo, Polední Vltava je s vámi i po 13. hodině. Dagmar Kopečková přeje hezký den. Jsme rádi, že čtvrtek 18. června trávíte v naší společnosti.

Kvarteto Apollon nám zahrálo třetí část smyčcového kvartetu číslo 2 G-dur Jana Pavla Veselého. Přestože jsou červenec a srpen pro většinu kamenných divadelních scén obdobím prázdnin, o setkání s divadlem nepřijdete, štafetu totiž přebírají letní scény. Národní divadlo Brno láká návštěvníky na operu Pod širým nebem, píše o tom server opera+.cz. Soubor Janáčkovy opery Národního divadla Brno zve návštěvníky na nádvoří hradu Špilberg, aby jim v rámci tradičního léta s operou představil ty největší klenoty světového repertoáru Pod širým nebem. Léto zahájí 1. července Aidou v titulní roli s Chilou Boroš. Spolu s ní můžou diváci prožít lásku etiopské princezny a egyptského vojevůdce Radama. Aida je jedním z Verdiho mistrovských děl, kde nechybí žádná ze zaručených ingrediencí romantické italské opery, takže láska, žárlivost, politické intriky, velké sborové scény a nevyhnutelná tragická smrt. Hned 2. července se pak diváci mohou opět setkat s krásnou Violetou ve Verdiho opeře La Traviata v podání Jany Sibery a zasnít se nad jejím romantickým a dramatickým příběhem. V srpnu na nádvoří vtrhne vášnivá Carmen v titulní roli s Janou Hrochovou a letošní operní léto zakončí představení Verdiho Nabuka se slavnými sbory a Alešem Jenisem v titulní roli. Takže i léto 2026 nabídne kvalitní divadelní zážitky a více čtěte na serveru opera+.cz.

Flex Ensemble, projekt českého skladatele a klarinetisty Tomáše Dvořáka. Ve vysílání jsme slyšeli skladbu Flow, která je součástí vltavského alba Moderna. Stejně jako v předchozích dnech se i dnes projdeme po katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kde byly tento týden požehnány nové varhany Gerharda Grenzinga. To ale není jediný nástroj, který se zde pro hudební provoz používá. Ve Volmutově kruchtě bychom nalezli nástroj varhanáře Josefa Melcera z roku 1930. A právě k němu už míří redaktorka Alena Maršíková-Michálková s katedrálním varhaníkem Ondřejem Valentou.

0: Ondřejem Valentou jsme nyní na současném hlavním kůru katedrály svatého Víta, kde se nacházejí Melcovy varhany. Ondřej, jaká je jejich historie?
1: Tyto varhany jsou tady vlastně od dostavby katedrály do dnešní podoby, takže od konce 20. let 20. století. Ta historie byla tehdy taková, řekněme, nepřímo naplánovaná, protože když se dokončila velká katedrála, tak bylo plánováno to tady postavit velké varhany. Na to se tehdy nedostaly finanční prostředky, tak vznikl plán na postavení nástrojů jednotlivých postupně, tím, že by se nakonec měly spojit do jednoho velkého nástroje. Na to nikdy nedošlo, takže se v první fázi postavil dvoumanuálový nástroj na to místo, kde teď právě jsme. Ale my jsme tady teď u třímanuálového nástroje, a to proto, že se samozřejmě celkem rychle zjistilo, že dva manuály jsou málo, takže ještě vlastně v průběhu té stavby, jestli se nepletu, tak to hned rozšířili o třetí manuál, aby přece jenom tady byl relativně dostatečně velký nástroj, který tedy těch skoro 100 let měl ozvučovat celou katedrálu, doprovázet sbor, orchestr a tak podobně.
0: Jaké ty Melcovy varhany jsou? Jsou dostatečné pro tento prostor?
1: Jsou dostatečné pro příčnou loď katedrály, tam vlastně znějí výborně. Na to, v jakém jsou tady chudinky z prostředí, my jsme totiž v prostředním patře renesanční kruchty, takže ty varhany nemají moc místa kolem sebe. Hlavně ze zhora jsou zakryté klenbou druhého patra, takže jsou takové stísněné, což varhana většinou nesvědčí. Jejich zvuk se celkem dobře šíří směrem dopředu, to je ke zlaté bráně, ale směrem k oltáři nebo ke vstupu západnímu už tak dobře ten zvuk nedojde, takže bohužel třeba si je tady spousta hezkých barev, ale které nemá smysl používat samostatné, protože by je nikdo neslyšel.
0: Když tady sedíš u varhan, tak po tvé pravé ruce, tak je velká skříň, na které jsou čísla, která jsou od jedničky až do 113. Co to je za zařízení? Vypadá to jako nějaký počítač.
1: Je to přesně tak, takový analogový počítač, nebo jak by se to řeklo. Je to paměťový systém, předchůdce toho, co dneska máme u moderních varhan v počítačích, kde máme celkem neomezené možnosti, 10 000 kombinací si tam můžeme uložit, aby to nemusel varhaník při koncertě nebo při liturgii přehazovat jeden čudlík po druhém. Tak tady máme těchto kombinací 5 a jsou udělané tak, že vlastně v té skříni, kterou mám vedle sebe, každý rejstřík, který je na hracím stole, tak vedle mě v té skříni je ještě znova 5x, aby jsme mohli je různě sestavovat a potom stisknutím jednoho tlačítka přehazovat mezi těmi kombinacemi.
0: My teď právě slyšíme jeden velmi zajímavý rejstřík, který je v těchto varhanách, totiž zvonky. Je to obvyklé? Setkáme se s tím ve varhanách této doby často nebo ne?
1: V době vzniku těch varhan se to občas objevovalo, a to totiž hlavně ve varhanách, které sloužily v kinech a v divadlech na doprovod představení. V kostelích to obvykle v téhle době nebylo. Známe to ze starších varhan třeba, že se takové zvukové hrátky objevovaly. Potom už do doby romantismu, do 20. století, do první půlky 20. století už tolik ne. A i ty naše zvonky sem byly dodány až při generální rekonstrukci nástroje, která byla kolem roku 2000.

Na Melcerovi varhany, na Volmutově kruchtě v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha hrál katedrální varhaník Ondřej Valenta. Zítra nám představí poslední nástroj, který se nalézá ve zkušebně katedrálních hudebníků.

0: Matmos. Legendy industriální elektroniky.
1: Hravé disco a avantgardní aranže kombinují se zvukem ždímající pračky, chirurgických nástrojů nebo s pískotem prchající krysy.
0: Do pražské Archy Plus přivezou celý depozitář kovových objektů a nástrojů, které ovlivnily jejich život.
1: Portrét hudební dvojice Matmos v sedmém nebi s Pavlem Klusákem.
0: Ve čtvrtek 18. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Akademie staré hudby Berlín nám zahrála třetí větu z koncertu pro dvě cembala C-moll Johanna Sebastiana Bacha.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Už za okamžik budeme pokračovat v poslechu tvorby Josefa Nesvadby. Dnes vám nabídneme příběh o ambiciózním projektu, který se vědkyni poněkud vymkl z rukou. Povídka Einsteinův mozek aneb Seznamte se nad mozek bude na programu za pár minut.

0: Také americký jazzový kytarista Peter Bernstein nechybí v hudebním programu čtvrtečního vysílání Vltavy. Je půl druhé.
1: Povídka.
0: Pokračujeme v četbě povídek Josefa Nesvadby a ta dnešní se jmenuje Einsteinův mozek aneb seznamte se nad mozek. Příběh o ambiciozním projektu, který se poněkud vymkl z rukou, načetla Veronika Forejtová, kterou režijně vedla Věra Pražáková.

Situace je nesmírně vážná, končil akademik Koževkin. Naše technické obory v minulých několika generacích osvobodily lidstvo. Zbavili jsme je dřiny, hladu i válek. Otevřeli jsme brány vesmíru. Já ještě pamatuju doby, kdy inženýrské fakulty vybírali jen ty nejlepší z nejlepších, kdy studium technických oborů bylo touhou každého mladého člověka. A dnes mládež ztrácí zájem o naší práci. Jakoby je najednou fyzika, matematika a chemie nezajímaly. Je nebezpečí, že za několik let budeme nuceni omezovat výzkumné školy a restringovat pracoviště. Takový stav nelze dál trpět. Stroje nebudou pracovat sami. Nebudou se starat o lidstvo bez jakéhokoliv dozoru. Je třeba energických opatření. Zatleskali jsme a akademik se posadil. U nás v Torontu je to možná ještě horší, řekl profesor Clark Smith Jones. Už jsme byli donuceni uzavřít oddělení pro některé zvlášť speciální otázky prostoru a prozkoumání podstaty elementárních částic. Za to na přednáškách o Goethovi nebo Herdrových názorech na umění se mládež tísní. Museli jsme uvolnit ústavní tělocvičnu našemu estetikovi, ačkoliv jsme ten obor při zakládání univerzity zapomněli zřídit. A nejhorší je, že si to jen těžko můžeme představit, proč k tomuto obratu došlo. Je to přirozená touha mladé generace bouřit se proti rodičům a dělat něco jiného než oni? Nebo je to protest proti číslům, jakožto symbolům pořádku a tedy také otcovské autority? Naši psychologové se zabývají tímto problémem již dlouho. Ale bohužel bezvýsledně. Zatleskali jsme a profesor se posadil. Potom nastalo bezradné ticho. Nikdo nechtěl mluvit. Báli se. A přece jsou důvody těchto změn jasné už dávno. Přihlásila jsem se. Nesmíme si nic nalhávat, řekla jsem rovnou. Jsme prostě na konci, ve slepé uličce. Technické vědy jistě do konce 19. století přetvořily svět. Zastínili všechny ostatní obory, umožnili, aby se lidé věnovali jen opravdu důležitým úkolům a tak dále, jak to všichni dobře víme. Ale podstatné problémy nevyřešili. Lidé se dodnes ptají, jak a proč žít. Dodnes nevíme nic o začátku vesmíru. Dodnes nedokážeme ani pochopit čtvrtý rozměr, který vysoudil Einstein. Kdykoliv položíme tuto otázku našim kybernetickým strojům, vyloučí ji jako nevědeckou, jako chybně položenou, příliš osobní, soukromou, lidskou. Jenže proto nejsou tyhle problémy pro každého z nás méně důležité. Profesor Jones i akademik Koževkin mají nejdůmyslnější laboratoře. Jejich umělé mozky řeší za 3 vteřiny úkoly, které by zruční matematici museli počítat celý věk. Ale základní otázky nám nezodpoví. A právě proto ztrácíme mládež. Nezabýváme se podstatným. Skončíme tam, kde jsme začali. Sestrojujeme dnes přístroje, které dovedou hbitě prát, vařit, operovat nebo létat v kosmu. Jako před staletími naši předchůdci sestrojovali mechanické pianisty a umělé medvědy. Ukazovali své vynálezy v cirkusech. Přemýšlející lidé je považovali za výrobce hraček, driáčníky. Hrozí nám stejný osud. Nikdo mi nezatleskal. Snad jsem se trochu unáhlila. Jones se mračil. Ostatní kolegové se polohlasně dohadovali. Hluk v sále rostl. Nelíbí se vám mé stroje? Vyskočil profesor Jones. Jsou to, uklonil se, vedle mozku akademika Koževkina nejdokonalejší mozky na světě. Nikdo ze zde přítomných nemá takový mozek. Ani vy, vážená kolegyně. Nemyslím tak rychle, ani tak spolehlivě, to je pravda. Ale dovedu objevit nové úkoly. Dokážu zaměstnat všechny vaše aparáty svými pochybnostmi a nevědomostmi. A líbí se mi západ slunce.
Jones se ironicky usmíval. Jako by litoval, že se pustil do hádky s málo známou pracovnicí. On, vědecká kapacita. Čtvrtý rozměr ovšem naše mozky skutečně pochopit nedovedou. Tajemství vesmíru můžeme opravdu jen popsat, uznal Koževkin a bylo vidět, jak je mu to líto. Z hlediska fyzikálních věd je to také chybně položená otázka. A právě proto navrhuji sestrojit biologický mozek, řekla jsem jim, který by byl ličtější než mechanické strojky, který by dovedl chápat opravdový stroj na poznání. Einsteinův mozek, usmál se znovu Jones nedůvěřivě. Jeho vtip dal mému pokusu jméno. Mluvilo se o něm od té doby jako o známé aféře s Einsteinovým mozkem. Můj plán byl jednoduchý. Radila jsem se o něm už dřív s fyziology a biology. Najdeme pomocí speciálních aparátů tři nejvýkonnější mozky právě zemřelých lidí a kondenzujme je speciální metodou v jeden orgán, který by potom byl elektricky drážděn k činnosti po oživovacích procesech. V den mého pokusu jsem rozeslala své asistenty, vybavené speciálními raciometry, do všech nemocnic v kraji. Nejvýkonnější se ukázal mozek jednoho profesora architektury, který se zabil pádem z lešení. Jednoho málo známého básníka, jehož mozku jsme použili pamětlivě Einsteinova aforismu, že představivost je důležitější než vědomosti, a za třetí mozek Anežky Novákové, která zahynula při dopravní nehodě. Nad její hlavou jsme se dlouho rozmýšleli. Byla to žena v domácnosti, matka rodiny, nedokázala v životě nic významného a přece naše přístroje signalizovaly, že její mozek má největší kapacitu. Nakonec jsme uvěřili a zahájili kondenzační proces, který byl ovšem zdlouhavý a obtížný. Ale všechno se povedlo podle plánů a já mohla začít s vlastním pokusem. Předložila jsem mozku základní fyzikální rovnice a podráždila elektricky příslušné partie. Zdálo se, že prout je jakousi stimulací nebo inspirací, po níž orgán hebitě vysílal řešení speciálními anténkami umístěnými na povrchu. Na nesmírně citlivém reproduktoru jsme dostávali řešení, které se zdálo potvrzovat některé z hypotéz akademika Koževkina. Hypotézy Koževkinovy byly uveřejněny v odborných časopisech teprve nedávno. Profesor architektury, básník, ani žena v domácnosti fyzikální časopisy jistě nesledovali. Zdálo se tedy, že můj mozek tyto domněnky objevil v uvozovkách zcela samostatně. Následující týdny uběhly v samé radosti. Mozek produkoval další řešení, rozvíjel Koževkinovou hypotézu, kombinoval ji a docházel k závěrům, které ani akademik dosud nikde nepublikoval. Objevila se jedna závada. Pracoval nepravidelně. To mě dělalo starosti. Jako by si nechtěl zvyknout na řádnou pracovní dobu. Už neodpovídal okamžitě na podráždění. Někdy po něm napsal jen nějakou hloupost, jako by chtěl udělat vtip. Jindy pracoval v noci, když jsem nebyla v laboratoři, jako by si dodanou energii v uvozovkách schovával. Za měsíc přestal pracovat vůbec. Žil, abych se vyjádřila srozumitelně, to znamená, že v jeho tkáních probíhala složitá výměna látek, kterou dodával jiný aparát, ale elektrické impulzy ho už nedovedly přimět k práci. Zdálo se, že pokus nevyšel. A právě tehdy jsem dostala dopis od akademika Koževkina. Posílal mi svou poslední práci, kterou uveřejní v časopise Nauka příští měsíc. Byla shodná s prací umělého mozku. Zdá se, že akademik i můj umělý orgán jsou konečně na stopě řešení zásadního problému. A právě v tento okamžik mozek stávkuje. Přemýšlela jsem, jak ho opravit. A tehdy mě napadlo,
skonstruovat zvláštní zařízení, kterým by mohl, abych tak řekla, mluvit, to jest diktovat přímo své výsledky a přitom sdělovat i ostatní nápady. Vím, že to vypadalo trochu hrůzně. Ale jestliže propůjčím mozku nějaký všeobecně známý mužský hlas, dejme tomu hlas televizního hlasatele, nebude efekt tak strašidelný. Za několik dnů můj mozek mohl takzvaně mluvit. A jaká byla jeho první slova? Netýkala se vůbec vědeckých hypotéz. Vy mě zanedbáváte, řekl. To bylo překvapující. Myslela jsem, že elektrické dráždění dokáže nahradit jakoukoliv odměnu. Náhle bylo jasné, že dosud neovládáme plně afektivitu, že dosud nedokážeme nahradit pocit bezpečí a libosti, který dává člověku vztah k jeho bližnímu žádnou elektrotechnickou reakcí. To bylo první zjištění mého pokusu. A já musela použít nejstaršího způsobu. Začala jsem svůj orgán osobně opatrovat. Nastěhovala jsem se k němu do laboratoře. Hovořila jsem s ním od rána do noci. V ústavu mě nechápali. Jedni tvrdili, že jsem tajně zamilovaná do televizního hlasatele a že si vykládám s jeho hlasem. Druzí se domnívali, že blázním. A já si brzy se svým mozkem dobře rozuměla. A sama jsem mu někdy zapisovala jeho výsledky, když se porouchal diktafon. Jenže za 14 dní došlo k další poruše. Zdálo se mi, jako by se, musím to tak nazvat, rozčílil. Neustále na mě křičel jednu a tutéž rovnici jako v obrovském vzteku. Byla jsem trpělivá, mluvila jsem s ním dlouho, musí být přece rozumný, když má takovou kapacitu, takový mozek. A tehdy jsem si uvědomila, že vlastně hovořím k jakési bytosti, nejenom už k fungující izolované tkáni. Podvědomě jsem si vymyslela tvora s takovým mozkem. A to on právě chtěl. Elektrické impulzy nejdřív, potom trvalá péče, to všechno mu bylo málo. Jeho jednotlivé okrsky, kterými dřív viděl, čichal a cítil, toužili také po činnosti. Chtěli být zaměstnány právě tak, jako jeho spekulativní vlohy. Chtěl zpět celý organismus, se všemi smysly, včetně kůže. Na tomto místě chci zdůraznit, že jsem v dalším pokusu pokračovala jen po nejzralejší úvaze. Ale v sázce bylo už příliš mnoho. A na experimentální chirurgii uvítali, že mohou sestrojit lidské tělo ze svých moderních umělých hmot, z nichž dosud jen formovali chybějící končetiny a orgány. Nevěděli jsme ovšem, jak mu dát tvář. A tak jsme mu místo tváře ponechali elegantní obvaz. V němž vypadal jako člověk, který se zotavuje po havárii. Vrátili jsme se do laboratoře společně. Byl, dá-li se to tak říct, šťasten. Pohvizdoval si jakési melodie, které snad kdysi znal ten málo známý básník. Postavil se k oknu a díval se odtud na řeku, která teče opodál. Vůbec ho nenapadlo, že má pracovat. Krásná vyhlídka, řekl. Nikdy jsem si to vlastně neuvědomila. Dívala jsem se vždy do knih a ne z okna. Bude tě snad zajímat, že profesor Jones, začala jsem diplomaticky. Je pozadu, řekl. Je to hlupák. A sedl si ke stolu. Objednej na večer lístky do divadla. Trochu jsem se lekla. Snad se mnou nechce chodit i do společnosti. Vyptávala jsem se znovu na profesora architektury. Ten prý neměl divadlo rád. Básník prý chodil jenom na koncerty. Zdá se, že jsme ponechali v našem orgánu nepřiměřeně velký obsah Anežky Novákové. Jenže práci našeho nadmozku tehdy už kdekdo sledoval. Hlavně proto, že byla nesledovatelná.
Odborníci vedli spory o to, jestli produkty mého orgánu jsou jakési nesmyslné automatické texty čísel nebo opravdu originální, dosud nikdy neviděná poznávací činnost čtyřikrát potencovaného lidského mozku. Odpověď jim mohly dát jen další výsledky. A proto jsem se rozhodla, že s ním do divadla půjdu. Jinak jsem chodívala do divadla jen zřídka. Měla jsem tolik práce v laboratoři. Smál se hlasitěji a plakal víc než kdokoliv jiný v obecenstvu. I mě se hra líbila. Jenže po divadle chtěl ke mně domů. Musela jsem mu vysvětlit, že mě je přes 50 a že mám velkou dceru, které vyčítám její lehkovážný život a že si nemohu přivést domů na noc cizího člověka. Řekla jsem úmyslně to slovo člověka. Samozřejmě hned zesmutnil a vyhrožoval, že nebude dál pracovat, protože prý nemá proč. Teprve teď jsem pochopila, že ke své poznávací práci potřebuje lidské důvody. Soutěžit s Jonesem, milovat mě, žít v rodině. Dcerka se nejdřív bála, že přijde příšera, podobná slavnému Frankensteinovi děsu starých filmů, ale brzy si ho docela oblíbila. Někdy se mi dokonce zdálo, že si s ním rozumí víc než se mnou. Ona je totiž divná. Nejdřív chtěla být zaměstnána na jedné z lunárních stanic jako její otec, s kterým jsem se brzo po svatbě rozvedla, protože nechápal moji vědeckou činnost. Potom se chtěla stát tanečnicí, ale na to má příliš širokou pánev. Aspoň si to myslím. Dnes studuje chetičtinu. Samozřejmě jen proto, aby se nemusela věnovat fyzice, protože mi nechce udělat radost. Nijak v chetičtině nevyniká. O mně se v jejím věku už všude vědělo. Nejhorší je, že teď čeká dítě s nějakým neznámým mladíkem, kterého mi ani nepředstavila. Zdálo se, že můj umělý mozek pracuje ještě míň než moje dcera. V tomhle si tedy rozuměli výborně. Napsal za den vždycky jen několik řádků, pak chodil po parku nebo se šel koupat k řece. A pořád mi vysvětloval, že se prý musím změnit a že laboratorní práce není všechno. Argumenty, které dnes člověk slyší na každém rohu. Kvůli nim jsem zvláštní biologický systém vymýšlet nemusela. Ale neradil jenom mě. Zastavoval se s každým. Lidé v domě ho začali zdravit uctivě a z dálky. Diktoval mi tehdy poznatky, které už ani nebyly rovnicemi. Symboly, které dosud nikdo ve vědě nezná. Jones ovšem tvrdil, že to všechno nemá smysl, že to jsou jen popletené, nesouvislé útržky poznatků z jeho 3 minulých životů. A uveřejnil svůj názor v časopise. Působil jako bomba. Okamžitě mě volali k vedoucímu výzkumu. Novináři se mnou chtěli mluvit. Můj pokus se stal obecně známým. Jestliže se nepovede, ztratím všechno. Nadmozek se vůbec nerozčílil. Napsal za ten den sotva 3 písmena. Co chceš? Co zase chceš? Řekla jsem netrpělivě a byla jsem ochotna se s ním i vyspat, kdyby to bylo technicky možné. Vždyť ty nás vlastně vydíráš. A položila jsem před něho Jonesův článek. Nechci nic, řekl. Jenom to, aby ses podle mých odpovědí chovala. Nerozuměla jsem mu. Jak se mám chovat podle nesrozumitelných symbolů a čmáranic, o kterých už sama pochybuji? Odpovím do 3 dnů, řekl a odmlčel se. Díval se z okna, jako by se chtěl soustředit. Pozorovala jsem ho zvláštním přístrojem ze svého pokoje. Za celou noc napsal 2 řádky. Jinak se ani nehnul. Ale slíbil, že odpoví. Poslala jsem tedy okamžitě telegramy oběma profesorům. Uvědomila jsem své nadřízené. Pokus se chýlí ke konci. Ale druhý den už se mnou ani nepromluvil.
Seděl ve svém pokoji, hlavu v dlaních, šeptal své poznatky do diktafonu slábnoucím hlasem. Přes noc zešedivěl. Je snad poslední fáze poznání tak vyčerpávající? Nechtěla jsem ho rušit. Třetí den ráno mě ani nepoznal. Večer se díval nechápavýma očima i na moji dceru. Seděla jsem vedle něho celou noc. Své poznatky už jenom sýpal. Ani ten nejjemnější diktafon je už nedokázal rozšiřovat. Ve 3 hodiny, mohu-li to tak říct, zemřel. V 6 přijel profesor Jones, v 8 akademik Koževkin. Marně. Na pohřeb. Museli jsme ho totiž spálit. Patřil by samozřejmě na smetiště jako každý jiný stroj, který se pokazí. Ale během posledních dní se spřátelil s tolika lidmi z mého okolí, že jsem nemohla a ani nechtěla vysvětlovat každému z nich svůj pokus. Krematorium bylo přeplněno. Stála jsem v koutě s oběma vědci, kteří se museli usmívat, jak snadno lze obelstít naše bližní. Přijdou na pohřeb stroje. Doporučovali mě, abych svůj pokus opakovala. Před krematoriem mě čekala má dcera. Blahopřála mi. Copak nechápe, že odpověděl? Zemřel. A předtím žil. Plně a moudře. V lásce se svým okolím. Není tou největší odpovědí život sám, který si nesmíme ochuzovat? A není tou největší moudrostí právě smrt po plně prožitém životě? Představila mi svého snoubence. Už jsem chápala, proč tak pozdě. Pracoval na stejné měsíční stanici, na níž kdysi sloužil i můj muž. Byl to milý chlapec. Šli jsme domů všichni 3. Celá rodina. Před týdnem bych ho byla vyhodila i s ní. Nemám ty měsíčníky ráda. Proč? Neuvažovala jsem o tom. Také jsem se celý život soustředila jenom na svůj mozek, jako tolik ostatních. Snad má dcera pravdu. Dezintegrace mého biologického systému mohla být skutečně svého druhu odpovědí. Ale tutéž odpověď nám vlastně dal mozek Anežky Novákové už na začátku pokusu. Umění žít jsme snad v poslední době skutečně zanedbali. Je to umění a ne věda, ale vyžaduje nejvyšší moudrosti. Zdálo se mi, že na tyto poznatky stačí i mozek průměrně rozumného člověka. A proto jsem svých pokusů s biologickými systémy zanechala.

Einsteinův mozek aneb Seznamte se nad mozek. Další povídka Josefa Nesvadby, jehož tvorbu vám nabízíme tento týden ve vysílání Vltavy. Příběh o ambiciózním projektu, který se vědkyni poněkud vymkl z rukou, načetla Veronika Forejtová, kterou režijně vedla Věra Pražáková.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci. Rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit. Podle Seznam zpráv Babiš ministru Vojtěchovi poslal už 3 dopisy. Ten jejich přijetí potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí Eva Kostolanská, která doteď pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů. Její protikandidátku Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou volilo 58 poslanců. Balet Národního divadla dnes ve Státní opeře uvede premiéru inscenace Who Cares. Ta představí tvorbu gruzínsko-amerického choreografa George Balanšina. Zatančí ji solisté a sbor baletu Národního divadla pod vedením Václava Zahradníka. O hudební doprovod se postará orchestr Státní opery. Česko má před sebou tropický víkend, varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. A počasí bude oblačno až polojasno, zpočátku v Čechách, večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, maxima na horách kolem 22 stupňů. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.

Hudebník, farář a snílek Roman Hampacher je autorem hudby, která dozněla 7 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. Evangelium podle Jidáše. Podle českého civilního kalendáře dnes, tedy 18. června, slaví svátek Milan a je dlužno připomenout několik zajímavých výročí. Mimo jiné 7leté války před 279 lety byl Fridrich II. Velký poražen rakouskými vojáky maršála Dauna v bitvě u Kolína. Nebo v roce 1936, tedy před 90 lety, Václav Talich poprvé vystupuje v Národním divadle na studováním Dvořákovi Rusalky. A hudba bude konec konců naším tématem i v odpolední Vltavě. Mimo jiné připomeneme, že pro vás máme dnes unikátní záznam koncertu Breda Meldaua letošního Jazzfestu Brno. O tom budeme mluvit ještě tuto hodinu. A také vybídneme k oslavě improvizace. Pokud jste si někdy spontánně vytvořili vlastní melodii, píseň nebo hudební nápad, tak už jste se s hudební improvizací setkali. Hudební improvizace je také obdařena letos prvním ročníkem soutěže. K jejíž účasti a sledování vás budeme v odpolední Vltavě zvát. Teď ovšem další hudba pro změnu z díla belgické pianistky, která zní právě nyní.

0: Nizozemská skladatelka a pianistka Gertrude van den Berg stojí za hudbou, která právě dozněla. A existují svědectví, že byla autorka této hudby, kterou jste, milí posluchači, slyšeli, ceněna nejen jako pianistka a interpretka Beethovena, ale právě také pro své schopnosti improvizace na klavír. A improvizace je tématem i velmi současným. Konec konců příležitost mladým hudebníkům do 27 let přináší i první ročník k hudebně improvizační soutěže Improtone. Ta zve ke sdílení kreativity prostřednictvím videozáznamu, solové instrumentální nebo pěvecké improvizace. A finalistům pak nabízí jak pozvání na vzdělávací programy, ale také závěrečný koncert v Praze. Hlavním pořadatelem a organizátorem soutěže je Jiří Pazour, který je teď hostem Vltavy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Pazoure, jak vlastně vznikla myšlenka uspořádat takovou soutěž zaměřenou na hudební improvizaci?
1: Tak vlastně já jsem tuhletu myšlenku nebo tento nápad už v sobě měl dlouho a díky tomu, že přednedávnem vznikla společnost pro improvizaci v klasické hudbě, které jsem předsedou, tak se vlastně tato myšlenka mohla realizovat. Společně s hudební mládeží České republiky jsme pořadateli této soutěže, tohoto prvního ročníku soutěže Improtone. A jak jste už říkal, je to mezinárodní soutěž hudební improvizace pro děti a mladé hudebníky ve věku od 7 do 27 let. A vlastně proč vznikla? Vznikla vlastně z potřeby vrátit improvizaci zpátky do hudebního vzdělávání a vůbec do hudebního života. Protože dneska se nejenom studenti, ale vůbec hudebníci věnují většinou interpretaci hudby, ale takovému tomu vlastnímu tvoření, vlastní tvorbě a té spontaneitě je dáno méně prostoru. A právě si říkáme, nebo říkali jsme si, že to je škoda, protože improvizace byla po staletí běžnou součástí hudební kultury. A tak bychom mimo jiné touto soutěží taky trošku té popularizaci improvizace chtěli prospět nebo přispět. Tak.
0: Možná zkusme vymezit, v čem se třeba ta klasická hudební improvizace liší od improvizací v jiných hudebních žánrech, popřípadě vůbec v jiných uměleckých oborech.
1: Tak samozřejmě mnoho lidí si improvizaci spojuje především s jazzem. V té klasice to bývá spíše doménou třeba varhaníků nebo tak, ale je to, jak říkám, improvizace klasická dneska tolik není vidět a dá se říct, že liší se třeba od té jazzové tím, že se daleko více zde pracuje kompozičním způsobem. Tady v té klasické oblasti hudební se improvizuje, je to, já vlastně tomu říkám, že to je komponování přímo na místě, protože vzniká skladba tady a teď a improvizátor, samozřejmě pokud to třeba dělá veřejně, improvizuje, tak je zároveň skladatelem a interpretem a vzniká a vytváří skladbu v reálném čase tady a teď. Což samozřejmě nemusí být úplně u těch začátečníků, tam to má trošku jinou jaksi funkci, jinak to funguje, ale je to takhle zkrátka.
0: Ten věkový rozptyl těch potenciálních účastníků je značný od 7 do 27 let. To už je v podstatě jedna generace. Jaká jsou vlastně ta hodnotící kritéria, která budete brát v úvahu?
1: Tak my jako porota vlastně nebudeme hledat úplně dokonalost interpretační, to je právě rozdíl od těch interpretačních soutěží, kde je zvykem hodnotit právě tu kvalitu interpretace. Samozřejmě také půjde o určitou osobitost a o tu interpretační stránku, ale ne tolik. Více nám půjde o to, aby tam byla nějaká hudební myšlenka, aby tam byla určitá přesvědčivost projevu, hudební nápaditost, práce s formou, schopnost rozvíjet hudební myšlenky a tak dále. Více takové ty kompozičně interpretační hlediska tam budou. Jde nám hlavně o přesvědčivou osobní výpověď.
0: Porota je mezinárodní. Kdybyste stručně představil některé členy poroty a jejich vztah právě ke světu improvizace, jak by to vypadalo?
1: Určitě. Tak kromě mě vlastně je tam z České republiky pan Petr Hanousek, což je velice výrazná, dá se říct, jedna z nejvýraznějších osobností české hudební improvizace a hudební pedagogiky. Vlastně se celoživotně věnoval improvizaci. Takže jsme tam takhle dva z České republiky, pak jsou tam mezinárodní, je tam mezinárodní zastoupení, vynikající švýcarsko-rumunská improvizátorka paní Joana Ilie, což je také, věnuje se koncertní klavírní improvizaci, je to klavíristka a pedagožka na hudební akademii v Basileji. A potom jsou zastoupeni ze Spojených států dva improvizátoři, vynikající klavíristka Anne Park Rose z Univerzity v Fredonii ve státě New York a trombonista, improvizátor, pedagog Harold McKinney z Apalačské univerzity v Severní Karolíně.
0: Teď to možná slyší někdo, kdo má doma malého Chopina a říká si, jak se přihlásit a jaký bude vlastně průběh soutěže. Přibližme tedy realizační i vstupní parametry do té soutěže.
1: Takže přihlásit se dá jednoduše přes webový formulář na stránkách improtone.com a tam je vlastně už všechno popsáno, jakým způsobem se přihlásit, co vyplnit a tak dále, ale v principu to funguje tak, že vlastně ten adept nebo ten soutěžící buď sám, anebo si nechá od někoho nahrát video své improvizace. A to video se potom jaksi nazdílí nebo uloží buď to na nějaké úložiště, anebo na YouTube jako neveřejný odkaz a potom se pošle vlastně link na toto video.
0: To bude bezesporu inspirativní možná i pro diváckou obec, která předpokládám bude moci k tomu improvizačnímu klání přistupovat online. Já ovšem vím, že vyvrcholením bude pak závěrečný koncert vítězů. Pozvěme.
1: Ano, takže až skončí obě etapy soutěže, obě kola teda, teď probíhá první kolo a po skončení toho druhého, což bude v polovině října, tak bude to vyhodnocení a na konci listopadu, ještě přesně nevíme termín, ale ten se upřesní, bude společný koncert v Praze a tam budou mít možnost finalisté a vítězové této soutěže Improtone se zúčastnit jednak se svými improvizacemi, tam budou moct vystoupit a zúčastní se také workshopů s vybranými členy poroty.
0: Zve a vybízí k účasti na prvním ročníku improvizační soutěže Improtone jeden z pořadatelů a zakladatelů Jiří Pazor. Děkujeme, že jste byl hostem Vltavy.
1: Děkuji za pozvání.

0: Holicoal Trio a jejich interpretace slavné písně I Can See Clearly Now, která také ozdobila jeden olympijský filmový příběh Kokosy na sněhu. My vyhlížíme filmové léto na Vltavě, to bude dramaturgický plán, který s námi bude celé prázdniny. Ovšem ještě předtím se budeme ohlížet, protože dnes na Vltavě vysíláme unikátní záznam duového koncertu Breda Meldaua a basisty Christina McBriana z letošního Jazzfestu Brno. Tam muzikanti vystoupili už v březnu a pro velký zájem přidávali ještě jeden koncert navíc, přičemž my vám tedy dnes nabídneme oba tyto koncerty na pokračování v 18 a pak v 21 hodin. A to pouze ve vysílání, nikoliv k opětovnému poslechu. Víc už sdělí kolega Václav Vraný z hudební redakce. Dobré odpoledne. Václave.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Václave, na Jazzfestu se tedy nakonec konaly dva koncerty Breda Meldaua a dnes, jak jsme zmínili, je zařazujeme do vysílání oba. Znamená to, že pro návštěvníky obou vystoupení muzikanti hráli jiný repertoár, anebo se skladby opakují?
1: Muzikanti na obou koncertech zahráli odlišný repertoár. V 18 hodin zahráli jinak, před 9. tehdy 28. března taky zahráli jinak a pro nás bylo vlastně překvapením od brněnských zvukařů, že nám dodali poněkud delší nahrávku. Nahráli oba koncerty, když už tam byli, nahráli oba koncerty, přestože my jsme byli s muzikanty domluveni pouze na jednom koncertu. Jim to nevadilo, naopak se jim to líbilo. Oni sami pojali celé to vystoupení jako z vlastního pohledu, jako jeden koncert s pouhou jednou přestávkou, ve které se v úvozovkách vystřídalo jenom publikum. A my vlastně dneska budeme simulovat ten den 28. března na Vltavě v 18 hodin, tak se začínalo i v tom Brně a o něco později v 21 hodin v koncertu jazz to bude to samé. Všichni poslouchejte.
0: Brett Meldaua a Christian McBriane. Přece jen ale nebudeme mít na Vltavě příliš mnoho obdobné nebo neškoli stejné hudby.
1: Já jsem měl ten pocit v jednom okamžiku také, když kolega Pavel Klusák komentoval náš facebookový příspěvek, pozvánku na internetu, kdy pod tu pozvánku napsal k jídlu i ke hladu hraje Brett Meldaua. A já jsem si říkal, Safra...

0: jsou pořád ještě akorát, takže můžeme směle opravdu pozvat na 18. i 21. hodinu na Vltavě dnes.
1: Pavel Klusák konec konců bude na Vltavě ještě dnes slyšet ve svém sedmém nebi, tak mě napadá, že my vlastně ukojíme hlad po té Meldauově hudbě. A to hned nyní, protože ty si nám přinesl hudební ukázku. Jak ale pozvat na dvojici dnešních hudebních pořadů věnovaných hudbě Breda Meldaua a Christina McBridea, tak abychom uměním právě nepřehltili to dnešní vydání, když už to má ty, řekněme, konzumační konotace, ten náš rozhovor.
0: No, tak já bych navrhoval propojit to tím překlepem, o kterém jsem mluvil. On vyšel nový single norského trombonisty Andrease Rotevatna, skvělý single. A tady je zajímavé pro nás to, že on v roce 2014 pobýval týden v České republice jako člen Euroradio Jazz Orchestra. Byl nominován norským rozhlasem do tohoto orchestru jako velký talent naděje norského jazzu. Uběhla nějaká doba, Andrease Rotevatn se posunul dál, za covidu se z něho stal skladatel, producent, ale i textář. A my si teď pustíme od něho single, který má název Mezi slanou vodou a sluncem. Já si to v norštině nedokážu ani představit, jak se to vysloví, takže to nebudu vyslovovat, ale jedná se o vyjádření životního pocitu, kdy si člověk dělá legraci z omylu vlastní důležitosti, nebo obecně z omylnosti. A ta poetika, abych ji přiblížil, tak poslední verš se dokonce rýmuje v češtině. Je to repovaná část té písně a říká se tam něco na způsob: sebepoznání váží méně než gram, jako bys byl Sisyfos a ne poslední boss, říkejte mi MC Ikaros. Je to takové veselé proplouvání tím, že vlastně ne vždy dokážeme ovlivnit náš svět, ve kterém žijeme. Můžeme si v té písni užít krásnou norštinu a taky hudební lehkost proměňujících se hudebních myšlenek.
1: Pojďme na to i s tím závěrečným čtyřverším, kterým s nás obdařil Václav Vraný, který také zval k poslechu jazzových koncertů Breda Meldaua a Christina McBridea od 18. a 21.

0: Pražská katedrála našla svůj hlas.
1: Nové varhany symbolicky završují dílo, které započal sám Karel IV.
0: Za svatovícký nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Dvořáková-Marešová.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi.
0: Zazní velkolepá varhaní symfonie Camille Saint-Saënse, Dvořákovy biblické písně
1: a taky vítězná skladba soutěže vypsané speciálně k této příležitosti.
0: Přímý přenos slavnostního koncertu v pátek 19. června od 19.30
1: na Vltavě.

0: Slovenská zpěvačka Julia Kozáková a její interpretace romské hudby v projektu Manuša, píseň, která právě doznívá 8:30 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. V odpolední Vltavě také ženský fenomén jinak ve formě temně groteskní reality show. Tak napsala svoji další hru Infračervené rusko-francouzská spisovatelka Esther Boll. Sleduje 6 postav z různých rozvrácených zemí v boji o jediné občanství Spojených států. V režii Martiny Frejové krátké bude mít premiéru, předpremiéru v neděli. O hře Infračervené si teď budeme povídat s režisérem a uměleckým šéfem Meet Factory Tomášem Soldánem. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tomáši, my jsme vás zastihli přímo na zkoušce inscenace, kterou režíruje Martina Frejová krátká. Jak se zkoušky vyvíjí a jaký z toho máte vy osobně pocit?
1: Pocit z toho mám skvělý, hektický. Režisérka má velmi nízký tlak, já ho mám velmi vysoký, což zaručuje, že by se to mělo v neděli všechno protnout a potkat a že by to mělo všechno vyjít moc dobře.
0: Esther Boll žila do konce roku, nebo do konce února roku 2022 v Petrohradě. Možná tím se dá vysvětlit i chladnokrevnost, kterou jste popsal. Byla známá pod jménem Asia Vološina. Bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu navždy Rusko opustila a jako výraz definitivního odtržení si taky změnila jméno. Teď žije ve Francii. Infračervené není první hra od Esther Boll v Meet Factory. Vy jste tam také ve své režii uvedl její hru Crime a v divadle pod Palmovkou měla úspěch vaše režie hry Máma. Jak vlastně vnímáte autorský styl Esther Boll? Co divadelní režii nabízí?
1: Je to psaní, které je vždy opřeno o velmi osobní zpovědi, které jsou ale díky tomu, že ona je opravdu jakoby brilantní autorka, tak jsou vždycky podané formou, která v sobě zahrnuje nejenom popis tohoto světa, tak aby pro diváka nebo posluchače, protože Mámu jsme uvedli nejprve u vás na Vltavě, tak aby pro diváka byla naprosto srozumitelná, naprosto průzračná a přitom ale Esther se velmi často daří ve svých hrách, nechci říct předpovědět, protože ona se snaží spíš těch hru zbavovat a vypsat se z nich tak, aby se nestaly, ale prostě trefuje se do toho, co se potom často stane. Ať už na osobní rovině, jako to bylo ve hře Máma, nebo právě teďka ve hře Infračervené, prostě Esther tu hru dopsala loni v červnu, mě poslala nějakou anotaci a dobrá polovina toho, o čem tam píše, se potom začala dít od začátku tohoto roku. A je trochu hrůza se s tím potkávat teď, když už se to děje a je trošku znepokojivé sledovat to, co se ještě nestalo, ale v té hře už to Esther má. Na druhou stranu zase ten text je zaprvé je mnohoznačný, takže pro výklad je velmi těžký. Každé rozhodnutí mění vyznění toho textu a každá herecká akce ho může proměnit. Jo? Je to pro nás jako velký úkol, velký rébus, velký labyrint, ale zároveň tohle je to, co nás na tom baví úplně nejvíc.
0: Už jste to vlastně řekl, jak ty předchozí hry Esther Boll, Máma a Crime mají mnoho společného a možná ještě rozveďme tu podobnost případnou nebo vztah ke hře Infračervené.
1: No, Crime byl takový specifický případ. My jsme to tady v Meet Factory, mě k tomu přizvala Marina Feltlová, překladatelka toho textu a Matěj Semec, tehdejší umělecký šéf, dramaturg. A dělali jsme to jako scénické čtení, takové rozsáhlé, více jak dvouhodinové. A to byly Esteřiny, záznamy z různých chatů s bývalými spolužáky z Ruska, maily, co jí psala babička, rozhovory s otcem, ale na druhou stranu i to, co jí říkali její přátelé z Ukrajiny v těch prvních měsících, týdnech války, kdy prostě žili kousek od těch hrůz. Dnes je to zvláštní, protože ta hra byla strašlivě nekompromisní, strašlivě silná a přitom ne na efekt. A zároveň osobní, protože to byly prostě její skutečné konverzace. Takže v tomhle to bylo trošičku jiné. Máma zase byla jakoby o mnoho intimnější. V infračerveném je to prostě ta reality show, to znamená něco, co my si jako konzumenti veškerých obsahů dokážeme představit a na čem se vlastně pořád podílíme.
0: Kdybychom měli ten děj té aktuální inscenace přiblížit, s kým se tedy konkrétně setkáváme a do jakých situací nás zavedou ty postavy inscenované na prknech Meet Factory?
1: Já to nemůžu úplně rozkrýt, protože to je právě trochu for té hry. Důležité je to, že těch 6 postav pochází z tak rozvrácených prostředí, z nich některá jsou skutečná, nebo dokážeme si představit, že jsou to skutečné země, známe je. Některé země jsou teprve před rozvratem v této podobě nebo v této současnosti, ale my v té hře je vidíme už jako rozvrácené země. Hrozí to prostě něco jako Francie, Německo, ale konec konců myslím si, že za půl roku by tam mohl soutěžit i někdo od nás. Prostě ten rozvrat nám taky hrozí. No a tyhle postavy v reality show, která je pažravá, která neustále mění pravidla, neustále lže těm postavám, přestože jim v začátku řekne, vy se budete držet těmito pravidly, řídit se jimi a kdo z vás je splní nejlíp, tak dostane občanství USA, ale ta pravidla se prostě mění. To, co ten oranžový pán v Americe dělá, že vytváří pole, ve kterém vyhrávají ti, kteří lžou nejvíc, tak to vlastně je princip té hry. A my se toho účastníme, my se na to díváme a máme se tím bavit.
0: Smutně aktuální poselství, které vybízí samozřejmě k návštěvě inscenace hry Infračervené, tak jak ji představil umělecký šéf Meet Factory Tomáš Soldán, dílo rusko-francouzské spisovatelky Esther Boll. Hra bude v předpremiéře uvedena v neděli 21. června v pražské Meet Factory v režii Martiny Frejové Krátké. Děkujeme Tomáši a naslyšenou.
1: Děkuji za prostor, mějte se hezky a v pondělí na vás budu hodně myslet.

0: Londýnští filharmonici řízení Georgem Soltym a árie z prvního dějství Mozartovy Figarovy svatby právě dozněla 12 minut před 15. hodinou. Ještě připomenout osobnost sochaře, medailéra, tvůrce muchláží a významného člena klubu konkrétistů Františka Pavlu. To je náš úkol. Jednak proto, že má výstavu v Pražském muzeu Kampa a že určitě stojí za to u takových uměleckých počinech mluvit. Expozice s názvem Dvě formy mapuje jeho kariéru od monumentalistických plastik v čele s libereckými křídly až po jeho svébytné papírové muchláže. Redaktorka Zuzana Filipková natáčela s kurátorkou výstavy Ilonou Výchovou.
1: František Pavlů byl důležitý představitel a člen klubu konkrétistů. Důležitý teoretik klubu Arsen Pohrybný udržoval s Františkem Pavlů přátelský vztah, korespondovali si, ale přesto jeho tvorba není zhodnocena tak, jak by si zasloužila. Tak my jsme chtěli muzeu Kampa zaplnit vlastně toto bílé místo a trošku napravit tenhle dluh a připravili jsme pro Františka Pavlů průřezovou retrospektivu a připravujeme velkou monografii, která bude mít 400 stran a která bude pokřtěna na Kampě 36.
2: Říká na výstavě děl Františka Pavlů kurátorka Ilona Výchová. Sochař a medailér vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze od roku 1968, ale žil v Liberci, kde se zapojil do místní kulturní scény. Hned o rok později se podílel na organizaci výstavy Socha a město a při této příležitosti nainstaloval v libereckém parku svoji měděnou plastiku křídla.
1: Výstava je koncipována do dvou místností a čtyř okruhů. Tu první místnost jsem pojala tak, aby byla reprezentativní a představila ho jako sochaře, protože František Pavlů byl primárně sochař a tvůrce medailí. Když tady člověk přijde, tak vlastně na úvodní stěně uvidí objekty, které jsou z druhé poloviny 60. let. Jsou to konkrétistické neboli konstruktivistické objekty. A to jsou právě práce, které on vystavil hned na první výstavě klubu konkrétistů, která byla v roce 1968 v oblastní galerii v Jihlavě. To je pro mě takový ten symbolický počátek jeho cesty a vůbec takovéto symbolické představení jeho jména.
2: Sochy Františka Pavlů jsou většinou bílé a pracují s geometrií.
1: Ale v některých případech také pracoval s černou barvou, takže tady uvidí vlastně divák jakýsi ten kontrast mezi tou radikální černou a bílou, protože tady je nádherná věž, která je i rozměrná jako velikostně a která je právě v té černé barvě. A pak vznikala ještě oblast červených objektů, které budou v knize, ale které tady nevystavujeme, protože já jsem se snažila tu výstavu instalovat tak, aby vyzněla co nejvíc jako radikálně.
2: A jsou tady také práce na papíře.
1: Jsou tady práce na papíře. Co se mi jako zdálo také nejvíce takové jako radikální a progresivní, tak jsou prořezávané kresby, protože on pracoval jenom s tím jakoby řezem do papíru, to jsou naprosto jako minimalistické kompozice, které úplně absolutně právě korespondují s těmi jeho objekty.
3: Rizí minimalismus.
1: Přesně. Tak tady jich je celá řada. Možná diváka překvapí to, že nejdřív bude myslet, že tam nic není.
3: Ano, ale musíte jít trošičku blíž k tomu. Tady třeba to vypadá, že to je zaramovaný bílý papír v černé, ale není to tak.
1: Pro mě to taky trošku symbolizuje to výtvarné myšlení Františka Pavlu a vůbec jeho osobnost. Já, jak jsem se jim zabývala, bohužel jsme se nepoznali osobně, on zemřel v roce 2008, ale teď tím žiju půl roku, tím jeho dílem, tak vlastně já jsem jakoby pochopila, že to byl člověk, který byl velice jak skromný.
2: Dodává Ilona Výchová, se kterou jdeme do druhé místnosti výstavy, která oproti té první hýří barvami.
3: Tady je právě i ta červená, je tady taková ta hnědá.
1: Ta druhá místnost, přesně jak jste řekla, je barevná a také zastupuje více časových os, které se tady protínají. Jsou tady jednak tmavohnědé objekty, které jsou z poloviny a z první poloviny 60. let. To jsou ty první práce, které vlastně vznikaly v době, kdy tady byla strukturální abstrakce a informel. Takže i proto ta hnědá barva.
3: A pak je tady taková série obrazů, řekněme, které jsou právě v té jakoby červené nebo v takové už větší barevnosti, tak to jsme teda v letech 90.
1: Tak on totiž vyvinul a je v tom jako speciální v technice muchláže. A ta technika muchláže buď mohla být na papírových listech, to jsou takové ty drobné i formátově práce, a nebo vlastně ten muchláže vznikaly i ve větších formátech, mají charakter spíš jako obrazů a vznikaly tak, že on papíry různě jako deformoval, muchlal, proto muchláž, aplikoval vlastně na tu podkladovou desku a potom předtím přetíral různými barvami.
2: Je tu také ukázka medailí, na kterých František Pavlů pracoval.
1: Ta medailerská tvorba byla pro něho důležitá i v rámci toho, aby se nějakým způsobem uživil, protože on se účastnil soutěží na návrhy na medaile a na mince a plakety. Máme tady právě dva návrhy na 3korunovou minci, různé varianty. Potom jsou tady medaile, v níž jakoby řeší portrétní tvorbu nebo figurální, aplikuje nějakou figuru do nich, ale oni se vlastně vyvíjeli od konce 50. let. On je dělal po celou dobu svého života a potom na konci vidíme, jak dospívá v některých pracích úplně jakoby k abstrakci. Čím on byl významný v těch medailích, tak důležité bylo, že on byl zařazován do mezinárodních výstav medailerské tvorby, takzvaných FIDEM, a těch se účastnil od konce 50. let a ty bývaly různě po Evropě, ve velkých městech.
0: S kurátorkou výstavy děl Františka Pavlů Ilonou Výchovou v muzeu Kampa mluvila redaktorka Zuzana Filipková. Výstava bude k vidění do 13. září, k slyšení do 15. hodiny na Vltavě, mimo jiné ještě Suita Indé pro trubku a orchestr Georga Friedricha Händla.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Předseda opozičních starostů Vít Rakušan pozval zástupce prezidentské kanceláře na další schůzku k budoucnosti veřejnoprávních médií, kterou jeho hnutí organizuje. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Účast na jednání už podle Rakušana přislíbili ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral i šéfové opozičních stran. Vláda v pondělí schválila návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce od příštího roku financovat ze státního rozpočtu. Opozice i ředitelé obou veřejnoprávních médií to kritizují. Kulatý stůl bude podle Rakušana 1. července. Rakušan se podle svých slov chystá pozvat na jednání i zástupce koalice. Při izraelských útocích na jihu Libanonu zemřel jeden člověk, uvedl to server BBC s odvoláním na libanonská média. Podle memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Iránem má přitom platit konec vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Libanonská státní tisková agentura NNA uvedla, že Izrael útočil na jihu země. Izraelská armáda tvrdí, že ve středu odpoledne v oblasti zemřel jeden její voják, což přičítá hnutí Hizballáh. Do kin se vrátí jedna z nejslavnějších českých komedií. Národní filmový archiv dokončil digitální restaurování filmu Limonádový Joe a neb Koňská opera režiséra Oldřicha Lipského z roku 1964. Obnovená verze bude mít světovou premiéru 24. června na prestižním festivalu klasického filmu v italské Bologni. Pro mezinárodní uvedení proto vznikly nové anglické titulky a film ponese název Soda Pop Joe or Horse Opera. Počasí. Je oblačno až polojasno, k večeru na celém území postupně skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě i bouřky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 24 až 27. Na horách naměříme kolem 22 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

temperamentní neapolský polibek. Lala Napoli, francouzsko-italská world music, tak jak jsme ji prezentovali na Vltavě 7 minut po 15. hodině. Už je 18. notně horký červnový den. Připomínám, že svátek slaví Milan. Dnes také připomínáme výročí hrdinného úmrtí parašutistů, kteří spáchali atentát na Reinharda Heydricha v kostele, který proslul i jako filmová lokace. My máme pochopitelně před sebou i filmové léto, což je ovšem téma na jindy, protože tuto hodinu věnujeme povětšinou literárním motivům, jak by také ne, když je čtvrtek. Sluší se tedy představit jako každý čtvrtek na Vltavě nové knihy. Ve výběru Jana Novotného nebude chybět například velký opus velkých dějin zemí Koruny české, anebo rozebereme téma fenoménu francouzského spisovatele Eduarda Luje a jeho knihy Zhroucení. To všechno a mnohem více v odpolední Vltavě.

0: Dvořákovo kvarteto interpretuje klavírní kvartet C-moll, tedy jeho druhou část z pera Roberta Schumanna. Z pera Eduarda Louisho, nebo Louie, je text, který budeme otevírat. Nejtemnější kniha Eduarda Louie, píše se v anotaci knihy Zhroucení od autora autofikčních próz, který rozhodně neproslul optimistickým pohledem na současnou francouzskou společnost. Naopak zkoumá její odvrácenou část, vyloučené jedince. Jedním z nich byl i jeho starší bratr, jemuž se v nové knize věnuje. Více už si řekneme s jeho dvorní překladatelkou Sárou Vybíralovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Eduard Louie ve svých knihách věnuje dost prostoru proměně sebe sama, své matce i otci. Můžeme stručně připomenout cestu, po které jako spisovatel i vypravěč svých pros kráčel, než se dostal ke Zhroucení?
1: No, Eduard Louie se proslavil nesmírně jako velice mladý svojí prvotinou, která v češtině vyšla jako Skoncovat s Edim B., ve francouzštině Belle Gueule, což bylo celkem podstatné, protože vlastně ta kniha částečně mapovala i jeho přerod z chlapce z velmi chudého prostředí postindustriální severní Francie v intelektuála, který se pohybuje v nejvyšších kruzích té akademické buržoazní pařížské společnosti. A on si i změnil jméno a ta tenze mezi tím novým jménem Eduard Louie a tím původním jménem Edy, což je to televizní vlastně křestní jméno, a Belle Gueule, což je takové jako hodně lidově znějící příjmení, už na té obálce vlastně sama o sobě byla výmluvná. Ta knížka tehdy zobrazovala dospívání queer chlapce, vlastně, který si uvědomuje postupně svoji homosexuální orientaci, ale hlavně jako celkovou odlišnost od maskulinních vzorů té vesnice, toho vyloučeného prostředí, a zároveň vlastně ukazovala tyhle vzory, modely. Bylo to psaní velice sociologicky poučené, protože Eduard Louie je taky sociolog, je to odborník na Pierre Bourdieu, tak tím se vlastně řadí do určitého směru té současné francouzské prózy. Takže vlastně ta jako intimní rovina a zároveň sociologická nebo sociologizující byla nesmírně výrazná a ta ho proslavila v té prvotině.
0: Asi to téma on sleduje i v dalších dílech po sobě a svých rodičích se ve Zhroucení věnuje právě svému staršímu bratrovi, jak už jsme řekli. Jakým způsobem vlastně přistupuje k té postavě? V čem podle vás spočívá ono titulní Zhroucení, které se v knize projevuje v různých rovinách?
1: Dobře, tak vy jste zmínili, že on věnoval několik knih vlastně jednotlivým členům své rodiny. Ještě já bych doplnila, že každá ta kniha je projekt jako sama o sobě, má trošku jiný účel, koketuje třeba s jiným žánrem, takže rozhodně to nejsou jenom nějaké literární portréty těch členů rodiny, ale vždycky tam je nějaký jako záměr, třeba političtější nebo naopak literárnější. Tady u té knihy, která je teda v uvozovkách o bratrovi, tak to je taková jako temná vlastně kniha, která myslím, že to je trošku jako moderní tragédie a je to kniha, kde právě už ta sociologie je krátká na tu interpretaci toho života jedince. Starší bratr tady Eduarda Louie byl někdo, koho on, jak říká hned na začátku, nesnášel celý život. Byl to někdo jako naprosto odlišný. Někdo, koho je opravdu obtížné milovat, protože je to násilný člověk, který bije ženy, mučí zvířata, alkoholik, prostě se všema těma frustracema, který třeba soužití s alkoholikem přináší. Kniha začíná tím, doufám, že to myslím, že nebude spoiler, jako smrtí toho bratra. Takže to zhroucení je jak fyzické, protože prostě opravdu na začátku jako spadne na podlahu, tak jako sociální je to prostě to postupné hroucení v té závislosti, ale myslím, že vlastně ta kniha je i hodně tentokrát psychologická, psychoanalytická a jde i o hroucení nějakých ideálů a snů. A to gesto té knihy je v tom, že navzdory té nenávisti počáteční, ten autor se snaží vlastně toho bratra, kterého, jak zjišťuju, vůbec neznal, pochopit, jako vcítit se, poznat ho, konečně ho poznat až po té smrti. A vlastně tohle zhroucení je to nejsilnější, podle mě nejdojemnější, že sledujeme někoho, vlastně snažíme se tu jeho odpornou povahu jako konečně pochopit, vysvětlit si to a dostáváme se k vysvětlení skrze vlastně ty jednotlivý zhroucený sny, iluze a projekty životní.
0: Mm-hmm. Jakých k tomu používá kompozičních, výrazových i jazykových prostředků, aby tu situaci nastínil čtenáři nebo přiblížil?
1: Ta knížka je vlastně podobně jako ty předchozí prózy, má takovou kolážovitou trošku strukturu, že se tam mísí několik různých rovin vyprávění. Jednak vyprávění takové v té jako základní rovině vypravěče, ale pak tam jsou třeba přepisy hovorů, kdy on telefonuje bývalým přítelkyním toho bratra, snaží se od nich něco zjistit a přepisuje jejich monology. Takže tam vlastně je ten vypravěč a pak takové jako dlouhé litanie, takové přerývané řeči, kdy vlastně najednou máme úplně jinou perspektivu. Do toho tam jsou nějaké jako dialogy, i citace antických autorů. On taky hodně cituje, protože je to nesmírně sečtělý autor, takže vlastně ty poslední knížky jsou i takové koláže z jeho četby, která vždycky taky dává nějaký interpretační nový nástroj.
0: Mě napadá, jakým způsobem se v té knize vlastně potkává fikčnost a autobiografičnost. Jestli třeba ty přepisy jsou tedy autentické anebo fikční. Mm-hmm. To asi nevíme jako čtenář a možná ani jako překladatelka to nevíte.
1: To my nevíme, ale jako v zásadě myslím, že ta smlouva tady mezi autorem a čtenářem jako spočívá v tom, že to je autobiografie, že nepředpokládáme, že by tam byla fikce. Pokud je fikce, může být jako vždycky vlastně, to je otázka jako fikce, že jo, která vlastně může jako když ji chápeme široce, tak pohlcuje úplně všechno, ale tady myslím, že u něho ta pravdivost té autobiografie je jako politická, takže vlastně pokud je něco jinak, tak to nemá význam. A to, že to je autobiografické, je právě to jeho zásadní politické spisovatelské gesto. Takže já to tak čtu.
0: Ještě k tomu textu jako takovému a stylové barvě toho textu, chladnost až dokumentárnost stylu popisu střídaná s pasážemi plnými syrové vulgární mluvy autorova bratra či jeho partnerek. Na druhé straně citace z antické poezie, jak již bylo zmíněno. Co to je za výzvy a dilemata pro překladatelku?
1: Ano, tak tam možná, jestli můžu maličko oklikou, tak vlastně...
0: Všem stručně poprosím.
1: Dobře. Tak u Eduarda Luise objevuje ta hovorovost, jako je to takový topos, který se vrací, objevuje se vlastně samotný ten jako syrový jazyk, má vypovídající hodnotu nesmírně silnou. Samozřejmě otázka, jak překládat třeba jako vulgární promluvy nebo hovorovost, je vždycky citlivá pro překladatele, protože nesmíme tlačit na pilu až příliš, nechceme zase ty postavy třeba schodit, dehonestovat, takže je potřeba třeba nenechat se strhnout k tomu, aby to jako nebylo až moc. Takže je to otázka nějaký kalibrace, si myslím. A v tomhle i u téhle knihy to byla asi největší výzva.
0: A výzva k přečtení bezesporu na pozvání Sáry Vybíralové, překladatelky knih Eduarda Luise a jeho zatím poslední prozy Zhroucení. To vydalo nakladatelství Paseka. Dodám ještě, že adaptace pros Eduarda Luise se objevují i na českých jevištích. Naposledy dramatizaci jeho románu Jak se stát jiným uvedla Městská divadla pražská a nová inscenace je k vidění v divadle Komedie. Díky.
1: Děkuju.

0: Marta Kloučková a David Doruška, If You Could Love Me, píseň z jejich nového alba How Little We Dream. Tak jak jste ji slyšeli, téměř v půl čtvrté na Vltavě, přesněji v 15 hodin 23 minut. Protože je čtvrtek, je to dobrý důvod knižním čtvrtkem ozdobit nějaký ten tip, popřípadě naladit k přečtení alespoň tří vybraných knižních novinek. Politika, média, sport, česká historie i napětí, to jsou ona témata trojice knižních novinek, které vybíral a taky přiblíží publicista Jan Nejedlý. Je mezi nimi třeba novela Odvoz amerického spisovatele Jacka Ketchuma, mistra realistického hororu a thrilleru. Začneme však historií.
1: 19. svazkem pokračuje ediční řada Velké dějiny zemí koruny české, která je tentokrát věnována jedinému roku, avšak nadmíru exponovanému, a sice roku 1968. Historik Jiří Hop se zaměřil na vylíčení událostí takzvaného Pražského jara, které definuje jako tuzemský pokus o zásadní reformu státního socialismu sovětského typu. V úvodu publikace nalezneme slavnou fotku Alexandra Dubčeka, která skáče na koupališti šipku do vody. Šlo o novou image politika, který nechtěl být jen škrobeným funkcionářem. Ke střemhlavému skoku z vysoké plovárenské věže však historik přirovnává celý příběh Pražského jara. Den po dni sledujeme zákulisní stranické boje a intriky i skutečnou snahu o demokratizaci společnosti, jejímž nejdůležitějším výsledkem se stalo zrušení cenzury. Toto úsilí, v němž hráli nezanedbatelnou roli spisovatelé, vzali občané za své. Na 1. máje neodcházeli jako jindy hned po povinném proslovu, ale spontánně manifestovali a diskutovali, což Brežněvova garnitura v Moskvě hodnotila jako krajně podezřelé. Vystrašení soudruzi v Praze se snažili na poslední chvíli demokratizační proces v zemi brzdit, ale už bylo pozdě. Brežněv se rozhodl v uvozovkách přijít Čechoslovákům na pomoc. Zatímco naše vojsko bedlivě střežilo západní hranici, z východu k nám vtrhlo na 6 tisíc tanků a 400 tisíc okupantů. Dubčeka vyvedli z kanceláře se samopalem v zátylku a z politického spojence se během pár chvil stal Brežněvovým vězněm. Historickou studii, která se čte jako román, vydalo nakladatelství Paseka. Sport, média a politika – tak zní název monografie z pera Jana Děkanovského, Jana Jiráka a dalších odborníků na mediální studia, politologii a historii. Autoři nahlížejí na sport nikoli jako na privátní volnočasovou aktivitu, ale jako na klíčový sociokulturní fenomén, který slouží k reprezentaci národní identity, k diplomatickému tlaku i k ideologické propagandě. Jeden z příspěvků se vrací k olympijským hrám v Mnichově roku 1972, respektive k mediálnímu ohlasu této události v tehdejším československém tisku. Bezprecedentní masakr izraelské výpravy palestinským komandem využila tuzemská propaganda ke kritice západního Německa, jeho revanšismu, antikomunismu a dokonce anarchismu. A když o 3 roky později požádala česká tenistka Martina Navrátilová v USA o politický azyl, reagovala naše média strategií vytěsnění a ignorace, což při fenomenálních sportovních úspěších této hráčky naráželo na velké překážky. Knihu vydalo nakladatelství Toga ve spolupráci s Pražskou metropolitní univerzitou. Nakonec jsem si nechal útlou novelu Odvoz amerického spisovatele Jacka Ketchuma, mistra realistického hororu a thrilleru. V tomto příběhu jedné noci sledujeme mladou advokátku, jež tápe při obhajobě domnělého pachatele vraždy,

řady velkých dějin zemí koruny české věnovaný roku 1968, nebo kniha Sport, média a politika a také novela s názvem Odvoz. To byly knižní typy, jež nabízel pozornosti, tedy naší pozornosti a vaší pozornosti, milí posluchači, publicista Jan Nejedlý.

0: Giovanni Antonini řídil ansámbl Il Giardino Armonico, který měl na programu část symfonie číslo 15 Josefa Haydna. Zněla 630 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě a my míříme za klasickou hudbou do Smetanovy Litomyšle. Jedním z jeho nebo jejich, podle toho, jak chcete Smetanovu Litomyšl skloňovat, jestli jako festival nebo název, jedním z nejpozoruhodnějších projektů prvního víkendu 68. ročníku festivalu byli čtveráci Akademie Menard. Site Specific představení inspirované čtyřmi ročními obdobími propojilo hudbu, pohyb, improvizaci i autorskou tvorbu. Diváci společně s mladými umělci a jejich mentory procházeli krajinu jara, léta, podzimu a zimy. Projekt vznikl jako podsta přírodě, která je tématem letošní Smetanovy Litomyšle. Daniel Jäger o tom natáčel s ředitelkou Menardu Danou Syrovou. Nejdřív ho ale zajímalo, jak vlastně čtveráci vznikali.
1: Celý ten projekt pro nás byla velká radost a na počátku byla pomyslná hozená rukavice od uměleckého vedení festivalu od Marka Schulze, který nás popostrčil k tomu, aby Menard byl odvážný, abychom přišli s konceptem, který bude moci propojovat jednotlivé obory a který bude dobře odrážet energie mladé generace. A dále nám sdělil tu hlavní osu festivalu, což byla natura. A od toho už byla jenom kousíček k tomu, abychom si začali hrát s myšlenkou čtveraročních období a z toho tedy vznikly čtveráci. Takže my jsme propojili čtyři klasické sekce. Jaro byly flétny pod vedením Jana Ostrého, letní období symbolizovala skupina houslí pod vedením Jana Fischera, podzimní období čela pod vedením Tomáše Jamínka a zimní období klarinety pod vedením Irvina Viniše. A chtěli jsme, aby ta období měla svou návaznost a o ní jsme požádali autorskou sekci Beaty Hlavenkové, která si vybrala stipendisty, se kterými odjela na krásnou rezidenci do kláštera Broumov, kde vznikly skladby, které propojily ta jednotlivá období, takže se nám začal prolínat klasický repertoár se současnou tvorbou.
2: Důležitou součástí byl ale i pohyb.
1: Požádali jsme choreografa Jana Kodeta, který je naším dlouholetým mentorem, aby se zúčastnil tohoto projektu. On velmi citlivým způsobem reagoval na jednotlivé hudební vstupy a doplnil je tanečními vstupy.
2: Na jednom jevišti se setkali mladí umělci s mentory z různých oborů. Co vás během příprav nebo samotného vystoupení osobně nejvíc překvapilo?
1: My jsme požádali jednotlivé sekce, aby přišli s návrhy konkrétní dramaturgie, protože nepracujeme jako ucelené těleso, ale sekce pracují během toho roku intenzivně separátně, takže ta největší výzva byla potom vše dobře propojit a to věřím, že se nám podařilo.
2: Když jste sledovala výsledek několika měsíční práce, byl tam nějaký okamžik, kdy jste si řekla, právě kvůli tomuhle Menard děláme?
1: Musím přiznat, že jsem byla hodně dojatá a měla jsem velkou radost z toho celkového plynutí, z určité lehkosti, protože my jsme chtěli, aby to byl jeden velký proud, abychom vzali publikum na cestu od toho momentu, kdy dostanete od tanečnic svou broš na vstupu a tím si hledáte své místo v tom sále, kam se usadíte.
2: Každá ta broš byla vlastně charakteristická a symbolizovala jedno z těch čtyř ročních období. Já jsem si osobně vybral jaro.
1: A brože prozradím, že vznikly ve skupině Hanuše Lamra, když jsme je požádali, jestli by mohli ten nápad reflektovat a úžasným a velmi originálním způsobem k němu přistoupili, jsme za to moc rádi. Takže šperkaři byli také součástí.
2: Festival Smetanova Litomyšl je významnou kulturní událostí. Co podle vás znamená pro mladé umělce možnost vystoupit právě zde před festivalovým publikem?
1: Já bych chtěla jménem Akademie Menard moc poděkovat za tu dlouholetou spolupráci. V tomto roce to bylo po 8., když jsme se účastnili v hlavním programu vždy v odpoledních časech. A myslím si, že připravujeme programy, které jsou velmi specifické a pro naše stipendisty, jejich pedagogy, jejich okolí. To znamená zcela zásadní moment na jejich cestě, ke kterému se budou dále referovat. Je to opravdu slavnostní příležitost zakusit to, co to znamená být součástí velkého festivalu a věřím, že se to propisuje do celé té energie a děkuji festivalu, že takto pečuje o mladou generaci.
2: Menard na festivalu Smetanova Litomyšl připravil ještě jeden mimořádný projekt a to souvisí i s místem, kde se teď společně nacházíme. Dano, kde teď jsme?
1: Tak my jsme na půdě městského domu v Robkově ulici, anebo také z náměstí hned vedle městské knihovny. My tradičně v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle objevujeme netypické výstavní prostory tohoto města. Moc děkuji radnici panu starostovi Danovi Brídlovi, který nám vždy vytipovává velmi specifické prostory, které čekají na své další využití. A my tam vtrháváme pomyslně s tou energií výtvarnou. V tuto chvíli jsme těsně před vernisáží tří výtvarných skupin, které vedl nestor naší grafiky Aleš Najbert, šperkař Hanu Šlamr a enfanterie české výtvarné scény Jiří Franta. Je tady nádherné propojení všech tří sekcí, takže srdečně zveme na půdu do Litomyšle.
0: Říká ředitelka Akademie Menart Dana Syrová, kterou si k mikrofonu pozval Daniel Jäger. Výstava v galerii na půdě v Robkově ulici je součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle a jako návštěvníci si ji můžete prohlédnout až do 5. července.

0: Brazilská zpěvačka Maria Rita vám zpívá v odpolední Vltavě ve 3:15. To je také čas na úvahu bohemisty Martina Bedřicha, který nese titul O nové podobě ústavy.
1: V roce 2024 zasáhl Českou televizi, knihkupectví, výstavní prostory a posléze i kina multižánrový projekt Identita, příběh českého grafického designu. Formou dokumentárního seriálu, výpravné knihy, mimořádně navštívené výstavy a nakonec i filmu představoval z mnoha stran český grafický design, jeho mimořádné kvality a rozmanitost. Jedním z artefaktů, který se zde představil, bylo i slavnostní provedení Československé ústavy. Ústava je dokument, o němž se často mluví a jímž se hojně argumentuje, ale který asi málo kdo skutečně četl a ještě méně lidí ví, jak vypadá. Na to, o jak zásadní text se jedná, že je to vlastně základní návod na řízení státu, to není nejlepší vizitka. Neméně překvapující je ovšem příběh jeho výtvarného a grafického zpracování. Zatímco ta první, prvorepubliková ústava, se skutečně prezentuje i svým provedením jako pilíř, ba svorník nové demokratické republiky, všechny ostatní už jen snižují pomyslnou laťku. Slavnostní provedení Československé ústavy, navržené po únorovém převratu v roce 1948, se ještě aspoň nějak snaží stvárnit epochální změnu v českých dějinách. Ústava ze 60. let už ale vypadala jako kniha přání a stížností a polistopadová ústava České republiky z prosince 1992 podle odborníků připomíná spíš stanovy SVJ. Téměř nikomu to víc než 30 let nevadilo, byť na ní postupně přísahali 4 prezidenti. Při vědomí toho, jak hluboká symbolika a estetika v minulosti provázela státotvorné úkony, ať jde o korunovace, sňatky, smlouvy či pohřby, je liknavost a laxnost vůči podobě slavnostního provedení ústavy dosti výmluvná. Proto bylo více než potěšující, že v loňském roce konečně proběhla soutěž na nové stvárnění slavnostního provedení ústavy a vítězný návrh dokonce získal prestižní ocenění Czech Grand Design. Finální podobu ústavy oficiálně představila v březnu tohoto roku kancelář Poslanecké sněmovny a na začátku června byla v prostorách Poslanecké sněmovny veřejnosti otevřena výstava představující všechny soutěžní návrhy. A právě rozličné přístupy ke stvárnění tohoto klíčového dokumentu státu, spíše než analýza a hodnocení toho vítězného, rozdmíchávají energii, jež je nesmírně inspirativní a cenná. Cíleně tedy nebudu mluvit o autorech jednotlivých návrhů, ale právě jen o způsobech, jak se k úkolu vztáhli. Protože v tom tkví asi princip demokratické společnosti, že se řídí jasnými pravidly, která přesto dávají velký prostor pro kreativitu, pružnost, nová řešení aktuálních otázek. Představené návrhy ústavy jsou skutečně různorodé. Najdeme zde téměř variaci na středověký relikviářový kodex, technicky mistrovsky zpracovanou kovovou schránu na knihu, určenou pro ceremoniální nošení v průvodu. Stejně tak je tu ale představen koncept ústavy napsané na speciálním psacím stroji, který má symbolizovat, stejně jako samotný proces ručního opsání textu, hodnotu svobody, kterou v minulých obdobích totalit reprezentovalo právě tajné opisování jinak zakázaných děl na psacích strojích. Setkáme se se zpracováním ústavy, které se skutečně blíží formální dokonalosti v určité tradici přístupu k takovému typu dokumentů. Proti němu ale stojí koncept, který a priori odmítá fetišizaci ústavy jako posvátného a elitního díla a snaží se jí nabídnout všem lidem v cíleně civilní až lidové podobě. Některé návrhy jsou prošpikované historickými symboly, odkazy, citacemi. Jiné navrhují, aby každý paragraf napsal rukou jistým způsobem vybraný občan, aby tak ústava byla opravdu dílem reprezentujícím průřezově všechny obyvatele České republiky. Rozmanitost přístupů nečekaným způsobem vtahuje do přemýšlení o tom, jak významově nabité jsou takovéto symboly moderního státu a jak je škoda, že s nimi neumíme lépe pracovat. Výstava v Poslanecké sněmovně je nejen skvělou přehlídkou špičkového domácího grafického designu a s ním spojených řemesel, ale je osvěžující a inspirativní příležitostí zamyslet se nad tím, čím vším můžeme posílit a oživit svou přináležitost k hodnotám naší země. I když ze soutěže vzešel jeden konečný vítěz, V životě většinou jedinou definitivní odpověď nenacházíme. A stejně tak ve svobodném demokratickém státu musíme obvykle odpovědi neustále znovu a znovu hledat, ale také obhajovat.
0: Nad novou podobou ústavy, ne v právním, ale ve výtvarném slova smyslu, se zamýšlel bohemista Martin Bedřich.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Europoslanci vyzvali k posílení společné protivzdušné obrany na východní hranici Evropské unie. Usnesení reaguje na častější případy průniku ruských dronů do vzdušného prostoru unijních zemí. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová připomněla poslední podobný incident z konce května, kdy útočný ruský dron narazil v Rumunsku do obytné budovy. Moskva podle ní testuje hranice evropské bezpečnosti. Připomněla, že dřív ruské drony pronikly i na území Estonska nebo Finska. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy. Zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořicích účtech. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Na webu o tom dnes informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Počasí. V noci bude jasno, nebo skoro jasno, nejnižší teploty 17 až 13 stupňů Celsia, na horách kolem 13 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno, nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 28 až 31 stupňů Celsia a na horách kolem 25. Více zpráv na webu i rozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Nadějná americká zpěvačka Samara Joy, hudba od českého autora klasické hudby Jana Nováka, nebo právě teď Mirek Kemmel, známý kreslíř, ovšem v roli písničkáře. 3 minuty po 16. hodině.

se vlk má noci, přítel z časů zlých, jde za mnou dlouhá léta a každým dnem je blíž, veden voláním krve, byče nichal moji skrýž. Je pozdě myslet na útěk, už na záda mi dýchá, v jeho dechu vločky tají, spolu s nimi moje pícha. Já vykoupal se v řece a připravil tělo k oběti, když zahlédl jsem jeho očích soucit.

jsem na konci sil, že ztratil jsem cestu, v lesích zabloudil, že naděje ve spásu často snídá s prokletím a že svět tuhle noc skončí ve vlčím obětí.

0: 7 minut po 16. hodině. Mirek Kemmel, muzikant, kterého ovšem mnozí znají jako autora kresleného humoru. Vizuální umění, to bude konec konců naším tématem. Ovšem pohyblivé obrázky. Saša Michailidis, co nevidět, otevře svůj dnešní vltavský akcent věnovaný filmu.
1: Dobré odpoledne. Je k tomu hodně důvodů. Steven Spielberg, který slavný americký režisér, scenarista, producent, tak oslaví letos 80. Což je vlastně samo o sobě dost podivuhodné, protože já mám pocit, že je furt mladý. A k tomu další věc je, že loni mělo 50. výročí snímek Čelisti. A teď měl premiéru jeho film Den odhalení. A vzhledem k tomu, že i u tohoto filmu se objevují poměrně takové rozporuplné reakce, tak nás zajímá osobnost Stevena Spielberga. Takže my se dnes na začátku podíváme trochu na Den odhalení, ale na základě vlastně i zájmu a dojmu a pocitu vlastně jakoby obou recenzentů se podíváme na celkové dílo Stevena Spielberga.
0: Kdo je povolán ve všech významech tohoto slova k tomu hodnotit osobnost Stevena Spielberga?
1: Nevím, jestli nakonec budou schopni vlastně mluvit nějak trošku kritičtěji, protože oba dva ho mají rádi, teda minimálně Tomáš Tiskal napsal pozitivní recenzi na Seznam zprávy a František Fuka, tak ten má Spielberga rád.
0: Spielbergovský akcent se Sašou Michailidisem už v 16:30, je 16 hodin 8 minut. Těšíme se.
1: Díky.

0: Česká hudba z pera českého skladatele Jana Nováka, moderní vážná hudba 12 minut po 16. hodině. I takové nabídne prostor nová varhanní instalace v chrámu katedrále nejsvětější pro českou zem. Český celý týden v tomto čase představujeme příběhy, které přinesla stavba nových svatovických varhan. Ty tento týden poprvé rozezněly katedrálu a na jejich stavbu přispěly firmy, jednotlivci a například i školní kolektivy. Jedním takovým byli žáci ze základní školy Mariánka v Praze 6.
1: Vlastně varhany, tak mi přijdou, že vlastně je to takovej hezký zvuk a že většinou jako jsou obrovský, je to i hezký nástroj.
2: Co vás přimělo jako školu nebo vás jako jednotlivce k tomu, že jste přispěli na stavbu právě svatovických varhan?
3: Protože jsme ve sboru a máme rádi zpěv a zpíváme od první třídy a tak jsme se rozhodli, že by bylo dobrý, kdyby jsme přispěli něčem takovým.
2: Tak jak to probíhalo? Kdo přišel s tou myšlenkou, přispějeme na varhany a jak vy jste reagovali?
4: Paní ředitelka. A reagovali jsme moc dobře, protože to je dobrý nápad.
2: Vás přijal i pan arcibiskup, pan Graubner. Jaké setkání to bylo?
1: No, takže ten palác byl moc hezký a byli jsme hlavně rádi, že jsme byli vybranými, že uděláme aspoň dobrou věc a bylo to tam nádherný. A arcibiskup byl moc hodný.
5: Nejen tahle pětice žáků z páté třídy patří mezi jedny z prvních, kteří si tento týden poslechnou v katedrále zvuk nových varhan. Na základní škole Mariánka přispělo mnohem víc dětí a rodičů. Jak říká učitelka Katarína Byčanová.
6: U nás ve škole funguje nadační fond, který právě děti a rodiče mají možnost toho hlasování, na které akce a které projekty se podpoří. A v rámci toho se rozhodlo v naší komunitě, že se podpoří právě ty svatovické varhany.
5: Škola přispěla částkou přesahující 13 000 korun na jednu z menších píšťal. Další příběh, tentokrát menšího dárce, představuje zástupce nadačního fondu svatovické varhany Jakub Skřejpek.
7: Slečna, které bylo tehdy asi 14 let, tak si od malička nechávala narůst krásné blonděté vlasy a ve 14 letech už to byl docela jako dlouhý cop a asi přišla doba zkracování, takže cop odstřihla, prodala za nějaký tehdy asi 5 000 nebo kolik, a ty peníze věnoval na varhany.
5: Našli se ale i jednotlivci, kteří si vybrali píšťalu největší. Martina Řehořová se svým manželem adoptovala píšťalu za 300 tisíc korun.
8: Tohle to je malá píšťalka, kterou jsem dostala jako pozornost od nadačního fondu svatovické varhany za to, že si naše rodina adoptovala velkou píšťalu.
2: Martina Řehořová svírá takovou malou píšťalku, která je skutečně několikanásobně menší než ta, kterou si s manželem adoptovala.
8: Ta píšťala, kterou jsme se adoptovali v katedrále, vypadá trošku jako Pershing. Má průměr asi 30 cm a výška asi 9 metrů.
5: Martina Řehořová záhy začala varhany fotografovat. Dokumentuje je tak už od roku 2017, kdy arcibiskup pražský Dominik Duka a varhanář Gerhard Grenzing podepsali smlouvu o stavbě varhan.
2: Manžel se bohužel nedožil dokončení těch varhan, ale jeden vzkaz vám poslal.
8: Když přivezli kamiony ty velké píšťaly a začaly se skládat, ty píšťaly měly na sobě každá takovou cedulku, na který bylo napsáno, kdo tu píšťalu si adoptoval. No a když sundali tu první píšťalu z toho auta dolů, tak jsme se všichni slítli jak vosy a šli jsme se podívat, či je to píšťala. A bylo tam napsáno rodina Řehořova z Černošic. A já jsem tu chvíli měla pocit, že můj muž je tam se mnou, že se dívá z nebe a mává mi a říká, hele, já tu sice nejsem fyzicky, ale všechno vidím a všechno sleduju a mám z toho radost.
5: Příběhů dárců je mnohem víc, něco přes 5 000. Už zítra v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici a i tomu bude patřit další díl našeho seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: What is he doing? I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be? Hoping he can be found. I'm on the loose.

0: Tight. Tak se jmenuje píseň nadějné americké jazzové zpěvačky Samary Joy. Píseň, která doznívá 10 minut před 5:30 na Vltavě. A my už vyhlížíme akcent, tedy vltavskou publicistiku, jak jsme slyšeli od moderátora akcentu, tentokrát filmovou. A zároveň už vás také zveme k večernímu poslechu Vltavy. Román současné české autorky vypráví spletitý příběh, který se odehrává v roce 1968 a v 90. letech 20. století v Londýně a především v Jáchymově, plném tajemství a záhad. Spisovatelka Lenka Elbe v roce 2020 debutovala románem Uranova a získala za něj cenu Magnesia Litery. Právě tuto knihu budeme na Vltavě ode dneška číst a budeme ji otevírat premiérovou četbu na pokračování. Tady je ukázka.
1: Zazvonil telefon. Henry na to řinčení už čekal. Říkal jí, ať nešetří peníze, hlavně ať se mu ozve. Neměl ani potuchu, že tam nejde o peníze, ale o to vůbec se k nějakému telefonu dostat. A po splnění této podmínky mohl nastat problém, jestli se do Londýna skrze ústřednu nějak protelefonuje. Henry zvedl sluchátko. Byla to samozřejmě Angela. Nejsou doma, brečela. Co? Kde jsi? Henry byl vyděšený. Na druhé straně tekly slzy a ne málo. Už jsem v tom Jáchymově. Šla jsem takový kus od autobusu. Oni mě u něj měli čekat. Nakonec jsem ten dům našla. Čekala jsem tam 3 hodiny. Nikdo nepřišel. Ptala jsem se sousedů, ale nerozuměli mi. Ani se na mě nepodívali. Nic mi neřekli. Ani německy. To je hrozná díra.
0: Jáchymov 90. let a jeden lázeňský hotel, tajemství skrytá pod povrchem. Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla? Poslouchejte četbu na pokračování z románu Lenky Elbe, Uranova. První díl, tedy již dnes v 18.30, účinkuje Marie Štípková. No a zítra v ranní mozaice s Františkem Šedivým a Naděždou Hávovou, třeba pozvánka do Kunsthalle, návrat k tématu svatovických varhan, nebo reportáž Daniela Jegra ze Smetanovy Litomyšle. David Hamr přeje dál příjemný poslech Vltavy, za techniku také Romana Kouřilová a editor dnešní odpolední Vltavy Jan Zítka.

0: Matmos. Legendy industriální elektroniky.
1: Hravé disco a avantgardní aranže kombinují se zvukem ždímající pračky, chirurgických nástrojů nebo s pískotem prchající krysy.
0: Do pražské Archy Plus přivezou celý depozitář kovových objektů a nástrojů, které ovlivnily jejich život.
1: Portrét hudební dvojice Matmos v sedmém nebi s Pavlem Klusákem.
0: Ve čtvrtek 18. června od 19 hodin na Vltavě.

0: poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Akcent.
1: 11. června začalo mistrovství světa ve fotbale. Ale pro část obyvatel planety Země, byť asi menší, byl ten den důležitější proto, že do kin přišel nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Spielberg letos v prosinci oslaví 80. narozeniny a loni to bylo 50 let od premiéry Čelistí. Přitom stále točí a pořád se tak rozebírá, jestli je to především mistr vyprávění nebo sentimentální manipulátor. A nebo jeden z největších filmařů vůbec. O novém Spielbergově filmu, o motivech, které se jeho tvorbou táhnou už desítky let, i o tom, jak proměnil podobu Hollywoodu, bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi filmový recenzent a publicista František Fuka. Dobré odpoledne.
2: Dobré.
1: A filmový kritik ze Seznam zprávy Tomáš Stýskal. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: A když jste Den odhalení viděli, napadlo vás spíš nový Spielberg anebo starý dobrý Spielberg? Františku.
2: No oboje, u mě je to neoddělitelný. Mně se jako to líbilo, ale to, proč se mi to líbilo, určitě jako velmi, velmi souvisí s tím, že prostě Spielberg byl důvodem toho, proč jsem se začal zajímat prostě o filmy.
1: Tady tuším příběh, Františku, tak jsem s ním.
2: Ten příběh je dlouhý.
1: Indiana Jones?
2: No, v podstatě začalo to tím, že jsem chodil do kina jak magor na začátku 80. let na všecko, včetně azerbajdžánských komedií, prostě všechno, co tady bylo. Pak se objevily shodou okolností prostě blízko po sobě relativně E.T., Indiana Jones a Blízká setkání třetího druhu. Já jsem na všechno šel 20krát a až prostě, když jsem na tom byl 10krát, tak mi jako nějak došlo, že tam vidím prostě podobná jména v titulcích v obou. A to byl prostě začátek toho, proč jsem se začal jako zajímat o filmy. A takže logicky celkem tohleto jsou filmy, které jako já mám rád a proto chodím do kina, abych měl takovýhle pocity, jako mám ze Spielbergových filmů.
1: A to byl ten dojem, který jste měl i z jeho nového filmu Den odhalení?
2: Ten dojem tam stále byl, že Spielberg prostě celou svojí profesionalitou a těmi svými spolupracovníky a tím stylem toho, jak přistupuje k té látce, tomu dá takovej náboj, který mi připomene prostě tu magii, co jsem měl z toho, když jsem byl vydřený z toho, jak velká koule prostě pro nás tady Indiana Jonesa před 45 lety. To tam pořád je. Ale jako už jsem starý, zatvrzelý a jako nedá se odhlédnout od toho, že ten scénář fakt nebyl moc dobrý. A teď je zajímavý diskutovat, jestli za to, do jaký míry za to může scénárista a do jaký míry za to může Spielberg, který jo, udělal ten námět.
1: Tomáši, vy ve vaší recenzi jste napsal, autoři nečekaně mísí paranoidní thriller s humanistickou pohádkou, přičemž to spojení až překvapivě funguje. A myslím, že právě to slovo pohádka je tam dost důležité, protože to je jedna z těch výtek, která směřuje k tomu novému filmu docela často.
3: No já jsem si rozhodl jako vzít vážně ten žánr té pohádky pro dospělé. On to je trochu je nějaký E.T. pro dospělé. A já bych teda podotknul, že pro mě taky je ten, byť v trošku pozdějších letech, ten první velký kinozážitek spojen až s nějakou dobou 12-13 let, kdy jsme ze školou šli na Jurský park a já jsem zažil to svoje první wow a ten pocit úžasu, to je něco, co si se Spielbergem spojuju, až později jsem začal objevovat, jakými jako komplikovanými filmařskými postupy a prostředky tohohle pocitu dosahuje. No a u tohohle filmu jsem to v mnoha ohledech zažíval znovu. No a ta otázka, jestli je to jako starý nebo nový Spielberg, to je vlastně jako docela komplikovaný, protože on se samozřejmě vrací k tomu žánru kontaktu s mimozemšťany, který sám pomohl vlastně definovat v té podobě, kdy nejde o nějaké teda stvůry z vesmíru, ale o bytosti, které nás nějak přesahují a my se s nimi

0: učíme komunikovat, anebo je chceme ovládnout a podrobit. A v tom třeba je jakoby ta jedna dílčí pozoruhodná jakoby záležitost na tomhle filmu, že ukazuje vlastně tu perspektivu. Blízká setkání třetího druhu byl snímek, kdy vlastně jsme se potkali s něčím, jako co nás přesahuje, byla tam ta jako nějaká zvláštní, že jako spirituální nebo jaký nazveme rovina. A tady jako sledujeme to lidstvo, které se naučilo ty mimozemšťany nějak podrobit, že jo, což je jako jedna vrstva toho filmu. A zároveň tam je stále ten úžas a stále jsou to ty bytosti, které v něčem jako jsou mnohem dál než my a zároveň teda my jsme se je naučili ovládat. No a jako vlastně on celý ten snímek je o nějaké jako empatii, o jakoby schopnosti jako, nebo ne schopnosti, ale o vlastně té zkušenosti potkat se s něčím, co prostě, čemu nemůžeme úplně jasně porozumět. A myslím, že jako z toho pramení řada těch všech výtek, no, že je to jako naivní, že postavy se chovají jako děti. Já mám pocit, že ten film záměrně vlastně nám dává strašně málo informací a opravdu začíná jako takový ten paranoidní útěkářský thriller a v druhé půlce se překlápí v něco jiného. Podle mě je naopak ten scénář jako dosti promyšlený, což neznamená, že ho jako i za tohle nelze odsoudit.
1: Když psal o dnu odhalení časopis GQ, tak napsal, že Spielberg v něm dává svým nástupcům zabrat, tedy že v 80 letech pořád ukazuje mladším režisérům, že jak se vypráví velký film.
2: No, to je otázka.
1: To je jako konstatování, jestli s tím František Fuka souhlasí.
2: No, souhlasím s tím, ale pozor, jako on natáčí ty filmy pořád tak, že se to mně líbí a otázka je, jestli jako chtějí dnešní mladí filmaři natáčet primárně filmy, které se líbí Františku Fukovi. A to je jako opravdu prostě zásadní otázka.
1: To znamená, kdo je publikum Stevena
2: Spielberga? Kdo je publikum, protože já s tím mám prostě obecně jako hlubší problém, že mně se líbí prostě všechna ta forma, jak to natočil, jaká tam je hudba a tím nemyslím prostě, že je od Johna Williamse, ale že je prostě v tom stylu, který se dneska prostě nepoužívá v těch soundtrackách, že tam je akční scéna, jak někdo skáče na vlak, což jsme viděli prostě, já nevím, 8x v Rychle a zběsile a tady je to napínavý prostě na rozdíl od Rychle a zběsile a mně se tohle to všechno hrozně líbí, protože to byl ten důvod, proč mě začaly zajímat filmy a tyhle ty filmy se líbí nejvíc i dneska, ale prostě je jich málo. A já neříkám, že to je tím, že ty filmaři jsou neschopní, ale obávám se, že to je tím, prostě, že dnešní publikum už po tomhletom tolik netouží a prostě naprosto chápu, že dnešní jako, dnešnímu jako tý základní vrstvě diváků, prostě jak to znamená, nevím, kolem 20 až 30, takže se prostě víc líbí jiný věci. To jako naprosto chápu a pro mě z toho vyplývá to, že vlastně jako čím dál míň a míň se prostě těším vůbec chodit do kina.
1: Tomáši, no tak tenhle ten statement, ten rozebereme zase někdy jindy, ale Tomáši,
2: bude mít hodinku.
1: Pokud se podíváme právě na publikum dne odhalení, nikoli Spielberga jako takového, ale tohoto jeho nového filmu, tak skutečně je to takové, jak se říká, že přesvědčuje přesvědčené?
0: To je jako hrozně složitá otázka, no protože...
1: Mám na to vzít 15-letého syna? Nebude se nudit?
0: Bude. Já nevím, no, já jsem byl od začátku dokonce fascinován jako přinejmenším tou formou, protože už jenom teda tím, jak jako vlastně nás jako ten film uvítá tím, že nás takzvaně kopne do hlavy, kdy opravdu vidíme v prvním záběru obří detail boty, která kopne do kamery, jsme v nějaké wrestlingové aréně, je to jako vlastně v něčem extrémně vtahující a prostě je nutno jako říct, že Spielberg je právě ten jeden z mála, ten opravdu režisér, ten mistr, co navazuje, já nevím, na ty mistrovské vypravěče, jako byl John Ford nebo David Lean, případně i Alfred Hitchcock a nějakým způsobem od těch 70. let posouvá prostě tenhle nějaký jako hollywoodský styl vyprávění někam dál a prostě je to vlastně najednou, já jsem dva dny předtím viděl nový směr Guye Ritchieho, který je plný akce, já jsem se v něj skoro nonstop nudil, byť se taky snaží právě pracovat s tím, v čem je Spielberg mistr, vytvářet ta prostředí, ty prostory a opravdu tu akci jako zasadit do toho prostoru s těmi postavami a věnovat jako pečlivost každému detailu. Opravdu on ví, proč nechat ten záběr trvat o vteřinu déle, než by třeba pro někoho bylo jako běžné a funkční podle škatulek. Proč snímat akci přes jako půlku zadního skla auta, proč udělat tohle a tohle. Je v tom jako furt nedostižný, tak když se bavíme čistě o tom umu.
1: No, pardon, ale pořád ta moje otázka, bude to bavit 15-letého syna?
0: No, tak je to film, který prostě je v něčem jako vlastně hrozně staromilský, ale právě v tom, že on se podle mě pokouší Spielberg vždycky, a vlastně paradoxně, ty filmy, které vypráví o dnešku, jsou vždycky ty jeho sci-fi filmy, že jo? Naposled film, který se odehrával v dnešní realitě, byla Válka světů. A teď se pokouší teda místo té době po 11. září dostat do té doby postfaktické, ale vypráví o ní opravdu velmi jinak, než jsou na to zvyklí jako ti mladí diváci.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
1: V Akcentu jsme se teď věnovali novému filmu Stevena Spielberga Den odhalení, ale teď právě se vrátíme k tomu samotnému režisérovi Martin Scorsese. O něm řekl: Steven je jeden z největších vypravěčů příběhů v historii filmu. Já takové filmy natočit neumím, rád je sleduju, ale neumím je natočit. Ta schopnost komunikovat s masovým publikem, byť možná s publikem, které už jakoby zestárlo, je to, řekněme, ta hlavní devíza, kterou má Steven Spielberg?
2: No tak pokud můžeme říct, že devíza se nějakým způsobem prolíná do finančního úspěchu těch jeho filmů, tak naprosto jednoznačně. Jo.
1: Bez toho, aby se dělaly ale kompromisy z hlediska kvality těch filmů jako takových.
2: No to je zase, ale to je podle mě, vám se na dlouhou diskuzi, protože tím se dostáváme k ty spoustě filmů, který produkoval třeba v 80. letech a prostě který jako mě nějakým způsobem brali taky, ale i když u spoustě z nich bylo vidět, že to prostě jako není ten Spielberg, ale jako oni kopírovali tu jeho šablonu hůř nebo lépe a prostě nějakým způsobem mě to oslovovalo taky a jako rozebírat tohle je na strašně dlouhou, je to hrozně jako široká otázka, bohužel, co jsem tady teďka slyšel.
1: Dobře, tak to úplně zjednoduším. Je to muž, který dokáže točit filmy, které jsou skvělé, ale zároveň se s nimi diváci dokáží identifikovat tak, že za ně zaplatí za lístky do kina.
2: No to rozhodně dokáže stále, jako není důvod, proč by to nedokázal, jako nějaká senilita stařická na něm rozhodně prostě vidět není, ale jako jiná otázka je, jestli by tomuto filmu jako víc neslušelo, aby byl natočen v roce 1988.
1: Mm-hmm.
2: Což je ale úplně jiná otázka.
1: Je to režisér, který dokáže spojit děti, cinefily, ale i běžné diváky, Tomáši?
0: Tak v mnoha ohledech, ano, tak jako když se podíváme na ty začátky, tak jakoby to, co se s ním spojí, že Čelist mi definoval ten jakoby formát toho blockbusteru, toho letního hitu, prostě do té doby se na filmy chodilo v zimě, protože nevím, v létě byly prázdniny, ale najednou teda nás ten opravdu letní film tím svým prostředím teda jako, nebo nás, to tehdejší diváky donutil teda jako předefinovat to, jako kdy a jak se chodí do kina.
1: Přes veškerá úskalí, která souvisela s tím natáčením toho filmu.
0: Přesně, který takřka třikrát přesáhl, že jo, ten původní jako formát nějakých 50-60 dnů a vlastně je natočený vlastně na té lodi převážně jako ručními kamerami, jako s nějakými prostě odkazy k Hitchcockovi jako nějaké soudobé třeba evropské nové vlně, přinejmenším těma formálníma, ale zároveň to je jako obrovsky sdílný jako komunikativní film, který měl ten dopad jako obrovský, možný, že prostě pak se vybíjeli žraloci, ale zároveň, že jo, ten žralok tam nebyla ta jako to klasický monstrum, ono to, zase to byl dobový film, kde prostě i ta byrokracie a ty autority byly ten větší problém, než to ten žralok byla taková jako trošku jako mysteriózní věc, vlastně ono je to trošku jako remake jeho, jako jedno z jeho prvních filmů Duel, kde taky ten kamion byl podobným přízrakem, tak tady z té písčité pouště jsme jako na jiném písku poblíž vody, ale vlastně některé věci se podobají něčem jako se to proměňuje a takhle vlastně on pokračuje dál, no, že natáčí jako různý žánry, zkouší různý věci, ale nějaký ten filmařský rukopis je tam vlastně furt dohledatelný.
1: No a vedle toho filmařského rukopisu a těch různých žánrů, tak ale je tam jedno téma, které se tam opakuje neustále a to je vlastně téma osamění. On sám vlastně říkal, všechno začíná strachem, ztrátou, samotou. A teď, když se na to člověk podívá, jo, všechny ty opuštěné děti nebo mladí lidi, chlapec Jim z Říše slunce, můj oblíbený film, Elliot z E.T.ho, David z AI, Frank z Chyť mě, když to dokážeš, nebo Sammy z Fablemans. Je to vlastně neustále jedno a to samé téma, Františku?
2: Já si myslím, že když bychom se jako dostatečně snažili, tak najdeme prostě motiv osamění i v Mortal Kombatu 2. Jo. Takže jako ano, to tam rozhodně jako je, ale neřekl bych jako, že wow, to je prostě něco, čím jsou unikátní filmy Spielberga. To je prostě motiv, který jako je jeden z těch univerzálních, velmi snadno naroubovatelných motivů na cokoliv. Takže jako není divu, že tam tohle je. A asi i u toho Spielberga, kdybychom probírali, já nevím, Lincoln a Amistad, no tam taky jsou osamělí, vlastně, dobře, je to všude.
1: Ale minimálně ta osamělost, na rozdíl od Mortal Kombat, to je se vší úctou k Mortal Kombat, tedy tomu původnímu, tak ale minimálně ve Spielbergových filmech, tak ta osamělost je pro diváka opravdu působivá.
2: Takhle, samozřejmě jsou jeho filmy, existují jeho filmy, které jsou jako extrémně úspěšné, slavné a vlastně ten motiv osamělosti je tam jako extrémně silný, tak silný, že je vlastně jako výraznější než nějaký padouchové, který jsou v tom filmu. Jo, víš, třeba konkrétně ten E.T., jo, ty padouchové vlastně tam ani jako nejsou vidět zcela záměrně a to, že prostě on je sám, tak jako to je to, co, jako proč se vlastně o něj máme bát, že jo, on jemu jako nehrozí nějaký jako jiný nebezpečí tomu Elliotovi, takže ano, s tímhletím souhlasím, že tenhle motiv tam je jako, ano, taky, tam je to prostě velmi silný, ale bez ohledu teda na moji legraci s Mortal Kombatem, tak myslím, že by se našlo dost prostě jiných filmařů, kterých se velmi intenzivně ten motiv opakuje taky a neřekl bych asi, že Spielberg to vynalez tohleto.
1: A co ta výtka vlastně, Tomáši, že někdo možná tak trošku cynicky na adresu Stevena Spielberga říká, že prostě ty emoce příliš ždíme.
0: Takhle já jakoby mám vlastně, pokud mám s některými Spielbergovými filmy problém, tak obecně spíš s těmi vážnými dramaty, kde prostě mě občas přijdou ty věci až příliš patetické a naopak jako umí být paradoxně nějak jako opravdově dojemný bez přehnaného patosu či kýče spíš vlastně v těch jeho žánrovějších filmech. Ano, to je to vlastně hrozně těžká kategorie, no, protože to je tak subjektivní vždycky, ale no, klidně.
2: Ne, já jenom, že naprosto souhlasím s tímhletím, že jako když prostě se jako snaží o něco vážného, konkrétně ta Říše slunce, kterou mám taky rád, Schindlerův Seznam, a tam, když potom je ta nějaká ta scéna, která prostě zjevně jenom prostě má ždímat ty emoce, tak to už
1: proslov
2: prostě...
1: Proslov
2: u vlaku, nebo prostě v té Říši slunci, že ho taky máš takový, a prostě tak tam si říkám, že to je prostě, to není úplně ono. To není prostě, tam to jako se to tluče trochu už pro mě.
0: Já bych to jenom ještě doplnil, že právě jako proč to často funguje pro mě je právě to, jak on dovede pracovat s těma postavama, jak je opravdu zasazuje do těch jako reálných prostředí, do těch reálných situací a je to jako velice všechno pečlivě budovaný, že jo, s těmi svými stálými spolupracovníky a jako vlastně je to samozřejmě kolektivní dílo, ale tam ta jakoby schopnost a ještě jako schopnost pracovat teda jednak jsou osamělostí s nějakým jakoby dysfunkčními rodinami s dětskou perspektivou nebo s nějakým pohledem nějakého jako všednodenního člověka, no ostatně to je i případ toho dne odhalení, to tak jako vlastně obyčejný chlapík v tom jakoby středu pozornosti, takový ten hitchcockovský člověk, který mu se najednou začnou dít velmi zvláštní věci, co se normálním lidem nedí, protože ty se přece dějí filmovým hrdinům, tak tahle směstí obyčejnosti a toho úžasu z těch jako, co umí ten žánr sci-fi v těch svých nejlepších dílech jako vyvolat, tak myslím, že vede k tomu, že pak to dojetí je nějak opravdový. No.
1: Fratičku.
2: Myslím, že jsme nezmínili, nebo ne, dostatečně zmínili, že ten úžas z neznáma, což je podle mě jako signifikantní prostě v těch jeho filmech.
1: Takový ten dětský úžas.
2: Jo, neznáma. Že pro mě prostě v těch, já nevím, 12 letech to bylo prostě jako naprosto wow. Už taky mimo jiný, protože tehdy nebylo nic, co by se tomu jakkoliv podobalo a co jsem mohl vidět, že jo, jako neexistovaly videokazety, prostě nebyly kapitalistické filmy v našich kinech, takže to bylo prostě úplně jako pro mě, jako on vlastně točí něco, jako kdyby to byla prostě pohádka, vlastně je to jako dementní v podstatě teď ty zápletky, ale je to natočený tak vážně, prostě, že já mu to žeru. A to mi přišlo prostě jako fantastický a to je pro mě jako ten hlavní důvod, proč jsem začal chodit do kina na filmy, protože jsem chtěl něco takovýhodle, protože mi to předtím mi to nabízela Adela ještě nevečeřila. Tak prostě tak on byl ještě lepší.
1: Proč ale tak dlouho trvalo, než ho vzali nemilost filmoví kritici a kritičky, Tomáši? Ta žánrovost?
0: Já si myslím, že obecně jako no, žánrovost byla vždycky problém, no, proto za ty svoje starší filmy dostával spíš nějaký technický Oscary. To se vlastně proměnilo, já nevím, od Pána prstenů, možná posledních prostě pár dekád začalo v Hollywoodu být trochu normální, že žánrový filmy jsou úplně stejně plnohodnotní filmy jako ta Oscarová dramata. No, to vlastně.
1: Ještě na to čeká komedie.
0: No, tak to, tam to je ještě jako úplně jiný problém. No,
1: ale znamená to tedy, že přes všechny nepopiratelné kvality Stevena Spielberga mu vlastně paradoxně ublížila jeho zaměření na žánry, to znamená, ať už to byl thriller, horor, sci-fi, ale také vlastně jeho zaměření na publikum?
0: Já si vlastně nejsem jako jist, nemám nějaký statistický data, jako, jak moc jako opravdu on je jako v nemilosti těch kritiků.
2: Já bych
0: jako
2: s tebou obecně, právě nesouhlasil obecně, s tím, co
0: já si myslím, že tak, jak jsme si tady bavili o tom, kdo všechno, jako teda z kolegů, no, jako o něm mluvil, že je největší vypravič a že jako neumí to, co ona, jakože to už se jako odhalovalo, nebo rozhodně to už posledních pár dekád bych neřekl, že tohle je problém. No, teď si můžeme bavit o té pozdní fázi jeho kariéry, kdy on opravdu možná ještě mnohem víc zkouší různý žánry, to dělá kreslený film, tu dělá něco zase trošku jiného a jako pracuje v tom s těma svýma tématama, tak jako ne vždycky to vyjde, on opravdu jako není jako tvůrce, kdybych jako řekl, že každý jeho film je masterpiece, ale vždycky je tam ten jako neoddiskutovatelný um. No a to je samozřejmě jako je to otázka, no, jako jak moc to stačí, to, že někdo jako skvěle režíruje, no to samozřejmě není jako už jako záruka toho, že natočí jako geniální film.
1: V dnešním akcentu se věnujeme Stevenu Spielbergovi společně s Františkem Fukou a Tomášem Stejskalem a ještě jedna citace. George Lucas, jeho kamarád a slavný režisér a producent, bez Stevena Spielberga by Hollywood vypadal úplně jinak. Opravdu, Františku?
2: No naprosto. Myslím, že už se tady mluvilo před chvílí o tom, že prostě díky Stevenu Spielbergovi byl vynalezaný blockbuster. Do té doby prostě, kdyby si vysvětloval, že takovýhle filmy můžou existovat, tak se ti asi vysměje většina Hollywoodu. Díky Stevenu Spielbergovi taky Michael Caine si mohl pořídit novou vilu za svůj honorář za Čelisti 3, takže prostě jako ten jeho vliv je...
1: Které už ale Steven Spielberg nerežíroval.
2: Ale nebýt jeho, tak by měl pořád horší vilu. Ale jako je to rozhodně, on byl, samozřejmě je to tím, že byl ve správnou chvíli na správném místě.
1: A také se správnými přáteli kolem.
2: Ano, kdyby stejně talentovaný člověk prostě se objevil v tom Hollywoodu o 10 let dřív nebo o 10 let později, tak by to dopadlo jinak, jsem jako naprosto přesvědčený, protože by byl příliš brzo s tím nebo příliš pozdě. Ale prostě všechno se to sešlo do takový tý geniální jako souhry a synchronicity, kdy prostě teda se objeví jako mladý tvůrce, který v podstatě jako co natočí, to je megahit. Jako v podstatě, samozřejmě 1941, to budeme ignorovat, ale ano. Prostě to je jako něco tak vzácného, že jako je naprosto nepopilné. Myslím, že nikdo snad nemůže rozporovat, že by Steven Spielberg měl naprosto zásadní vliv na Hollywood, to snad jako nikdo takový ani není. Ne?
0: Ano, on nejenže do doby Jamesa Camerona teda v těch jako zisích překonával sám sebe a byl jako autorem těch nejúspěšnějších filmů, ale ten vliv jako na podobu těch velkých hitů, těch velkých trháků, to je prostě trvá dodnes. Já jsem dneska viděl v kině trailer na nové Mimoni a byla tam scéna s Čelistí a to jako trvá to pořád, že jo. Nebavíme se jenom o těch podstách a citacích, ale jako je to od nějakého způsobu vyprávění, na který se pak někdo pokouší navazovat pod ty jeho odlesky prostě světelný, s kterým asi pak hraje J.J. Abrams a nějakýho pokračovatele, no jako ten vliv je opravdu velký.
1: No a nebyl ten vliv až tak velký, že do určité míry společně s George Lucasem, možná i s Robertem Zemeckisem stvořili Monstrum, protože oni sami vlastně v roce 2013 s Georgem Lucasem říkali, že Hollywood si pravděpodobně projde implozí, že prostě nelze točit takhle draze a vlastně filmy, které jenom navazují na něco.
2: Ano, ale jako na tom není nic špatného. Samozřejmě on přišel s něčím, co prostě mělo úspěch, mělo to finanční úspěch, takže jako už jenom kvůli tomu je naprosto nevyhnutelný, že se to všichni začali snažit kopírovat. A to kopírování jim plus minus prostě vychází doteď. Říkám plus minus. A teďka se dějou v té kinematografii hollywoodský nějaký věci, ze kterých to začíná vypadat jako, že možná teda jako opravdu už to není udržitelný a je čas jako začít jako možná s něčím novým, ale jako to neznamená prostě, že tady nebudou jako za měsíc další Avengers prostě s rozpočtem 300 milionů, který prostě utržejí 2 miliardy. Jo, jako nebude to jako ze dne na den, ale rozhodně ty studia prostě jako si dávají pozor a koukají a jako pokud se jako ještě párkrát zopakuje něco jako Vládci vesmíru, tak prostě ano, tohle to prostě, který teda jako jsou něco podobného, ale prostě neměli úspěch a zjistí se teda, že už na tyhle filmy se nebude chodit, pokud se nebude chodit na den odhalení, tak to rozhodně jako přispěje ke změně Hollywoodu zase nějak jinak, ale to neznamená, že těch několik desetiletí do té jako bylo krok zpátky nebo krok stranou.
1: Úplně na závěr, když jsme v takové trošku zvláštní cynické době, která popírá vlastně i možná věci, které si to vůbec nezaslouží, takže s tím souvisí ta otázka. Když se dneska řekne Spielbergovský, je to pochvala nebo výtka?
0: Já jako když jsem koukal ten den odhalení, tak opravdu, a taky jsem jako v mnoha ohledech skeptik a vlastně obecně nemám rád jako ten žánr hollywoodské pohádky, přinejmenším v některých svých podobách. Ale u tohle filmu mě vlastně přišlo pozoruhodný udělat ten pokus jako vzdorovat té dnešní době tomu, jak fungují média a vlastně zasadit finále toho filmu do nějaké prostě lokální
1: Nespoilerovat.
0: Já myslím, že to není až zase tak.
1: Já jsem třeba ještě nebyl a moc se těším, takže takže toto...
0: Dobře, ale jakože to opravdu se jakoby tam operuje s médiem televize a to se tomu filmu vytýká, že takhle dneska věci nefungují. Ale mám pocit, ten Spielberg to dělá zcela vědomně, že se pokouší vytvořit tu událost, ten zázrak, ten návrat do toho pohledu dětskýma očima, nebo jakkoliv tomu budeme říkat. A vlastně to takový jako pokus s tím, jako co už jiného udělat, jak ty lidi sjednotit a je jako vědomně naivní, ale já vlastně jsem neměl pocit, že ze mě někdo dělá hlubce, když tomu propadám.
2: Pro mě rozhodně Spielbergovský je pochvala, tak jak to já chápu, rozhodně. Ale problém jako je v tom, že podle mě, kdyby byl Spielbergovštější den odhalení a kdyby to méně vypadalo jako částečná kopie Act X, tak bych byl asi jako happy. A podle mě Acta X nejsou Spielbergovský. A já tam jako vidím ten rozdíl, že prostě Blízká setkání třetího druhu a Acta X jsou prostě jako zásadně jiný. A teď nemluvím o konkrétních filmařských technikách, ale vůbec v tom, jako jak přistupujou k tomu tajemnu a k té látce. A nemyslím si, že byl úplně jako šťastný prostě míchat ten styl těch Act X do té prostě pohádkový naivity prostě toho E.T.ho nebo Blízkých setkání.
1: Obloukem jsme se vrátili v dnešním akcentu od dnu odhalení přes tvorbu Stevena Spielberga zpátky k jeho nejnovějšímu filmu a to je konec dnešního akcentu, ve kterém jsme právě mluvili o za chvíli už 80-letém Stevenu Spielbergovi. Ve studiu s námi byli filmový recenzent a publicista František Fuka, moc děkujeme.
2: Naschle, taky díky.
1: A filmový kritik ze Seznam zprávy Tomáš Stejskal, děkujeme.
0: Taky díky.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michalidis.
3: To byl akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí, kterou nepřežili 4 Češi. Podle muže, kterého úřady zadrželi včera, druhé plavidlo neustále měnilo kurz, informovala o tom chorvatská stanice HRT. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič uvedl, že zadržený v době nehody údajně ani katamarán neřídil. Prvnímu důstojníkovi nyní podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let vězení. Rusko a Ukrajina si dnes předali další těla zemřelých. Moskva podle ukrajinských úřadů odevzdala víc než 500 těl, většina z nich patří padlým vojákům. Informaci potvrdil také ruský poslanec Šamsel Saraliev, podle kterého převzalo naopak Rusko od Ukrajiny 33 těl mrtvých příslušníků armády. Poslední výměnu zemřelých země uskutečnili 15. května, kdy Rusko předalo 526 těl a naopak jich dostalo 41. Ostatky Milana a Věry Kunderových jsou ode dneška uložené na brněnském ústředním hřbitově. Na poslední volné nejčestnější místo je uložili zástupci města a Moravské zemské knihovny. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochováni právě v Brně, kde prožili velkou část života. Počasí. Zítra bude jasno, nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, hlavně na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 28 až 31 stupňů a na horách kolem 25 stupňů Celsia. Více zpráv na webu irozhlas.cz. David Hamr vám dál přeje příjemný poslech. Teď už Art Café s Josefem Sedloněm.

0: Art Café.
1: Hodin, 2 minutky, od mikrofonu Stanice Votava vám přeje krásné odpoledne, Josef Sedloň. No a dnes, jak je zvykem, ten třetí čtvrtek v měsíci, nabídka hudebního Art Café s novými zahraničními alternativními alby. No a začneme krásnou deskou, která vyšla teďka londýnské hudebnici, která sice začínala jako jazzová saxofonistka, ale její hudební záběr se poté rozšířil do oblasti jak elektroniky, akustiky, jako jich až možná folkových vlivů a elektronických vlastně výbojů. Laura Mish je talentovaná hudebnice, která funguje už více než dekádu na solové dráze. Je to dcera také známého jazzového hudebníka Toma Mishe, které chci říct teda sestra. A teď už je tady ukázka z její zcela nové desky Lithic, která se objevila teďka po těch 3 letech od její první desky Sample the Sky. Nádherná věc Spirals a Laura Mish. Dnešní Art Café.

Tolik britská saxofonistka, zpěvačka, skladatelka, producentka, prostě velký talent Laura Mish a její debut, respektive druhý album, chci říct tak, na značce One Little Independent, deska Lithic po třech letech, kdy často jste ji mohli vidět na koncertech. Měla přijet k nám, bohužel to nějak nakonec spadlo, takže doufám, že třeba v příštím roce uvidíme. Já jenom doplním, že na albu spolupracovala třeba s Alfamistem, ale vy tam najdete takové zajímavé i různé terénní nahrávky, které dělala z různých jeskyň. Každopádně krásný zvuk. Před námi ale už teďka americký hudebník, který si říká Active Child, americký zpěvák a skladatel, je původem z New Jersey, ale v současnosti je působí a tvoří v Los Angeles. Jeho jméno je Patrick Grossi a co by Active Child, už ho můžete registrovat více než dekádu a půl na poli, jak takové jemné elektroniky s indie popem. Jeho novinka teďka vyšla po 5leté odmlce, nebo 6leté dokonce, a to je to nové album s názvem eponymně nazvaným Active Child. Tohle už je ukázka Happiness is a Game, štěstí je hra, a tohle už je americký projekt Active Child na svém 5. albumu.

Pat Grossi, no, Patrick Grossini a Grossi a jeho projekt Active Child, tato příjemná opět kombinace chytlavějších takových falzetových vokálů popových společně s jemnou elektronikou, možná takovými až i folkovými vlivy a určitě jemnou elektronikou. On sám hraje i na harfu, kterou můžete slyšet právě na této jeho eponymně nazvané nové desce. Možná čtvrtém albu, aby byl přesný eponymně nazvím Active Child. To byla ukázka Happiness is Game. Před námi je teďka už ale další krásný album, na které se čekalo dlouhá léta, a to od projektu Boards of Canada. Plných 13 let nás napínala tato skotská elektronicko-ambientní dvojice, konkrétně Michael Sanderson a Marcus Ion alias Boards of Canada, a stálo to za to, protože nové album Inferno je opravdu opět lahůdkou. Vyšlo jako nikde než jinde na značce Warp, se kterou jsou spojeni od svého vzniku, a první úžasné desky z 90. let Music has a Right to Children. Tohle už je jejich celkově páté studiové, nebo respektive možná i sedmé, podle toho, jak počítáte ty minialba, a každopádně ukázka už s názvem tentokrát Father and Son, otec a syn. Tohle jsou Boards of Canada a jejich emotivní elektronická muzika, která nabízí i akustické prvky.

any physical being. I think that's wonderful. Well, he's seven. Tohle je Boards of Canada, bratři ze Skotska, kteří fungují a patří takovým milníkům na současné IDM elektronické scéně. Určitě zásadní vlivná hudební partička, která kombinuje analogový zvuk s využíváním úplně historických třeba i syntezátorů a hypnotických různých beatů a hlavně takových samplů z televizních dokumentů, což uslyšíte na téhle desce hodně, desce Inferno. Tak a my jdeme za další deskou a ta je od tentokrát americké čtveřice z Pensylvánie, z Pittsburghu, která si říká Feeble Little Horse. Jejich třetí album je konečně také venku, dostal název Bitnot a vyšlo po druhé za sebou teďka na značce indie kytarové Saddle Creek a jejich fúze právě takových glitchy elektronických zvuků společně s kytarami shoegazovými a v podstatě i takovým zajímavým vokálem dělá z toho kapely hodně zajímavý projekt. My si pustíme z desky Bitnot ukázku Dior a tohle jsou Feeble Little Horse.

Tak to byly Feeble Little Horse, tahle ta americká partička z Pittsburghu a jejich už třetí album Bitnot, které právě mísí tyhle ty až možná i grungeové riffy, různé post-shoegaze vlivy a takovou i glitch elektroniku a tolik ukázka od nich z desky skladba Dior. Před námi je další hudební zajímavý talent, tentokrát ze Švédska, který ho si vzala pod svá křídla značka Ninja Tune už na počátku téhle dekády, kde ostatně vydal své i druhé album Mirrors. Teď se tam po pěti letech právě navrací hudebník DJ Seinfeld, jinak producent z Malmé původně Armand Jakobson, který už dlouho léta tvoří a pobývá v teplíčku Barcelony. Teď už ukázka z jeho novinky If This Is It, kterou vydal teďka před pár týdny na značce Ninja Tune a tohle už je skladba Quaking DJ Seinfeld.

DJ Seinfeld, tenhle ten švédský producent na poli takového lo-fi house a elektroniky na své novince třetím albu If This Is It. Jinak tohle byla ukázka Quaking na albumu, ale hostí spoustu zajímavých jmen z Norska, třeba zpěvačka Mojka či Ari, také projekt Confidence Man nebo T.S. Gray, S.J. Lewis. Tak tolik, ale asi takové nejpřístupnější, ale každopádně album tohodle emocionálního elektronika ze Švédska sídlícího Barceloně. DJ Seinfeld teďka už ale ho vystřídá další postava elektronické scény, ale která se původně prezentovala pod alter egem Robot Koch. Tímhle ten německý hudebník Robert Koch vlastním jménem už dlouhá léta funguje také v Los Angeles, kam se přestěhoval a tvoří od té doby velmi vlastně zajímavou a takovou ambientně meditační muziku pod svým novým alter egem a projektem Foam and Sand. S ním teďka vydal také už další album, mám pocit, že už třetí studiové album, které dostalo název Quieter, hodně meditativní, tichá záležitost, na které postavená hodně na zvucích vibrafonů, různých zvonků i analogických elektronických zvuků a já mám jako ukázku, už vybírám z desky Quieter, neboli tichší skladbu Circle 66, což je vždycky pravidlem, že pojmenovává své skladby podle slova circle jako kruh. A tentokrát 66 se zpěvačkou Priscilla Ahn, se kterou spolupracoval na předchozích albech. Tohle je Foam and Sand. Projekt.

Krásná deska, více pro takovou možná nějakou uvolnění, meditaci. Vřele doporučuji desku Foam and Sand projektu s názvem Quieter. Tak, vyšlo na jeho značce Roberta Kocha Trees and Cyborgs teďka také pár týdnů zpět. No a před námi je teďka už tenhle ten britský hudebník, zpěvák, producent Finn Greenall, který si říká umělecky už dlouhá léta Fink, který začínal už vlastně v 90. letech a debutoval pak třeba deskou Fresh Produce na značce Ninja Tune, tam na tom prestižním také vydavatelství. On od té elektroniky pak postupně se dostal k takové velmi osobité syrové indie folkové muzice z vlivy blues a vy jste ho ostatně několikrát mohli vidět naživo v Praze, ať to bylo třeba právě v Akropoli či Roxy, a teď se chystá opět tam vrátit znovu v říjnu, to bude 5. října do Meat Factory. S touto jeho novinkou, už 9. studiovém albu The City Is Coming to Erase It All. Tohle už je Fink a ukázka Dark Edges.

Tak to byl britský hudebník Fink, který uvidíme opět v Praze s touhletou jeho novou deskou The City is Coming to Raise It All, kterou věnoval hlavně svému rodnému městu Cornwallu, odkud pochází. Vy posloucháte pravidelný Art Café hudební. Dnes vás provází Josef Sedloň a my míříme za další už kapelou Submotion Orchestra, která po 8leté odmlce se konečně navrátila svou dlouhohrající deskou. Vy jste viděli loni na Mladí lidi jazz, tenkrát měli na svém kontě už také poslední EPčko Five Points a teď už je tady jejich deska Past Me By, kterou se opět vydali sami. Tohleto lidské šestičlené v současnosti už združení, které už zní v titulní ukázce Past Me By.

Tak to byl nádherný hlas zpěvačky Ruby Wood, té frontmanky britské kapely na poli elektronického jazzu Submotion Orchestra, to byla ukázka z jejich novinky, albové Past Me By, titulní nahrávka. No a my se teďka přesuneme na hodně zajímavou spolupráci, která vznikla mezi bulharskou vokalistkou Gergana Dimitrova a také členkou dříve nebo stále i projektu Dead Can Dance Lizou Gerard. Jejich společné album vyšlo teďka na konci května na značce Besant Hall, nabídlo jejich společných 6 nahrávek na poli takové ambientně středověké muziky a deska Sun and Moon už teďka v ukázce skladbě s názvem Dropping into a Dream a tohle je dvojce jinak členka dříve Burgeness Voa a Gergana Dimitrova a Lisa Gerard's Dead Can Dance.

Tak to byla už Gergana Dimitrova, dříve také členka Le Mystery Voix de Bulgares, která vydávala také na značce 480, stejně jako ostatně právě Lisa Gerrard s projektem Dead Can Dance. No a nádherná jejich společná deska Sun and Moon v ukázce Dropping into Dreams. Jinak vy posloucháte, jak jsem řekl, stále hudební Art Cafe, příjemný poslech vám přeje Josef Seloně. Jdeme za další zajímavou deskou, tentokrát od tohodle belgického hudebníka, který si říká Haunted Youth. Jeho novinka, album s názvem Boys Cry 2, vyšla pro značku už tentokrát Played Against Sam. Zpěvák Joachim Liebsen kombinuje velmi chytře takový vlivy, jak indie rockové muziky, ale The Cure, takové dream popové vlivy, také shoegaze určité, také vlivy a jeho takový psychopop, jak sám říká, je opravdu hodně příjemný, vy jste ho mohli vidět, myslím, že zde v Praze v Cross klubu, je to už pár let zpátky. Teď už ukázka Boys Cry 2, deska a ukázka Hurt, tohle je projekt Haunted Youth z Belgie.

Tolik je Joachim Liebens a ten belgický talent z měsíčka Hasselt a jeho projekt The Haunted Youth na novince druhém studiovém albu Boys Cry 2. Trošičku paralela možná The Cure album Boys Don't Cry. No ale teď už další ještě album, který vám chci nabídnout v dnešním hudebním Art Café, a to je talentovaný nebo daska od talentovaného hudebníka, skladatele, klavíristy Martina Kolštéda, kterého jste několikrát také viděli v Praze a vy jste mohli nasát právě tuto jeho neoklasickou klavírní hudbu s moderní elektronikou i ambientními prvky. On sám vlastně má poskládané věci na modulárním komponování, kdy skladby nemají vlastně ani tu pevnou strukturu, a což jste mohli vlastně posoudit na těch jeho živých vystoupení, kdy ty skladby opravdu organicky rostou a mění se skrze tu jeho okamžitou improvizaci. Skvělý skladatel, velký talent Martin Kolštéd na svém novém, už nevím, myslím, že šestém albu, pokud mě nemýlí počte. Tohle už je ukázka GLI, nebo GLI, a album Kluft od Martina Kolštéda.

To byl Martin Kolštát a ukázka už z jeho novinky Kluft, jeho další album, které právě propojuje jak post moderní klasické vlivy s elektronikou, a to byl ukázka Glion. Ostatně nazývá všechny své skladby jenom tříspísmenými názvy. No a teď už je tady před náma ta švýcarská hudebnice Oud Beholder, která funguje na poli takového indie popu už od minimálně dekádu. Původně dvojce, teď už samostatný projekt Daniely Weinmann, která mísí dark pop, tripopový vlivy, ale i různý elektroniku. A velmi sympaticky právě nabízí tyhleté své fúze na své novince albu, které dostalo název Honest Work, neboli upřímný dílo. A já už nabízím ukázku Lean Dreams od Beholder ze Švýcarska.

Tak tolik tato švýcarská hudebnice od Beholder, Daniela Weinmann vlastním jménem, a myslím, že už je její celkově páté album, které teďka vydala, opět na značce Synbus z Berlína. Čas se tady pomalečku naplnil, před námi je poslední ukázka v dnešním hudebním Art Café, kterým vás provázel Josef Sedloň. Tohle je Filip Johan Tim, hudebník, který spolupracoval mimo jiné třeba na albu poslední desce Aparáta. Jeho druhé solové album vyšlo teďka po delší odmlce na značce Monkey Town, značce Mood Selector pod názvem Red Door, a nabízí opravdu velmi ojedinělý takovou fúzi takového klubových jak elektronických tracků, tak i klasické instrumentace, jak je zvykem u tohletoho talenta a multiinstrumentalisty Filip Johana Tima. Ukázka On The Rocks featuring Jamal Dillman a ukázka z desky The Red Doors, poslední věc dnešním hudebním Art Café. Od mikrofonu se s váma loučí Josef Sedloň, přeju krásný poslech se stanicí Vltava, je to nabitý dneska, poslouchejte dál a naslyšenou opět příští měsíc. Oh,

0: Novinky z alternativní scény představil Josef Sedloň v dnešním Art Café. Dobrý čtvrteční podvečer s Českým rozhlasem Vltava vám přejí od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. Za okamžik už se vám ozve také autor nejbližšího pořadu.
1: Jazzový podvečer.
2: Pianista Brett Meldau a basista Christian McBride se znají a hrávají společně v různých sestavách už někdy od poloviny 80. let minulého století, když se v New Yorku poprvé potkali na jam sessionu v Upper West Side. Pak časem vstoupili do nejvyšší ligy světového jazzu, sbírají Grammy a další pocty a jejich drive nepolevuje. Jako jedny z hlavních hvězd zavítali 28. března v Duu do brněnského besedního domu v rámci Jazzfestu Brno 2026 a pro velký zájem museli přidávat jeden předkoncert v 18 hodin. A zde přichází skoro úřední sdělení, vážení posluchači. Aby toho nebylo málo, muzikanti velkoryse nabídli Českému rozhlasu Vltava natočit oba tyto koncerty a v každém z nich zahráli úplně jinou hudbu. Takže teď pro vás máme opravdu hodně zajímavé hudby. Mnohem víc, než se vejde do jediného pořadu. Ač dvouhodinového dnes pozdě večer. A tak právě už nyní v jazzovém podvečeru předskakujeme a přinášíme první část jejich prvního koncertu a večer od 21 hodin pro vás zazní pokračování, tedy druhá část prvního koncertu a celý druhý koncert. A protože hudby je mnoho, dovolte nám šetřit slovem, zde je úvodní část tohoto mimořádného vltavského koncertního záznamu, který rozhodně stojí za poslech v celku. Mimochodem, co nebude vyřčeno teď, budiž zmíněno dnes večer v koncertu Jazz od 21 hodin. Od mikrofonu vám přeje hezký poslech Václav Vraný, nestrácejme ani vteřinu a na pódiu poprvé, ovšem dnes nikoliv naposled, vítáme hvězdné umělce, pianistu Breda Meldaua a basistu Christiana McBridea.

0: Brno. Právě odvysílanou půlhodinovou várku jejich hudby pro vás připravil a zasvěceně komentoval Václav Vraný, který bude pokračovat v 9 večer. Nalaďte si také koncert jazz na těchto vlnách na stanici Český rozhlas Vltava, kde už je 6:30, proto jsme museli s hudbou už pomalinku přestat. A pokud jste už slyšeli, že zanedlouho vystoupí v pražské Arše duo Mad Moss, měli byste poslouchat ještě 7. nebe za půl hodiny. Pavel Klusák už je ve studiu a těší se na vás.
1: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
3: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
2: Že bych vyrazil za váma?
3: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
4: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
5: www.lfs.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Četba na pokračování.
0: V roce 1968 a v 90. letech 20. století v Londýně a především v Jáchymově plném tajemství a záhad se odehrává spletitý příběh v románu současné české autorky Lenky Elbe Uranova. Dnes první částí tuto premiéru zahajujeme, připravila Klára Vyčíková a v režii Dimitrie Dudíka účinkuje Marie Štípková. Lenka Elbe Uranova.

Stál tam svlečený do půly těla, úplně stuhlý. Na vyzvání se podíval do objektivu fotoaparátu. Blesk ho donutil zavřít oči. Ještě před hodinou a půl byl Franz Schmidt ve štole sám. Prošel dlouhou úzkou chodbou, boty klouzaly po mokrých kolejnicích. Vzduchu tam bylo pomálu, jako kdyby ventilace vůbec nefungovala. Naštěstí nešel fárat, ale jen uklízet po jednom menším propadu stropu. Nic hrozného se nestalo, horní výstuž se brzy opravila a vše zas bylo v pořádku. Jen to musel uklidit a zase zprůchodnit. Franz během hodiny naložil 9 vozíků kamenů a bylo hotovo. Nebýt toho mrtvého těla, býval by mohl jít domů dřív. Ale ten chlap pod sutí prostě ležel a nedalo se předstírat, že tomu tak není. Muž tak kolem 45 let. Franz jeho bezvládné tělo chytil v podpaží a nadzvedl, aby ho mohl přehodit do důlního vozíku. Najednou ale uslyšel křik. Byl ohlušující. Tělo muže upustil na zem a ukazováčky si zacpal uši. Jenže to vůbec nepomohlo. Nejspíš proto, že ve štole vlastně nikdo nekřičel. To novorozeně tam leželo úplně nehnutě, ani nemuklo. Malinkaté ručičky přitisknuté k sobě by za jiných okolností byly roztomilé, ale pokryté krví naháněly spíš hrůzu. Ve Schmidtově hlavě dítě ale stále řvalo, tak jak obvykle děti řvou. Vždycky jim přece něco chybí. Chtějí pochovat, chtějí napít, najíst, spát. Je jim zima, horko, chtějí mámu, cítit blízkost druhého člověka. Touží po projevu citu, pohlazení. Nahé novorozeně pohozené ve studené štole určitě přece křičí o pomoc. Nekřičelo. Ale živé bylo. Tohle dítě se narodilo silné a mělo před sebou zářnou budoucnost.

Nebylo sporu, že Henry Rowbotham byl do Angely Kurtz zamilovaný. Diagnostikoval si to podle následujících symptomů. Za prvé, pro Angelu neviděl nic jiného na světě. Za druhé, musel pokaždé počítat vteřiny, než přišla na sjednanou schůzku. A za třetí, se až příliš dojímal. Za čtvrté, se nedokázal soustředit a taky měl pocit, že trochu zhloupnul, což byl symptom číslo... Těžko se soustředil, takže mu chvíli trvalo, než to znovu přepočítal. Mohl se sebe víc snažit, ale kdykoliv se díval na Angelin obličej, a to ať už mluvila nebo mlčela, viděl prostě vždycky obraz víly. To byla totiž v jeho hlavě maximální idealizace ženy. Víla jako stělesnění fyzické i duševní krásy. Věděl, že je to trapné a že jí by to nejspíš přišlo směšné, ale jemu to dělalo dobře. I když mu bylo jen 23, byl přesvědčen, že ho v životě zatím nic lepšího než ona nepotkalo a nejspíš ani nepotká. A to také Angele dost často říkal. Až moc často. Už celý jeden rok se živil jako diplomovaný učitel hudby. Prostě hrál na piano a na kytaru. Byl opravdu mladý, takže pro práci s dětmi mu chyběla trpělivost. Ale na druhou stranu, právě protože byl mladý, neměl nervy na dranc, jako ostatní učitelé. Takže ačkoliv ho žák vytočil hned v prvních 5 minutách, svůj hněv navenek nedával znát. V tom byl skvělý vlastně za veškerých okolností. Nikdy na sobě nedával nic znát. Angela byla také učitelka. Čerstvá absolventka, takže oficiálně neodučila ještě ani hodinu, protože si užívala posledních prázdnin před nástupem do práce. Pro Henryho slečna dokonalá. Výhra v loterii. Ani nudná, ani excentrická. Přesně tak akorát. A tak to měl rád. Chodili spolu 1 rok a 1 měsíc. Poslední 1/4 rok už dokonce společně bydleli. Kdyby všechno bylo vždy tak, jak má být, žili by v domě na Samuel Street ve Woolwichi, který by Henry býval mohl zdědit po prarodičích. Ten dům se ovšem před 28 lety zřítil pod bombami Luftwaffe. A tak ty 3 měsíce bydleli v bytě Angeliny matky, který byl na Whitbread Street v Brooklyn, v domě, který sice také zasáhlo bombardování, ale byl opraven. Dvojice se do tohoto dvoupokojového bytu mohla nastěhovat hned po loňských Vánocích, poté co Angelina matka zemřela na následky dlouhodobé a nadprůměrné konzumace alkoholu. Matčina přízeň, kterou projevovala vůči láhvi džinu, zcela nepochybně zase souvisela s Angeliným otcem, který byl původem Čech, a Angela ho nikdy nepoznala, neboť potom, co ji coby československý voják v Anglii splodil, se musel po válce vrátit zpět do vlasti. Matce prý tvrdil, že přijede zpátky, ale nikdy už se neukázal. Nakonec prý na dobro zůstal ve svém rodném městě. V tom městě totiž shodou okolností zřídili lágry pro politické vězně a on se stal jedním z nich. Kopal v dolech uran. Při pokusu o útěk byl zastřelen. Ale za co ho zavřeli? Zeptal se Henry. Prý za to, že bojoval na straně Anglie, pokrčila Angela rameny. Přestože Angela neměla s tragickým osudem svého otce spojeny velké emoce, i po matčině smrti měla potřebu udržovat se vzdálenými českými příbuznými alespoň minimální kontakt. Přání k Vánocům, to byl ten kontakt. Do rozsáhlejších dopisů se nepouštěli nejen kvůli jazykové bariéře, ale i kvůli policejním výslechům, které v Československu museli podstupovat lidé obšťastňovaní korespondencí ze západu. Byla vlastně sirotek. Kromě korespondenčních příbuzných a Henryho neměla nikoho. Henry mu dělala její závislost na jeho osobě tak trochu dobře.
O to hůř snášel, když se v Československu na jaře tohoto roku uvolnil režim. Pražské jaro se tomu říkalo. Komunisti povolili řetězy a Angela se rozhodla svoje příbuzné navštívit. Toužila konečně poznat někoho z rodiny, ale naštěstí si právě na jaře při stěhování zlomila nohu. Naštěstí pro Henryho. Musela totiž svou cestu o 3 měsíce posunout. A to byly ty 3 měsíce, co spolu bydleli a žili den co den téměř jako siamská dvojčata. A tak to měl Henry rád. V srpnu ale Angela odhodila berle a její touze už nestálo v cestě nic, protože i úřady jí oficiálně dovolily vstoupit na území Československé socialistické republiky. Henrymu se ta cesta samozřejmě nelíbila. No to snad ne, zastavili se. Kde teď budu schánět baterku? Vyhrkla otráveně, když si v den odjezdu chtěla připnout na zápěstí svoje náramkové hodinky. Půjčím ti svoje, nabídl se zdvořile a hned si odepnul z ruky své hodinky. Angele byly velké, ale vypadaly na její ruce dobře. Drze. Henry jehlou propíchl kožený pásek, vytvořil novou dírku na přesku a utáhl pánské hodinky značky Bulova kolem jejího drobného zápěstí. Vezmeš si mě? Zeptal se a díval se pořád na ten malý ciferník s ručičkami, ačkoliv normálně by od sebe očekával, že se při této otázce bude ženě dívat do očí. Následovala chvíle ticha, ale s tou počítal. To se mě ptáš teď? Podivila se Angela. Já za hodinu a půl odjíždím, jak moc dobře víš, zasmála se. No právě. Co kdyby ses mi tam do někoho zakoukala, do nějakýho, já nevím koho, snažil se vtipně zaobalit to, co už nešlo vzít zpátky. Chtěl říct něco o muži se sudem piva, protože nic kromě piva ho v souvislosti s Československem v tu chvíli nenapadlo. Ale nakonec řekl, no prostě, když řekneš ano, už budeš zadaná. Bez prstenu sice, ten seženu později, ale zadaná. Vysvětloval jí svůj záměr. Aha, zamyslela se. A na to ti mám říct svoje ano? Ano, znovu pokrčil jedním ramenem a čekal. Ano.

Zazvonil telefon. Henry na to řinčení už čekal. Říkal jí, ať nešetří peníze, hlavně ať se mu ozve. Neměl ani potuchu, že tam nejde o peníze, ale o to vůbec se k nějakému telefonu dostat. A po splnění této podmínky mohl nastat problém, jestli se do Londýna skrze ústřednu nějak protelefonuje. Henry zvedl sluchátko. Byla to samozřejmě Angela. Nejsou doma, brečela. Co? Kde jsi? Henry byl vyděšený. Na druhé straně tekly slzy a ne málo. Už jsem v tom Jáchymově. Šla jsem takový kus od autobusu. Oni mě u něj měli čekat. Nakonec jsem ten dům našla. Čekala jsem tam 3 hodiny. Nikdo nepřišel. Ptala jsem se sousedů, ale nerozuměli mi. Ani se na mě nepodívali. Nic mi neřekli. Ani německy. To je hrozná díra. Angelu po telefonu nepoznával. Její pozitivní přístup se vypařil. Byla vážně zlomená. Chce se mi na záchod, vzlikala. Byla jsem s nimi přece domluvená. Co teď já tady? Je 20. srpna, ne? Poslala jsem jim přece telegram. Mám hrozný hlad, nedalo se nic koupit. Tady to není tak jednoduchý v obchodě prý, že pečivo jen Morgan. Teď odpoledne už je všechno vyprodaný. Neblázni, někde přece musí něco mít, povzbuzoval ji. Vypadalo to, že na chvíli vypadlo spojení, ale pak uslyšel, že Angela asi mluví ještě s někým jiným. Z dálky slyšel mužský hlas a její zmatené mumlání. Co? Cože? Snažil se Henry zjistit, o co šlo. Chleba! Zvolala Angela do telefonu radostně. Chleba? Si říkala? Zeptal se ještě Henry, ale odpověď už nedostal. Buď spojení vypadlo úplně, nebo zavěsila. Šla si koupit chleba. Tak to pochopil. A na konci telefonátu už nebrečela. To bylo dobré znamení. Jde teď někam do obchodu a koupí si chleba. Tak si představoval celou situaci poté, co spolu domluvili. A ono to tak skutečně bylo. Byl to pojízdný obchod ve starém autobusu. Viděla ho přijíždět, ale než našla místo, kde vůz zaparkoval, už před ním stála dlouhá fronta lidí. Postavila se tedy na konec a čekala. Ačkoliv nerozuměla ani slovo, cítila z lidí nervozitu. Vypadalo to, že se všichni bojí, aby na ně vůbec nějaký chleba zbyl. Prázdný žaludek se jí kroutil, strach tak přeskočil i na ní a pomalu přestávala doufat, že se dostane na všechny. Když už to začínalo být nadějné a před ní stálo jen 10 lidí, tak se pod ní propadla zem. Přesněji řečeno, propadla se pod nimi, protože do té obří díry v silnici zahučely celkem 3 osoby, málem 4, ale jeden muž se nakonec s pomocí ostatních udržel na okraji. 2 ze 3 žen, které spadly dolů, vytáhly s těžkými poraněními. Jen 2. Angelino tělo nikdy nenašli. A tak si Henry musel koupit nové hodinky a požádat o ruku jinou ženu.

0: Suzanne a Cor mu také řekla ano, ale ji Henry požádal o něco romantičtěji. S prstenem, poklekem, tak jak to znal z filmu. Byla Francouzka a překvapivě také učitelka. Potkali ji na škole, kam přestoupil v 69. Suzanne učila francouzštinu a výtvarnou výchovu. Henry pokračoval ve výuce hudby. Rozuměli si na schůzích učitelů. Konverzovali při obědě v kantýně, půjčovali si noviny. Se Suzanne to Henry cítil nějak jinak. Nevykazoval symptomy, kterými trpěl ve svém předchozím vztahu. Přesto ale Suzanne měla něco, co Angela ne. Když tahle francouzská učitelka čekala na tramvaj, autobus nebo na vlak, kdykoliv se pohybovala někde na ulici, stála pořád nohama na zemi. Asfalt a dlažba pod ní pevně drželi, takže se pokaždé vrátila domů. A to byla pro Henryho uklidňující jistota. Jednu věc ale nesnášel. Jedla chleba. Ovšem, to nesnášel na všech, protože on by něco takového nikdy nepozřel. Nenáviděl to slovo. Nesnášel ten objekt. Cokoliv, co mělo s chlebem něco společného, mu způsobovalo úzkost. Celý se chvěl, objevil se u něj lehký tik, těžce dýchal a chtělo se mu zvracet. Nakonec to odnesly i housky, protože ty se jen tvářily, že jsou něčím jiným, ale vlastně byly jen zmenšeninou chleba. Taky možná proto byl tak štíhlý. A to přesto, že autocenzurovanou potravinu kompenzoval slaninou. Suzanne ale pečivo milovala, především to francouzského typu, a trvala na tom, že ho jíst musí. Navíc byla hodně, opravdu hodně hubená, neměla ráda maso a chleba byl základem jejího jídelníčku. Co Henry ušetřil za chleba, utratil za lílie. Kupoval je na hřbitov, tajně. Černá leštěná žula se stříbrným písmem. Bez fotky, bez epitafu. Velmi klasický hrob. Velmi drahý. A prázdný. Aby rakev ukrývala alespoň něco, vložil do ní fotografii, pár kousků Angelina oblečení a několik drobných šperků, které neprodal. Nic zvláštního, protože moc věcí ani nevlastnila. Jejím nejcennějším majetkem byl ten hrob. Suzanne doprovázela Henryho na hřbitov každý čtvrtek, v den, který byl vždy zakroužkován v jejich společném stolním kalendáři s fotografiemi velšských sídel. Mimo čtvrtky chodil Henry na hrob potají sám. To, aby mohl přemýšlet nad Angelou způsobem, jako by byla stále živá. Aby si ji mohl představovat a mluvit s ní. A přinést jí lilie. Páteční lilie, které těsně před pravidelnou čtvrteční návštěvou se Suzanne, musel zase rychle vyhodit. Ta totiž kupovala jakési polní kvítí, protože dlouho vydrželo a moc nestálo. V roce 99 spolu Suzanne a Henry žili už 30 let. Svatbu nikdy neměli. Vždy to odkládali na příští rok. Ale prosím vás, už je nám 54, tak to nevím, odpovídala v tomto duchu Suzanne na dotěrné otázky kolegyň. Možná příští rok, až se bude lámat milénium, bude to takové pěkné číslo, rok 2000, to bychom do toho třeba mohli praštit, odpovídal Henry na otázku někoho, koho potkal náhodou, aniž si vzpomněl na jeho jméno. Děti neměli. Ač je s největší pravděpodobností mít mohli. Možná proto, že Suzanne se dětí trošku bála. Kdykoliv na ní promluvil dětský hlas, šíleně se lekla. A pak vždycky chvíli trvalo, než se začala zase soustředit. Pro učitelku to byl každodenní boj sama se sebou. Henry, ač také učitel, neměl takové projevy jako Suzanne. Spíš pro něj téma rodiny vůbec nebylo důležité. Děti prostě nemohl vystát, ale nikdy to na sobě nedal znát. A hře na piano ty malé ksindly v 90% jakž takž naučil. Včetně toho zmetka, co k němu chodil každé čtvrteční odpoledne. Měl hrozně krátké prsty a neúctu k autoritám. Henry ho ale i tentokrát zvládl. A jako vždy ho vyhodil z hodiny o 5 minut dřív. Byl čtvrtek a ze školy přece pospíchal rovnou na hřbitov. Teď, po 30 letech, Henry docházel na hřbitov sám i ve čtvrtek. Lilie už nemusel kupovat tajně. Už je nekupoval vůbec. Nechodil tam vlastně ani tak za Angelou, jako spíš sám za sebou. Často přemýšlel, kdo z nich je na tom vlastně líp. On nebo ona? Jak moc velký je rozdíl v jejich životech? Přiznejte, že aspoň trochu to lepší je, přesvědčoval doktor svého klienta. Henry k doktoru Polakovi chodil už 31 let. Byl to psycholog, který se ho ujal hned poté, co se Henry na československé ambasádě vyzvracel a omdlel. Ze začátku s ním probíral svoje problémy každý pátek. Po 3 desetiletích to stáhli na každý třetí. Přestože o Angele mluvil čím dál míň, což doktor označil jako klasický příklad popírání, Henryho pocit marnosti a odpor k lidem, kteří přežvikují pečivo, se prohluboval. Nejvíce ovšem doktora znepokojovaly ty hřbitovní čtvrtky. Ale pořád mě štve ten fakt, že vlastně vůbec nevím, co se stalo. Bylo to tak daleko. Nikdo mi nebyl schopný nic říct. Ta země, analyzoval Henry tichým hlasem svou situaci, ale náhle se zarazil. Byla izolovaná, ano, východ, to mi tady vysvětlujete každý pátek, doplnil ho Polak. A já vám každý pátek říkám o reminiscenční terapii. Každý třetí pátek, opravil ho Henry. Však vy víte, Henry, zkrátka vám chci naznačit, že teď už je ta země otevřená. Posledních 10 let je to vzdálenost jen na kilometry. Já sám jsem tam byl. V Praze. Krása. Proč se tomu bráníte? Dostat se na to konkrétní místo, kde se to stalo, mít možnost tam vypustit emoce, to by mohla být terapeutická cesta. Henry se zamyslel. Mám tam jet? To je doporučení psychologa. Polak se na chvíli odmlčel. Tak já to udělám, zvolal. Opravdu? Podivil se na oko doktor, ač šlo spíš o projev profesní satisfakce. Pojedu do Jáchymova. Polak jen s úsměvem přikyvoval a sledoval svého pacienta, jako když otec pozoruje své dítě recitující báseň a nechce, aby zkazilo verš. Večer si to Henry celé rozmyslel. Nikam nejedu a do Jáchymova už vůbec ne. Další den zase jet chtěl, další den zase nechtěl, pak zase chtěl, pak zas nechtěl. Sizán v posteli zapíjela léky. Jím tolik prášků na bolest, to už jsem vážně tak stará, přemítala nahlas. Vzhledem k tomu, že byli staří úplně stejně a on každý čtvrtek procházel hřbitov hledaje svou budoucnost, raději považoval její otázku za řečnickou. Sizán ulehla do polohy, v níž jí nebolelo pravé rameno ani levá kyčel a vypadala v ní jako Superman, který letí vzhůru ke Kryptonu a zároveň tančí skotské lidové tance. To celé v lehu na břiše. Možná bychom si mohli vzít v létě dovolenou, že bychom vyzkoušeli ten vlak pod La Manche a jeli za mými příbuznými do Francie, nadhodila Sizán s obličejem zaraženým do prostěradla. V žádném případě nejedu nikam vlakem a už vůbec ne do Francie. Aniž svou myšlenku převedl do ústního projevu, otočil se na bok zády k Suzanne a zavřel oči. To radši pojedu do toho debilního Jáchymova, zamumlal. Dobrou noc. To ani jeden z nich neřekl. Spali špatně, jako vždycky. Myslím, že to dokážete, podpořil Henryho doktor Polak na dalším pátečním sezení po třech týdnech. Když se tam teda rozhodnu jet, co tam mám jako dělat? Polak se naklonil k Henrymu. Musíte si tam zařvat. Nadávejte tam. Pusťte emoce ven. Najděte si tam něco, do čeho ten vztek vložíte. Pak se ještě víc přiblížil a zašeptal. A něco tam zničte. Mám něco zničit? Něco malého. Nějakou věc, která někde jen tak leží. Nic, za co by vás zavřeli. Vysvětloval doktor svou předchozí radu, jako by jí chtěl vzít zpátky. Nebo víte co, radši si jen zařvěte. Jde o to smířit se s tím místem. Udělat tu tlustou čáru za minulostí. Zbavit se fobie z pečiva. Zbavit se úzkosti, nespavosti a hřbitovních čtvrtků a jít zase dál. Na konci věty už Polak téměř křičel. Henry se zašklebil. Začal funět a podivně chroptět, jako by se dusil drobky a chtěl je vyprskat ven. Co je vám? Je vám špatně? Staral se doktor. Doktor Polak byl profesionál. I když to vypadalo trochu jako mrtvice, brzy poznal, o co Henry mu jde. O demonstraci síly a vítězství nad vlastním strachem. Zabořil se do křesla a koncentrovaně vyčkával. Chleba! Zařval Henry. Polak pokývl a spokojeně se usmál. Henry se vzápětí vyzvracel do odpadkového koše pod psacím stolem. I tak mu doktor zatleskal. 31 let práce přineslo konečně svůj první plod.
1: Lenka Elbe, Uranova, to je rozečtený román současné autorky, jejíž text pro rozhlas připravila Klára Vičíková, hudebně spolupracoval Daniel Kordík, v režii Dimitrie Dudíka účinkuje Marie Štípková. Druhou část z 21 odvysíláme zítra v 18.30 a postupně najdete celou sérii na webu vltava.rozhlas.cz. Za hodinu se zaměříme očima ostřílených speleologů na atlas jeskyního ticha v radiodokumentu Karolíny Krásové, teď už ale pravidelná znělka a publicistův hlas, který v tento čas patří ke čtvrtku.

0: Sedmé nebe.
1: Toto je čtvrteční sedmé nebe. Pěkný poslech vám přeje Pavel Klusák. Začal bych otázkami, které myslím úplně vážně. Které zvuky hrály zásadní roli ve vašem životě? Které byste zařadili do ohlédnutí za všemi těmi roky? Dvojice Metmos natočila už dvě bilanční alba na tohle téma a teď přijíždí na koncert do pražské Archy Plus. To vystoupení se koná 25. června, tedy týden po premiéře tohoto pořadu. S radostí jim věnuju celou dnešní rozhlasovou hodinu. Asi i proto, že právě uvažování a hudebnost kapel jako Metmos mě na přelomu milénia přesvědčili, že v experimentální hudbě se dějí skvělé věci a proudí tam silné myšlenky a že má cenu vpustit si to do života. Legendy samplingu Metmos, tedy Drew Daniel a Martin C. Schmidt, vědí, že dnes je možné vzít si pro svou hudbu zvuk čehokoliv. Technologie umožňují zachytit zvuky jakéhokoliv objektu, ať už má mikrorozměry, nebo je třeba spjatý se silnými okamžiky dějin. V takové situaci je o to zásadnější, pro co se rozhodnete.

Matt Moss jsou legendy. V jednom projektu vysamplovali zvuky z kliniky plastické chirurgie. Právě je posloucháte. S postupujícím věkem jejich tvorba mixuje politizující a osobní. Konec konců veřejná queer identita tohoto páru patří k jejich tvorbě. Poprvé jsem je uviděl na koncertním DVD Björk, na turné k albu Vesper Time. Schmidt a Daniel měli na scéně takovou malou laboratoř, vrhali kostkami nebo chodili štěrkem, aby to znělo jako chůze ve sněhu. Všechny ty zvuky akčně vytvářeli a obratem je elektronicky zpracovávali. Bylo to nečekané, přesné, zvukově krásné, ale taky hravé a mělo to potutelný humor. Byl jsem z toho záznamu tak paf, že jsem si v pražském Unijazzu s jeho šéfem Čestmírem Hunátem dohodl živý pořad o nových trendech v hudbě a veřejně tyhle pasáže odpromítal. Zároveň jsem začal sledovat Matt Moss blíž. Pochopil jsem, že rhinoplasty znamená plastiku nosu, výraz pro liposukci jsem si přikládat nemusel. Všechny tyhle operace Matt Moss zachytili na kalifornské klinice pro plastickou chirurgii a skrze hudbu skoro až taneční kladli docela dobré otázky stran tohoto oboru. Stalo se na jejich čtvrtém albu, nazvaném Kde je možnost říznout, tam je možnost léčit. A chance to cut is a chance to cure.

0: and so on.
1: Posloucháme hudbu amerického dua Matmos, které už nějakých 30 let pracuje se zvuky skutečného světa a objektů vždycky podle určitého klíče a konceptu. Tohle byla ta zmíněná klinika plastické chirurgie. O pár let později tematizovali třeba kontexty občanské války, tedy extrémně rozdělené společnosti na albu A Civil War. Mluvit o jejich přístupech a citovat seznamy poněkud absurdních použitých předmětů a prostředí, to by byla vděčná náplň dlouhého vyprávění. Ovšem smysl přichází tam, kde cítíme dobré důvody pro jejich hru se zvukem. Matmos byly vlastně v nultých letech součástí euroamerické scény či vlny, která se přimkla ke zvukům skutečného světa a rozhodla se je zpracovávat. Často se tak naplňovaly znaky konceptuálního umění. Zároveň ovšem vznikala hudba, kde se paradoxně prostupovaly taneční rytmy s asociacemi na konkrétní objekty a situace. Nemalá část té scény dokonce využila snazší technologické možnosti ve zpracování zvuku ke společensko-politickým komentářům. William Basinski natočil ze své střechy doznívání pádu newyorského World Trade Centra a nekonečné víření prachu. Včlenil je do opusu The Disintegration Loops, kde rozpad zvuku dává myslet na rozpad světa, jak jsme ho znali. Politiky se tak či onak po léta drží anglický producent Matthew Herbert. Zajímá ho globální trh s potravinami, viz album One Pick, které se tematicky i zvukově točí kolem typického jatečního vepře vypěstovaného pro konzumaci. Matmos dali najevo svoje priority, když vydali album The Rose Has Teeth in the Mouth of a Beast, album portrétů osobností queer myšlení, queer kultury, queer aktivismu. Filozof Ludwig Wittgenstein, spisovatelka Patricia Highsmith, producent Joe Meek, vlivný radikální umělec William Burroughs, ty všichni jsou tu reprezentovaní zvuky, které se jich týkají. Následuje píseň Semene, Semen Song, věnovaná nakladateli Jamesi Bidgoodovi. Jak se vyjádřil jeden ze dvou členů Dua Matmos, Drew Daniel, nemá rád svůj hlas a odmítá v jejich hudbě zpívat, ale účastnit se zvukově nějak jinak tělem, například výronem semene, tomu nijak nevadí.

Píseň se jmenuje Seaman's Song for James Bidgood a rovnou jedna oprava. Bidgood nebyl vydavatel, jak jsem mylně řekl. Byl to newyorský filmař, fotograf a performer, který homoerotické obrazy pěstoval ve svébytné poetice i v době, která to pokládala za dost kontroverzní. Bidgood zemřel před 4 lety jako 90letá legenda svého oboru. A teď jednu nenápadnou kuriozitu, kterou nenajdeme na žádném albu Dua Matmos. Jde o limitované EPčko tohohle kalifornského elektronického dua z roku 2006. Jmenuje se For Alan Turing a titulní skladba je téměř kompletně zahraná na zrekonstruovací šifrovací přístroj Enigma. Matmos dostali tenhle přístroj k dispozici, aby vytvořili právě speciální turingovskou hudbu. Jednou ji živě zahráli, performovali před publikem matematiků při speciální příležitosti a později vyšla tahle limitovaná edice. Tak tedy pro Alana Turinga.

Tolik dramatu. V sedmém nebi dnes posloucháme skladby, koláže, mixy a volné jízdy Dua Matmos, které vystoupí 25. června v pražské Arše Plus. Pokračujeme albem A Marriage of a True Minds, které má asi nejezoteričtější koncept ze všech děl Matmos. Hudebníci uvedli řadu přátel a spolupracovníků do stavu smyslové deprivace, tedy zakryté oči, ucpané uši, co největší izolace od vnějšího světa. V takové situaci, kdy člověk zůstává jen sám se sebou, měli aktéři experimentu pozorovat svoje představy a zachytit myšlenky nebo snad obrazy, které se jim honily myslí. Je to asi opravdu pitoreskní i poctivý pokus přiblížit se tomu, co zůstává v člověku, když osamí se svou myslí, tělem i duchem. My jsme teď poslouchali single Very Large Green Triangles z tohohle alba. Velké zelené trojúhelníky. A pokračovat budeme trackem Tunnel. Protože jsou Matmos s lidmi spolupráce, na začátku uslyšíme hrdelní zpěv jejich kamaráda a kolegy Dana Deakna. No a pak už to odejde do dalších své rázných svědectví a vizí ze stavů smyslové deprivace. Hudba z alba A Marriage of a True Minds.

roce 2016, se mnozí mohli ptát, není na koncepty se samplováním už pozdě? Dvojice Metmo s původem ze San Franciska a v té době už součást živé baltimorské scény tehdy natočila celé album jen se zvuky své domácí automatické pračky. V minulosti opakovaně pracovali se zvuky jedné věci, tehdy si však řekli, že jim musí vydržet dech na celé album dlouhé právě tak jako jejich běžný prací modus 38 minut. Když poprvé nahráli celý prací cyklus od úvodní volby programu kolečkem až po závěrečný signál, že je dopráno, byli zklamaní. Začali víc experimentovat s přikládáním kontaktních mikrofonů, dolováním zvuku víc z hlouby. Taky přizvali další baltimorské hudebníky, Dana Deakna, Jasona Villetta z kapely Half Japanese, členy kapel Horse Lords, tehdy začínající, dnes velmi cenění, kapela Needle Gun, někteří z nich si prý už v minulosti u Metmo doma vyprali. Ti všichni do pračky porůznu bušili nebo digitálně procesovali její zvuk a předali ho dů. Ve výsledku slyšíme rytmické chroustání prádla a mnoho dalších útvarů zvuku. Vedle toho takzvaného rytmického chroustání tedy mají svou roli delší spojité drony ždímání, kovové údery a elektronické pípance. Vedle pračky čistě zachycené převažují místa přetavená, rozkrájená a nově komponovaná. Metmos vlastně během svity mění žánry. Jednou je zvuky svádějí k industriální hudbě, pak k elegantně trendovým beatům, houseu, chaosu zvukových koláží a free jazzu i šumivé new age. Oni sami v tiskové zprávě tvrdí, že došli i ke krautroku a Miami Bass. Bez ohledu na nálepky právě přelétavý charakter té dlouhé plochy, který skutečně pračku nahlíží z různých stylových úhlů, je silným faktorem úspěchu desky, která nese název Ultimate Care 2.

Bratrstvo kočičí pračky Metmos na jejich pracím albu Ultimate Care 2. Neberu je na lehkou váhu, vždyť za vším tím sykotem, šploucháním, zvuky mechanickými i tekutými nás nakonec nemůže minout naše vlastní úvaha. Co jsme si zažili s pračkou a jestli má tanec kolem ní nějakou evokativní sílu. Dva chlapy, kteří spolu žijí, tu amplifikují předmět, ve kterém se setkává špinavé prádlo celé rodiny. Stopy toho, čím jsme prošli, tu mizí a nahrazuje je hromadně distribuovaná tichá dohoda o konejšivé vůni a vyváže. To všechno se děje cyklicky, zas a znova, přes několik generací. Konec konců pračka je jedním z nemnoha spotřebičů, které nenahradí počítač ani umělá inteligence. Možná si říkáte, nejsou Metmos poněkud zajatci svého konceptuálního přístupu? Nejsou závislí na promýšlení pořád nějakých témat, rámců a zvukových prostředí? Oni si jsou své situace vědomi a tak od ní jednou za čas poodstoupí. Na albu Supreme Balloon si dali prázdniny od samplerů a vzdali poctu starým syntezátorům z analogových časů, z velké části francouzským. Ta hudba má salonní retroná, ale přístup experimentátorů se z ní nijak nepodařilo vyzmizíkovat.

Už jsme dnes zmínili, že Matmos se přes mnoho témat, která zvukově vytěžují, dostali časem i k vlastním životům, a to dokonce dvakrát. Album Plastic Anniversary, umělohmotné výročí, v roce 2019 znamenalo ohlédnutí za jejich společným životem skrze plastové objekty všeho druhu, od žetonů do herny pro ruletu a tak dále, až po policejní štíty jaksi tvrdého demonstračního nasazení. Tak tedy Plastic Anniversary a track, který nese název Interior with Billiard Balls and Synthesized Fat.

0: Ready? Ready?
1: Recording of

0: Good morning, Eltronics.
1: K hudbě z alba postaveného na zvuku všemožných významových umělohmotných objektů jsme přidali track z desky Return to Archive, návrat do archivu americké paměti národa, labelu Smithsonian Folkways se silnou historií zachycování zvuku společnosti. I tady měli možnost Metmos mixovat, remixovat a přestavovat existující zvuky do nových konstelací. No a teď už jsme vlastně v jejich současnosti. Společnou životní bilanci, tak jak vyšla na albu v loni, postavili na katalogu zvuků kovu, který v různé formě ovlivnil jejich osud. Na albu Metallic Life Review znějí kytarové struny, hrnce a pokličky, kráječ na sýr, dóza na sušenky, nůž, lopatka, šroub, termoska, kovový afrohřeben, spojky na plot, ladičky, zábradlí, tiskařský stroj Heidelberg, magnetofonové cívky z pařížského institutu INAGRM, kostelní zvon, kovový hrot brány k podzemní kryptě svatého Šebestiána v Římě, mince, píšťalka, gong a vrata od hřbitova. To je alespoň část toho úctyhodného seznamu, který se nachází na albu Metallic Life Review. Připomínám, že Metmos, tedy Drew Daniel a Martin C. Schmidt, performují naživo příští týden, tedy týden po premiéře tohoto pořadu, 25. června v pražské Arše Plus. Tady je ona Metallic Life Review, kovové ohlédnutí za životem, a já jenom děkuju, že posloucháte se mnou. Loučí se Pavel Klusák.

0: Jak to zní duo Matmos a jakých zvukových a hudebních experimentů se v dobrém slova smyslu dopouští, jsme se doslechli díky Pavlu Klusákovi v dnešním Sedmém nebi. 25. června to na vlastní oči a uši můžete zažít sami v pražské Arše. V 8 večer posloucháte jednu ze stanic Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Dobrý čtvrteční večer vám přejí ze studia Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. I dnes se zaměřujeme na kulturu. Dnešní jazzové pořady se nesou ve znamení koncertů Breda Meldaua a Christiana McBridea z letošního Jazzfestu Brno. Pokračovat budeme po 21. hodině. Teď ovšem radiodokument, který vás zavede na prohlídku podzemí. Ani tam totiž není úplné ticho. Dokument Atlas jeskyního ticha je napínavá cesta jeskyním prostorem, kde je možné objevovat, ztratit se, ale i najít sebe sama. Posluchač do jeskyně nahlédne očima ostřílených speleologů, fotografa, přírodovědce či geologa, a nebo také dívky s astmatem a klaustrofobičky. Ti všichni se vydávají hlouběji a hlouběji, až do své vlastní hlavy.

Už delší dobu jsem chtěla udělat něco krásného. Mít dobrý pocit, ponořit se do nitra. V Moravském krasu voní lesy vlhkost. Je tam hloubka a taky tisíc jeskyní. Ale když ten poklad je přímo u vás, moc ho nevidíte. Tak jsem se vydala do podzemí v doprovodu několika úžasných lidí. A nejen lidí. Vrátila jsem se domů.

0: Já jsem nechápal, proč ty jeskyně jsou zavřený a vlastně dělal jsem všechno pro to, abych překonal právě ty bariéry, který tam dneska z té druhé strany, na které jsou, tak vlastně jako je tam přirozeně dáváme, protože víme, že ty jeskyně musíme chránit. A já se v jeskyni začal líst hlavně do těch, o kterých se vědělo, že ty mříže nebo ty dveře nějakým způsobem jdou překonat. Na tajno jsem do těch jeskyní chodil. Jo.
1: Richard, fotograf jeskyňář.
0: V jedné takové jeskyni, která je celkem hluboká a jsou tam i žebříky a teče tam voda, tak svýho času, když já jsem byl mladý, tak samozřejmě byla zamčená, ale tam mříž prostě šla lehce odklopit a šla přelíz, který stačilo použít, no to nemůžem říkat. No, vůbec to prostředí bylo jako zajímavé, protože najednou člověk objevoval v té své chlapecké duši ten ztracený svět, který jako o kterým četl a který vždycky jako chtěl být takovej ten objevitel a dobrodruh, že z toho všedního dne, který máš standardně zažitej, z toho slunce, ty louky, že jo, najednou prostě se stoupíš do nějakého podzemí, najednou je to kolem tebe všechno, najednou jsi v tom a vlastně objevuješ prostor, který pro člověka není úplně přirozený, ty víš, že jsi tam host, ale strašně tě to táhne, chceš jít dál, protože chceš vidět, co je za tou další zatáčkou a pro mě je to naprosto mystický prostředí do dneška.
2: Jak říká náš předseda jeskyňářský Jirka Svozil, tak jeskyně jsou dneska poslední místo na planetě, kde můžete si zažít ten pocit, že vkročíte někam, kde před váma nikdy nikdo nebyl.
1: Vlastislav, přírodovědec, jeskyňář, krasový kopáč.
2: Nikde jinde už to nejde. Celá naše planeta je strašlivě prolezená, kromě největších hlubin oceánu. Takže jeskyně zůstávají posledním místem, kde se můžete po strašlivé držině, po strašlivém obětování dostat někam, kde před váma nikdo nebyl. To, co na těch jeskyních láká mě, tak je ten pocit, že můžu zažít, udělat a konat, činit něco, co přede mnou činili naši předkové, jako byl ten doktor Wankl a Jan Kníz a Martin Kříž a tihleti, že můžu zažít a prožít něco, co oni prožívali, ale dnešní člověk už tu šanci nemá, pokud nepřijde právě do jeskyně. Třeba já, když jsem našel první lebku jeskyního medvěda, když jsem vykopal, ne našel, ale po 3/4 ročním usilovným kopání vykopal první lebku jeskyního medvěda, tak to byl jeden z mých dvou největších a nejkrásnějších pocitů na světě, nebo tří. Ten i ten další z těch pocitů s tím souvisí, souvisí opět s jeskyněma, tentokrát s netopíry a podobnými věcmi, ze zvířaty, co tam žijí, a ten třetí si ponechám pro sebe.
3: Dobíhají souhlasy rovnou, protože tam je... Tam je to takhle z boku, no.
4: 82 netopej.
3: Velký.
4: Jo.
3: Tak, tak
4: ještě... Tady je ten samostatný ještě.
3: Tady tenhle.
4: Tenhle.
3: Aha, tady taky ještě jeden.
4: Ne. Jo, toho jsem taky hlásil.
3: Aha.
5: A tady... ještě tady máš vzadu úplně vrchní před sebe.
3: Tady ty dolní, jo.
5: Tady toto.
4: Ty jsem ještě taky hlásil.
5: Hlásil, jo?
4: To byly dva a jeden.
5: Dobře.
6: Ale tady se nehlásil.
3: To jsme nehlásili, no.
5: Tady už... Takže mi začne sčítat teda tady tu stěnu. No. Teďka tady do toho.
3: Počkej, já tady zůstanu ještě
5: dva a tři.
2: Těch netopírů byla výhoda, že jsou tady, že v České republice jich žije 27 druhů, asi tak s polovinou z nich se dá celkem běžně setkat a navíc tady u nás ten výzkum těch netopírů má poměrně dlouhou tradici a za sebou značné úspěchy, takže bylo na co navazovat. Jsou to jediní savci, kteří jsou schopni aktivního letu. Ze savců se o jakýsi let pokoušelo mnoho dalších zástupců, typicky třeba vačnaci nebo hlodavci, ale ti skončili u klouzavého letu. Ale manévrový let, mávavý let, poháněný let máváním křídel, tohle ze savců zvládají pouze netopíři. A obráceně neznáme žádného netopíra, který by létat neuměl.
6: Neznáme žádného netopíra, který by se vzdal schopnosti letu. My známe desítky, stovky druhů ptáků, kteří přestali létat a stali se nelétavými. Nejslavnější asi třeba pštros. A právě ta specifická kombinace nočního způsobu života, aktivního letu a tím pádem velmi specifického metabolismu i stavby těla, to je něco, co ty netopíry odlišuje od všech ostatních savců, který dneska známe a který známe i z fosilního záznamu. Navíc netopíři se za posledních několik milionů let takřka nezměnili. Takže i taková ta konzervativnost, taková starobylost téhle skupiny je nesmírně zajímavá.

0: Mirka, oddaná návštěvnice speleoterapie.
1: Nevynechala jsem ani jeden rok. Speleoterapii jsem absolvovala právě díky častým astmatickým záchvatům, že když jako dítě nemůžete ani popoběhnout bez toho, aniž byste se zadýchali nebo v podstatě dostali ten záchvat, tu dušnost. To bylo nejlepší rozhodnutí, které má pediatrička spolu s mou maminkou učinili. Jezdila jsem tam opravdu každý rok, od svých 6 let do svých 15. A byl to pobyt vždycky jedenkrát ročně na dobu 3 týdnů. Speleoterapie je druh léčby pro lidi s respiračním onemocněním. Využívá se u toho právě pobyt v jeskyni. Já si vždycky myslela, že je to proto, že je tam nejčistší ovzduší, že je tam vlastně nepřítomnost těch alergenů. Ale má to mnohem širší záběr. Třeba i ta vlhkost v té jeskyni tak je důležitá. Vzpomínám si, jak nás správně učili dýchat nosem a ne pusou, ale učili nás i dýchat do břicha a nejen do hrudníku. Když jsme vstoupili do té jeskyně, tak jsme byli rozděleni na 2 skupiny, které se vždycky v průběhu toho času prostřídaly. První skupina šla vždycky spát na tu zhruba první hodinu a půl. Ta druhá si mezi tím hrála v těch prostorách nebo dělala různé ty sportovní aktivity. V podstatě jsme tam měli různé soutěže, výkonnostní testy, třeba jsme i běhali, což bylo asi součástí takzvaných reverendových testů, tak jsme tam běhali třeba 6 minut v kuse dlouhou chodbičkou a oni měřili, kolik jakoby uběhneme bez zadýchání, než dostaneme ten astmatický záchvat, když to tak řeknu. Ale vždycky tam měli po ruce léky a všecko. Nebo tam probíhalo i soutěž bzučení. To zase znamenalo, že člověk se na jeden nádech, tak jak dlouho vydržel bzučet. Asi ověřovali kapacitu těch plic, si myslím, nebo takhle. A bylo to jako zábavné v tom, že to bylo v rámci té soutěže a člověk se i sám překonával, že opravdu třeba na druhý rok, že trénoval, aby ubzučil co nejdýl. Nebo jsme tam různě blbnuli s basketbalovým míčem, protože tam na zdi je i zavěšený basketbalový koš a takové věci.
2: Když jsem ještě byl na základní škole, tak jsem sbíral kameny, tak se mě líbily minerály, líbila se mě vlastně ta pestrost té neživé přírody. No a to mě přivedlo teda ke studiu geologie.
0: Tonda, geolog, speleolog, úředník.
2: I v té době, řekněme ještě střední školy, tak jsem si našel cestu k jeskyním, takže už tehdy jeskyně mě přitahovaly spíš tím neznámém a možná dobrodružností něco nového poznávat a objevovat. Když máme třeba ten krápník a je v tom prostředí té jeskyně, ho můžeme právě chápat jako živý, protože se mění, roste. Naopak budeme-li někde, kde běží aktivně nějaká geologická činnost, jako je třeba oblast vulkanická, sopečná, tak tam taky vidíme prostě, že ta země, ta zdánlivě neživá složka je vlastně v pohybu a je živá a probíhá zvětrávání hornin, rozpouštění třeba, drolení těch hornin, ale probíhá třeba v dlouhodobém úseku v čase, takže to člověk až tak nepozoruje. Čas od času na vápencovém povrchu něco praskne, třeba strop do jeskyně, vznikne propad, my tomu říkáme závrt, takovým propadem pak může být i velká propast, macocha je například velikým říceným závrtem. To je takový náhlý pohyb té neživé přírody a ten nám zase říká, že vlastně ona, ta neživá příroda, ve skutečnosti je živá.
3: No to asi bude znít divně, třeba vůně. Jo, každá ta jeskyně jako voní jinak, protože samozřejmě je to geologicky daný tím prostředím, že jo? Je to daný, v jakým prostředí ty jeskyně vznikají, v pískovcích, v pralese. To prostředí si přenášíš do ty jeskyně, protože prostě hod, ta jeskyně jiná, je vizuálně jiná, protože v křemencích, co jsme objevovali jeskyně ve Venezuele, tak ty jsou nádherný, červený, že jo? Je tam teplo oproti našim jeskyním, který vlastně zase vápence šedý. Na Islandu láva, úplně jiný prostředí a jsou to pořád a pořád, sice je to podzemí, ale furt je to prostě jiný, je to jako nepopsatelný. V jihovýchodní Albánii zkoumáme v hypogenním krasu a tam vlastně v tom prostředí můžou být nějaký plyny. syrovodík, může tam být nějaký lehký plyny. Takže najednou začínáme používat nějaký detektory právě na tyhle ty plyny, což třeba jako pro mě nová zkušenost. No, takže vlastně to jsou jako věci, které v tom prostředí jsou specifické, ale to technické, tak vlastně pořád je stejný, že pořád máš stejné oblečení. Samozřejmě v Iránu, v jeskyni v solném krase, kde v jeskyni 30 stupňů, tak si nebudu brát teplý potoverál, protože prostě tam člověk umře jako na to teplo. Šílený prostředí, to je... Já když si to vybavím, tak... Ale když jsem tam byl poprvé, tak jsem říkal, že už mě tam jako život nikdo nedostane. Vlastně v pekle, no. Já pak, když slyším, jako, že jde někdo do solné jeskyně, že to je jako super, tak mi to přijde hrozně humorný, že v té jeskyně je vlastně 100% solná vlhkost, že neodpařuješ, přehřívá se tělo, všechno je slaný, jakákoliv oděrka, prostě všechno bolí, štípe. Potom v jako zadnějších částech té jeskyně si vybavu, že tam bylo nějaký plazení, nějaký 200 metrů plazení a to bylo jako nepřekonatelná vzdálenost tu chvíli najednou, že vodu musíš mít. Když si to pak na přednáškách vybavuju ty fotky, tak se mi to zase líbí.
4: Peklo je tady. Tím nemá jeskyně nic společného. Jeskyně může být peklem i rájem. Jeskyně je tím, čím jsme my. Peklo si neseme tady. Ráj, peklo, boha, ďábla. Taková ta představa, že to peklo je dole v zemi, že je ve spod, je dána obecně tím, že to, co je níž, považujeme za nižší a to, co je nad námi, považujeme za úžasný. Je to dáno gravitací, že o gravitace působí jedním směrem, směrem ke středu toho nejhmotnějšího tělesa a tím je naše země. U těch jeskyní třeba někteří by pravěčí nebo dávní předkové to částečně přenesli, že házeli oběti do děr těm duchům, těm ďáblům a podobně, protože to byla ta cesta dolů, že by si tu díru museli kopat. Ale stejně často byly třeba bažiny, tam, kde nebyly jeskyně, si používali třeba bažiny, nebo mokřady, nebo rybníky, jezera, hlubina. Ale stejně tak ty jeskyně používali k setkávání se s dobrýma bohama, jo? Třeba na ty bičí skále stala určitě, tam to bylo obojí, bylo to tam i to světlo, byla to ta síla, ta plodivá síla přírody. Člověk, který má v sobě zlo, tak přijde do té bičí skály, to svoje zlo tam cítí. Já bičí skále mám respekt, tam když zabloudíte bez světla, průšvih a podobně, ale třeba barová jeskyně, kde kopu 10 let, tak to já beru jako domov, jako obývák. Tam taky nikdy není ticho, dole trošičku šumí potok, on je strašně daleko, ale je trošku slyšet. A jednou za chvilku se vždycky obrátí kamínek, oni v tom sutě jako ty kamínky se pomalu posunují. Jednou za minutu, za dvě se ozve ťuk a to se jeden kamínek posunul. To je jedno z těch míst, kam se utíkám. Tohle to rozhodně není peklo, ale to peklo, ta zoufalost, ta beznaděj, to temno, to zlo, to máme my sobě. Tam s tím jeskyně nemá co dělat. Akorát ti, kteří toho pekla mají v sobě hodně a mají ho tam dobrovolně. Tak ho víc slyší. Když jste v jeskyni a prostě jste dobrý, nejste hajzl, tak vás ta jeskyně neušpiní, tak ona vás nedokáže pokořit, nedokáže vás srazit, jo? Pokud nemáte klaustrofobii.
5: Ale to bych si nemyslela, že tohle to teda zvládnu. Zatím docela dobře. Ale vzít mě někam dál ještě tak ne.
0: Eva, praktická lékařka, klaustrofobička.
5: Ale když zasneš to světýlko, tak to ještě celý děsivější, ty brďo.
3: U nás krasu prostě v jeskyních není ticho. Voda kape, občas se tam něco posune. A když potom seš v té jeskyni sám, třeba na někoho čekáš, tak najednou toho člověka jako slyšíš a je to tvoje představa, když se stává, že toho člověka slyším a řeknu si, jo, už jde. A on třeba jako vůbec tam není, že jo, ten člověk. Asi tím prostředím, anebo když tam seš dlouho třeba na bivaku, jestli něco se pohne nebo prostě něco, tak si myslím, že právě to, že lidi mají tyhle ty prožitky, tak je to násobený právě tím, že neznají to prostředí a myslí si pak, že slyší různý hlasy fiktivních nebo mrtvých postav, což si myslím, že je jako naprosto běžný a může se to stát v té jeskyni. A někde to tam je v té hlavě. Prostředí to prostě jako vytáhne z tebe. To podzemí vlastně, tak vždycky je to, co... Že tam všechno začíná a končí, že?
4: Začnete slyšet sami sebe. Začnete slyšet svůj vlastní dech, svůj vlastní tep, Začnete slyšet dokonce i pulzující krev ve spánci, když na to přijde. A začnete slyšet i to, co normálně neslyšíte. A začnete slyšet to, co chcete slyšet. My jsme naladěni na to, že slyšíme lidi. Celý život slyšíme lidský hlas. A když ho najednou nemáte, tak vám ho ten mozek přičaruje. Ale časem si s tím potokem budete povídat. A bude mít hlas toho, kdo vám nejvíc chybí. Takže v jeskyni je ticho pro toho, kdo chce slyšet ticho, a hluk pro toho, kdo chce slyšet hluk.
1: Na to, že se v životě bojím hodně věcí, tak v té jeskyni jsem se naopak cítila jakoby v bezpečí. Protože když člověk zavře ty oči a slyší tu vodu, je zaměřený na to kapání té vody a je to takový terapeutický, no. Je to tam.
0: Chlad.
1: Pak si vzpomenu na ten chlad, na tu zimu, a pak slyším to proudění vzduchu skrz ty jeskyní otvory, kterých je tam také spoustu.
0: Tma.
1: A nakonec, jak vypadá opravdová tma.
3: Tak to je taková ta hra všech těch průvodcovských jeskyní, že se zhasne a teď vidíte tmu, že? Tak jeskyně skutečně jako tma, no. Asi by to kamarád se jako vymatával z jedné chodby. Musíš mít trošku vizuální paměť, samozřejmě orientaci, že jo, a musíš jako trošičku jako vidět, kde seš, no.
5: Je ten led, že? Tady to je velký bezva. No ale tady si říkám, že když se mě zavalí jeden vchod, tak vylezu tady tím druhým. Když mám tady možnost nějakého úniku, tak mě to trošku jako uklidníme. Ale kdyby to byla fakt jednotná dozadu furt, tak to...
3: V jedné jeskyně, je to největší jeskyně Černé hory. Byli jsme tam na exkurzi, protože vlastně tam bivují kluci tady z Krasu. A je to jako nádherná velká jeskyně teda. A úplně jako banální situace. Kamarád se šel podívat někde za roh jenom. A my jsme se jako, že teda jdem a že ho naberem po cestě. A pak vzniklo takový to, jo, on šel už. No tak jsme šli. No a mu mezi tím zasla čelovka. Takže prostě jsme se pak jako hodinu hledali po jeskyni. Že? On naštěstí právě dotápal k tomu baťohu, protože si to právě po té vizuální paměti vyměnil si baterku a šel jako za náma rychle. To jsou právě ty situace, které vznikají úplně jako hrozně rychle a hrozně hloupě, jo? Protože někdo si řekne, jo, to je jasný, on šel dopředu. Jo, tak jako jasně, no, tak šel dobře. Ale jako nenapadně tě, hele, tak jako on tam mohl zůstat, protože se něco stalo. Že? Jako fakt kousek, nebylo to nějak dramatický. Protože to zase jako si nemůžeš dovolit ztratit někoho tak vězky. Ale jako byl to ten moment, kdy si říkám, jo, tak, takhle to vznikne.

Prvně vnímám tvar, morfologii, která začíná už jenom tím vstupem, ta morfologie, jak vypadá ten vstup, jak pokračuje chodba, co se tam dál děje, čím je ta chodba vyplněná, čím je ozdobená, jestli je tam voda, očima na těch stěnách čtu, jestli tam nejsou nějaké fosílie. To mi hned prozrazuje, jaký původ třeba má ta skála neboli vápenec, v které jsou jeskyně utvořeny. Vidím tam třeba skamenělinu, korál, to je taková typická skamenělina, která je v tom vápenci zachovaná, tak hned si představím, aha, takže moře, korálový útes, jdu dál a teď vidím krápníky, vidím tam kapku, vidím, aha, tak krápník je v pohybu, krápník roste. Můžu přijít třeba k tomu tenkému brčku, co vypadá jak makaron. Podívám se na ten detail té kapky a tam vidím, že tam krystaluje krystalová špička minerálu kalcitu a vidím, aha, takže krápník je v pohybu. Naopak můžu přijít ke krápníku, který je suchý a takový děravý. Si říkám, aha, takže přes ten krápník šla nějaká voda, která ho rozpouštěla a krápník se vlastně proděravil. Že má v sobě vlastně, co bychom řekli, takové poškození a to mě zase hned říká, aha, tady ta voda se chovala jinak, tady krápník nerostl, tady se krápník rozpouštěl. Jdu dál, vidím třeba v té stěně toho šedého vápence světlé žilky, podívám se na ně blíž a jsou to žilky minerálu kalcitu. To mě říká, že musela tady probíhat nějaká činnost horotvorná, při které ten masív vápencový praskal a pak do něho zase ze spodu pronikaly hydrotermální roztoky, nasycené tím minerálem kalcitem, který potom v těch žilkách vykrystaloval, takže to je veliké množství věmů a kromě toho, co vlastně vnímají oči, tak vnímám i samozřejmě to, co cítím, jaká je tam vůně nebo pach té jeskyně, vlhkost vlastně musím vnímat. Současně vnímám, jestli se v té jeskyni neděje nějaký pohyb, třeba živočichové netopíři.

0: tady v Moravském krasu, kde máme asi 1000 jeskyní, tak tady takových vhodných ukrytů a se špatným přístupem pro případné predátory nebo někoho takového, takových lokalit je tady pro ně dostatek. Proto taky ten Moravský kras je takový netopíří ráj trošičku. Třeba chodové části Býčí skály, ta předsíň Býčí skály, slavná archeologická lokalita, je pro ně něco jako pro nás třeba Vaňkovka nebo nějaké kluby na Stodolní v Ostravě. Tam dochází k tomu korzování, tam se setkávají, tam dochází k tomu namlouvání, všem těm konfliktům a podobně. Nicméně stejně tak ty samičky preferují například určitou část jeskyně na ten během těch podzimních přeletů, kdy se netopíři páří, a stejně tak ti samci ta místa znají a čekají tam na ně. A ty samičky mají své oblíbené partnery, jsou velmi vybíravé. Netopír velký, ten si spíš voní. Který sameček té samičce lépe voní? A taky, na kterém místě v té jeskyně visí? Nejnovější výzkumy tady v západní Evropě se pozastavovaly ty věci nad velmi specifickou anatomii netopířího penisu. Je to dokonce důležitý určovací znak. Podle stavby tohoto orgánu dokážeme rozlišit třeba dva příbuzné druhy, které se sobě jinak velmi podobají. Oni přemýšlejí nad tím, proč ta stavba je taková hodně složitá, sofistikovaná. Zjistili, že ty samičky si možná toho sexu užívají. Že není vyloučeno, že si preferují ty své pohlavní partnery právě podle jejich sexuální šikovnosti. Netopíři obecně mají jeden z největších relativně k velikosti těla největších pohlavních orgánů vůbec mezi savci. Je to jedno z mála zvířátek, který má větší koule než mozek. Ale na rozdíl od lidí se to u nich neprojevuje na intelektu. Pro ty netopíry je ta jeskyně, celá jeskyně nebo celý systém jeskyní tím domovem, ve kterém prostě ty jejich favoriti si musí obsadit tu nejlepší židli. Když potom jdou zimovat, oni si vybírají často rok za rokem úplně stejné místo. Někdy plus minus pár centimetrů, někdy plus minus pár metrů, ale jsou v tom velmi konzervativní a pokud se jim tam něco nezhorší, tak se vracejí často několik sezon na jedno a to samé místo. Ti netopíři při tom zimním spánku buď zalézají někam do štěrbin, do puklin, ukrývají se do takových malých ukrytů, třeba do děr povrchních tyčích ve štolách, ale nebo taky visí volně. A můžou viset volně jednotlivě nebo ve skupinkách, ve dvojicích, ve trojicích. A tady u nás na Býčí skále například máme veliké zhluky, klastry těch zimujících netopírů, které mají třeba 130 kusů. Ti netopíři se na sebe doslova lepí. Jeden z hlavních důvodů je, aby netrpěli žízní, aby si udrželi vlhkost. Ve stavu téhle strnulosti přečkává zimní období u nás v České republice takřka půl roku. Na to potřebuje ukryt, kde nebude rušen a kde bude mít aspoň trošku stabilní podmínky.
1: Co je to klaustrofobie? Je to strach z uzavřených prostor, kdy máte úplně stísněné pocity z toho uzoučkýho prostoru, ať už je to výtah, ať je to jeskyně, lanovka, cokoliv. Může vás prostě popadat taková dechová tíseň, že takzvaná tachypnoe, zrychleně začnete dýchat, tachykardie, zrychlený puls, může vám prostě na základě toho zrychleného dechu začít mrtvět, brnět, končetiny, prsty na rukách, na nohách, můžete mít až prostě prekolapsový stavy, pocity na omdlení, ale víceméně to taková panika, je to stav vaší mysli, není to nic, co by vás úplně ohrožovalo na životě, jenom prostě je to psychický stav toho člověka. Si tak předpokládám, že při nejhorším by mohl upadnout jako fakt až do nějakého bezvědomí, ale z toho by se jako probral, ale že by to nějak mělo následky nebo něco, tak to ne.

0: prohlídce jeskyně, když všechno funguje tak, jak má, jakmile se výtah zasekne, tak najednou panika, začnu dýchat a nejvíc mě vadí to, že nemůžu v ten daný okamžik odejít si a dělat si, co chci a jsou někde uvězněná, prostě, ač bych jako chtěla. No.
1: Ben!
0: Pokud jako ta možnost, že odejdu pryč z toho stísněného prostoru je, tak ještě to zvládám a dokážu tam i několik minut být. Ale když by se mě zavřela cesta ven, tak ten člověk si myslí, že to je jeho poslední minuta, že když mu někdo okamžitě nepomůže, že je prostě tam umře.
2: Takže

0: To souvisí i s tou speleoterapií. Je to i soubor dalších různých jakoby léčebných metod, aby se člověk naučil správně dýchat, aby nedýchal jenom do hrudníku, ale aby dýchal třeba úplně jakoby přes ten hrudník až do břicha, z plna. My když jsme leželi na zádech, měli jsme mít položené ruce na břicho, snažit se, když dýcháme, tak aby se nám zvedalo to břicho a ne ten hrudník. A zároveň nás učili, aby jsme nedýchali pusou, ale nosem, protože takhle by se správně dýchat mělo. Ale tohle je třeba věc, která se mně nepodařila. Já prostě do dneška dýchám tou pusou, takže...
1: Může zabloudit, stává se to paradoxně dost často, ne tak, že by tam bloudil každý druhý, ale musíme si uvědomit, že když je ten netopír mladý, on se narodí někdy v červnu a na konci září, v říjnu už musí perfektně lítat, musí umět sám lovit a musí znát tu jeskyně, musí znát to zimoviště. No to samozřejmě nemůže stihnout. Ty odlehlé části jeskyně oni neznají, takže dělají jednoduchou věc, oni trénují. Oni zkoušejí zalítat do různých komínků, zkoušejí tam manévrovat, aby se naučili, jak tam proletět. A kromě toho podnikají výpravy do těch dalších částí jeskyně. Jsou to takový trošičku jeskyňáři. Takže oni jsou hodně zvědaví. A my třeba v Bičí skále nacházíme ty netopíry kilometr od vchodu. Takový katastrofy, že netopíři často ve velkém počtu naletěli do nějaké chodby, kde po mimořádně vysoké vodě byli utopení nebo nějak jinak zahynuli, tak stopy tohohle nacházíme na mnoha místech. Takovým nejslavnějším místem tady v Moravském krasu je chodba netopíří křídel v Nové amatérské jeskyni ve Sloupském koridoru. Tam naletěla nějaká stovka netopíru velkouchých někdy před 3,5 tisíci lety. Oni se tam dostali skrz zával, oni se proplazili závalem, zaletěli do země a proplazili se dolů, vletěli do velké prostory, okouzleni velkou prostorou, naletěli si do oční chodby, která byla klimaticky výhodná, nebyl tam proudění vzduchem, klid a pohoda. Bohužel jim tam nastoupala voda, všechny tam utopila. Jejich kosti nacházíme často v extrémně odlehlých části jeskyně, kam nikdy předtím žádný jiný přístup nebyl. To zvíře tam muselo protáhnout dlouhé metry nějakým závalem, nějakými štěrbinami. Ale jsou druhy, které to běžně dělají. Třeba ten netopír velkouchy tohle to dělá. Ten netopír, který vám přiletí do jeskyně, proletí těmi domy chodbami, zaletí na konci do závalu, přistane a pak leze po čtyřech, třeba desítek metrů, se protahuje mezi kameny nebo dírami v blátě, pak vyletí do nového otevřeného prostoru a tam si najde štěrbinu a tam zimuje.
2: Ty fakt chceš, aby vlezla tady do té úzkýho, děsivýho, temného prostoru? No tak ale to, hej, ne, já si nedělám srandu. To je moc. Jsem posvítně. Tady to asi končí, ale jako nemusím až nakonec, že ne? Chceš jako tam si jít?
3: No vidíš, a to je přesně ten okamžik, že ty seš tady za mnou a já prostě nemůžu jít ven. A to je to, co mě nedělá fakt jako dobře.
4: A to byl přesně ten prostor, jsi viděla prostě úzký profil jenom, a než jsme tam teda prokopli právě takovou drážku, aby se tam dal aspoň po čtyřech, tak to bylo přesně o tom, jestli jsi jako rozmyslela hlavu doprava nebo doleva a věděla, že prostě 50 metrů tu hlavu neotočí. Jo. Některý místa, tak občas se ti fakt jako stane, že musíš vydechnout, aby snížila profil a posuneš se a takhle se posouváš na výdech skutečně. Jako tam třeba nevylezeš ani z helmu, že vlastně tím, jak ona je širší jak hlava, jo, tak prostě musíš sundat.

0: ten netopír se sám dobrovolně dostane do stavu, kdy jeho tělesná teplota klesne na nějakých 10 stupňů Celsia, jeho životní pochody se extrémně zpomalí na jeden dech za minutu, na 4 tepy za minutu. Netopír ve stavu téhle strnulosti přečkává zimní období, kdy jedou opravdu na tu nejnižší možnou úroveň, která je vysloveně na hranici mezi životem a smrtí. Tam ta mozková činnost by byla srovnatelná s člověkem třeba v umělém spánku nebo v komatu.
1: Je to takový ten výdechový prostor, když si rozmyslíš, že si dáš hlavu doprava nebo doleva a pak víš, že už ho neotočíš. Tak mě pomůže prostě zavřít oči, dvakrát nadechnout, ujasnit si to, protože ono potom to tělo vlastně jako začne zadržovat víc vodu a prostě začne bobtnat, že jo, ve stresu. Tak ti to naopak uškodí, když začneš stresovat, jo, proto je potřeba vždycky jako zachovat klid, ono je to jako klišé, jo. Ale je to otázka i záchrany toho člověka, musíš bobtnout tam dostat, protože sedíš prajcné a snížej a...
2: Už jen teda šel. Ježišmane, teď ten let.
1: No a co absolutně nechápu, tak jsou potapěči teda. V jeskyni se nevynoříš. To je jako to je. Tím, jak oni mají, vlastně si tahají vodící šňůry a základní pravidlo prostě nepouštět se ty šňůry, ať se stane cokoliv. Protože v té jeskyni velmi rychle ztratíš orientaci.
2: 35, 36, 37.
1: Ta šňůra je tvoje vodítko vlastně s životem, že jo?

0: Tak 38 vteřin na 58 setin.
1: Když jako pak jsi na tom světle, tak je to hrozně hezký.
2: Po každé jsem prostě u vytržení. Hned jak vyjdu na to dno, tak já zpomalím chůzi a teď vnímám ten veliký prostor toho velikého přírodního jevu. Tam z toho dna se teprve projeví ta monumentalita, no a tam člověk řekne wow, wow.
3: Jeskyně má tvrdý pravidla, ale jsou to čestný pravidla. Proto mám tu jeskyni rád. Jeskyně neodpouští. Ale to neznamená, že je zlá. Vy to oni totiž předem víte. Ona vám neslíbí nic, co vám nechce splnit. A možná i proto přitahují ty chlapy přece jenom o něco víc. Protože je to ona, která ale nezradí. Která nepotěší, nepohladí, ale nezradí. Neublíží. Ublížit si můžete mít vždycky jenom vy sami.

Na stanici Český rozhlas Vltava jsme poslouchali dokument Karolíny Krásové Atlas jeskyního ticha. Sound design Jonáš Rosůlek, dramaturgie Marek Mojžíšek. Příští čtvrtek, to bude už 25. června, se můžete těšit na reprízu dokumentu Davida Vaughna Komu patří můj jazyk. Autor v něm rozkrývá komplikovaný vztah mezi jazykem, národem a státem. Jazyk je víc než národ a národ je víc než jazyk. To platí stejně dnes na Ukrajině, v 19. století to platilo v Irsku nebo ve 20. letech minulého století v Praze. Poslouchejte radiodokumenty každý čtvrtek večer od 20 hodin. Na koncert jazz a Breda Meldau a Christiana McBride na Jazzfestu Brno si počkejte ještě do 21. hodiny a v následujících chvilkách si poslechneme skladbu Orchestrion z alba Orchestrion Project, které v roce 2013 vydal americký kytarista Pat Metheny, využívající speciálně pro tyto účely modernizovaný orchestrion, tedy mechanický automatický hudební nástroj, spopularizovaný u nás v dřívějších dobách seriálem Chalupáři.

0: Na Vltavě jsme slyšeli skladbu Orchestrion z alba Orchestrion Project, které v roce 2013 vydal americký kytarista Pat Metheny. K programu nejbližšímu už myslím po celodenním lákání na stanici Český rozhlas Vltava nemusím nic zásadního dodávat. Připomenu jenom, že jakmile pořad skončí, bude možnost opět navštívit svět podle Garpa. To bude ale až hodinu před půlnocí.
1: Koncert jazz. Pianista Brett Meldau a basista Christian McBride se znají a hrávají společně v různých sestavách už někdy od poloviny 80. let minulého století, když se v New Yorku poprvé setkali na jam sessionu. Mezitím vstoupili do velkého světa globálního jazzu. Sbírají Grammy, pocty a čestné funkce a jejich síla nepolevuje na pódiu ani mimo něj. Jako jedny z hlavních hvězd zavítali 28. března 2026 v Duu do brněnského besední domu v rámci Jazzfestu Brno a pro velký zájem museli dokonce přidat jeden předkoncert v 18 hodin. Máme velké štěstí, protože muzikanti nabídli Českému rozhlasu Vltava k natočení obě tato vystoupení a v každém z nich zahráli zcela odlišnou hudbu. V jazzovém podvečeru už jsme vám přinesli první část jejich úvodního koncertu. Nyní ho dokončíme a navážeme druhým vystoupením, které následovalo od 20.30 na stejném místě, tedy na pódiu besedního domu. Mimochodem pro muzikanty se jednalo vlastně jenom o krátkou pauzu, při které se pouze vystřídalo publikum. Tohoto předělového místa si v průběhu následujících 2 hodin budete moci povšimnout. A co nás právě čeká? Uslyšíme špetku jejich těžkotonážního i brilantního kvarteta se saxofonistou Joshou Redmanem a bubeníkem Brianem Bladem, existující od začátku 90. let. Samo sebou tím pádem půjde ještě o méně než o big band, v rámci kterého se Christian McBride etabloval jako vůdčí americká jazzová celebrita. Občas uslyšíme lehký závan Meldauova vizionářství, jak se propsalo například do jeho dračího dua s bubeníkem Markem Julianou. Nebude to ani Meldauova pověstná klasicko-hudební, barokní či romantická fúze, vzato kolem a kolem, už se ale blížíme. Možná nás čeká esence, která bude zkratkou ke všemu zmíněnému. Uslyšíme jazzové standardy, Radiohead, autorskou tvorbu obou hudebníků i jejich průvodní slovo, z něhož to podstatné jsme řekli už teď, zbytek vám zopakují či přidají sami umělci ve svojí rodné angličtině. Od mikrofonu ze studia stanice Český rozhlas Vltava všechny zdraví Václav Vraný. Vítáme na pódiu opět pianistu Breda Meldaua s basistou Christianem McBridem a přejeme příjemný poslech.

Jazzfest Brno 2026, Brett Mehldau a Christian McBride, kteří tentokrát představili rozdílný repertoár, tak takový byl dnes program vltavského koncertu Jazz, který pro vás připravil Václav Vraný. Připomínám, že zítra večer odehrají svatovické varhany vůbec první skladbu. Vybrala ji veřejnost, a to i díky vašemu hlasování na webu Českého rozhlasu Vltava. Provedení se chopí rozhlasoví symfonikové a za svatovický nástroj usednou Pavel Svoboda a Jiřina Marešová. Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude dirigovat Elias Grandi. Jak se můžete dočíst na webu irozhlas.cz, kam pro vás shromažďujeme důležité zprávy z domova, ze světa a v tomto případě i z oblasti kultury, zazní varhaní symfonie Camilla Saint-Saënse, Dvořákovy biblické písně s basistou Janem Martiníkem, ale také vítězná soutěžní skladba Ivana Bartoše Fantazie na chorál svatý Václave. Přímý přenos odvysíláme u nás na stanici Český rozhlas Vltava zítra v 19.30. 6000 píšťal a 14 let úsilí. I to je jeden z článků na webu irozhlas.cz, který se věnuje završení jednoho z nejvýznamnějších příběhů české kulturní a duchovní historie, kdy získává téměř po 7 stoletích katedrála svatých Víta, Václava a Vojtěcha nový nástroj z dílny světoznámého varhanáře Gerharda Grenzinga. Přímý přenos z Hradčan zítra v 7:30 večer na stanici Český rozhlas Vltava.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radioteka.cz.
6: Četba s hvězdičkou.
7: Jedenáctá hodina večerní je tady, stejně jako další část tragikomického románu, v němž jsme všichni jen smrtelné případy. Tvrdí to autor kultovního románu, americký spisovatel John Irving. Z překladu Radoslava Nenadála upravil pro rozhlas Ludvík Němec, dramaturgie Alena Blažijovská, v režii Radima Nejedlého účinkuje Michal Bumbálek. Případné použití vulgarismu je součástí autorské výpovědi. John Irving, Svět podle Garpa, 22. část.

T.S. Garp jednou napsal: Moje smutná zkušenost je, že spisovatelé jsou pouze pozorovatelé, dobří a nemilosrdní napodobitelé lidského chování. Tato věta byla často citována poté, co Garp vydal svou nejznámější a nejskandálnější knihu, román Svět podle Bensonhavera. A přitom scházelo tak málo, aby kniha nikdy nevyšla, alespoň ne u Garpova dosavadního vydavatele Johna Wolfa. Garp mu totiž napřed poslal jen dlouhou první kapitolu. A chtěl vědět, co na to jako nakladatel říká. Ale šokovaný John Wolf napřed napsal někomu jinému než Garpovi. A to Garpově matce Jenny, která v jeho nakladatelství vydala svou slavnou knihu Sexuálně podezřelá. Milá Jenny, co se tam u vás pro boha děje? Připadá mi, jako by Garpovi vnikla do srdce s tím žalem jakási zvrácenost. Ale Jenny mu odpověděla, že jí se první kapitola Světa podle Bensonhavera líbila. Podle ní text předvádí s náležitou groteskností hnusný charakter chlípnosti. To rozzuřilo chlípného Johna Wolfa natolik, že si dal už dopoledne dvojitý bourbon a Garpovi rovnou zatelefonoval. Co tím sakra myslíte, tím, že tohle je jen první kapitola? Co pak tahle hrůza může ještě pokračovat? Samozřejmě, že to pokračuje. Jen pár měsíců počkejte, odpověděl Garp s blahosklonností, která Wolfa podráždila ještě víc. Přesto se snažil odpovědět citlivě i profesionálně současně. Což bývá v nakladatelské branži dost velký problém. Pro boha, Garpe, vy víte, že vás mám rád, jako člověka i jako spisovatele. A právě proto vás prosím, nechte toho. Nebo to aspoň odložte. Proč si nevyjedete někam na dovolenou? Ale Garp stále trval na tom, že Svět podle Bensonhavera bude román. A také trval na tom, aby se John Wolf pokusil prodat první kapitolu nějakému časopisu. Tak to bylo s dvěma prvními Garpovými knihami. Výňatky z nich se prodaly jako reklama časopisům. Ale John Wolf se snažil Garpovi vysvětlit, že tato kapitola je za prvé nepublikovatelná a za druhé ta nejhorší možná forma reklamy, pokud by byl vůbec někdo takový blázen a uveřejnil ji. Prohlásil, že Garp má jako spisovatel sice malou, ale seriózní pověst, že na jeho první dva romány vyšly docela pěkné recenze, že mu získali vážné zastánce a malé, ale seriózní čtenářské publikum. Garp se ale vyjádřil, že na malou, ale seriózní pověst sere. Já bych byl radši bohatý, Johne. A bylo by mi úplně jedno, čemu ti idioti kritici říkají seriózní.

Nakonec, po řadě hádek a peripetií, John Wolfe zařídil, aby úvodní kapitolu otiskl jeden pornografický časopis tak neomaleného profilu, že i Garp musel podle Wolfova názoru dojít k přesvědčení, že osud jeho knihy je spečetěn. Časopis se jmenoval Doní. A přesně takový byl obsah. Hemžilo se tu samými vlhkými, rozevřenými bobříky Garpova dětství, to vše mezi stránkami jeho příběhu o znásilnění a pomstě. Garp si znovu a znovu prohlížel jednu velmi pornografickou fotografii. Žena na ní mu až příliš připomínala paní Ralfovou. Zápasníci univerzitního týmu, s nimiž Garp někdy trénoval, měli pro takové obrázky speciální výrazivo. Kategorie fotografií nahých žen se lišily podle toho, kolik člověk mohl vidět. Když jste viděli jen stydké ochlupení, říkalo se tomu křoví. Když jste viděli přímo pohlaví, jen částečně zakryté ochlupením, říkalo se tomu bobřík. A když bylo pohlaví otevřené, říkalo se tomu rozevřený bobřík. A když se to celé ještě navíc lesklo, pokládalo se to ve světě pornografie vůbec za to nejlepší. Takové fotce se říkalo mokrej rozevřený bobřík. Ta vlhkost naznačovala, že žena nebyla jenom nahá a vystavená a otevřená, ale že byla už taky připravená. První kapitola Garpova románu byla mezi tolika mokrými otevřenými bobříky, že ten text se klidně mohl jmenovat Bobří hráz. Garp uvažoval, jestli si tady jeho text vůbec někdo přečte. Třeba když nejdřív nad těmi obrázky masturbují, tak si potom některé ty příběhy i přečtou, psal Garp Johnu Wolfovi. A obvinil vydavatele, že dal první kapitolu otisknout v pornografickém časopise úmyslně. Ale Wolf Garpa ujistil, že všechny ostatní časopisy jeho text odmítly. Jako přemrštěné, senzacechtivé násilí, nevyvážené jakoukoliv literární hodnotou. O tom ten příběh ale není, tvrdil Garp. Musíte počkat, dokud nedočtete celou knížku. Už brzy vám ji pošlu. Já nejsem žádný bulvární nakladatel, namítl John Wolf. Hrdě, ale ne docela pravdivě. A vy nejste žádný bulvární spisovatel, Garpe. Ale Johne, jestli se domníváte, že ta kniha je ordinérní, pak byste s jejím prodejem neměl mít žádné potíže. Jenomže takhle to nefunguje, prohlásil smutně Wolf. Nikdo na světě neví, čím to je, že se nějaká kniha dobře prodává.

Garp dokončil svět podle Bensenhavera 2 týdny před tím, než Helena přivedla na svět jen za pomoci Jenny jejich 3. dítě. Dcerušku pojmenovali právě po Garpově matce Jenny a byla to možná poslední radost, kterou Garpově matce udělali. Helena byla šťastná a vděčná. Cítila poprvé od onoho neštěstí, že se osvobodila od šílenství žalu, jakými zdrtila ztráta Volta. Rukopis románu Svět podle Bensenhavera, který byl zase Garpovým vysvobozením z téhož šílenství, zůstal v New Yorku, kde jej znovu a znovu pročítal John Wolfe. Vydavatel doufal, že Garpův jazyk, silně obnažující realitu a přesvědčivost jeho charakterů, knihu natolik zachraňují, že nejde jen o senzační příběh. Ale nedařilo se mu přesvědčit sebe sama. A o hodně později s tím souhlasil i Garp. Bylo to jeho nejhorší dílo. Ale přesto, nebo spíš právě proto, se prodávalo ze všech nejlíp. A John Wolfe to věděl předem, protože rukopis podrobil svému tajnému testu. Když říkal Garpovi, že nikdo na světě neví, čím to je, že se nějaká kniha dobře prodává, říkal pravdu jen částečně. U knih, ke kterým neměl absolutně žádný kladný vztah, uplatňoval Wolfe metodu, jež ho téměř nikdy nesklamala. V nakladatelské branži mu všichni záviděli tu dlouhou řadu knih, v jejichž budoucí popularitě se nemýlil. Nikdo nevěděl, jak to dělá. A díky bohu to nevěděl ani Garp.

0: Příznačné a snad i osudové je, že John Wolf objevil svou tajnou metodu u knihy Garpovy matky Jenny Fieldsové Sexuálně podezřelá. V nakladatelství totiž pracovala jedna ženská, která Johnu Wolfovi mnohokrát řekla, že v životě nečetla knihu, aby nad ní po chvíli neusnula. A právě proto si od svého šéfa knihy půjčovala. Bylo to mnohem lepší než prášky na spaní a navíc zadarmo. Jmenovala se Gilsy Slouprová a byla uklízečka. Jednou jí půjčil i Sexuálně podezřelou, čerstvý výtisk autobiografie dosud neznámé Jenny Fieldsové. Uklízečka knihu přečetla přes noc a požádala Johna Wolfa, jestli by nemohla dostat vlastní výtisk, aby si to mohla číst pořád znovu a znovu. Potom vyhledával John Wolf její úsudek až úzkostlivě. Půjčoval jí rukopisy. Nikdy ho nesklamala. Většinou se jí nic nelíbilo, ale když už ano, pak to pro Johna Wolfa znamenalo, že kniha bude mít kasovní úspěch. Podle tohoto tajného rituálu dal John Wolf uklízečce i svět podle Bensonhavera. V pondělí ráno už stála před ním a upírala na něj hněvivé zarudlé oči. Škubala sebou jako veverka a zpropadený rukopis svírala pevně v drsných hnědých rukou.
1: Pane bože,
0: zakoulela Gilsy očima a zatřásla rukopisem.
1: Pane bože, pane šéf, pane bože, horší víkend jsem snad v životě neměla. Já nespala, sousto nepozřela, ani jsem nevyrazila na hřbitov za rodinou a za přáteli.
0: Obvyklý víkendový program Gilsy Slouprové připadal Johnu Wolfovi krapet podivný, ale nekomentoval to a jen poslouchal, jak už Gilsy naslouchal hodně přes 10 let.
1: Ten člověk je šílenec, pane šéf. Takovouhle knížku nikdy nikdo normální nenapsal.
2: Omlouvám se, Gilsy, neměl jsem vám to dávat. Úplně jsem zapomněl na tu první kapitolu.
1: Ta první ještě není tak hrozná,
0: mínila Wolfova tajná editorka.
1: Mě víc sebrala 19. Pane bože, pane bože.
0: John Wolf to sténání chápal. Soucitně se zeptal, co pak vy jste přečetla 19 kapitol?
1: Víc jste mi nedal, pane bože. Co pak je ještě nějaká další kapitola? Ono to snad pokračuje?
2: Ne, ne, pravil John Wolf rychle. To je konec, to je všechno.
1: To teda s dovolením doufám, pane šéf. Ono tam už totiž nezbylo vůbec nic, s čím by se mohlo pokračovat. Když toho starého bláznivého fízla dostali tam, kam patří, a tomu manželovi ustřelejí palici. A jestli to chcete vážně vědět, pane šéf, to je taky to jediné, co s palicí bláznivýho manžela můžete udělat. Ustřelit moji.
0: Wolf pro jistotu upřesnil. Je to jen knížka, Gilsy.
1: Božinku,
0: zaječela Gilsy.
1: Podle toho, jak pořád a pořád vyvádí, by jeden myslel, že znásilnili jeho. Jestli to chcete vážně vědět, přesně takový chlapi jsou. Jednu chvíli vás znásilnějí, kdy v duši nevypustíte, a druhý den vyvádějí jako pominutý, komu že sama občas podržíte, ze svý vlastní vůle. Potom jim přece v žádném případě vůbec nic není, no ne?
0: John Wolf přemýšlel, zda Gilsy Slouprová nedospěla k tak kategorickému uvědomění si vlastní identity a nároku na vlastní tělo právě při četbě Sexuálně podezřelé, feministické bible Garpovy matky. To jej ale napadlo až později. Teď cítil jen hlubokou úlevu, že ho jeho orákulum utvrdilo v tom, že má Garpův román vrátit jeho autorovi. A nesnad k přepracování, ale ke zničení nebo k vydání v jiném nakladatelství. Ne, Gilsy Slouprová se naštěstí nikdy nemýlí. T.S. Garp se nikdy nedozvěděl, jaká odborná debata se vedla nad jeho rukopisem. Jaké byly pravé důvody, které nakonec vedly k celé sérii nedorozumění, jež nejenže poznamenali jeho život, ale nejspíš jej i předčasně ukončili. A teprve tehdy Johna Wolfa napadlo, že by se to Garpovi při jeho zvráceném smyslu pro humor možná i líbilo.
2: Teď se ale jen rozhodl, že rukopis vrátí a Gilsy Slouprové vyplatí mimořádnou prémii za všechnu tu hrůzu, kterou musela přečíst. Ona mu však oznámila: pane šéf, děkuji uctivě, ale jestli si můžu vybrat, radši mi místo těch prachů dejte tu knížku, jen co vyjde, jestli by vám to teda nedělalo nějaký problémy. To ovšem Johna Wolfa nemálo překvapilo. Okamžitě ty problémy cítil. Opatrně se zeptal: a proč byste ji chtěla, když se vám vůbec nelíbila? Líbila, nelíbila, zakrákorala Gilsy. Na ty přece není nic k líbení. Tak proč jste ji celou přečetla? Pane bože, pravila Gilsy soucitně. Občas tak dumám, jestli vo všech těch knížkách, který děláte, máte vůbec páru. Nezloběj se, pane šéf, ale občas mě tak napadá, proč zrovna vy děláte knížky a já uklízím hajzly. I když je to možná lepší, než číst všecky ty vaše knížky. Zajímavý názor, usmál se John Wolf. A znovu se zeptal, proč tedy Gilsy tu knížku dočítala, když se jí tak příčila. Pane bože, přece ze stejného důvodu, z jakýho občas něco dočtu, no ne? Abych se dověděla, co se stane. U většiny knížek člověk ví, že se nestane nic, nebo to po pár stránkách uhodnu a to pak kliďánko usínám. Ale tahle knížka je tak chorobná, že to neuhodnete. To by člověk musel být stejně chorý jako ten šílenec, co ji napsal. Takže vy jste ji četla jen, abyste se dověděla, jak to dopadne? Ale pane šéf, co pak existuje nějaký jiný rozumný důvod, aby dočet člověk knížku až do konce? Už chtěla odejít, když se vydavatel zeptal: v tom případě mi, Jill, ale prosím prozraďte, proč byste tuhle knížku ještě chtěla, když už víte, jak skončí? Uklízečka poprvé vypadala zmateně. Bože, mohla bych jí třeba půjčovat, ne? Mám třeba nějakou známou, která by potřebovala připomenout, jaký chlapi vůbec jsou. A jestli by vám to mělo dělat nějaký problémy, tak já si ji od vás klidně koupím. Takže sama byste ji už znovu nečetla. Ale Gilsy byla stále rozpačitější. No, celý myslím ne, pane šéf. Aspoň teda ne celý najednou, anebo ne hnedka. Musím se z toho napřed vzpamatovat, no ne? I když myslím, že jsou tam nějaký místa, který bych si znovu i přečetla. Ale proč? Když ono to působí hrozně pravdivě, víte? Jo, přesně takhle odporně se lidi v jednom kuse chovají. Copak vy to necítíte? Jestli nepoznáte, když je knížka pravdivá, to bychom si vážně měli vyměnit místa. Při vší úctě, pane šéf, opravdu by mě zajímalo, jestli byste poznal čistý hajzl od špinavýho. V literatuře v tom často moc velký rozdíl není, pravil moudrý John Wolf.

0: O řadu měsíců později, když šel román Svět podle Bensonhavera do tiskárny, posteskl si Garb Johnu Wolfovi, že vlastně nemá, komu by knihu věnoval. Nechtěl uvést památce Volta, protože podobný hyenismus prý nesnášel. Matce knihu věnovat nechtěl, protože prý nechtěl parazitovat na její slávě. Helena samozřejmě nepřicházela v úvahu, dodržela svůj slib a do rukopisu nikdy ani nenahlédla. A co Robertě Muldoonové, navrhl John Wolf, který si na Robertu často myslel, nikoli však z důvodů sportovních, nýbrž veskrze chlípných. To už ji spíš věnuju vám, ocekl Garb. Pro boha, to ať vás nikdy ani nenapadne. Jenom jsem žertoval, zalhal uražený Garb. Ale docházeli mu lidi, takže trpce navrhl. Možná ji věnuju stoupenkyním Ellen Jamesové. Nekoledujte si o problémy, Garpe, řekl John Wolf věštecky. Garb se nasupil. Co paní Ralphové, uvažoval, ale pořád ještě nezná její pravé jméno. A v té chvíli se John Wolf vytasil se jménem, které Garb taky nikdy předtím neslyšel. Gilsy Slouprová? Ptal se svého nakladatele. Kdo to je? Nějaká vaše blízká přítelkyně? John Wolf na Garpa chlapácky mrkl a tak Garb souhlasil. To je ale legrační. Dedikovat knížku někomu, o kom vůbec nic nevíte. John Wolf si myslel, že je to především smutné. Místo toho ale nadšeně řekl, je to hrozně zvláštní žena a knihou byla nadšená. Dal jsem jí přečíst rukopis, protože ona se v tomhle ohromně vyzná. Vyjádřila se, že působí nesmírně pravdivě. Musí to být skvělá žena, Johne. Tak děkuju a souhlasím. Vypadá to takové holé, když člověk nemá nikoho na věnování. Řekněte jí, že bych si to považoval. Ale musím se jí napřed zeptat, varoval John Wolf. Ale když to udělal, Gilsy Slouprová podezíravě zasyčela.
1: Co to má sakra znamenat, pane šéf? Co to je za šmečko, že chce tu příšernou knížku věnovat právě mně?
0: Znamená to, že vaše reakce pro něho měla velkou cenu. Myslí si, že když tu knihu psal, měl na mysli někoho, jako jste vy?
1: Pane bože, ten šílenec, že mě měl někdy na mysli, v té své chorobné mysli? Pane bože, pane bože.
0: Ten ubožák totiž nemá vůbec nikoho, komu by knížku mohl věnovat, Gilsy.
1: To se teda nedivím, pane šéf. Připadá mi to, jako když někdo v poslední chvíli schání svědka na veselku, co?
0: Ale když nakladatel ukázal své uklízečce věnování v jiných knížkách a slíbil jí za tu újmu štědrou odměnu, Gilsy nakonec přikývla, ale ujišťovala se.
1: Neznamená to ale, že tu knížku nějak schvaluju, že ne?
0: To ne, to vám slibuji.
1: A ještě něco, pane šéf. Nebudu se s tím šílencem kvůli tomu muset scházet nebo tak něco, že ne? Pane bože,
0: řekl teď i John Wolf. To tedy určitě ne, Gilsy. Když se téměř o rok později konala v pracovně Johna Wolfa improvizovaná porada před pohřbem Garpovy matky Jenny, nečekaně se tam objevila i jedna nezvaná žena. A podařilo se jí promluvit do jediného nerušeného okamžiku ticha, takže na ní všichni pohlédli. Byla stará a hnědočernošedivá a zřejmě jí hrozně soužily nohy. Kolem tlustého pasu měla omotanou prodlužovací elektrickou šňůru k vysavači.
1: Pane šéf, moc se omlouvám, ale...
0: Ale co, Gilsy? Přerušili John Wolf. Ale už bylo pozdě. Garb zůstal na ženu hledět v naprostém úžasu. Byla to samozřejmě Gilsy Slouprová. John Wolf mohl vědět, že spisovatelé si jména pamatují.
1: Já se chtěla jen voptat, pokračovala Gilsy. Jestli bych dnes odpoledne mohla zmizet dřív, jestli byste se za mě nepřimluvil, poněvadž chci na ten funus.
0: Mluvila s hlavou sklopenou. Nerada se dávala slyšet před cizími lidmi. Navíc poznala Garpa a nechtěla, aby mu ji někdo představil. Nikdy. John Wolf rozhodně neměl nic podobného v úmyslu. I hned udělil své uklízečce souhlas a doufal, že okamžitě vypadne. Ale už bylo opravdu pozdě. Moment, ozval se Garb. Gilsy Slouprová a John Wolf zůstali přimraženi. Vy jste Gilsy Slouprová? Ne, vyjekl John Wolf.
1: Ne,
0: vyjekla Gils. Ale pak pod Garpovým ostrým pohledem svou výpověď změnila.
1: Vlastně jo, to jsem já, bohužel.
0: Opravdu mě těší, řekl Garb. Málo kdy byla jeho slova v takovém rozporu s realitou. Na první pohled viděl, že téhle smutné ženě se jeho kniha určitě nemohla strašně líbit.
1: To je mi fakt líto, když pomyslím na to, co se stalo s vaší matkou,
0: pravila Gilsy, aniž už na Garpa byť jen jedinkrát pohlédla. Ale všichni viděli, že v Gilsy cosi vře, co musí vyslovit. A taky, že ano. Protože už ve dveřích vykřikla.
1: Ta měla třikrát větší cenu než vy.
0: Do blátivě žlutých očí jí vytryskly slzy.
1: Ta měla čtyřikrát, pětkrát větší cenu než všechny ty vaše příšerné knížky. Pane Bože.
2: Garb.
3: Michal Bumbálek v tyto dny propůjčuje hlas fiktivnímu spisovateli T.S. Garpovi v režii Radima Nejedlého. Z překladu Radoslava Nenadála a v dramaturgii Aleny Blažejovské text pro rozhlas upravil Ludvík Němec. John Irving a Svět podle Garpa se ve večerním vysílání objeví zase zítra hodinu před půlnocí v místě 23. části. Odvysílané kapitoly hledejte na vltava.rozhlas.cz v četbě s hvězdičkou. Z večerního vysílání Českého rozhlasu Vltava vám přejí i nadále klidný poslech od mikrofonu Lenka Novotná a z režie Romana Kouřilová. Co na to Johnny Mitchell?

0: Za velkého modrého měsíce přichází noc jako tato, zpívala Joni Mitchell, která na svých sociálních sítích ve svých 82 letech vzpomíná na Davida Hockneyho před pár dny zesnulého významného britského malíře. A vzpomínkami se budeme zabývat i teď.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání překladatelky Věry Koubové, také fotografky a dokonce básnířky připravila Alena Zemančíková za technické spolupráce Ladislava Rajcha. Také čtvrtou půl hodinu z pěti doprovází úryvky jejich básní zhudebněných Martinem Brunerem. Zpívá Markéta Foukalová.

strach, že nastane-li v jednom krize, místo abych si ji vypila až do dna a takto ji překonala, uteču se do druhého média a ani jedno z nich nedostane své. Dnes už je ale vidět tolik devaterých řemesel, snad každý dělá a s čistým svědomím lecos naraz. K literárnímu překladu mi dopomohl listopad. Jednak v zemi, odkud se necestovalo, učil se jazykům jen málo kdo, teď však se otevřely možnosti. Jednak se mezi takovými možnostmi našla nejen současná, náhle povolená díla, nýbrž i velké množství mezer, které po sobě zanechal režim vinou všech svých zákazů. Najednou bylo třeba dohánět svět. To je překládat například Friedricha Nietzscheho. Já jsem si ovšem brousila zuby na poezii. Můj domácí filozof do mě hučel snad 2 roky, že teď je třeba něco jiného. Už nade mnou málem lámal hůl, když tu ho napadlo předhodit mi radostnou vědu, která začíná i končí mnoha stranami veršů. Dobrá, ponořila jsem se do ní a co jsem nezjistila? Krásnou literaturou bylo i to uprostřed. Nietzscheova filozofická próza. A pak už to šlo jedno dílo za druhým. Pavel mi je odborně redigoval, co jsem si mohla přát víc. A Nietzsche mi snad do každé své knížky pár veršů stejně vpašoval jako koření. Časem jsem si uvědomila, že Nietzscheovy básně by se daly vydat jako samostatný svazek. Nakladatelství Aurora proti tomu nic nemělo, Nietzsche se prodával neskutečně dobře i v dotiscích a reedicích. A přistoupili mi i na dvojjazyčné vydání. Kniha mi byla nad jiné důležitá a já se jí odhodlala použít jako vizitku ve svém dlouhodobém hledání. Koho? Pronásledovalo mě leta, že neznám svého pokrevního otce. Připadalo mi důležité se dozvědět, co jsem po něm zdědila za vlastnosti. Nedávalo mi to spát. Už když jsme se vrátili ze Švýcar v 70. letech, zašla jsem o prázdninách do staré vily s prasetem a kozami poptat se, kde bych otce našla. Přivítali mě oba jeho rodiče a ukázali mi současné fotografie s novou ženou Věrou. Máma je taky Věra, samé Věry, ale tohle byla slovenská Věra. A že žije ve Švýcarech, odkud jsem se právě vrátila. Další stopa mě zastihla v podobě dopisu jeho bratra v 90. letech. Byl s ním rozkmotřený a adresu neznal. Otec prý měl autonehodu a je v nějakém švýcarském rehabilitačním ústavu. Spolužačka Heidi z Bazileje mi ten ústav jakožto lékařka vyhledala. Už jsem tedy adresu znala a jen jsem čekala, až vyjdou ty dityramby, abych se mu představila, jak se patří. Trvalo to několik týdnů, měsíc, 2 a balíček se mi vrátil. Otec ústav mezi tím opustil. Nakonec jsme se spatřili v Praze, kam se i se ženou přestěhoval na důchod. Nebyla to autonehoda. V autě jen seděl a stačil zastavit, než ho sklátila mozková mrtvice. Měl poškozené jazykové centrum a už jsme si nepopovídali. Na představení Nietzscheho skryté tváře v Goethe-institutu mi poslal jenom kytici.

že prý má velkou prosbu, jestli bych jim nezredigovala překlad deníků France Kafky. Mám ve všem tak pomalý rozjezd. Tentokrát kvůli trpké zkušenosti. Právě jsem zredigovala Flusserovo Bezedno, jež přeložil jeden manželský pár z Odeonu. Byli u nás tehdy i na návštěvě, jak se tak všechno odehrávalo osobně, strojopisně na nejvýš státní poštou. A oba překladatelé se radovali, jakéže mám šikovné nápady. Nápady se psaly tehdy po straně strojopisu tuškou a mívaly spíš neblahý punc vměšování se redaktora do vlastního překladu. A že prý jen mažou a mažou. Když přišly první korektury, nevycházela jsem z údivu. Cokoliv jsem navrhla, bylo smazáno. Teď jsem tedy paní Masákovou z Kafkova nakladatelství požádala o den na rozmyšlenou. Sotva jsem položila sluchátko, už jsem si rvala vlasy. Kafka se prostě neodmítá, ať už v jakékoliv podobě. Problém spočíval v tom, že překladatel deníků paní Masákové nedůvěřoval. Nemluvila německy, jen se jí, češtinářce, nezdála česká podoba. Potřebovali někoho, komu by překladatel věřil. S panem Čermákem jsme se pak naštěstí na mnohem dohodli. Kafka má v oblibě velmi detailní popisy třeba lidských gest. A tak jsem na okraj strojopisu kreslila tuškou tentokrát náčrty, jak Kafkovy popisy vlastně vypadají fyzicky. Třeba nárt tlusté ženy narvaný do drobného střevíčku. Často čteme jen tak po povrchu. To si ale překladatel dovolit nemůže. Ten si věc musí představit. A teprve pak dokáže přeplout rybník z německého břehu na břeh češtiny. Pan Čermák tedy po 4 letech odevzdal první díl Kafkových deníků, kterým nakladatelství v 97. rozjelo souborné vydávání Kafkových děl. A protože byl zaneprázdněn přípravami kafkovské výstavy ve Španělsku, která nakonec po putování Evropou zakotvila v pražské Hergetově cihelně, vydávání už nezdržoval a překlad druhého dílu deníku připadl mně. Spolupráce s Milenou Masákovou byla tak pěkná. Dostat do ruky první korektury už krásně čistého textu býval svátek. A u deníku nezůstalo.

Jenže to pořád ještě nebyla poezie. Dál jsem zoufale hledala, kde by se pro mě nějaká poezie našla. Brzy jsem při různých příležitostech udělala zkušenost s poezií současnou. A na tomto poli jsem hledat přestala. Což o to, jako čtenářce se mi nejeden současný básník líbí. Akorát, že oni si už tak málo hrají s jazykem. Rým opouštějí definitivně, rytmus také vnímají jen po skrovnu, překladatel tu toho nemá dost na práci. S Nietzscheovými verši se dalo zápasit. Ernst Jandl se svými hříčkami, to je přímo lahůdka. Ovšem, Rainer Maria Rilke, ten už byl tolikrát a třeba Jindřichem Pokorným tak skvěle přeložen, že jsem se opravdu nemohla pouštět do něho. Mého vedle Holana, básníka výsostného. Kde hledat? Kde najít? Požádala mě triáda, abych pomohla Míše Jakobsenové se zbytkem spousty básní z velikánské knihy německého novináře Serkeho Böhmische Dörfer Putování opuštěnou literární krajinou. Šlo v ní o něco podobného jako v naší obrazové knize Smrtelní nesmrtelní, poukázat na soužití více národností v historických Čechách, na dílo básníků píšících zde německy. Pročítala jsem tudíž, co na mě zbylo. Politického Sonnenscheina jsem ještě přepustila dál začínajícímu Petru Kitzlerovi a ve svých básních k překládání jsem narazila na jednu nádhernou, které jsem naprosto nerozuměla. Přímo pěla, byla tajuplná, šlo v ní o život a o smrt. Ale jak jí konkrétně porozumět? Trápila jsem jí každého rodilého mluvčího, na kterého jsem narazila. U autora stálo jen datum narození, hledala jsem tedy i jeho. A to i při kafkovské přednášce v salonu Marie Kratochvílové, kterou si přišel poslechnout i známý herec a spisovatel Ivan Vyskočil. Znala jsem ho už z Kafkovy společnosti a párkrát jsem v alternativní části Damu navštívila jeho dialogická jednání a autorská čtení. A při diskusi po přednášce jsem přepadla fórum otázkou, jestli někdo nezná France Wurma. Ivan Vyskočil. Vyskočil a povídá: ale František, to je přece můj kamarád. Vytáhl z kapsy notes a já už si jen opsala adresu ve Švýcarech. Celý můj svět se sjíždí do Švýcar. Bylo to nejvydatnější překládání mého života. Franz Wurm, původem z Čech, zachráněný v dětství rodiči před koncentrákem, uměl ještě z českého doučování a později z dvouletého pobytu v Praze, zrovna v letech, kdy já jsem s rodinou pobývala ve Švýcarech, uměl báječně česky. On mohl všechno, co jsem přeložila, zodpovědně přehlédnout. Autor. Ale neradil mi, byl sám toho přesvědčení, že báseň si po vydání žije svým životem. Tvrdil, že básnění je překlad ze skutečnosti do slov. A slova mi otvíral. Naznačoval mi v dopisech jejich další konotace. Mám doma dvě bedny naší korespondence. Dvakrát jsem ho byla ve švýcarské Askoně navštívit. Daroval mi fotoaparát. Posílal mé jméno do nějakého who is who. Po vydání každé knížky v češtině laškoval, kam se hrabe originál. A když jsme za jeho poezii dostali Jungmannovu cenu, odmítal mít na tom vinu. Letos nastane v březnu sté výročí jeho narození. Už mi ze švýcarnějací oslavovatelé napsali. Ale ovšem, nedivme se, že u nás ho nikdo nezná. Jeho poezie není snadná. Vždycky mě mrzelo, že čtenář se jim bez originálu nemůže prokousat dost hluboko. Je podobně hermetická jako poezie Paula Celana.
byli dokonce přátelé. A už básník Jakub Břehák vyslovil, že Wurm je v něčem silnější než Celan. A velmi si ho cení i básník Miloš Doležal. Ale, jak říkám, poezie je příliš z okraje světa. Zrovna v době mé kafkovské výstavy v Bernu, kde jsem zůstala 10 dní ještě i kvůli literárně hudebnímu čtení, mi před cestou tam v říjnu 2010 na narozeniny došlo psaní. Na obálce byla podepsána Wurmova žena. Oznamovala mi jeho úmrtí. Zemřel jako král, psala, a já jen koukla k polici, kde stojí jeho rozsáhlá poéma Král na střeše.

Už delší dobu jsem věděla, že Rainer Maria Rilke psal verše i ve francouzštině. Totiž nějaké 3-4 roky před smrtí. A kde? Inu, ve Švýcarech. A až před rokem jsem zjistila, že tolik veršů, aby to vydalo na sbírku pro řadu poezie v Dybuku. Pan Šavrda je milovníkem Rilka. A můj návrh přijal i přesto, že u Dauphina se už také chystá překlad Rilkovy francouzské poezie. Ovšem dvojazyčně a souborný, zřejmě i s výkladem, nejen malý příruční výbor do kapsy. Zarazilo mě to, věděla jsem jen o prvorepublikových časopiseckých překladech od Holana. Později v našem století vyšly souborně, ale těm je už těžko rozumět. Holan se mohl dřív spolehnout na zdatné čtenáře poezie, kteří se vyznají i ve složitých inverzích a pochopí i starodávná slova. Překládat z francouzštiny je motivující, krásná práce. Ten jazyk je pro poezii přímo stvořen. Podobně jako italština pro operu. Rilke měl v té frankofonní horské krajině za sebou už své hlavní dílo, Elegie z Duina. A co dál? I stal se opět začátečníkem. Teď prozkoumával možnosti francouzského jazyka v krajině vinic a ovocných sadů a svých milovaných růží. Nečekaně se mi zároveň přihodilo, že sama od sebe ožila věc vzdaná už a odložená. Na vyvrcholení svého překládání Friedricha Nietzscheho jsem si už léta chystala překlad Zaratustry. Musela jsem ho ještě na několik let odložit kvůli vůli k moci. Tentokrát nejen můj domácí filozof, ale i jeden čtenář, který mi extra za tím účelem napsal, kdy už konečně přeložíte vůli k moci, byli toho názoru, že má přednost dílo, sice ničem nedokončené, avšak považované za základní, které dosud navíc přeloženo nebylo. Jaká to byla fuška. Kvůli konkordancím jsme tehdy s Pavlem jeli ke společné práci hlídat se střech chalupu a kočky někde u Slavonic. K překladu Zaratustry jsem se po vydání vůle k moci i hned vrátila, dokončila i ten, jenže stále nebyl čas ho zredigovat. A myslím, že jsme se tentokrát společné práce obávali oba. Já ten překlad pročítala stále znovu, snad 5x i s originálem, až jsme se nad ním po nějakých dalších 3 letech sesedli. Ovšem ouvej, tak pravil Zaratustra je nejen filozofické, ale i neskonale literární dílo. Rétorické, rytmizované, překypující hrou se slovy, aliteracemi, rýmy uvnitř celých kapitol a zároveň i verši. Můj důraz na tuto stránku nevyhovoval filozofovi, který samozřejmě potřeboval překlad co nejpřesnější, nepřekrývaný slovními hrami. Navíc znal z mládí kongeniální překlad Otokara Fischera, snad celé pasáže na spaměť. A i přes zjevné Fischerovy chyby a přílišný patos mu připadal patrně právem přesnější. A i když jsem to uznávala, nebyla jsem s to hru v té filozofické Bibli upozadit. A kniha zůstala v šuplíku.

Tou dobou jsme se zas jednou sešli se spisovatelem Ivanem Matouškem nad společným čtením Kafkova Procesu německy. A on mi u nás povídá nadšeně, že se mu přihodila úžasná věc. Do rukou se mu dostala knížečka tištěná Schwabachem. Považ, Schwabachem, jako by to tím tajuplným písmem psal přímo pro mě, totiž Nietzschův Zarathustra. A jestli bychom ji nemohli číst místo Procesu? Zůstal jsem paf. Pavel neměl námitek, už dřív se mi snažil za sebe vymyslet jiného redaktora. A tak jsme se do toho dali. Nejprve srovnáváním všech existujících překladů, protože zrovna nedávno se objevil na trhu nový překlad, byť jen první ze čtyř knih ze Zarathustry. Každá seance trvala dlouho, předlouho. Rozebírali jsme slovo za slovem. Zpočátku to byla jen taková hra. Já za ním jezdila do Úval, on k nám na Lhotku, až pak sám přišel s nápadem pracovat elektronicky. Sice jsem tím přestala být očitým svědkem jeho nadšení nad každou zajímavou větou, jak ten se umí do četby ponořit. Ale jsme teď u poslední knihy a máme už i vydavatele.

V 90. letech jsme jeli i s dětmi do německého Münsteru, kam získal Pavel dvouleté Humboldtovo stipendium. Tamní galeristka, časem dobrá známá, mi radila zkusit propojit fotografické zájmy s literárními. Tehdy jsem na ní nedala. Vlastně jsem se i sama před sebou styděla, že se nedokážu zaměřit na jeden žánr. Ale tu cestu jsem přece našla. Už od nového století se mi při fotografických procházkách začaly tam, kde obraz nebyl dost silný pro fotografii, vnucovat obrazy slovní. Když pak měl Viktor Karlík ohromný nápad s jednou větou, k jejímuž každodennímu zapisování zve lidi po dobu jednoho roku, zalíbilo se nám to s mou kamarádkou Mirkou natolik, že jsme jednu větu začali psát jedna druhé. Podobá se to deníku, ale omezením na jedinou větu to má docela jiný dosah. Člověku se otevřou oči pro všechno, co každý den probíhá v jeho okolí i nitru. Snaží se to formulovat a dává si záležet, aby to vyznělo nejen jako strohý záznam. Když jsem se už nevešla do jedné věty, kterou jsem různými vedlejšími větami, středníky a podobně natahovala, pustila jsem se do něčeho, co jsem nazvala klopotný týdeník. Tam už jsem shromažďovala nejen krátké postřehy, ale i skici povídek. A pak jsem už bez jakýchkoliv obezliček sepsala snad na 50 povídek samotných. A začala jsem vycházet i ze svých fotografií. Byla to jen zkratka, protože už v nich byl zachycen nějaký inspirující moment. V dalším kroku jsem začala psát triptychy, ve kterých se text, teď už ve verších, na jedné straně přímo odpichoval od fotografického záběru a na opačném konci přecházel do překladu. A to nejen jako nemoc z povolání. Byl to stavební prvek pro text v originále, protože obraz nabízený druhým jazykem v sobě někdy obsahoval zajímavější postřeh a originál mohl ještě někam posunout. Taky jsem se tím stala pozdním začátečníkem a nadšení nad každým veršem bylo dosud nepoznaným štěstím. Překlad mi redigovali spolužačky z Bazileje nebo učitelky němčiny z Prahy, někdy i francouzská kamarádka spisovatelka z Kanady. Často mě mrzelo, jak jsou pomalé, ale bavit se s nimi o tom, jak věc vylepšit, byla opět jedna velká slavnost. Básní si všiml jazzový hudební skladatel Martin Brunner, pár z nich zhudebnil na CDčko, také grafik Luboš Trtina mi je dvojjazyčně vytiskl ve své bibliofilské řadě a několik jich vyšlo i v Revolver Reví. Básník Petr Borkovec měl za covidu cyklus videí, ke kterým zval starší překladatelky. A pod titulem Průvodkyně mladých básníků je zpovídal, jak se překládá poezie. Bylo mi divné, že každá zavádí řeč na to, jestli sama píše, nebo spíš proč poezii nepíše. Až když jsem v tom pořadu vystupovala sama, spadla mi mha z očí. Borkovec se na to výslovně ptal. Otázka však ve videu samém nezazněla. Ale z odpovědí vyplynulo, že překladatelkám v uveřejňování vlastní poezie překáží jejich obdiv k autorům, které překládají. Ale není to pro ně zas až takový problém, protože vzniká-li psaní z vlastní potřeby, publikování se ocitá na vedlejší koleji. I když je radost z odezvy veliká, nikdy nepředčí tu, která člověka přepadá v momentech, kdy se mu před objektivem odehraje světelný příběh nebo z papíru zablesknou výmluvné verše.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, nerušený poslech stanice D-dur vám přeje a hudbu vybírá Robert Škarda. V následujícím hudebním výběru budeme poslouchat například skladby od Jiřího Antonína Bendy, Paula Hindemita, Marka Antoána Charpentiera, Viléma Blotka, Bohuslava Matěje Černohorského nebo Jiřího Jarocha. Na úvod zazní ukázka z tvůrčího odkazu Georga Friedricha Händla. Rodák z německého Halle, jehož považujeme za jednoho z nejvýznamnějších barokních tvůrců, působil většinu svého života v Anglii. V roce 1749 zkomponoval na objednávku britského krále Jiřího II. Hudbu k ohňostroji. Pětivětou svitu v tónině D-dur pro orchestr dechových nástrojů Händel psal jako oslavu konce války o rakouské dědictví a podpisu mírové smlouvy v Cáchách v roce 1748. První provedení se konalo v londýnském Green Parku 27. dubna 1749. Händelovu hudbu k ohňostroji nám ve verzi pro trubku, smyčce a basso continuo zahraje Alison Balsom na trubku, Simon Wright na čembalo a Balsom Ensemble.

Hudbu ke Královskému ohňostroji pro trubku, smyčce a basso continuo Georga Friedricha Händla dohrála anglická trumpetistka Alison Balsom a její soubor, na čembalo hrál Simon Wright. Tato Händlova skladba se stala velmi populární za jeho života i po něm a například Wolfgang Amadeus Mozart ji označil za podívanou anglické hrdosti a radosti. Nyní nahlédneme právě do Mozartovy tvorby a poslechneme si také jednu z jeho velmi známých a často provozovaných skladeb. Symfonii číslo 41, zvanou Jupiter, Kechlův seznam 551, Mozart dokončil 10. srpna 1788. Je to jeho poslední, nejdelší a kompozičně mistrovská symfonie. Mozartův žák Johann Nepomuk Hummel měl velkou úctu ke svému učiteli a jako projev úcty a uznání některé jeho symfonie upravil pro komorní obsazení. Jupiterská symfonie číslo 41 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta teď zazní v této Hummelově úpravě pro flétnu, housle, violončelo a klavír. Hrají Uwe Groth na flétnu, Friedemann Eichhorn na housle, Martin Ruml na violončelo a Roland Krüger na klavír.

Flétnista Uwe Grot, houslista Friedemann Eichhorn, violončelista Martin Ruml a klavírista Roland Krüger dohráli symfonii číslo 41 C-dur, zvanou Jupiter, Wolfganga Amadea Mozarta, v úpravě Johanna Nepomuka Humla pro flétnové kvarteto. Tvorba skladatele a sbormistra Karla Bendla patřila vedle děl Smetany a Dvořáka k nejoblíbenější české hudbě druhé poloviny 19. století. V tuto chvíli je připravena nahrávka jeho písňového cyklu Cigánské melodie na slova Adolfa Hejduka. Bendl nebyl jediný, kdo se nechal okouzlit rozmanitým cikánským folklorem a zhudebnil Hejdukovi texty. Podobně se Hejdukovou básnickou sbírkou z roku 1859 inspirovali například Antonín Dvořák nebo Vítězslav Novák. Cigánské melodie Karla Bendla pro bariton a klavír pocházejí z roku 1881 a obsahují celkem 14 písní. Bendlův písňový cyklus zaspívá Roman Janál, na klavír hraje Karel Košárek.

Dozněly cigánské melodie písňový cyklus Karla Bendla v podání baritonisty Romana Janála a klavíristy Karla Košárka. Skladatel přelomu 18. a 19. století a Beethovenův současník Franz Josef Frölich působil od roku 1797 v knížecí biskupské dvorní kapli ve Würzburgu. V témže roce založil Collegium Musicum Academicum, z něhož později vznikla Würzburská hudební akademie. Frölich také vyučoval na tamní univerzitě a v roce 1811 byl jmenován profesorem hudebního umění a estetiky. Jako skladatel je autorem opery, chrámových a symfonických skladeb, písní nebo komorních kompozic. Teď zazní Frölichův třívětý koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr z roku 1812. Zajímavostí je, že v krajních větách přisuzuje autor v orchestru výraznou úlohu lesním rohům a tympánům, čímž hudba získává slavnostní charakter. Koncert pro klavír na čtyři ruce a orchestr France Josefa Frölicha zahraje kolínské klavírní duo ve složení Elzběta Kalvelage a Michael Krieger. Rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem řídí Florian Merz.

Koncert pro klavír pro čtyři ruce a orchestr France Josefa Frélicha hráli Elzbieta Kalvelage a Michael Krieger na klavír a rozhlasový symfonický orchestr z Kolína nad Rýnem pod vedením Floriana Merce. Nyní obrátíme pozornost k české hudbě 20. století a poslechneme si ukázku z tvorby Jiřího Jarocha, skladatele a violisty, který byl v letech 45 až 47 členem orchestru opery 5. května a významně se zapsal také do hudebního vysílání Československého rozhlasu. Pracoval zde jako hudební referent, režisér a dramaturg. Tři věty pro housle, violončelo a klavír jsou jediným Jarochovým dílem pro obsazení klavírního tria. Věnoval ho památce přítele violončelisty Vladimíra Fidrmuce. Na partituře Jaroch pracoval od února 1972 a dokončil ji 13. ledna 1974. V krajních větách převažuje vypjatá dramatičnost a živelný rytmický pohyb v melodii i doprovodu. Těžiště hudební výpovědi leží v náladově kontrastní druhé části, kde sólově vyniknou housle a violončelo. V září téhož roku 1974 skladbu v Československém rozhlase natočilo Foersterovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír. Hudební režie se ujal sám autor Jiří Jaroch.

Förstrovo trio ve složení Stanislav Srb na housle, Václav Jírovec na violončelo a Aleš Bílek na klavír dohrálo tři věty pro klavírní trio Jiřího Jarocha. U hudby českých autorů ještě zůstaneme, přesuneme se však na přelom 17. a 18. století a k duchovní hudbě českého pozdně barokního skladatele Bohuslava Matěje Černohorského. Černohorský byl členem řádu minoritů a stal se také knězem. Jako varhaník a skladatel působil v Assisi, v Padově, v Římě i v Praze, psal moteta a další sborová díla i solové varhanní skladby. Jeho žáky byli například Josef Seger, František Ignác Tůma nebo Giuseppe Tartini. Nyní budeme poslouchat černohorského duchovní skladbu Vespere minus Solenes pro pět solistů, sbor, smyčce a varhany, dílo vzniklé před rokem 1710. Jednotlivé části zhudebňují latinské liturgické texty Dixit Dominus, Confitebor, Beatus Vir, Laudate Pueri, Laudate Dominum a Magnificat. Na nahrávce z roku 1987 zpívají Hedvika Tvrdá a Ludmila Wernerová soprány, Virginie Walterová alt, Vladimír Doležal tenor, Karel Průša bas a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hrají Oto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr, provedení řídí Josef Herzl.